0: které vás baví.
1: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Návštěva. Portréty zajímavých osobností východních Čech.
3: Milí posluchači, dnes vám v pořadu Návštěva představím člověka, se kterým jsem se setkala poprvé před 26 lety. A už tenkrát jsem věděla, že se jedná o známého architekta Zdeňka Vašatu. Ovšem, co jsem vůbec netušila, že byl i úspěšným sportovcem, ani to, že píše básničky i úvahy o životě. Takže jsem moc ráda, že jsme se po letech opět potkali. A doufám, že rádi budete i vy. Příjemný poslech vám přeje Zdena Kabourková. Milí posluchači, já musím říct, že na tohleto setkání s panem Zdeňkem Vašatou jsem se nesmírně těšila, protože bych vás moc ráda posluchačům představila. A zároveň, abych vám položila jednu zásadní otázku, kterou vám pokládá strašná spousta lidí. Kolik vám je let? Musíme nejprve říct, pane Vašato.
4: Já jsem květnové dítě, čili mě bude 96 let.
3: A ta otázka, kterou vám pokládá asi každý, jak to udělat, aby se člověk dožil 96 let a byl takhle vitální a posluchači za chvíli zjistí, co všechno vy pořád ještě děláte. No to mi řekněte, ten elixír života berete kde?
4: Já mám takových 5 zásad. Zásada první je jest do polosita zdravě, pokud možno. Za druhý to je, jak jsem zjistil, máme hodně pít. Aha. Máme čistit svůj organismus. Čili lékaři říkají hodně pít.
3: Pojďme ke třetímu. Třetí zásada.
4: Pohyb. Pokud nemůžete dělat sport, pokud nemůžete běhat, to je teďka hrozně moderní to běhání, tak aspoň choďte. Procházky. Svaly chátrají velmi rychle ve stáří. Čili pohyb. 3x to řeknu.
3: Dobře. Taky to byla třetí zásada.
4: Za čtvrtý, mít dobré vztahy se svojí rodinou, se svým okolím, sociální vztahy, pěstovat je. Ne se uzavřít doma k televizi.
3: A co ten pátý?
4: A to je pěstovat svoji šedou kůru mozkovou. To je strašně důležitý. Já mám takový přísloví, který vymyslel zakladatel Sokola Tyrš. Zdravé těle, zdravý duch.
3: Já jsem si o vás samozřejmě ledacos přečetla a mně se líbí, že vy jste si našel takovou jednu radu, že pracovat by se mělo do konce života, sportovat do konce života a užívat si života do konce života. Začala bych tedy tím pracovat a to jdu tedy k té vaší práci, protože my vás známe jako architekta. Vy jste vždycky chtěl být architektem?
4: Ani moc ne. Samozřejmě jsem, když mi bylo 13 roku a musel jsem se rozmýšlet, tak jsem se přihlásil na nějakou elektrotechnickou školu, to bylo tenkrát mezi klukama populární. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Přijel strýček, bratr matky a ten mě vyhuboval, řekně, vy jste rodina stavebních zedníků, koukej na stavební průmyslovku. Můj dědeček byl stavozemědělec, chodil na stavby 15 kilometrů pěšky, tamhle z Radostova u Nechanic. Táta byl fasádnický mistr, například omítal celou třídu SNP tady. Aha. Tak já jeho práci vidím neustále. Čili strejček mě řekl, že jsme rodina stavitelů, ať jdu na stavební průmyslovku. Po stavení průmyslovce jsem dostal umístěnku do Zlína, tenkrát Gotwaldova vlastně do stavebního toho podniku. A tam jsme se s kolegou, budoucím architektem Uhlířem Radeckým, dozvěděli, že jsou volné místa na architektonické fakultě. A tak jsme to zkusili. No a za 3 měsíce jsme byli na fakultě architektury a pozemního stavitelství. A tím byl můj osud spečetěn.
3: Takže díky strýčkovi, ten vás takhle úžasně nasměroval. Možná, že ten strýček už tenkrát tušil, že ale v sobě něco takového máte.
4: A jsem rád, že jsem nakonec zakotvil ve svém rodném městě Hradci Králové a mohl jsem svoji prací se svým kamarádem, architektem Uhlířem, který byl na městě architektem, jsme mohli přispět k rozvoji města. Nejen po stránce jako architekta, ale potom i po stránce politika. V roce 2000, když jsme se poznali, tak jsem vlastně byl v radě města potom a v zastupitelstvu byl jsem předseda komise pro rozvoj města a urbanismus a tím se mohl i zasahovat po této stránce. Jo.
3: No, vy říkáte zasahovat a já si myslím, že posluchači, když si projdou třeba Moravské předměstí nebo Pouchov, takže by si mohli říct, a tady má podpis pan Zdeněk Vašata.
4: No, ano, při práci teda ve toho projektu jsem se dostal k některým úkolům, který mě stavu projekt dal a to jeden z prvních takových větších úkolů bylo sídliště Pouchově Koše. A ten pocit dneska, když tam jdu, vlastně tam byly pole všude. A dneska, když tam jdu, že tam vidím živoucí čtvrť, kde se lidem dobře bydlí a kterou jsem vlastně od prvních studií, od těch zastavovacích plánů až po ten poslední objekt projektoval já.
3: Když řekneme Moravské předměstí, tam jste se taky podepsal.
4: Moravské předměstí byl možná můj největší úspěch, protože byla celostátní soutěž a já jsem se umístil na druhém místě za fakultou urbanismu, který měli podobný koncept jako já na tom druhém místě. A tím se dostala ta práce do našeho ateliéru tady v Hradci Králové. Jo. A tam jsem mohl na tom prostě desítku let pracovat. Spolu teda s architektem Křelinou a architektem Runštokem. Tak tento kolektiv teda řídil projekci od těch urbanistických plánů až do realizace. No a dneska se ta Benešová třída, tenkrát Marxova, se vlastně rekonstruuje, že jo.
3: No ale jak vás tak poslouchám, tak vy to pořád sledujete.
4: No samozřejmě.

0: jsme na návštěvě u pana Zdeňka Vašaty a já jsem říkala, že se budu držet té vaší rady, kterou jste si našel od jistého českého miliardáře, pracovat do konce života. O té práci jsme mluvili. A pak tam je druhá, velmi zajímavá, sportovat do konce života. A to teda musím říct, že vy vlastně dodržujete stále. Já jsem se dozvěděla, že jste házel kladivem a že jste skákal o tyči a že vy chodíte házet diskem i dnes. Je to tak?
1: Ano, ale chtěl se vám jenom představit, kde bydlíme. Na Slezském předměstí Holečkově ulici a tady prožívám jako konec svého života. A jak vidíte, když se podíváte z okna a díváte se na ty rozkvetlé třešně tady okolo, tak jistě musíte uznat, že to není špatné prostředí pro stárnoucího teda architekta a sportovce.
0: Ono to není špatné prostředí ani pro mladého člověka, pane Vašato. Ale já vím, že vy tady někde právě máte to místo, kam chodíte házet.
1: No a to několik míst. Sokolské hřiště v Hradci Králové, kde jsem vlastně nastoupil v roce 1945, když to opustili němečtí vojáci a vlastně tam chodím dodnes. Za druhý, nedaleko rodinného domku je takzvaný háječek, úžasně příjemné prostředí pro pejskaře, pro procházky. A pro mě, protože tam mám vynajitý prostor, kde můžu házet i kladivem a tím diskem.
0: Vy jste byl vlastně velmi úspěšný sportovec.
1: Začal jsem v těch 13 letech v kuratoriu pro výchovu mládeže. To byla společnost, kterou tady naši kolaboranti a Němci založili, aby převychovali mládež v duchu Velkoněmecké říše.
0: Takže to byl který rok?
1: 1943. To bylo za války, když jsem chodil tady do obecné školy na Pospíšilce a tam jsme museli povinně chodit. A oni to dělali, přitahovali si mládež přes sport. Čili podporovali, velmi podporovali různé sporty, soutěže, tábory a tam pomalinku do dušičky těch mladých lidí vkrádali tu ideologii nacistické říše. A my jsme měli štěstí, my jsme chodili sportovat tady na dnešní sportovní hřiště Slavie, tak tam bylo jakoby atletické hřiště a tam jsme chodili jednou týdně s tím vedoucím kuratoria dělat atletiku. Ale měli jsme štěstí, ten vedoucí nebyl žádný nacista, naopak, nás vedl proti, ale tam jsme s kamarádama z ty třídy přišli teda k atletice. Můj první závod oficiálně, jakoby, který pořádal tady tehdejší SK Hradec Králové, protože Sokol byl zakázaný, jo, tak byl běh na 1 kilometr. Jo. A jinak jsme dělali všechno. Skákali do vejšky, do dálky, do tyči, házeli jsme kouly a tak dále. Všechno jsme dělali. A teprve časem se rozvine, na co máte nejlepší dispozice. Jo. U mě to byl sprint a skok o tyči jenom. A tady nedaleko u stoleté hospody, tam jsme chodili, vytvořili jsme si sami atletické hřiště. Udělali jsme si sami nářadí. Moje první tyčka byla tátová lať pro popínavé víno. To jsem mu tady ukradl a s tou lehký 13-letý chlapec, že jo, jsem mohl skákat s tou latí dřevěnou přes nějaký ty výšky okolo 2 metrů, že jo. Naše koule, to jsem tady sehnal tátovu takovou hroudu olova a tou jsme házeli jako kouli. Já jsem měl to komplikované jako ratím, že v té době se narodil můj bratr a já jsem musel hlídat. Vozit kočárek. Tak vždycky jsem tam do rošti dal kočárek a sportovali jsme a potom jsem se odvezl mamince domů.

0: Pane Vašato, my jsme před písničkou vzpomínali na ty vaše sportovní začátky a hezky se to poslouchalo, ale taky musíme říct, že vy jste, co se toho sportu týká, dosáhnul v životě mnoha úspěchů a to dokonce ještě nedávno.
1: Tak já se ale vrátím ještě do těch raných začátků. Vlastně první úspěchy, oficiální, byly v dorosteneckém věku. Sokole. Jezdili jsme po různých městech, jezdili jsme i potom i do Prahy, třeba na mistrovství republiky. A já jsem vyhrál v roce 1948 mistrovství republiky ve skoku o tyči. Vyhrál jsem potom i trojutkání Čechov, Morava, Slovensko dorostenců. A potom jsem na vysokou školu přestoupil do Sparty Praha. Potom jsem se dostal na vojnu, kde mě dovolili, protože to bylo pro ty důstojníky vyznamenání, když měli sportovce, který vyhrál armádní hry. A já jsem neměl možnost trénovat, ale ku podivu jsem se dostal potom do takové formy, že jsem postupoval v těch vojenských přeborech tak dlouho, až jsem se dostal na armádní hry do Prahy a byl jsem tam druhý. Před profesionálníma sportovcema Dukly Praha, jo. A potom jsem se tím pádem dostal i mezi ně, takže druhý rok vojny jsem strávil tam. Takže to byly takové úspěchy v tomhletom raném věku. Potom už jsem se tak pohyboval mezi 10 tyčkaři v republice, ale do nějaké špice reprezentace jsem se nedostal. Ale nastala druhá fáze po 60 letech. Tady byl bývalý reprezentant hodu diskem Vidrna, který nás přesvědčil, to jsem byl já, můj bratr a asi 5-6 takových starších atletů, že bychom měli dělat veteránskou atletiku. A začal jsem, jelikož už mě postihovali problémy s artrózou, už jsem nemohl běhat s tyčkou, tak jsem hledal nějakou disciplinu, u které se nemusí běhat. No a to jsou vrhy. No a začal jsem to trénovat, začal jsem mít úspěchy, až nakonec jsem se dostal na ten vrchol dík tomu, že já jsem nějak jako fyzicky nestrádal tak jako jiní sportovci. Ty šli postupně jako s výkonností dolů, ale můj ten oblouk toho chátrání byl pozvolnější. Jo.
0: Chátrání, jaké chátrání? Vždyť vy jste, vy jste ještě nedávno vyhrál. Kdy jste teda měl takový ten poslední závod?
1: Až to dospělo do těch 80 a 90 let, když jsem dokonce udělal světový rekord hodu kladivem, takzvaný M90+. V loni vlastně jsem zakončil takovou tu závodní svoji činnost, že jsem udělal na pražské veterinádě a v Pardubicích na mistrovství republiky jsem udělal dva evropské rekordy v kategorii 95+, v kladivu a v disku.
0: To bylo moc hezké rozloučení, zakončení.
1: Mělo to jedno negativum, to stále trénování a opotřebování kloubů způsobili, že jsem si poranil ramenní klouby a tím už přispěli k tomu, že musím už tomu závodnímu sportování už musím dát konec.
0: Dal jste konec, ale každopádně rekreačně to stále ještě držíte. Je to tak?
1: Samozřejmě to vám můžu ukázat. Tady na zahrádce, tady házím břemenem.
0: Pane Vašato, my si tady povídáme o tom sportu. Řekněte mi, ale když se ohlédnete za tím vaším sportovním životem, na co jste tak třeba nejvíc hrdý, pyšný?
1: Já bych neřekl ani, že jsem na to hrdý. Já bych jenom řekl, kdy se vlastně začínal. A já můžu se víceméně pochlubit, že já jsem začínal v 6 letech, když jsem vstoupil tady na Slezském předměstí do Sokola a v 8 letech, protože měli tady družstvo žáků desetiletých neměli obsazené celé družstvo, tak mě osmiletého žáčka vzali sebou a já jsem secvičoval sestavu a dokonce jsem odjel s nima do Prahy v roce 1938 na 10. všesokolský sled. Tak to byl vlastně můj začátek sportování. A já si myslím, že jsem dneska možná nejstarší žijící účastník 10. všesokolského sletu.

0: Jsme stále u pana Zdeňka Vašaty, jsme v Hradci Králové, sedíme ve vašem domečku a já tady mám před sebou, jak jsem říkala, to vaše motto, které jste si kdysi našel, pracovat do konce života. Před chvílí jsme si povídali o tom sportu, sportovat do konce života, a pak tady máte moc hezkou, užívat si život do konce života. A já když vás poslouchám teď, to, co si tady povídáme, vy jste si ten život opravdu užíval a stále užíváte, vy se držíte toho motta.
1: Víte, já se vám přiznám, v 60 letech jsem získal takový nový tělesný motor. Současně se samotovou revolucí jsem se seznámil svou současnou manželkou. Porodili jsme spolu dvojčata a ty se asi staly tím motorem mé životní energie. Musel jsem vlastně znovu zajistit rodinu a to mě jako vlastně přinutilo, že jsem, když jsem skončil architektonické projektování, tak jsem si udělal zkoušky na soudního znalce a oceňování nemovitostí. A vlastně jsem začal dělat toho soudního znalce a toho jsem skončil v mých 94 letech.
0: To znamená, práce vás tedy to takhle znamená, držela?
1: Já, jak mám povahu takovou do všeho jít po hlavě, tak jsem se stal nakonec od roku 93 až do roku 2018 jsem byl buď to místopředsedou nebo předsedou komory znalců. Založil jsem Východočeskou komoru znalců nezávislou na Praze a to jsem dělal přes 10 let.
0: A když vás tak poslouchám, dobře, tak vy jste vlastně byl svým způsobem nucený dělat, to jsem pochopila, ale na druhou stranu vy jste vlastně si taky pořídil rodinu a to znamená, že jste se s těmi dětmi zase musel znova učit, musel jste, prostě jste prožíval něco, co třeba v 60 letech už spousta lidí neprožije.
1: Ano, to, co prožívají 20 lety, já jsem prožíval jako 60 lety.
0: Takže pane Vašato, když vás tak poslouchám, tak jsem pochopila, že pro vás je hodně důležitá rodina, vztahy, dobré vztahy v rodině. Je to tak?
1: Vztahy je nejlépe mít se všema lidma okolo nás, ale na prvním místě vždycky musí být ta rodina. A já se přiznám, já mám 5 dětí. 5 vnoučat a 2 pravnoučata. Těch 5 dětí je ze 3 vztahů. Tak jistě pochopíte, že to nebylo z začátku jednoduché vytvořit a zapomenout na nějaké křivdy a podobně. A já si velmi cením toho, že se mě povedlo teda všechny 3 rodiny a těch 5 dětí dát dohromady a vytvořit takovou velkou rodinu, která se občas schází na těch oslavách narozenin a svátku nebo Vánoc. Na tohle jsem jako patřičně hrdý teda.
0: Já musím říct, že tady sedíme nad fotografiemi a že jsem viděla vlastně, no dokáže se vás sejít opravdu hodně. Co je tak úplně nejvíc, co vás vlastně všechny spojuje? Že se chcete takhle scházet?
1: Já bych to nazval slovem tolerance. Že jsem víceméně přesvědčil všechny ty děti moje, i ty bývalé manželky a příbuzný okolo těch manželek, že jsme na světě jenom jednou a že nás musí spojovat, když ne už láska, tak tolerance a vzpomínky na to, co bylo hezké. A zapomenou trošku na ty křivdy, které se udály třeba v těch vztazích. Jo.
0: Jak je vidět, tak tohle se vám povedlo, protože na tu fotografii se sotva vejdete.

0: Pane Vašato, já jsem si o vás hodně načetla, hodně jsem si o vás nastudovala a když jsem k vám přišla, tak vy jste mě najednou ukázal desky a vy jste mě řekl něco, co jsem nikde neobjevila. Vy píšete básničky?
1: Ale to sám nevím, jako jak jsem to začal. A asi to začalo tím, že třeba měl nějaký kamarád, třeba měl 70 nebo tak, a tak se mě znalo jednoduchý takový jenom mu popřát, podat ruce, tak něco aspoň mu věnovat, tak mě napadlo mu napsat verš.
0: Mám tady ty vaše básničky. Kdybyste měl nějaký verš vybrat, co bychom si tak poslechli? Obyčejný den.
1: To vlastně manželka měla včera narozeniny. Nabídnul se mi, teda, že jich tam koupím tu kytičku, kterou vidíte na stole.
0: Žlutá.
1: A že jí napíšu báseň.
0: Tak pojďme.
1: Tak třeba tadyhle ten verš. K narozeninám přeji zdraví, klid a smích, ať provází tě v dalších dnech tvých. Hlavně věz, že v každém čase i kroku máš mě i děti naše po svém boku.
0: Vy máte teda moc hezký vztah s vaší paní, jak jsem tak pochopila.
1: Slavili jsme vlastně asi před 14 dny 35 let.
0: To je let.
1: Když to o tom mluvíme, o té manželce, víte, že s tím má souvislost také soutěž Českého rozhlasu?
0: No to nevím, tak to mě hodně zajímá.
1: Tak to je zase novinka. Asi před 2 lety, nebo tak, vypsala Český rozhlas soutěž na nejzajímavější seznámení manželů. A já jsem tu soutěž vyhrál.
0: Tak teď musíte všem prozradit, jakže jste se teda seznámili.
1: My jsme ve stejný týden podali inzeráty. Manželka, ona je z Liberce a tady nastoupila práci ku podivu ve stavoprojektu, to jsem nevěděl samozřejmě. A já jsem podal inzerát, protože moje maminka tady pronajímala jednu místnost, tak jsem podal ten inzerát taky. A my jsme si ty inzeráty přečetli vzájemně, jo? A tím pádem jsme se spolu seznámili. Jelikož ona v té době byla nějak nemocná, tak to bylo vlastně zprostředkování vlastně přes telefony. A teprve, když se uzdravila, tak jsme se potkali ve stavu projektu. No a tím pádem se mi pozval, se prohlídne, prohlížila se, že tady teda se jí to líbí a tak tady zůstala. No. A už nebyl tak daleko ten krok k seznámení a...
0: A je to 35 let. No, vidíte, a to před těmi lety, když se s vámi manželka seznámila, asi vůbec netušila, že bude mít doma poklad, protože to je jedno z vašich ocenění.
1: Každým rokem město Hradec Králové vyhlašuje seniorsky poklady města. Vždycky 5 mužů a 5 žen. A vyjadřuje obdiv k aktivním seniorům, kteří stále pracují nebo jsou nějaké činnosti pro město po stránce třeba politicky nebo veřejných službách nějakých, nebo teda v práci teda, že. A v roce 21 mě vybralo město ze těch 10 seniorů.
0: Mimochodem, vy jste získal i další ocenění, to bychom měli zmínit.
1: Ano, sám si nejvíce vážím. Sice byl jsem vybrán do síně slávy hradeckého sportu, ale potom taková komplexnější cena je cena Primus Inter Pares, první mezi rovnými, která je dána občanům Hradce Králové za jejich příspěvek v otázce třeba u mě rozvoji města po stránce teda stavební a po stránce sportovní činnosti v hradeckých klubech.
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: Tak já jsem odložila před chvílí tu zelenou složku, na které je napsáno básně. A všimla jsem si, že vy tam máte ještě jednu. Taková červeno-oranžová. Máte tam napsáno úvahy, ale je tam napsáno o duši. To mě trošku, pane Vaša, to překvapilo. O duši.
1: A prosím vás, a kdy bych na to měl mít čas? Než v 90, téměř 6 letech, když bilancuju svůj život, myslíte, že mě nenapadnou myšlenky, co vlastně bude potom, skončíme svoji pozemskou pouť tady? Celý život jsem víceméně bombardovaný informacema z různých stran, třeba o posmrtném životu, o nesmrtelnosti duše. Vidím, že různá náboženství se dívají na ten konec života prostě z různého úhlu pohledu. A to mě samozřejmě začalo zajímat a zabýval jsem se tím. Začal jsem studovat blíže Bibli, starý nový zákon. Vlivem umělé inteligence jsem se dostal k informacím o jiných náboženstvích. No. Už toho ví hodně ta umělá inteligence.
0: Já se dívám už jen na tu první stránku. Vivere et momento mori. Žij, ale pamatuj na smrt. Na co jste teda přitom přišel?
1: Mně se líbí taková úvaha Voltaira. Nesmrtelnost není zaručena, ale každý rozumný by měl v ní věřit, maximálně zjistit, že se mýlil. To mě připadá velmi chytrý.
0: Jo. Velmi vtipný, musím říct. Věřit. V co věříte vy?
1: Já jsem samozřejmě vychovaný mojí maminkou, jsem vychovaný jako římský katolik samozřejmě. Maminka mě odjakživa vodila do kapličky tady na Rožberku každou neděli a pozdějším věku teda jsem byl takový pasivní věřící, ale prostě věřil jsem v to, co jsem se naučil. Ale v pozdějším věku, když přicházel seniorský věk a přicházela do údobí, kdy si uvědomujeme, že jednou skončíme svůj život, tak jsem o tom začal se zabývat blíž a napsal jsem takové 3 úvahy. První úvahu jste přečetla tady. Druhá byla o nesmrtelnosti duše a třetí úvaha byla 4 cesty k nesmrtelnosti. Hledal jsem, jak člověk nebo lidstvo zoufale hledá nějaké prostředky, aby minimálně prodloužilo svůj život a hledali odpovědi na otázky, jestli ta nesmrtelnost je zajištěna. A zjistil jsem jednu základní věc, že všechny tyto teorie, že vše, co jsem se učil v katechismu, co jsem si zjistil o různých náboženstvích, že všechny tyto věci zpracovali lidé na různém stupni vývoje, na určité úrovni. Můžu já věřit lidem?
0: No, a byli to lidé, kteří si pokládali stejnou otázku. Co bude dál?
1: Ano.
0: A tu odpověď stejně neznáme.
1: Odpověď není. Takže nezávidím lidem, kteří věří v něco a to jim umožňuje snažší cestu k té smrti.
0: Ale o té si povídat nebudeme, pane Vašato. Mně se líbil ten váš závěr, že prostě chce to pořád něco dělat, pořád s někým být, mít s kým mluvit, mít ten kontakt, přemýšlet. No co ještě chybí?
1: Co chybí? No třeba manželka je velký milovník jako hudby, čili my velmi často chodíme na koncerty, do divadla. Prostě i tady tu stránku kulturní se snažíme pěstovat. Jo, teda. A to nás přináší také obohacení mozku a takové sounáležitosti s tou společností hradeckou. Jenom je tady takový zajímavost. Vždycky se dívám, když přijdu někam na koncert, do divadla nebo tu akci podobnou, dívám se kolem sebe, jestli uvidím nějaké hradecké známé.
0: A vidíte?
1: a já je nevidím. Já je nevidím. Oni už tady nejsou. Ta moje generace, s kterou jsem já tady vyrůstal, tak ona tady není. Já jsem všude nejstarší.
0: Já musím říct, jestli jste nejstarší, tak ale musím říct, že jsem nesmírně ráda, že jsem za vámi přišla, že jsem vás poznala a že jsme možná něco i posluchačům předali, protože tak dobře, vy jste říkal, že budete mít narozeniny, je to tak? Kolikáté, pojďme to ještě.
1: 96 let, no.
0: Takže já vám přeju hodně zdraví, hodně toho optimismu, aby vám vydržel tenhle úžasný přístup k životu a doufám, že se zase brzy někdy potkáme. Mějte se moc hezky a děkujeme.
1: Ale nakonec bych ještě chtěl jednu věc říct. Opravdu na to má dost velkou zásluhu moje manželka teda.
0: Já vám něco povím. Kdybyste to neřekl, oni by to posluchači z toho našeho povídání poznali. Děkuju moc. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. Dva roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sebastian Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Na Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná. J'ai compris

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem

Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měly v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

0: Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme.
1: Night time sharpens, I

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prprosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou, nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How to Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě podvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal: Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas z Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé píseň Vášně a zrady Delilah.

Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm.
4: A po týdnu vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Co nás tentokrát čeká? Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá i na Stardance. Zeptáme se, jak se těší. Kromě toho si připomeneme Evropský den melanomu a povíme, proč je důležité nezapomínat na prevenci. Taky vám představíme novou kolekci elegantních a nadčasových šatů. Chybět nebude další porce rad, jak se chovat ve společnosti, a nezapomeneme ani na naše módní trendy. Tak tedy ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

0: Oblíbená show Stardance se po roční pauze opět vrací na televizní obrazovky. Jak už víte, asi vysílat se bude tradičně na podzim. 14. ročník soutěže odstartuje 10. října a vyvrcholí finálovým večerem 12. prosince. Nedávno už také byla odtajněna všechna jména. Jednou z žen, která bude soutěžit o titul královny parketu, je i Petra Nesvačilová. Herečka a režisérka, která kromě této nové role tanečnice také sbírá hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a tak jsme využili její návštěvy východních Čech a zeptali jsme se nejen na Stardance, ale i na nejbližší plány. Vy jste oslavila čtyřicátiny, máte malou tříletou Jasmínku, jestli se nepletu, a do toho jste řekla ano, když vás oslovili na Stardance. Bylo to těžké?
1: Stardance, no ono to jakoby vzniklo tak, že mě se ptali už jako kdysi, ale to mě se nechtělo. A pak se mě zeptali, když Jasmínce byl rok, což mě bylo 37. Musím říct, že jsem prostě kojila, nebyla jsem úplně ve svém jakoby přirozeném shapeu, a tak jsem úplně ze mě vypadlo ano, s vidinou toho, že se tam vrátí, takže jako je to takový návrat, který uvidíme, jak vyjde nebo jak to půjde, protože sama netuším vůbec, na co jsem přistoupila.
0: Co vás čeká? No, nevíte, co vás čeká ve Stardance, co vás čeká v životě jinak, co se týká herectví, co se týká režisérské práce, co se týká prázdnin, které se blíží.
1: No tak my s Ajou jedeme, máme spolu takový pár dní na Vysočině.
0: Myslíte Andreu Vytlačilovou, vaši kamarádku?
1: Kamarádku Andreu Vytlačilovou, úžasnou výtvarnici. A pak přejdeme pomalinku s takovýma kamarádkama našima ještě do hor. Takže prázdninově a samozřejmě s manželem, s rodinou budeme. No a teď točíme právě dokumentární film pro Českou televizi hodinový, který vyjde na podzim. A točíme právě i s manželem, že on je scénárista, jsem tam za režii a točíme to dohromady, což je skvělý. On je v mnoha ohledech lepší než já. A to mě strašně líbí, on mi teda říká to samý, tak to tady musím jako říct. A tak my se tak jako hrozně rádi vidíme, jakože nejen u té plotny doma, ale i v té práci, kde člověk...
0: Uměla jste si vybrat.
1: Jo, to já jsem ráda.
0: Petru, ještě by mě docela zajímalo, vy patříte k dámám, k herečkám, s, řekla bych, nejkrásnějším úsměvem, bezprostředním, milým, lidé vás mají rádi, hlasují pro vás v anketě Šarmantní osobnost roku. Ta bezprostřednost, ta se asi v současné době a upřímnost hodně cení. Čeho si ceníte vy nejvíc u lidí?
1: Tak já moc děkuji za tyhle ty nádherné slova. Já nemám problém vyhrát tady v té soutěži. A asi jako taky té upřímnosti a toho všeho. Nevím, mám ráda normální věci, dalo by se říct, ale mám ráda teda i určitě i zlato k tomu. Na hojnost bych nezapomínala.
0: Na co se těšíte v nejbližší době, kromě tedy těch prázdnin, které prožijete s těmi, které máte ráda?
1: Já se těším, až pojedeme k nám na chloupu, kde mají po cestě výbornou točenou zmrzlinu. Na to se třeba fakt těším celý rok. Pátek se těším, že mám na výstavišti vlastně v Praze, budu se svojí knížkou Astrid a Ea, kterou jsem napsala pro děti i pro dospělí. V ilustraci zase Michala Bačáka, tak tam budu mít besedu, tak na to se třeba těším.
0: Takže hodně radosti. Krásný pobyt tady ve východních Čechách a zase někdy třeba v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: tomto měsíci si tradičně připomínáme Evropský den melanomu. Ten má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a také zdůraznit význam prevence. Melanom je totiž poměrně dobře léčitelný, ale podmínkou je, že je objeven včas. Na druhou stranu se totiž umí velice rychle šířit do dalších částí těla. Kolegyně Jana Kudivejsová proto oslovila doktorku farmacie Ivanu Lánovou, se kterou si povídala nejen o preventivních kontrolách, ale také o novinkách, které pomáhají lékařům znamenka rozeznat.
1: Jaké varovné změny na kůži lidé nejčastěji přehlížejí a naopak, co bychom měli kontrolovat, čeho si všímat?
2: Tak pokud se nám v dospělosti z ničeho nic objeví nějaké znamenko, tak je to také varovný příznak. Případně pokud už nějaké znamenko máme a začne měnit nějakým způsobem svůj tvar nebo barvu. Ono, Americká akademie dermatologie má takovou výbornou pomůcku, která se skládá z několika písmenek A, B, C, D, E a každé to písmenko značí právě nějakou tu změnu. Takže to A je asymetrie, to znamená nepravidelný tvar, že jedna polovina třeba toho znamenka je větší než ta druhá. Pak je to B jako borders, to jsou nepravidelné okraje, kdy opravdu ty okraje nejsou hladké, jsou takové jakoby zubovité. Pak tam máme C jako color, barva, a ono opravdu to znamenko může mít více odstínů barev, nejčastěji je to teda hnědá černá, ale může to být klidně do červená, do růžová, do modra to může být. Pak D jako diametr, to je velikost průměru. Většinou to znamenko, když už jako je tam to nebezpečí, tak bývá větší než 6 mm. A pak je tam to písmeno E jako evolution, takový ten vývoj, kdy se opravdu mění ten tvar nebo velikost nebo barva nebo cokoliv.
1: Co ta místa, kam si nevidíme?
2: Právě proto by měl pacient chodit pravidelně k lékaři. Doporučuje se minimálně jednou za rok navštívit dermatologa, nechat si veškerá znamenka zkontrolovat, takže člověk se tam slékne, lékař ho prohlídne všude. Ideální je chodit jednou za půl roku.
1: Pak jsem slyšela, že existuje u lékařů už takový přístroj, který vás projede celou. I když je to placený přístroj, tak pro koho je to vhodné?
2: Tak určitě jsou to třeba pacienti, kteří mají nějaké problémy už s tou kůží. Je tam třeba nějaká větší pigmentace, jsou to takové ty světlé fototypy. Můžou to být i pacienti, kteří se právě hodně chodí na to sluníčko nebo pracují někde v tom otevřeném prostoru, nebo velmi často bývávali spálení, když byli menší nebo mladší. Takže tam určitě doporučují to vyšetření.
1: Je to třeba i pro lidi, kdo měl toto onemocnění v rodině, důležité sledovat.
2: Ano. I ta genetika může právě hrát svoji roli a je tam právě větší taková ta predispozice k tomu onemocnění. A nebo jsou také lidé, kteří chodí do solárií, ani to není zdravé.
1: A jak velkou roli v tom hraje slunce a opalování a jak velkou roli mají ještě další vlivy, když to porovnáme?
2: Tak to opalování, ten pobyt na slunčku hraje opravdu velkou roli, protože pokud ta kůže je nechráněná, velmi rychle se spálí a vlastně každé to spálení se nám načítá a v pozdějším věku může právě dojít k tomu, že se nám tam objeví ten melanom.
1: I návštěva solárka sem patří, jak už jste zmínila, do těch rizikových faktorů.
2: Ano, je to přesně tak. I ta návštěva solárie je velmi nebezpečná. My nemůžeme vlastně říct o žádném opalování, že je zdravé. Vždycky je tam nějaké nebezpečí.
1: Ale co vitamin D?
2: Vitamin D je velmi důležitý a spíš z toho důvodu, že my, když na to sluníčko nechodíme, tak se nám v těle přirozeně netvoří. Ale myslím si, že dodávat ten vitamin D je velmi důležité ne kvůli opalování, ale celkově kvůli naší imunitě, kvůli našemu zdravotnímu stavu.
1: Co říkáte na přípravu na opalování, takové to užívání vitaminu B nebo beta-karotenu a podobně?
2: Vlastně beta-karoten je takové to barvivo, které je třeba v mrkvičce, takže potom je takové oranžovo-žluté. Ono vlastně jakoby prodlužuje, nebo říká se to, že prodlužuje nám tu barvu, to zhnědnutí, ale rozhodně nás nechrání právě před tím nebezpečným ultrafialovým zářením.
0: Tolik rady doktorky farmacie Ivany Lánové, které nám dala u příležitosti Evropského dne melanomu. Za týden pak poradíme, jak nejlépe a podle čeho vybrat správný opalovací přípravek a čeho bychom si měli na krémech a nejen těch opalovacích všímat, tak si to nenechte ujít.

0: Máte-li rádi módu a módní návrháře, mám tu pro vás hned dvě pozvánky na příští týden. První je na 21. května v 19 hodin do Lázní Bělohradu, konkrétně do Bělohradské Sýpky, kde bude mít po dvou letech autorskou módní přehlídku návrhářka Jiřina Tauchmanová. No a ta druhá pozvánka, ta je na sobotu 23. května do České Třebové. Právě tam jsem se tento týden před přehlídkou vypravila, abych pro vás natočila, na co se můžete těšit.
1: S šarmem do společnosti.
0: S šarmem jsme se vypravili do společnosti. Dnes je to salon Machač v České Třebové, protože dámy, je tady Tereska, Anička a paní Pavla Machačová. Pro vás teď velmi náročné dny, protože máte před módní přehlídkou, která bude v České Třebové. Tak jsou bezesné noci, paní Pavlo.
2: Už se nám to blíží do cíle, takže už víme, že to stihneme, že se modely podařily, a takže už si myslím, že nervy trošku to spadly.
0: Dobře, představte nám celou tu kolekci, která už tady je připravena, jen aby ji modelky vynesly.
3: Tak my tím, že se hodně zaměřujeme na takovou jakoby klasickou konfekci, která si ta zákaznice nebo ta naše klientka může vzít běžně do práce nebo na běžný nošení. Takže určitě jsme do té kolekce zařadili právě ty běžný modely, který teďka na to období to tak nějak vyžaduje, aby to byly vlastně příjemný materiály, které prostě budou příjemný i do toho teplejšího počasí. Takže je tam spoustu modelů, jak to jsou šaty, kalhoty, který právě budou do tohohle počasí a na to daný období. Samozřejmě se to dá taky kombinovat i potom s předcházejícíma kolekcema, takže to jsme se snažili.
0: Má nějaké moto ta vaše letošní kolekce, kterou budete prezentovat?
2: My si jdeme takový po té své linii, ale třeba sadili jsme na zelenou barvu, na kaky zelenou. Použili jsme vlastně materiál tencel, který je přírodní materiál, udělali jsme krásně splývavý, hodně se to pohybuje, je to míň mačkavý třeba než viskóza, takže určitě to patří i do kanceláří. A trošku jsme to doplnili saténem, z kterého zase třeba nám krásně vycházely zavinovací halenky s nabranou sukinkou. A jelikož ten satén je zase těžší materiál, takže krásně můžeme si dovolit nabírání v pase sukínek, vyšší pasy, a krásně to lichotí. A dá se to, jak říkala Anička, použít i do práce, i na společenské události. Zase se to může kombinovat, může se to zjít jako celý kostým, anebo s halenkou, protože ta kolekce, jak je tady vidět, tak se barevně krásně provází, takže určitě k té zelené zase krásně nám se dá použít proužek zelený. Je to zase vzdušnější, lehce průsvitnější materiál, takže zase třeba, když jsou z toho šaty, dá se klidně podvalet s kalhotama, anebo spodní tělové prádlo.
0: Mě třeba zaujaly tyhle ty nádherné šaty.
2: K tomu právě to je ta jedna půlka, je použitá ta kaky zelená s tou proužkou zelenou. Ano. A potom jsme zase vsadili na brokát, taková ta modrá, levandulově modrá se zelenou, je tam víc těch barviček, ten brokát je vzorovaný, že jo, brokáty jsou vzorovaný, anebo třeba krásný sáčko, které má velké vyspávky, které jsou teďka trendy, ale já si myslím, že ty vyspávky dělají krásnou postavu. A určitě potom jsme použili zase k tomu jednobarevný materiál, to je ta naše oblíbená kostýmovka, je to teda 100% polyestery, takže tam je třeba ta jednobarevnost, toho jsme určitě udělali i kalhoty s vysokým pasem, takový tam barelový střih, což je teďka
4: to
2: hodně módní,
4: který
2: si myslím, že hodně sluší zákaznicím. Je to taková vzdušnost, je to taková vlastně, i když jsou to kalhoty, tak to pořád působí elegantně. A určitě letošní novinka, kterou jsme použili poprvé, je hedvábí. Je to teda směs viskóza hedvábí, ale myslím, že z toho vyšly krásný šaty.
0: Tam ono potom přece jen možná taková ta rada, že nám chce to občas odvahu, chce to možná zamyslet se nad tím, nebýt šedivá, být vidět a občas přizpůsobit samozřejmě ty šaty své postavy, ale nebát se.
2: Určitě, já si myslím, že to je o té odvaze, ale nesmí to předbíhat tu zákaznici. Pořád to s ní musí korespondovat.
0: Možná pojďme tedy pozvat na módní přehlídku, která bude 23. května, a kde všechny tyhle modely, které jste nám tady teď představila, ne všechny, ale ty, které jste představila, budou také vidět na vaší módní přehlídce.
2: Takže naše módní přehlídka bude 23. května v 10:30 tady v těch prostorách České Třebové Oděvy Machačovy.
0: Srdečně zveme všechny milovníky módy, přijďte se podívat, protože si myslím, určitě to bude stát za to. Paní Pavlo, Aničko, děkujeme a ať vám ta módní přehlídka dopadne podle vašich představ. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Jsou tu další jarní módní trendy a s nimi i módní návrhářka Jitka Šedová. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule slíbili, že se dnes budeme věnovat výrazným vzorům, protože výrazné vzory, to je jeden z trendů letošního roku.
1: Přesně tak, vzory vždycky nám jdou v nějakém trendu, ale letos jsou to různé typy vzorů, různé typy printů.
0: Prostě takže kostky, designů. Puntíky, květy, proužky.
1: A hlavně ty zvířecí vzory, a to nemyslím jenom třeba, že je leopardí nebo tygří, ale je tam i zebra, je tam hadina, je tam takzvaně takový ten nepravidelný puntík, oni tomu říkají bambi, takže je to opravdu všeho chuť a myslím si, že není důvod vynechávat ty vzory.
0: Minule už jsi se zmínila o kostce, ale je důležité, jak ji kombinovat. Pokud tady budu mít kostkovanou sukni nebo kalhoty nebo halenku, tak potom už k tomu chce vzít něco jednoduchého, jednobarevného, takového, aby toho nebylo moc.
1: Záleží samozřejmě na zákaznici, na nositelce, ale ty trendy jsou tak, že to mixují ty vzory všechny dohromady. Kytky s kytkama, puntí puntík velký, puntík menší, různě barevný. I ty zvířecí vzory, že pokud je to na krásném materiálu a je to nějakým způsobem zajímavý, že to nemusí být i jenom v tom klasickém vzoru barvy, že třeba to může být kolorovaný do modra, do zelená, zelená s růžovou, tak i to umějí prostě designéři naformovat jakoby do toho jednoho oděvu v různých barevnostech, v různých velikostech těch vzorů a vypadá to zajímavě. Ale musí mít daná dáma k tomu cit, musí to umět takzvaně vyníst, protože tam je ta lehká hranice toho, aby to vypadalo lacině a nevkusně a toho, kdy to vypadá luxusně a velice zajímavě.
0: Mm-hmm. Znamená to, že musí být kvalitní látka, kvalitní materiál. Jaké ty materiály jsou nejlepší právě na ty kostkované, pruhované, květované vzory?
1: Ty designy se výborně nosí na přírodních materiálech, takže opomenu teďka, že ta kostku máme třeba spojenou sartanem a s vlnou, ale že může být i na hedvábí, může být tištěná, může být samozřejmě i tkaná a vypadá to krásně, lehce, je to vzdušné a vypadá to zajímavě. Ale zároveň vlastně třeba si něco umíme představit jak na úpletech, tak si to umíme představit i třeba na bavlně, i na tom hedvábí, na šifonech, prostě na takovýchhle krásných, jemných materiálech.
0: Když jsi se zmínila o tom, že jsou ve hře také puntíky, nejsou to takové ty babičkovské puntíky, ale je to tedy ten srneček nebo možná trošku k těm zvířecím motivům? Nebo jak
1: je to i ten zvířecí, vlastně ten nepravidelný puntík s neostrou hranou, ale zároveň je tam přesně ten babičkovský, klasický puntík.
0: Takže retro.
1: Takový ten retro, ale ono vlastně v tom, kdy to dáme na halenku s bohatými rukávy, s vázačkou, kdy to trošku vypadá tak jakoby luxusně, nebo na nějaký rozevlátý šaty v bohostylu, kdy to ještě zkombinuje třeba s krajkou, tak je to ten pravý puntík, který nedělá ten šatník jakoby starý, jakoby dobovej, ale kdy to vlastně poznáš do té vlastně ženskosti, do té elegance.
0: Takže jsou to hodně ty hedvábné, rozevláté materiály, které jsou v současné době velice módní. Jsou i praktické?
1: Já si myslím, že jsou praktické. Ten materiál je vzdušný, nepotíme se v tom a zároveň zkrátka vypadáme vždycky tak jakoby lehce upraveně. Nejsme takový unavený z toho. A tím, že se nepotíme, nosíme si takzvaně vlastní stín sebou a vypadá to vždycky žensky.
0: Dobře, kdyby si nám tedy měla dát jednu dobrou radu, co si zaručeně pořídit teď na prahu léta, které už se nám začíná ozývat, něco takového hezkého, barevného, vzorovaného, co by v tom šatníku nemělo podle tebe chybět?
1: Já si myslím, že by tam právě neměla chybět ta halenka s tou vázačkou. Tam je ten ženský prvek, který dobře zkombinujeme se sukní úzkou, se sukní rozevlátou, i s džínama, nebo se šortkama, s krátkýma kalhotama. Zkrátka to je takový to, kdy vlastně si můžeme dovolit, že ta halenka za náma vlaje, anebo vlastně, že za náma vlaje aspoň tam šla.
0: Děkujeme za rady v módních trendech a těšíme se na ty další. Jitka Šedová byla naším dalším hostem. Měj se hezky a děkujeme.
1: Děkuju taky a všem přeju krásný den. Naschledanou. Naschledanou.

0: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A pokračuje náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já tady vítám Daniela Šmída opět po týdnu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Experta na etiketu. No, dnes tedy to nebude fyzický vzhled, ale podávání ruky. Pojďme si tedy zopakovat, jak to vlastně je a kde třeba děláme chybu, pokud se podíváme na ty starší vůči mladším.
2: Můžeme říci, že přirozená úcta ke starším lidem v etiketě se projevuje mimo jiné také tím, že starší člověk podává ruku těm mladším jako první. To znamená, je na starším, aby tomu mladšímu podal ruku jako první. Kam bych ale tohle dnešní téma rozvinul rád, je, že někoho z těch pozdravů vynecháme. Že třeba přijdeme do společnosti na narozeniny, kde jsou mladší osoby v teenage věku, jsou to třeba děti našich známých a jsou tam ti naši známí. No a my jako starší osoby přijdeme za těmi známými, potřeseme si rukou. No ale ty děti z toho vynecháme. Nebo jsou to mladší dospělí. Není jim třeba ještě ani 18, nebo jim těsně 18. Jako kdybychom se báli, jestli to ty děti vůbec dokáží, jestli vůbec stojí nám za to, jestli vůbec třeseme rukou mladším lidem. Tak řekněme si tady, ano, pokud jsme ve společnosti a potřeseme jednomu, tak v té malé společnosti musíme podat ruku všem.
1: Nezapomínat vůbec na nikoho. Tedy.
2: Výjimka je, pokud by to mělo být veliké shromáždění, no tak pochopitelně tam bychom tím podáváním rukou strávili mládí, jak se říká, a to bychom neměli.
1: Když někdo z mladších jde a podá ruku nám, nevadí to?
2: Je to, řekněme, prohřešek proti etiketě, proti tomu tradičnímu způsobu vnímání, ale berme to s pochopením. Ten člověk to neví, má dobrý záměr, třeba ví, že bychom si měli podávat ruce, takhle mu to bylo vysvětleno, zapomněl na tu poučku v uvozovkách, že jako mladší by měl vyčkat, a nebo se může stát, že vy jste jednoduše na to zapomněli, a nebo příliš dlouho váhali. Uh-huh. A potom je tedy na tom mladším, aby to napravil.
1: O podání ruky byl dnešní díl seriálu s Danielem Šmídem. My děkujeme a budeme si pamatovat, že když přijdeme do společnosti, neměli bychom na nikoho, pokud si budeme podávat ruce s rodinou, zapomínat.
2: Přesně tak. A vlastně to naučit i ty malé děti. Být trpělivý, to dítě to třeba neumí, ale být trpělivý a podat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden nashledanou.
2: Těším se moc. Nashledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu pro jednoho z vás odměna za to, že jste napsali tip na šarmantní osobnost za rok 2025. Tentokrát je to radiokarta Díky za každé nové ráno. Tak komu ji pošleme? Dobrý den, jsem ráda, že titul šarmantní osobnost v posledním ročníku získala paní Jitka Molavcová. Moc jí to přeju, zaslouží si to. Do dalšího výběru bych byla ráda, aby se probojoval pan Petr Štěpánek. Proto ho navrhuji. Tak to nám napsala paní Věra Poláková z Hradce Králové. My paní Věro mnohokrát děkujeme za další tip a posíláme cenu. No a ta další, ta tu pro vás opět bude čekat týden, bude to knížka fejetonu Nedělní káva Vladimíra Burianka. No a já připomínám, že už jen do konce měsíce můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Potom hlasy sečteme a začátkem června už budeme mít tu naši desítku nejšarmantnějších. Tak pokud ještě máte nápad, kdo by to mohl být a ještě jste nenapsali, je nejvyšší čas.

A než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm kromě jiného zavoláme herečce Simoně Stašové, která vyhrála naši anketu v roce 2016. V kosmetickém rádci pak povíme, jak správně vybrat opalovací krém a čeho si všímat při koupi denního a nočního krému, a taky máme připravenou další porci receptu pro vaše zdraví. Tak tedy nezapomeňte, že Šarm je tu opět za týden v tomto čase. A teď už snad jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. To tedy přeje a loučí se Lada Klokočníková.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. Dny soukromých hradů a zámků zpřístupní i běžně uzavřené prostory. Bude jasno nebo polojasno během dne, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
2: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to, že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
0: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Kost. Na některých soukromých památkách budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Na programu jsou také večerní prohlídky při svíčkách, koncerty nebo výstavy. Akci od roku 2018 žádá Asociace majitelů hradů a zámků. Novou výjezdovou základnu dnes otevře zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje v Suchdole nad Lužnicí. Jak uvedla mluvčí záchranářů Petra Kavková, moderní zázemí má zvýšit kvalitu i dostupnost zdravotní péče v oblasti Třeboňska. Nové prostory mají od začátku týdne také záchranáři ve Volarech na Prachaticku. Do Ralska na Českolipsku míří tisíce skautů z Česka i ze zahraničí. V tamním bývalém vojenském prostoru dnes začínají mezinárodní akce Intercamp. Do Česka se vrací po 10 letech. Program je pro účastníky připravený přímo na tábořišti i v okolní přírodě, říká mluvčí skautu Barbora Trojak.
3: Na tom tábořišti si budou moct v mezinárodních týmech vyzkoušet různé programy a aktivity zaměřené třeba na komunikaci, spolupráci v týmu, na různé fyzické aktivity jako pohyb a také na přírodu nebo osobní rozvoj.
0: Skupina mladíků v Kongu zapálila centrum pro léčbu eboly na východě země. Právě tamní provincie Ituri je hlavním ohniskem nákazy. Pachatelé rozdělali oheň poté, co nedostali povolení si z centra vyzvednout tělo zemřelého kamaráda. Chtěli ho pohřbít tradičním způsobem. Těla zemřelých jsou ale vysoce infekční a právě tradiční pohřby patří k hlavním rizikovým místům, kde se nákaza šíří. Policie při rozhánění davu použila slzný plyn a varovné výstřely do vzduchu. Humanitární týmy v napadeném centru už znovu pokračují ve své práci.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, teploty 22 až 26, na severovýchodě kolem 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí před chvílí zavřeli pravý pruh. Je to mezi kilometry 144 a 143. Opravují tam vozovku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Český Brod postupně ruší noční uzavírku. Je to mezi 18. a 19. kilometrem.

0: Zavřený tam byl levý pruh a na D3 u Českých Budějovic se v tunelu Pohůrka bude ještě dnes jezdit jen pravým pruhem mezi kilometry 135 a 136. Opravují svodidla. Omezení v tunelu je v obou směrech. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu a na dvojce už má slovo Jakub Kaloč.
1: A já děkuji Denise Žižkové, dobré ráno zároveň, Denise.
0: Hezké ráno,
1: ahoj,
0: tobě
1: jak
0: taky.
1: Jak jsi vyspala?
0: Ale docela dobře.
1: Docela dobře.
0: Šla jsem brzo, tak dobře.
1: Šla si brzo. Deny mi říká v kanceláři, prosím tě, tady mají špatně napsaný počasí.
0: No,
1: on je čtvrtek a tady mají pátek. No. Kam ne, Denisko, je pátek.
0: Ano, ano.
1: Nechtěla tomu věřit. Ale je to tak, tak čeká tě víkend pracovní nebo volný?
0: No, pracovní, jako pracovní. Vždy, no.
1: Jako vždy?
0: No, jako téměř vždy, ano.
1: Ale byla jsi v Benátkách?
0: Tři dny
1: a?
0: Dobrý,
1: jo.
0: Ani to nebylo přelidněný úplně ještě a hezký.
1: Jo, ta sezóna ještě nezačala pořádně.
0: Jako tam asi je to možná celoroční, ale my jsme se tak dokázali vyhnout, že
1: jo.
0: Jsme si užili i pravou takovou Itálii, že to nebylo jenom turistický.
1: Co to znamená? Že jste házeli televize z okna a...
0: Ne, že jsme tak jako seděli s těma místníma tam na tom vínečku, že jsi měl pocit, že jsi v Itálii a ne v nějakém turistickém skanzenu, no. Jako fakt, najdou se tam místa.
1: Věřím ti.
0: Když jdeš mezi takovou tu hlavní, mimo tu hlavní trasu, tak je to tam hezký.
1: Jinak Denny je taková, přátelé, jenom abyste jí trošku... Abyste šli více do hloubky jejího života, je to velká cestovatelka.
0: Je to pro mě, ano, taková, velice důležité.
1: No, taková Zikmundová naše. Tak hezké ráno, je tu i Lukáš Kámen, který odlétá do Albánie, no prostě všichni tady cestují za chvíli, nás to čeká taky. Hezké ráno, vystávejte opatrně, pokud řídíte, tak samozřejmě držte volant pevně a zkuste si udržet i dobrou náladu. A my budeme za chvíli pomyslně opékat busty, protože odborníci přišli, no, ona to není nová verze, prostě černý bust škodí zdraví. Takže vám řeknu za chvíli, jak opékat, abychom si to zdraví nepoškodili. Hezké ráno.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

5 hodin, 9 minutek, skoro 10 minutek, posloucháte Vaše ráno na dvojce, je pátek 22. května, přátelé, a já se budu věnovat opékání bustíků, přestože to spíše patří k podzimu, nebo dříve patřívalo, a jak zdravě opékat. Je pravda, že my jako děti jsme samozřejmě strkali ty busty přímo do toho plamene a když jsme ho připálili, což se stalo častokrát nebo stávalo, tak rodiče nám říkali, nebo i babička říkala, hele, to je na pleť. Připálený bustík, jak je také černý, to je dobrý na pleť. No ale samozřejmě právě způsob opékání je zásadní, abychom měli zdravější variantu. Špekáček proto opékáme nikoli přímo nad plamenem nebo v plamenu, ale jen nad teplem. To znamená samozřejmě, že nad plamenem, ale výš, třeba 30 cm, protože pak jsou na velkém žáru a rychle zčernají, což působí zdravotní problémy nebo by problémy způsobit mohlo. Alespoň takhle to vysvětluje doktorantka Anna Průšová z Ústavu analýzy potravin a výživy. Při tom spalování, a to nejen dřeva, se uvolňují polycyklické aromatické uhlovodíky, vlastně látky, které vznikají třeba i při kouření cigaret. Tak vidíte, ta podoba, ten příměr tam je. No a tam, kde při opékání masa nebo špekáčku odkapává tuk, se ty škodlivé látky prý tvoří nejvíce. Samozřejmě, že to neznamená, že bychom si občas to grilované masíčko nebo špekáčky dát nemohli, ale riziková je spíše ta dlouhodobá a častá konzumace. No a jestli je to jednorázová dávka, tak bych to nedramatizovala, dodává Anna Průšová. A když grilují vnoučata, tak jim povrch špekáčku ubrouskem otřu. Ono to řešení moc není, říká, ale něco pro to udělám, aby tam ty saze nebyly usazené, podotýká chemička. Takže špekáček hezky 30 cm nad plamenem, to znamená jenom v teple, a potom, co se dopeče, tak otřít ještě ubrouskem. A teď, jak dlouho špekáčkovat, to je také docela důležité. Když je hodně prý nakrojený, tak by mělo stačit 7 minut. To znamená ze všech stran samozřejmě. Když je méně nakrojený, tak až 12 minut. Ale opět podotýkám na teplem. Dobrou chuť vám přeji. Teď už si pustíme Lucii, šrouby do hlavy. To se mi také povedlo. No a pak vám také řeknu, jaké počasí nás čeká. A připravte se na to, že opravdu těch svršků nebude potřeba moc. Nebude teplo, bude horko. Hezké ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to v 5 hodin a 16 minutek, je pátek 22. května. Ti z vás, kdo přišli nyní ke svým přijímačům, nebo těm z vás, tak přeji krásné, ničím nerušené ráno. No, kdo se chystá už na víkend, balí si třeba kufírky nebo jenom malý batůžek, určitě si nemusíte balit příliš moc věcí, protože má být teplo. Teď ale aktuálně mezi 6 až 12 stupni Celsia a obloha skoro vymetená, sem tam se objeví nějaký ten beránek. A jasno nebo polojasno, bude přechodně kupovitá oblačnost na horách a na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami a teploty docela vysoko, 22 až 26 stupňů na severovýchodě a na severu kolem 21, na horách pak k 17, ovšem Šumava a Krušné hory opět teplejší až k 19 stupňům. No ale musím se podívat i na tu sobotu, která bude ještě teplejší. Zítřek jasný, polojasný, Morava, Slezsko přechodně oblačno, ale bez srážek a teploty 24 až 28 stupňů na horách v 1000 metrech až k 21, takže tam bude nádherně. No a v neděli ty teploty mezi 25 až 30 stupni a opět bude hezké počasí, to znamená slunečno s letními teplotami, na horách se může přechodně zvětšit oblačnost a ojediněle se objeví přeháňky. No a ten vrchol bude asi v pondělí, co do teplot, protože naměříme mezi 26 až 31 stupni, severovýchod 24 až 28 stupňů Celsia. Krásné ráno.

5 hodin 24 minutek je pátek 22. května a já vás vítám. Už se tady s námi byl přivítat i Dalibor, na kterého se můžete spolu s Reginou těšit po 6. hodině. No a když vám řeknu jméno Gustav Frkal, tak možná málo kdo si tuto osobnost zařadí, ale když použijí jméno, respektive pseudonym Gustav Brom, tak už si asi většina z vás vybaví velmi úspěšný orchestr a s ním krásné evergreeny. Tento známý dirigent, textař, zpěvák a hudební skladatel se narodil 22. května v roce 1921. No a orchestr Gustava Broma patřil ve své době ke špičkovým hudebním tělesům, dá se říct celosvětovým. Pokračovat budu k další významné osobnosti, tenkrát mezi filmaři. 22. května v roce 1929 se narodil autor televizních seriálů, filmový a televizní scénarista Jaroslav Dítl. Ten stál u zrodu velmi úspěšného seriálu Nemocnice na kraji města, velmi oblíbený seriál Dalibora. Tím však výčet nekončí, protože populární byly i seriály třeba Velké sedlo nebo Synové a dcery Jakuba Skláře. No a také napsal scénář ke 13-dílnému seriálu Rozpaky kuchaře Svatopluka. Já jsem to miloval. No a ještě zmíním další jméno. Arthur Conan Doyle, respektive Sir Arthur Conan Doyle. Byl jedním z prvních automobilistů ve Velké Británii. Propagoval začínající lyžování a také se politicky angažoval. No ale pokud jste to nevěděli, nic se neděje, protože mnohem důležitější je, že si jeho jméno každý spojí s geniálně psaným projevem. Narodil se před 167 lety ve Skotsku. No a z jeho pera se zrodil také navýsost bystrý a vždy o krok napřed Sherlock Holmes. Ať jste o krok napřed i vy. Hezké ráno.

0: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
1: Jak se žilo Romům za první republiky?
2: Od jara do podzimu brázdili kraj, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
3: Úřady se snažily regulovat kočování a žebrání zejména represemi.
1: Leckdy se jim přepisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
0: Toulky první republikou. Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
4: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
6: Půl šesté.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré ráno. Odboráři státní veterinární správy ukončili stávkovou pohotovost, kterou vyhlásili v březnu. Uvedli, že se jim po složitých jednáních se zaměstnavatelem podařilo uhájit pracovní místa a zabránit plošným škrtům. Vedení veterinární správy uvítalo ukončení stávkové pohotovosti odborů a zklidnění situace. Očekává nicméně další diskuzi o organizačních změnách. Studentka střední průmyslové školy chemické v Pardubicích těžce zraněná po čtvrtečním napadení před školou. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie to večer oznámila na síti X. Podezřelého útočníka policisté zadrželi po činu. Podle pardubického hejtmana Martina Netolického byly důvodem útoku osobní problémy ve vztahu. Bezpečnost na středních školách se podle něj řeší, ale podobnému selhání jednotlivce nelze zabránit. Škola zůstane do pondělí zavřená. Zrušené jsou i dnešní maturitní zkoušky. Škola nabízí psychologickou pomoc a krizovou podporu žákům, zaměstnancům i jejich blízkým. V referendu budou dnes obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami nebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, v Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, v Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Friburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se s 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, se kterým se utkají v sobotu.
0: Počasí.
6: Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přeháňky. Teploty 22 až 26, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 19 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava je už hustý provoz, nesouvislá většinou. Popojíždějící kolona hlavně nákladních aut je v pravém pruhu mezi kilometry 193 a 196. Posjezd na Bratislavu, zdržení je v místě zatím krátké. A na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí je od rána nové omezení. Uzavírka je kvůli opravám vozovky mezi kilometry 144 a 143. Nejprve se jede pravým a pak levým pruhem, kolona se tam zatím netvoří. Opatrně, ale na místě se stále pohybují lidé a technika. Přeji vám šťastnou cestu, pokračuje vaše ráno na Dvojce a Jakub Kaloč.
7: A tady se také pohybuje stále více lidí, už přijela se svým kufříkem, protože odjíždíme do Litomyšle, jedeme prostě takzvaně za vámi, přátelé. Bude to velká show, tak se máte na co těšit, ať je to vysílání, anebo pak přímo v Litomyšli během gastroslavností Dobromily, Magdaleny Dobromily Retigové, tak se tam třeba uvidíme, těšíme se na vás. No a kdo z vás ještě nepromnul oči, tak vězte, že je 34. minuta, prostě je 5:06, je pátek 22. května. Tak, grafiky, keramické práce s pigmentem, papírové objekty, prostorové knihy, fotografie a video. To je taková malá pozvánka na výstupy společné práce žáků základních škol s pedagogy a umělci, kde je najdeme v galerii Moving Station na Jižním předměstí v Plzni. A my se tam pomyslně za chvíli vydáme. Hezké ráno.
0: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: Poker a Smokey, to je moje vlastně moje mládí a já si myslím, že nejen moje, ale i vaše. Ale my se teďka budeme věnovat umění, konkrétně vzdělávacímu projektu na rozvíjení kreativity dětí i pedagogů. Nazývá se Umělci po škole. A existuje vlastně v rámci platformy Máš umělecké střevo a organizuje je v Plzni grafička Štěpánka Blahovcová. No a v galerii plzeňské Moving Station můžete pak vidět práce jak žáků, tak samozřejmě zmíněných pedagogů, zvláště základních škol, které společně vytvořili s profesionálními umělci. Více o této výstavě a jejich snaze bude hovořit Jitka Doubravová.
1: Na velkém papíře jsou nalepené obrázky, vypadá to jako komiks a jsou tady také články, kde děti popsali ten projekt. Umělci po škole. Každý pátek k nám přišla Linda do školy. Měli jsme mít na natáčení bílé tričko a modré džíny. Moc mi bavilo, jak jsem byl kameramanem a bylo zábavné vyrábět a taky malovat. Jáchym Antony. Kolik se letos do projektu zapojilo škol, popisuje organizátorka Štěpánka Bláhovcová.
2: Letos je v projektu 5 škol, je to základní škola Montessori Plzeň, gymnázium Františka Křížíka a základní škola Plzeň, 21. základní škola Plzeň, základní a mateřská škola ze Stoda a církevní a střední základní škola Plzeň.
1: Každý ten běh má nějaké téma, jaké je to letošní?
2: Letošní téma umělců po škole je rovnováha. Je to společné téma pro všechna místa, kde se vlastně tenhle projekt odehrává. Jsou důležité všechny tři složky, umělec, umělkyně, učitel, učitelka a žáci, kdy vlastně oni společně dohromady tvoří. Není to tak, jako že najeli jsme si umělce, hodím si nohy na stůl a teďko tady něco jako krásného vznikne, ale je to skutečně jako intenzivní spolupráce.
1: A ten umělec tady potom také vystavuje svoje dílo?
2: Je to tak, že umělec tady taky vystavuje svoje dílo, čím vzniká vlastně takový jako dialog mezi tím, co on vytvořil s těma dětma a s učitelem, co vlastně je jejich společná práce a co je to, co třeba dělá běžně.
1: Jsou tady takové velké plátna a na druhé straně je práce s papírem. My se budeme podívat dál. Výstava pokračuje ještě tady v galerii. Je to opravdu hodně pestré, je tady několik technik. Fotografie, prostorové objekty, práce s hlínou, fotografie, video art.
2: Celý projekt Umělci po škole organizuje Máš umělecké střevo, což je pražská organizace. Nicméně ten projekt není pouze v Praze. On se tak různě přelévá po městech. Aktuálně je v Plzni, Praze, v Ústí nad Labem. Byl také na Moravě, v těch obcích, kterými se prohnalo tornádo. A byl také v Táboře.
1: Výstava bude v kavárně Moving Station na Jižním předměstí otevřená do 12. června. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A to přesně v 5 hodin a 45 minutek, je 22. května, pátek, přátelé, víkend před námi. Jak bude o víkendu? Bude ne teplo, bude horko. Teď aktuálně teploty zatím mezi 9 a 12 stupni Celsia a obloha skoro vymetená, občas se objeví nějaký ten beránek, ale jasno až polojasno. Bude přes den na horách na severu, severovýchodě může občas sprchnout, ale spíš se ty přehánky objeví výjimečně a teploty 22 až 26 stupňů, sever, severovýchod kolem 21 a na horách pak k 17 stupňům. Sobotička na Moravě ve Slezsku přechodně oblačno, ale jinak nás čeká opět skoro letní den. Jasno až polojasno, teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Severovýchod opět malinko chladnější, ale nebojte se, stále tam naměříte kolem 22 stupňů a na horách pak v 1000 metrech kolem 21. Neděle dokonce teploty 25 až 30 stupňů, opět slunečno s letními teplotami, na horách přechodně zvětšená oblačnost, ojediněle tvorba přeháněk, no a pondělí tam to vyvrcholí, teploty 26 až 31 stupňů Celsia, severovýchod 24 až 28, takže opravdu velmi teplý víkend, včetně toho začátku příště.

0: Tak přátelé, někdo z vás možná snídá, rozlomil si v tuto chvíli rohlík nebo kousek ulomil ze skývy chleba, popřípadě si rozlomil koláč, ale my budeme lámat koláček štěstí tentokrát a vlastně tento týden s Halinou Pavlovskou, tak si ho užijte. Hezké ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: Vím, že na konci května si moje maminka, učitelka, často stěžovala, že už je toho na ní moc. Že už by měly být prázdniny. A nebo se z té školy zblázní. Mám pocit, že můj 15-letý vnuk se z té školy taky zblázní. A my doma se všichni zblázníme s ním. Vždycky, když se vnuka ptám, co bylo ve škole, a dozvím se, stejně jako od svých dětí, jsem se pravidelně dozvídala, že nic. Vzpomenu si na své rodiče, kteří mne tou otázkou nemučili. Máma proto, že měla svých žáků s jejich povinnostmi plné zuby. A můj otec proto, že toho zajímala jen svoboda Ukrajiny. Má máma přesto svou učitelskou profesi nedokázala zapřít. Vzpomínám si jasně, jak jsme jednou jeli v tramvaji, kde to hlučelo. Máma se nervózně ošívala a pak učitelsky zavlela. Ticho tady bude. Mám radu. Na své dětství vzpomínej a svým dětem nespílej.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Festival Meeting Brno pokračuje sousedským setkáním u dlouhého stolu. Americký prezident Trump oznámil přesun vojáků ze Spojených států do Polska. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přisednou k němu odpoledne může každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo a pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudeto německého krajanského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka, kde domov můj, říká za pořadatele festivalu David Macek.
2: Otázka, kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
0: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Na vše dohlednou posílené hlídky policie. Přesně před 80 lety v pankrácké věznici v Praze Kati popravili nacistického zločince Karla Hermana Franka. Vysoký velitel SS a policie byl odsouzen k trestu smrti za válečné zločiny, teror nebo třeba vyhlazení lidic a ležáků. Poprava Franka byla veřejná, přišlo se na ní podívat zhruba 600 lidí. Spojené státy vyšlou dalších 5 000 vojáků do Polska. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Vysvětlil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Trump minulý týden naopak ohlásil, že 4 000 amerických vojáků z evropské země odvolá. Washington tehdy zároveň zrušil vyslání tankové brigády do Polska. Americký ministr zahraničí Marco Rubio tvrdí, že Kuba přijala nabídku humanitární pomoci v přepočtu asi za 2 miliardy korun výměnou za politické reformy. Spojené státy požadují například propuštění politických vězňů a svobodné volby. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez reagoval, že jde o lži a provokace. Havana říká, že podmínky teprve posuzuje a o politickém systému vyjednávat odmítá.
3: Ministr zahraničí Rubio to oznámil novinářům na Floridě před odletem na zasedání NATO ve Švédsku. Spojené státy trvají na tom, aby pomoc distribuovaly neziskové organizace a nikoliv kubánská armáda. Washington zároveň stupňuje tlak. Americká porota obvinila bývalého prezidenta Raula Castra ze 4násobné vraždy v souvislosti se sestřelením civilních letadel v roce 1996. Kuba obvinění odmítá. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na druhé místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem. V čele skupiny a jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí kolona, zatím hlavně kamionů, od Kývalky ze 182. kilometru až k omezení na 196. kilometr. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Na dálnici D3 z Kaplice směrem na Prahu na 148. kilometru je zavřený sjezd na Kamenný újezd, opravují tam kruhový objezd a z dálnice se musí sjíždět už na Český Krumlov. Ta uzavírka tam bude až do půlky června. A ještě dálnice D10 směr z Prahy na Turnov na 24. kilometru u Předměřic stojí dodávka na úzké krajnici. Pohybují se tam lidé okolo, tak opatrně projíždějte. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už je připraven Dalibor Gondík, začíná ranní Dvojka.

0: Startuje ranní dvojka.
1: No je nás tady dokonce víc, jsme tady tři, dobré ráno, Regino.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Jakube.
3: Ahoj, krásné ráno.
1: Jsi zakopla nebo?
2: Nevím, já jsem si nějak poposedla a znělo to, že jsem spadla, ale sedím pevně
3: zadkem
2: na židli.
1: Včerejší vysílání začalo obrovskou ránou, že ti spadl kámen ze srdce, protože jsi odmaturoval, s jakými pocity přicházíš do práce nyní?
2: Jsme všichni šťastní, hlavně proto, že i když usnul v noční tramvaji cestou z oslavy, tak se šťastně vrátil domů.
3: Tak se to asi každého z nás potkalo. Skončil na konečné, takzvaně.
2: Nevzbudili ho nějací hodní lidé, kteří mu do něj strkali. Řekl, hele, kámo, vstávej a nedrž takhle v ruce ten mobil.
3: Jejda.
2: To by ti mohl taky někdo ukradnout.
1: Mě jednou na konečné vystrkal ven výhybkovou tyčí.
3: No, můj bratranec zase taky držel takhle mobil, ale někdo mu ho vyměnil za nanuk.
2: Z nanuku se špatně telefonuje.
3: Z nanuku se špatně volá, ano.
1: Tak jsme u těch pocitů, tak si o nich budeme zpívat, ne?
2: Jo.

0: Takové ráno na dvojce.
1: Obsah, forma, činitel, nebo co jsem to tam měl.
2: A co bylo včera?
1: Hrůza.
2: A včera to bylo něco.
3: Korba.
2: No, to byly strašné slova.
1: To byla slova tohoto týdne. Dnes je to slovíčko, které určitě znáte. Pokusím se opět do toho vložit nějakou emoci, abych vám napověděl. Jo? Dobré ráno, Jirko. Ještě tady máme dalšího hadače. Já jsem sice malej, ale mám obrovský srdce téměř. Vždycky tě potěším.
2: Dáreček.
1: Počkej.
2: Pardon. Jsi pěkný dáreček.
1: Se mi neudělalo volno.
3: Neudělalo se mi volno.
2: Já si mám vzít volno.
3: Asi radši jo.
1: Už nic neříkej. Jak to hned vypálila. Není to... Já radši nic říkat nebudu, abych se neprořek. Tak ještě jednou.
2: Diamantový prstýnek.
1: Já jsem sice malej, ale mám obrovský srdce. Téměř vždycky tě potěším. A jsem teď v této době strašně populární. Dokonce po mým větším bráchovi se jmenuje jedna ovna. Teda. A ten brácha, on je teď tady. Ahoj.
3: Ovna?
1: Ovna.
2: Spravovna je tady kousek.
3: No právě, nebo nálevovna.
1: A brácha přišel. Ahoj.
4: Ale já nejsem žádný buran, jo. To si jako nezvykejte. Já nejsem buran. A dokážu toho daleko víc, než tady ten brcek, jo.
1: Já vím, ale já jsem rostomilejší. Tak kolik pojede ještě jednou? Já jsem sice malej, ale mám obrovský srdce téměř. Vždycky tě potěším. Jsem teď v této době strašně populární. Vlastně mi hrozně pomohl covid. A po mým větším bráchovi se jmenuje jedna ovna. A brácha je tady, hele, zase přišel.
4: Ale já nejsem žádný buran, jo. Si nezvykejte mi říkat takhle. Já toho dokážu daleko víc, než tady ten prcek.
1: No, ale já jsem zase rostomilejší.
3: Ty nesmíš nic říkat a já nemám co říct.
2: Já ještě, jestli náhodou, taky nebýváš hostem pořadu, jak to vidí?
1: To nevím. Já jenom vím, ale to se nedá použít, tato nápověda, že tady máme jednoho spolupracovníka, který se stará o kodeky.
2: Ano, a ale... ten právě Stanislav Špek bývá často hostem Zity Senkové. Vím to tak dobře jenom proto, že to je můj spolužák. Standa.
1: Aha, takže Zita Senková je taky nápověda.
2: Zita Senková taky.
1: Tak ještě jednou. Já jsem sice malý, ale mám obrovský srdce, téměř vždycky tě potěším, jsem strašně populární, dokonce po mým bráchovi se jmenuje jedna ovna.
3: Jo, jo.
1: A brácha...
4: Ale já nejsem žádný buran, jo? Si nezvykejte. Toho dokážu daleko víc, než tadyhle ten prcek, jo?
1: No, ale já jsem rostomilejší.
3: Tak jak to vidíte, přátelé?
2: Já se podívám, jak to vidíte, tedy co píšete.
3: Co tam píšou?
2: Čekaj, ještě to nemám. Pomalý počítač.
1: Dvojka za vináč. I want to break free. Jsem takový ček.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Je 6 hodin 16 minut a já jsem to asi s těmi nápovědami nějak netrefil. Nejsem prosím prcek, i když jsem relativně malý, dost malý. Ještě jednou dám ty nápovědy a potom vyzkusíte přehodit vaše, protože jsem pochopil, že to víte, to slovo.
2: Já pořád tápu, která ta forma to je.
3: Jako která verze, jestli...
1: Nebo... Ty si chtěl říct, že jsem zásilkovna.
3: Zásilkovna, no jasně.
1: Případně Alza Box, ale to nejsem. I když, no. To je moje bydlení v podstatě.
3: Přesně tak.
1: To je moje práce. Jsem sice, já jsem ten malej.
2: Mm-hmm. Takže to tím pádem nejsi ten, jak to vidíš.
3: Tak.
2: No, protože to je ten velký.
1: Mm-hmm. Jo, tak.
2: Víš?
1: A on se jmenuje Ík?
2: Ano.
3: Spolužák.
1: Mm-hmm. Já jsem Ček, když bych to řekl teda anglicky, protože jsem jako český občan. Jsem Ček. Já jsem Ík.
2: Tak je to jasné.
1: Jsem teď strašně populární.
3: Jo, po covidu si říkal, ano, vlastně, ano. To je pravda. Tam jsem,
1: to se úplně
3: tam
1: zvrhlo. Se...
2: Takhle.
1: No, to se zvrhlo. Dokonce po mým bráchovi se nejmenuje zásilkovna, prosím tě, jo. To je ta sestra.
3: Já vím.
1: A když ten brácha se objeví, tak řekne, já nejsem žádný venkovský špek, jo.
3: No, to ne.
1: O, to si, jo.
3: Žádnej burán.
1: Nejsem žádný burán, jo. Hele. O. A já toho dokážu daleko víc, než tadyhle ten malej. Mm-hmm. Jo, protože se najíš víc.
2: Protože sláma.
3: No, jasně.
1: Ano, brácha je, no, ne, sláma, jasně, je to burán, sláma z bod, všechno.
3: Jasně.
1: A mně se líbí, že já, na rozdíl od toho většího bráchy, můžu být i třeba převázán mašličkou.
2: Ale v souvislosti třeba s penězmi, to jedno. Můžeš být i ten větší, i ten menší, ne?
3: A třeba kouzelník mě může mít v kapse, ne?
1: Ano, ano, ano. A když můj velký brácha...
3: Karet.
1: Karet, ano, ano. Tam jo. Já jsem karet. Brácha je blbec.
3: Já jsem karet.
1: Já jsem karet. Já jsem karet, brácha je ík.
2: Peněz.
1: Mhm. No, to když ukradneš...
3: Po výplatě, jo, to je jasné.
1: Ano, jak vybouchnul ten bankomat, tak to byl, si myslím, velký brácha.
3: No moc ne, člověče, 300 tisíc. To jako, to nevím, že se jim vyplatilo chlapcům.
2: To si špatně
1: spočítal. To podle mě stala ta výbušnina, ne?
3: No, právě, přesně tak.
1: No, tak já nevím.
2: Pak i taky ti dávají v hotelu, ne, tě?
3: Mhm.
2: Na snídaní.
1: Jsem snídaní. Děkuji, snídaňový, taky jsem, ano.
3: Mm-hmm.
2: Víc už mě asi nenapadá.
3: No mě taky ne. Je teda už od šestí nic nenapadá.
1: Balíček. Jsem no. Balíček.
2: Takže žádný balík.
3: Žádný vesnický balík. Aha.
1: Ale venkovský balda, nejsem.
2: Takže balíček, no balíček. To je hezký. A už se tam sypou jeden balíček za druhým. Těch posílám dost poslední dobou z té ovny. Radomír 1986.
1: Ovna.
3: A napsal Jirka, je to salát, víc ze mě nedostanete.
1: Salát, to je skvělý.
3: Proč by nemohly být saláty v balíčku?
1: Ne? Saláty, no jo. Tak počkej, tak si zahrajeme písničku jednu ještě.
2: Tak jo.
1: Co je na to?
2: Tak jo.
1: A tam ještě šoup, počkejte. Nebo ne?
3: A jen to tam šoupni.
1: Je taková žízeň lásky.
2: A já mám taky žízeň.
3: Takový balíček emocí.
1: Takový balíček emocí. Mm-hmm. Leona Machálková. 6 hodin 20 minut. Jsem balíček.

0: Tak jsme si dali Žižden lásky Leonu Machálkovou. Celou písničku si broukal Jakub, je to jeho oblíbená písnička.
1: Velmi oblíbená.
0: Abychom pro vás měli vlastně takový, ještě bývá cestovní balíček, to jsme říkali, ale je balíček nějakých
2: Výhod.
0: Výhod, ano, ano. To jsou přece taky někde banky to nabízely, ne?
1: Určitě, tak, i balí. Operátoři.
0: Že jo, taky.
1: Rodinný, nějaký rodinný balíček, ne?
0: Výhodný balíček. Dneska jsem balíček a balíkovna.
2: Dobré ráno, je někde k dohledání seznam spolužáků Reginy? Stanislav Knihovna, ne. Stanislav Havel, taky asi ne. Stanislav Havelka, no, jako malý jsem měl knížku Tři Stanislavové, a to už je úplně mimo. Libor.
0: Ano. Ještě tady Jana od Olomouce, 1965, zdravím na Vinohradskou. Začínám den prací a poslouchám Špek. Teprve po nerozluštění si připravím snídaní a pokračuji v práci. Zatím, jako obvykle na začátku, jsem Jirásek. Čekám na druhou sérii nápověd. Jirásek. Tak. Hezký, hurá, balíček má to.
1: Je někde k dohledání seznam spolužáků Reginy? Stanislav Knihovna, ne. Stanislav Havel, taky asi ne. Stanislav Havelka? No, jako malý jsem měl knížku Tři Stanislavové, ale to už je úplně mimo. Libor, ten z Chrlic. PS, bacha, nečíst dvakrát.
0: Tak to se povedlo.
2: My jsme prostě poslušní.
0: No tak jo, tak děkujeme, přátelé. 6 hodin 25 minut po zprávách Denisy Žižkové. Budeme dál pokračovat v krasojízdě. Teď si dáme vrchol hudební. Můžeš zpívat, Jakube?
1: Jo, tak počkej. Hele, zpívej. Dopad to je. To je ta Lady Gaga?
0: To je Lady Gaga.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. V Praze druhým dnem pokračuje mezinárodní bezpečnostní konference Globsec Forum. Letošním tématem je globální systémová transformace. Dnes proto vystoupí například maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová, její polský protějšek Radoslav Sikorsky, estonský ministr obrany Hako Pevkur a zástupci ze Severoatlantické aliance. Na programu je mimo jiné také projev předsedy ODS Martina Kupky. Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně si o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Česká konfederace rektorů naopak vyzdvihuje fakt, že jednu zkoušku uznává více škol. Rezort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. V loni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb. V Česku se ale jejich podíl na celkovém počtu staveb pohybuje kolem 15% za posledních 10 let. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Podle developerů by jich ale mohlo přibývat. Od letošního roku se můžou v Česku stavět dřevostavby dosahující až 22,5 metrů do výšky. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. V Ralsku na Českolipsku začíná mezinárodní tábor skautů. Míří tam proto tisíce mladých, nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Mezinárodní akce Intercamp se do Česka vrací po 10 letech. Organizátoři pro účastníky připravili program přímo na tábořišti i v okolní přírodě.
1: Počasí.
3: Bude jasno nebo polojasno během dne, přechodně kupovitá oblačnost, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26 na severu a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
3: Na dálnici D1 i dnes ráno čekejte kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 175. kilometru až na 196. Je nesouvislá kolona, osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov z Bystřete u Předměřic. Na 24. kilometru stojí dodávka na krajnici, na místě jsou policisté a vybočuje se. A provoz vázne na silnici 38 z Nymburka do Mladé Boleslavy v obci Vlkava. Projíždí se tam omezením Kyvadlově a zdržíte se asi 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
4: No a já ho zároveň ne vracím, ale beru si ho od vás, milí posluchači. Například David, dobrý ročník 75, napsal: Balík, jste super, hádám každý den. Paráda.
5: V posteli i v županu luštím špeky po ránu. Dnes to bude balíček, autobusák, staníček.
4: Tak, to je... To už je Karel Hynek Mácha už.
5: Je, naprostej.
4: Balíček, děkuji za krásné ráno. Markéta 77, taky vás zdravíme, Markéto, a taky přejeme krásné ráno.
6: Opakování je matka moudrosti. Bezstarostný a úžasný den i nadcházející víkend všem přeje Jana z Dětřichova nad Bystřicí.
4: Opakování je matka moudrosti. Víme. Dnes mi vychází balíček, ale nevím, Martina Nikodemová. Martino, víte, je to perfektní balíček.
5: Krásné ráno, balíček. Dnes budu balit dáreček do balíčku pro svého vnuka, který slaví 3. narozeniny. Iva 64.
4: Víš, no, jsem říkal převázat mašličkou.
6: Ano, maličký, pidi, midi, takřka neviditelný balíček. Tož tak, Martin 70 ročník. No, je pravda, že já třeba v tom boxu ať je to zásilkovna nebo Alzabox, cokoliv, když je ten balíček malý a oni ho strčejí úplně dozadu.
4: To je strašné.
6: A ta dvířka jsou ale úplně nahoře.
4: A jsou úzká.
6: Tam, no tam prostě nemáte šanci dosáhnout.
4: Ne, no já vůbec, já si musím nosit stoličku.
6: Nosíš si jednodušší rybářský prut. Teleskopicky vytáhneš a vyšťouráš ho ven.
4: Aha, tak to mě nenapadlo. No. Dobře, já si budu koupit rybářský prut.
5: A to si představte ještě tu situaci, že v téhleté složité, komplikované existenci máte ještě psa, který vidí někde klacek a tahá vás a vlastně na roztržení, protože pes se domáhá klacku a vy potřebujete vytáhnout ten balíček.
6: Jasně. To sledujete nejde. Psa, potřebujete dosáhnout na to a zavřete si dvířka.
4: No
6: a kód opakovat nelze.
4: No, už se to nikdy neotevřeš. Tak to máme ty zkušenosti všichni stejný. Náš dnešní ranní špek, ten pátý tohoto týdne, když to není dáreček, tak teda fakt nevím, ale to bylo 6.20, pak už jste určitě Josefe věděl. Třeba.
5: Ivče, už za 7 měsíců budeme narychlo dokupovat vánoční špeky. Krásný letní víkend, já jedu na kola k Třeboni. Ivče 68.
4: Jo, a vysvětlila Jana od Olomouce toho Jiráska. Protože já jsem to nepochopil. Ona napsala zatím jako obvykle na začátku Jirásek. Temno.
6: Temno.
5: Jasný.
4: Takhle to je, děkujem.
6: Jirka nám psal z vlaku, ročník 69, asi balíček.
5: Včera mi zrovna přišel zásilkovnou pečíček se ztracenou a v Liblickém zámeckém parku slečnou recepční nalezenou peněženkou mého roztržitého synka. Recepci zmíněného zámku tímto obrovsky děkuji za záchranu. Lída.
4: Napsala, taky děkujeme, napsala Jana zo Slovenska. Pozdravujem. Teraz už nepíšem odpověď, len chcem podotknout, že jako pracující, pracují asociácie, keď jste vyslovili ako pracují asociácie, takhle. Jasně. Já myslím, že vy jste pracující v asociaci. Keď jste vyslovili aj prídavok ovna, tak mě napadlo sněmovna. Ale tě nám už takú radostně robia. Tak děkujeme, podívejte, přesunuli jsme se i do politické roviny.
5: Dneska balíček z balíkovny, kam chodí i balíky zabalené až moc. Včera jsem si jeden vyzvedla, 3 malé krabičky a odpadu moc. A Dalibor hraje jak korbu, tak balíka velmi dobře. Olga.
6: To je pravda, že vám přijde pomáda Narty, ale krabice má 50 na 40 na 30.
5: To je strašné.
6: A je v tom hrozný výplně.
4: Toho balastu. Děkujem, že jsi, to je písnička skupiny No Name, když už jsme u té slovenštiny. Jo? Mhm.

0: 6 hodin 40 minut, posloucháte Ranní dvojku, já tady vítám našeho pravidelného hosta, dobrý den, pane profesore.
1: Příjemné ráno, tady je, koukám, taková svěží radost,
0: je tady,
1: dobrá atmosféra, jsem slyšel, že odjíždíte do Litomyšle.
0: Ano, ano, odjíždíme.
1: Vysílat i představit se na pódiu, ano,
0: ano
1: jako
0: ano.
1: Ranní dvojku.
2: Pojedete ano. Taky, pane profesore?
1: No tak přijel bych, ale musel bych vzít Marunku sebou, to já bez Marunky se nehnu.
0: Tak vemte.
1: Tak no, jestli můžeme tam, přijet.
0: Máme tam hodinku takovou prezentaci Českého rozhlasu, zejména tedy vysílání Ranní dvojky. Vy jste součástí, tak zkuste.
1: Pokud se vejdeme do programu s Marunkou, tak nám stačí hodinka a půl.
0: Jo, to budou moc rádi.
1: Na to podiové představení. A my taky.
0: Jo.
1: Když tak celé proč to tam, nepotěšit lidi?
0: Celé to tam řídí Michaela Severová. Já vám když tak není dám číslo, ona bude moc ráda, když řeknete, že hodinu a půl budete na jevišti.
1: To neznám, ale
0: to nevadí.
1: Dobře, paní Severová.
0: Já jsem jenom, pane profesore, teď překvapen vaším výběrem témat, protože v tomto případě se jedná o to, že celý nadpis toho příspěvku je, jak funguje O3. A já jsem si myslel, že to je nový operátor, protože vím, že vy jste si založil svůj vodičkafon a
1: ano.
0: Potom máte také třetího operátora.
1: A Dudlefon.
0: A to je P-Mobile.
1: Jo, Pípo. Pípo?
0: Pípo.
2: Pípo Mobile. Pípo,
0: ano. A vím, že také stavíte, myslím, v centru Brna O3 arénu.
1: O 105.
0: O3 arénu.
1: Já už jsem u pětky.
2: To je Brna, ano.
0: Ale je tady, právě napsal nám náš posluchač Neon Osvítil,
1: ano.
0: Že mu vrtá hlavou, jak a proti čemu funguje generátor ozonu. A tady právě se dostáváme k tomu O3.
1: Správně se dostáváte k O3.
0: Proč?
1: No tak normální obyčejný kyslík má dva atomy, že? Drahé faktury, to je to O2. A já jsem si řekl, protože ten ozon jsem vymyslel já, proč být při zemi, a přidal jsem třetí atom. A máme z toho O3. To bude operátor, který bude úplně zadarmo skoro. No a teď jenom, jak funguje ten generátor ozonu. No funguje tak, že přes vzduch pustí velmi silné elektrické výboje nebo UV záření a ta elektrika rozbije ty běžné molekuly kyslíku. No a ty se pak znovu spojí do toho ozonu. Jo, nechtějí být sami. Jo, nejsou to žádní poutníci, takže se zase dají dohromady, ale celé to vypadá jinak. Přesně tak vlastně vzniká i typický pach po letní bouřce. A nebo dokonce před bouřkou, ale více po té bouřce. Tak to je opravdu po té bouřce díky výbojům.
0: A ona to je spíš taková, jak bych řekl, čistá vůně. Ten pach, to je z kanálu, když se čeká bouřka.
1: To je před bouřkou, ano, ano. Ale pak se vzduch pročistí takzvaně a myslím si, že jedním z těch faktorů, který pročistí ten vzduch, jak je vznik toho ozonu po těch bouřkách. A samozřejmě nám se i lépe dýše. Samozřejmě tu vysokou koncentraci, já se k tomu ještě dostanu, by člověk neměl dlouho vdechovat a proto se ty profesionální ozonátory nebo ionizátory používají v prázdných místnostech. A potom proozování toho vzduchu, ozonování by se mělo vyvětrat, ano? No já osobně jsem třeba první prototyp testoval ve sklepě, po 5 minutách, přátelé, zmizela plíseň, zmizel zápach otokůrek třeba starých, sousedům pak zmizelo i kolo, i lyže, i starý gramofon, prostě ten ozon je velmi silný. No ale ty generátory ozonu se dnes už běžně opravdu používají jako sterilizace nebo dezinfekce, dezinfikují i nástroje v lékařství, že skalpel prosím a podobně, ale i při skladování potravin ve vodohospodářství čistí se také samozřejmě obnošené věci, pitná voda se čistí nebo odpadní vody se ozonem čistí a tak dále. Prostě tam, kde lze ten zápach nebo nečistý vzduch odstranit, tak tam se použije ten ozonovač. Tak, ideální je i na toalety, po oslavách třeba, nebo pro odpachování místnosti, kde spali oslavenci, anebo po tom, co jste třeba považovali po půlnoci za dobrý nápad opékání buřtu v obyváku, tak pak pustíte ten ozonér, ionizátor a on vám ten vzduch vyčistí.
0: Takže tak, když člověk po půlnoci třeba si dá pár luštěnin,
1: třeba, tak to je doložnice úplně ideální. No takže odstraňuje zápach, to už jsem říkal, po kouři, po návštěvách, v bazénech, že ta voda ošetřená ozonem dokáže ničit ty mikroorganismy lépe než chlor. Je to samozřejmě i ekologičtější.
0: A za ten chlor typicky voní.
1: Až moc bych řekl, až vám teče z očiček. No ale velmi zjednodušeně řečeno, ten generátor nasává okolní vzduch, s ním i ten kyslík, uvnitř přístroje pak s pomocí toho vysokého napětí na kyslík aplikuje elektrický výboj, část molekul se rozpadne a dva kyslíkové atomy a zase se zpátky spojí, ale už jsou či.
0: Aha.
1: Tak, jenom abych to řekl jednoduše, no to znamená tři atomární ozon. To už jsem se do toho zamotal sám. No, ale zajímavé je, přátelé, že pokud zapáchající předmět vložíte do uzavřené nádoby, můžete se za rok vrátit a páč tam nejde kyslík.
0: Tak tam pořád budete.
1: Tak tam pořád bude, jo. Jak je to možné? No, protože jste přerušili přísun toho kyslíku, jo. Tím zabráníte oxidaci a v tom důsledku uchováte ty pachové částice uvnitř té nádoby. Tohoto principu třeba, to by vás mohlo zajímat, využívají například kriminalisté, jo, kteří uchovávají vzorky pachových stop pro pozdější identifikaci. Mně ještě třeba nevrátili slipíky, kluci ušatí. No a další využití těch ozonových generátorů je boj s roztoči, jako s jedním z hlavních alergenů, dále pak s hmyzem a dalšími škůdci. No a dokonce byly publikovány studie, které prokázaly, že ozonové generátory dokážou zabít i roztoče a další živé organismy, včetně hmyzu. To není málo, jo, že zabije ozon komára, ale i větších tvorů. Já jsem udělal takový generátor, který je zhruba velký jako trafostanice, takže zmizel třeba i sousedovic kanárek, který mě svým nevzdělaným projevem budil dříve než marunka. No a ty ozonové generátory tedy lze použít ke snížení výskytu škůdců na těch površích, anebo v podlahách třeba, ale i v závěsech, v oblečení, v hadrech. Tak a teď naposledy, co se týče toho zacházení s tím generátorem ozonu, prosím, velmi opatrně, protože nesmíte ho vdechovat. Ten ozon je opravdu nebezpečný, protože by vám pročistil mozek tak třeba, že už byste si nepamatovali nic. A to jako není účinek, který by byl chtěný. A zároveň by vám mohl poškodit plíce. Znamená, že opravdu pokud dozapnete ten přístroj, tak běžte ven, třeba v práci, přijdete do práce, zapnete si ozonér a vezmete si dovolenou.
0: Můžete jít domů.
1: A můžete jít domů. Tak přijdete až druhý den a vyvětráte, ale než se ta místnost vyvětrá, zase bych šel domů.
0: Já vím, že nebudete chtít, ale pane profesor, mě by nevadilo, kdybyste šel domů.
1: Dobře, tak jo, jenom si to tady vypněte, já jsem vám ho tady zapnul.
0: A...
1: No, to je ono.
0: A já jsem měl pocit, že ten svět je tak krásný.

0: Tak jednou za čas takhle Louis Armstrong. Překrásná výzva. Wonderful world. No, děkujeme, že nám, nejenom že jste, milí posluchači, ale že nám také pomáháte třeba v tomto případě vysvětlit důvod, nebo osvětlit celou tu situaci, proč si koupíte, jak říkal Jakub, hrděnku, nebo gel,
1: na vlasy. Říkal, něco ne, no, pomádu na rty.
0: Pomádu na rty a přijde to v balíku 60 na 40.
1: No, no, píše nám Jaroslav, obchodní ředitel. Dobrý den do studia. Provozujeme velký e-shop a denně od nás odcházejí stovky balíků. Máte pravdu. Balit malou věc do obří krabice nedává smysl. Snažíme se to co nejvíce omezit. Už kvůli ekologii i nákladům. Jenže člověk si někdy zkrátka nevybere. Když malou věc zabalíte do větší krabice, zákazník, proboha proč? Když do malé, proboha proč, když se to mohlo rozbít? Když zvolíte něco mezi, a toto nešlo udělat líp?
0: Jo.
1: Takže nikdy se prostě nezavděčíte. Zákazníky ale máme stále rádi, bez nich by to byla nuda. Je to trochu jako s reklamou na pistácie s a bez rukavic. Ať se vám daří. Tak vám taky, Jaroslave.
0: A děkujeme.
1: Děkujeme. Já tu reklamu na pistácie... Já nekoukám na reklamy totiž.
0: Já neznám.
2: Taky ne.
0: Tak to zjistíme. Tak
2: ale já tady mám ještě jednou výborné doporučení z vlastní zkušenosti od Jany. Za účelem vytažení balíčku z horní schránky se mi osvědčila motička. Vozím jednu šikovnou trvale v kufru auta. Jana.
0: Motička?
2: Motičku sebou.
0: To jsem měl předevčírem.
1: Já jsem znal Hanku motičkou ze sídliště.
0: Jo?
2: To tak to byl její manžel.
1: Do kufru a, no, a

0: Další hezká skladba v ranním vysílání, 6 hodin 53 minuty. Teď pro vás máme jednu aktualitu. A já myslím, že to je správná cesta, i když Regina si to nemyslí. Katalánský parlament schválil nový zákon, který trojnásobně navyšuje pokuty za sprejování grafity na vlakové soupravy. Za nejzávažnější přestupky může být uložena pokuta až do výše 900 tisíc eur, 22 milionů korun. Proti přijetí zákonu hlasovali pouze jedna a druhá strana, to asi není podstatný. Za méně závažné přestupky budou nyní ukládány pokuty do výše 18 tisíc eur, za závažné 90 tisíc a za ty velmi závažné až 900 tisíc.
1: No, já s tím nemám jako žádný problém. Jenom si nejsem jistá, jestli to někdo zaplatí.
0: No, ono to spíš je, aby tě to odradilo, ne?
2: Taky si myslím, to by splácelo 6 generací.
0: No ne, ale protože já vím, že jsou tady určité umělecké směry, které tvrdí, že graffiti je umění. Pardon, ale jsou to dobytkové. Jako, opravdu se omlouvám, ale jenom zničit novou fasádu na historickém domě, jenom protože jsem tupec, který umí stříkat, tak to fakt nechápu.
2: To si myslím, že tihle tupci to kazí těm, kteří opravdu jsou umělci a domluví se se správou toho města nebo té oblasti na tom, že třeba nějakou zeď zkrášlí.
0: Takže ano, pokud to jsou rozumím,
2: prostory, kde je to možné, tak proč ne, ale tohle ne, to je fakt.
0: Já myslím, že ta částka nebo ta
2: výše, holí.
0: No právě, je asi kvůli tomu ne, by tě to odradilo.
2: A můžou je zavřít?
0: To nevím, to tady nepíšou, že to je prostě pokuta.
2: Já bych ho to nechal očistit a pak bych mu dal třeba, nevím, rok, ne nucených prací, pardon, ale veřejně prospěšných prací.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.

0: Jan Doležal řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací nebo třeba úlevy na sociálním pojištění. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat a společně hledat řešení. Na železniční trať mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví se vrací vlaky. V úseku mezi Skalskem a Katusicemi už skončila oprava asi 20 metrů dlouhého úseku, kde se na začátku února sesunul svah. Dělníci ho museli za zhruba 17 milionů korun zpevnit. Kvůli nižší poptávce bude na trati jen víkendový provoz, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje dopravu v Praze a okolí.
1: Opět tam budou jezdit vlaky o víkendech. Tyto vlaky zajišťují dopravu na turisticky oblíbenou lokalitu Kokořínska. A teď konečně místo náhradní autobusové dopravy budou jezdit vlaky nejenom mezi Mělníkem a Mšenem, ale až také do Mladé Boleslavy.
0: Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. 53. ročník rally Český Krumlov dnes v 11 hodin odstartuje rychlostní zkouška na Českobudějovickém výstavišti. Odpoledne tam diváci shlédnou exibiční jízdy. Na start závodu se v podvečer posádky přesunou do Jelení zahrady v Českém Krumlově. Některými silničními úseky na Českokrumlovsku řidiči kvůli soutěži neprojedou, doplňuje za organizátory Pavel Kacerovský.
2: Dotčeny budou zejména místní komunikace. Z těch hlavnějších tahů bude v pátek od 17 hodin zavřena silnice mezi Kaplicí a Benešovem nad Černou a Besednicí a Kaplicí nádražím. V sobotu potom od 8 hodin ráno bude uzavřen průjezd přes Malonty.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. Teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
4: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte velké komplikace. Kolony jsou u Velkého Meziříčí na kilometru 144,5. Na konci mostu Vysočina tam havarovala dodávka převážející auta. Podvalník s naloženými auty se převalil na bok přes dva jízdní pruhy. Dá se tam projet odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona se ale postupně prodlužuje. Teď se zdržíte asi 15 minut. Řidiči už pomalu sjíždějí na Velké Meziříčí západ a jedou přes město, takže i na silnici 602 v Meziříčí budou za chvíli kolony směrem na Brno. A D1 je ucpaná i dál na příjezdu do Brna z Prahy, hlavně kamiony v pravém pruhu od 170. kilometru až na 196. k omezení. Osobním autem zastavíte jen místy, na chvilku třeba u Kývalky. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu, teď pokračuje ranní dvojka.
5: No a my tady máme vlastně našeho pravidelného hosta, to je Karolína Dobešová. Karolíno, dobrý den.
6: Dobrý den. A dnes to bude pestré.
5: Dnes to bude pestré. Já jsem to nikdy neslyšel, to slovo pestřenka.
6: Je to tak?
5: To je tak hezký slovo, malebný. Ať je to cokoliv.
6: A já si myslím, jestli to náhodou nejsou takové ty vosičky.
7: Je to přesně tak?
5: Jako u kola.
6: To já kolo nemám, takže nevím.
5: Řekneme si za chviličku. Po písni skupiny Wham.
6: Vám.
5: Vám.
6: Jak říkáme my lingvisti.

0: Tak já doufám, že vás skupina, říká Regina Vham, protože to vychází, a to asi musím připomenout, jednou jsme si takhle připravovali playlist a naše kolegyně, která je trošku jiný ročník, takže tu kapelu nemůže prostě znát. A on říká, co je toto Vham? Komu se to jmenovalo?
1: To byla vzpomínka na Elišku.
0: Ano, na naši Elišku. Ale možná jste někdy venku viděli drobný žlutočerný pluhovaný hmyz, který se vznáší na místě trošku jako vrtulník. Vzhledově připomíná vosu nebo včelu, ale na rozdíl od nich vás nebodne. Lidově se jim říká vosičky, odborně pestřenky. A Karolína Dobešová nám řekne víc. Dobré ráno ještě jednou.
2: Dobré ráno.
0: Pestřenka je tedy vosa nebo včela nebo něco úplně jiného?
2: Je to něco úplně jiného. Pestřenka je moucha, která vosu nebo včelu jen vzhledově napodobuje, ale není s nimi nijak blízce evolučně příbuzná. Dělá to kvůli predátorům. Mouchy totiž ve zvířecí říši nejsou například pro ptáky ničím nechutné, takže jsou snadnou a častou kořistí. Ale sezobnout vosu nebo včelu, to nechcete. Ti jsou díky jedu extrémně nechutní a navíc vás mohou ještě pobodat. Zatímco pestřenky, tak ty nemají žihadlo ani jed a proto je pro ně výhodné tyhle jedovaté druhy aspoň napodobovat. A docela jim to vychází, ono, ti ptáci je skutečně moc nežerou.
0: No a jak to poznám, že jde o pestřenku a ne o vosu třeba?
2: Je to právě ten specifický způsob letu, o kterém, jak už jste říkal, Dalibore, připomíná vrtulník. Pestřenky často jako kdyby stojí na místě ve vzduchu před tím květem a proto se říká, že připomínají vrtulník. To vosa nedělá, ta neustále poletuje z místa na místo. A tyhle rozdíly ve způsobu letu tak jsou dány počtem křídel a jejich postavením na hrudi. Pestřenky mají jen dvě křídla a navíc k tomu mají ještě takový speciální orgán, kterému se říká kyvadélka, a tím udržují rovnováhu ve vzduchu a proto létají mrštněji, proto jsou tím vrtulníkem. Vosa má křídla čtyři a žádná kyvadélka nemá a proto ve vzduchu stát nedovede. Ale kdyby se vám nechtělo dívat na způsoby letu, tak jsou tady ještě dvě možnosti, jak je od sebe rozeznat, a to podle očí a tvaru těla. Pestřenka má takové velké oči, které zabírají většinu její hlavy a má velice kraťoučká tykadélka, vlastně jako ostatně všechny mouchy. Ale vosa má menší oči, které jsou umístěné po stranách hlavy a má taková velká, dlouhá tykadla, kterými vám ohmatává většinou třeba vaší svačinu. A pak je tady ještě to tělo. Pestřenka má takové rovné, valcovité tělo, které připomíná třeba špekáček na opékání, na kterém nemá štíhlou stopku v pase, jako mají právě ty vosy.
0: To je pravda, že ta vosa, ona nikdy nestojí, ona furt jenom lítá.
3: Jo, tak jako poletuje nad něčím, že?
0: Nad džusem.
3: Nad zmrzlinou, nad pivem.
0: Nad vším, to je pravda. No a teď to napodobování ve zvířecí říši asi není rarita.
2: Není to rarita. Ono je to vlastně docela časté. Odborně se tomu říká Batesovy mimikry. To znamená, když vlastně jeden neškodný druh vzhledově napodobuje něco jedovatého. U hmyzu to dělá třeba ještě motýl, nesytka sršňová, kterou, jak už název napovídá, tak si snadno spleteme se sršní obecnou. U hadů třeba neškodná užovka korálovka královská, která napodobuje svým výstražným pruhováním jedovatého hada korálovce žlutavého. A drobný pavouk skákavka mravenčí zase vůbec nevypadá jako pavouk, ale vypadá jako mravenec. A mravenčí kyselinu byste teda do těla určitě nechtěli.
0: Děkuju za nabídku, určitě ne. Zpátky k těm pestřenkám, kde všude žijí, kde můžeme vidět?
2: To je zajímavé, oni žijí prakticky všude po světě, kromě Antarktidy, protože tam je na ně příliš velká zima. Ale právě to je na tomto zajímavé, protože odborníci odhadují, že na té Antarktidě pestřenky v evoluci vznikly jako první a odtamtud se rozšířily všude možně po světě a jak se postupně měnily klimatické podmínky, tak právě v místě svého vzniku zároveň vyhynuly. Teď se jim ale velice daří. Pokud máte třeba domek se zahradou, tak tam velmi pravděpodobně nějaké pestřenky máte, protože jen v Česku jich žije přes 400 druhů. A co se týká délky života, tak většina z nich žije jen jednu sezónu, ale jsou i druhy, které zvládají otočit více generací za sezónu.
0: A jsou nám na té zahradě prospěšné?
2: No, ono v přírodě všechno souvisí se vším, takže kdybychom ty pestřenky postavili samostatně, jako ostatně jakýkoliv rostlinný nebo živočišný druh, tak sami o sobě moc prospěšné nebudou. Prospěšné je to, že jsou součástí celého ekosystému té zahrady, který by měl být co nejvíc druhově rozmanitý, aby byl zdravý. Ale pokud se teda budeme zabývat tím, co ty pestřenky reálně na té zahradě dělají, tak začněme od larev. Larvy pestřenek jsou travé a hodně žerou mšice a další rostlinné škůdce. Takže regulují vlastně jejich množství a to je bezesporu velmi prospěšné. Některé druhy larev žijí i v bahně a ve dřevě, kde rozkládají odpadní materiál a navracejí tak živiny zpátky do země, takže se vlastně účastní toho recyklačního koloběhu živin v přírodě. Dospělci se potom živí nektarem a pylem a opylují rostliny. A právě v tomhle ohledu se na jejich význam hodně často zapomíná. My totiž, když mluvíme o opylování, tak často vyzdvihujeme včely, ale pestřenky na tom také mají lví podíl. Jenom mají tu smůlu, že se dají se včelou snadno splést a nedávají med, takže jejich sláva v tomhle ohledu není tak velká.
0: No a když bychom chtěli nalákat pestřenku k nám na zahradu, tak u vosy to víme, vylijeme tam džus a čekáme, že jo?
2: Ano.
0: A je to do pár minut. Jak je to s pestřenkami?
2: Český vědec Jiří Hadrava, který se pestřenkami dlouhodobě zabývá, doporučuje udělat na zahradě takové prostředí, které bude atraktivní pro larvy i dospělce těch pestřenek. Larvy, jak už jsem říkala, žijí na rostlinách, ale mohou třeba i ve spadaném listí, ve vodě nebo v tom starém dřevě. Takže se doporučuje nesekat tak často trávu, nechat sem tam někde nějakou kaluš, nezbírat tak rychle opadané větve. Ono obecně taková ta perfektně uklizená zahrádka, zastřižená do posledního lístečku, skoro až atomu bych chtěla říct, není pro rozmanitost druhů moc dobrá, ani pro ty pestřenky, ani pro cokoliv jiného, protože tam vlastně mají méně ukrytů, méně prostoru pro život, méně se tam rozmnožují a tak dále. Dospělé pestřenky mají rádi co nejvíc druhů rostlin, takže se doporučuje vysázet třeba nějakou květinovou louku nebo mít co nejrozmanitější truhlíky, pokud takhle sázíte. No a samozřejmě používat málo chemie, protože to neškodí jenom pestřenkám, ale jakýmkoliv živočichům a samozřejmě někdy i lidem, když si nevezmou rukavice.
3: A máme tady hned dva ohlasy na váš příspěvek, Karolíno. Dva pánové napsali. Miloš, zdravím ve spolek, já tomu říkám čumilka, protože se zastaví a čumí. A pak napsal ještě Petr. U nás pestřenkám říkáme čumítko, právě proto, že dokáže stát ve vzduchu a jen tak čumí.
0: To je zajímavé. No?
2: Čumí jako vrtulník.
3: Čumí jako vrtulník, vosička, pestřenka. Všechno je to jedno.
0: To byl pestrý rozhovor s Karolínou Dobešovou. Děkujeme.
2: Také děkuji, hezké ráno.

0: Je 7 hodin 20 minut a při přípravě na retrokousek se mnohdy dostaneme do situace, kdy objevíme skladbu, písničku nebo něco na desce, co je dávno zapomenuté, ale tenkrát jsme to vnímali jako obrovský buď hit nebo legraci, nebo těžko říct. Minulý týden jsme si pouštěli písničku Já přijdu, Eva Hurichová a Jan Neckář. Stálo to za to. Ale to, co s nějakou náhodou jsme objevili včera, nebo ty jsi na to přišla, skupina X05, máme tady odborníka, legendárního pražského diskžokeje, pana Jiřího Mišteru.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co byste řekl ty kapele X05?
2: Tak já ji znám už dlouho.
0: Ano.
2: Tak polovina 80. let. A tenhle single, ten mám taky. A oni jich vydali asi jen, podle mě, takový tři singly vydali.
0: Jo.
2: No, víc ne.
0: A co to je to X05?
2: To nevím. To nám nevysvětlili.
0: My jsme totiž o tom nenašli skoro žádné informace.
3: Přesně tak. My jsme našli nějakou facebookovou stránku, která byla naposledy aktivní
0: v roce 2020.
3: Přesně tak. Takže už je to 6 let. Takže nevíme, jestli vlastně ta skupina stále existuje, koncertuje.
0: Ale ta hříčka s tím textem je vlastně strašně vtipná.
3: I s tím videoklipem, který se vám určitě na YouTube podaří najít, je jako... Myslím, že kdo to tehdy slyšel, si dnes velmi dobře vzpomene.
0: Ty nevíš, o co jde, Jakube.
2: Ne.
0: Nevíš. Tak se nech překvapit. Je to kratoučký. Já jsem včera měl pocit, že to má minutu. Ono to má dvě teda. No, tak
3: je to o něco delší, ale stojí to za to.

0: Tomáš jedno, Tomáši.
1: Hele. Poděla se kam.
2: Vždycky říkám u těchto textů, nevím, jestli Dada nebo v čistý minimalismus, ale že ten text byl osekaný jako tehdejší možnosti. Jo, že nechtěli provokovat možná, ale chtěli být vtipní.
1: Sluší mi to dneska.
3: Zvonek zazvonil, já protáhnul se, kontrola schání se po neschopence. Kam se poděla? Kam se poděla?
1: Ale jak jim to nevyšlo, tak že dočet knížku s F. Mravencem.
3: No, ano, dočet jsem knížku s F. Mravencem, nepohrdnul bych malým utopencem.
1: Zase jenom kvůli rýmu, že jo.
3: Nechci se chlubit, chlubit se nechci, ale sluší mi to dneska.
2: Dobrý, jaký to je rok, přátelé?
3: 84, myslím.
2: Aha.
3: Ještě si na to vypíchnul prst, protože podle tvé teorie všechno kvalitní vzniklo v roce 1984.
1: No. Bylo to v Hyčarádě, bylo to tenkrát populární, no. Asi zahráli s tím textem. Vlastně to je taková zábavná. Asi úplně poslouchat furt dokola bych to nechtěl, ale
2: Tomáš... Ty bys to nechtěl hrát ani na bicí.
1: Ne, to vůbec, sám se ten bubeník... On tam furt toho nějak mydlí. Hrozná práce. Dobrý, no tak.
2: A to jste hezky vytáhli.
1: Snad děcka. Jsme vás potěšili. A teď zas přijde kvalita.
2: No a to je co za rok?
1: To je podle mě taky rok.
2: No právě.
3: Jaký jiný?
2: Jedna, jo.
1: To je pravda, to je starší.
2: Ale máme dědu, který si to pamatuje.
1: Ano, ale ten zvuk je

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobré ráno, je 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se poprvé koná na českém území. V minulosti býval každoročně v Německu, výjimečně v Rakousku. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Součástí slavnostního večera v Besedním domě pak bude předávání sudetoněmeckých kulturních cen. V referendu budou dnes obyvatele Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Vedení obce konání místního hlasování zdůvodňuje snahou o zachování sjezdového lyžování pro budoucí generace. Referendum by mělo zajistit, že obec nebude činit kroky ke změně využití těchto pozemků. Začínají dny soukromých hradů a zámků. Ode dneška do neděle se tak volně zpřístupní hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moci podívat i do prostor, které jsou normálně nepřístupné. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo třeba výstavy. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami nebo významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, v Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Bajkerka Barbora Bukovská skončila třetí v shorttracku juniorek na světovém poháru v Novém Městě na Moravě. 17-letá reprezentantka bude v neděli na Vysočině obhajovat ve své kategorii loňské prvenství v olympijské disciplíně cross country.
2: Počasí.
1: Čekejte jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D1 připomínáme kolony ve směru z Prahy do Brna u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 se převrátila dodávka převážející auta. Kolona kamionů je už od 138. kilometru. Osobní auta tam jedou dál, v levém pruhu se zdržíte asi 15 minut. Velmi silný provoz je pak i dál na příjezdu do Brna z Prahy, opět hlavně kamionů od 170. kilometru. Osobním autem zastavíte jen místy, třeba u Kývalky na 182. kilometru. A dálnice D48 z Frýdku Místku na Český Těšín, pozor, na 47. kilometru je nehoda, vybočuje se tam doleva. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Daliborovi.
3: Napsal nám Michal Čech v reakci na skladbu Tomáš Jedno Tomáše kapely X05. Tak to se vám povedlo, tleskám. Připomnělo to, mě to se skupení Barrel Rock.
4: Hezký.
3: To je taky mám možná single doma. Michal.
4: Napsala taky Katka z Mnichova Hradiště. Díky za připomenutí. Byla ta oblíbená kapela, na kterou jsme chodili na zábavy. No. A Světlana, dobrý den. Pokud si pamatuji dobře, dříve se skupina jmenovala X05 Aberace a kvůli komunistickým kulturním činitelům a jejich nátlaku na nevhodnost názvu se přejmenovali.
3: No, kdyby nám... Asi, no. Já se nepamatuji.
4: Jestli ještě někdo něco víte,
3: jako nedá se fakt dohledat skoro nic o nich, no. Asi už nehrajou, ale tohle za to stálo. Za chviličku na Slovensko.
4: Do Rozária.
3: Co?
4: Do Rozária.
3: Tak jo.
4: Pojďme za růžemi.
3: No. Tak co mám dělat? No tak Modern Talking občas. Tak jsme tady pořád v těch osmdesátkách ještě.
4: Jo. Už teď něco čtu.
3: Dieter Bohlen, Thomas Anders. Ranní dvojka je s vámi.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: To vám řeknu, jak na Havaji.
3: Jo, až takhle.
2: Teď už teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia, obloha opravdu skoro vymetená, možná pár beránků se někde objeví, ale má být jasno nebo polojasno. Na severovýchodě, zvláště na horách a na severu s ojedinělými přeháňkami, teploty 22 až 26 stupňů, na severu, severovýchodě kolem 21, no a na horách docela teplo. Šumava, Krušné hory 19 stupňů v tisíci metrech. Ta Sobotička 24 až 28 stupňů, opět jasno, polojasno. Občas může na Moravě ve Slezsku přechodně sprchnout, ale asi to budou drobné přehánky. No a neděle. 25 až 30 stupňů, opět jasno až polojasno, to znamená letní teploty a méně oblačnosti. A v pondělí ty teploty vyvrcholí, to naměříme 26 až 31 stupňů Celsia a opět má být hezky. Pak se malinko ochladí, ale to stále hovořím o těch hodnotách kolem 26 stupňů Celsia. Takže je to léto.
3: Ty jo.

0: 7 hodin 53 minuty a teď bychom vás, milí posluchači, rádi spravili o tom, co se bude dít zítra. Dnes a zítra jsem chtěl říct, dnes se budeme přesouvat do Litomyšle. Tam se všechno připraví, protože tam zítra probíhá gastrofestival, nebo ty to znáš přesně.
1: Gastronomický festival Magdaleny Dobromily Rettigové.
0: Děkujeme.
2: My půjdeme i na výstavu. Máme v plánu navštívit vernisáž výstavy, která bude asi od zítřka otevřená, kam můžete jít potom všichni, protože potřebujeme vidět všechny propriety Magdaleny, které potřebovala, aby dělala ty zázraky.
0: Tak a ona totiž, ano. Promiň, vařila v černé kuchyni, jsme zjistili včera.
2: To nejenom jako pracné přípravy těch pokrmů, ale vlastně než k ním vůbec jako došlo.
0: Ona neměla sporák.
2: Vodu.
1: No jasně. No ne, černá kuchyň také mohla klidně znamenat to, že vařila na černo, že ta hygiena stála úplně za prd.
0: Jo, takhle, já jsem myslel, že to nedanila.
1: Žádné kontroly tam tehdy nechodily.
0: Já myslel, že to nedanila, víš. Že?
1: No a to je další věc, to vůbec, o tom se radši bavit vůbec nebudeme. Jo,
0: chudák.
1: Taková revolucionářka.
0: No. A hlavně tykala všem, což je hezký. No a v sobotu ve 14.00 si nás můžete poslechnout v rozhlasovém vysílání, respektive 07, abych to řekl přesně, protože tam bude rozhlasová hra. A v 15.00 na jevišti bude tentokrát vystoupení jiného charakteru. Budeme tam vařit speciální dvě jídla. Jeden se bude jmenovat
2: Doudlebův reginák.
0: Doudlebův reginák, to bych docela rád ochutnal. A potom tam budeme mít nový, úplně skvělý recept. Není to Magdalena Dobromila Rettigová, ale Reginová. A ta vymyslela...
1: Budou tam sudopravské puky. Také jako sudopravský puk se tam bude připravovat. To je také pochutina.
0: Sudopravský puk?
1: No.
2: Takže budeme hrát hokej.
1: No někdo s tím může hrát hokej. A někdo bych rád, aby ho ochutnal. Jako.
0: Řekl bych, že to naše sdělení byl spíš hokejový zápas teď momentálně. Zkrátka, budeme v Litomyšli, přijďte za námi, anebo si nás poslechněte za obě varianty. Budeme moc rádi.
3: Co je?

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám talentovanou českou výtvarnici, ilustrátorku a autorku originálních projektů Elišku Sofer Podzimkovou. Její tvorba propojuje kresbu, fotografii i fantazii a získala si obdiv nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kdy poprvé zjistila, že kreslení bude její životní cestou? Jak vznikají její nápady a kde hledá inspiraci pro své ilustrace? A na jakém projektu momentálně pracuje a co by si ještě přála vytvořit? Nejen o tom s výtvarnicí a ilustrátorkou Eliškou Sofer Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
2: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Osm hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Americký ministr zahraničí poděkoval Česku za péči o Američana, který byl v kontaktu s ebolou. Dnes bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle

0: Zapojí se do muzejní noci. Přístupné bude například Letecké muzeum, Metoděje Vlacha, Městský palác Templ a Mladoboleslavský hrad. Vstup bude zdarma. Akce začne v 18 hodin. Konec je naplánovaný na 23. hodinu.
1: Na hradě bude možné kromě jiného vyzkoušet mechanickou atrakci nazvanou Kočovná herna Sládkovna. V paláci Templ je pak připravená lukostřelba, ukázka zbraní a rytířských dovedností. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO i českým zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Rubio na sociální síti X napsal, že jsou Spojené státy Česku hluboce vděčné. Americký lékař přišel do kontaktu s virem v Africe. Od úterního večera je izolovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Zůstane tam minimálně 3 týdny, tak dlouho totiž trvá inkubační doba nákazy. Den po návštěvě svého hlavního generála Dana Kejna ve Varšavě prezident Donald Trump změnil názor. Místo odvolání 4 000 amerických vojáků, které ohlásil minulý týden, jich naopak do Polska 5 000 vyšle. Oznámil to v noci na svém sociálním účtu.
2: Donald Trump vyslání 5 000 vojáků do Polska vysvětlil zvolením konzervativního prezidenta Karola Nawrockého, jehož kandidaturu v polských prezidentských volbách sám podpořil. Změně jeho postoje předcházela návštěva hlavního náčelníka amerických ozbrojených sil Dana Kejna ve Varšavě a polských zástupců ministerstva obrany ve Washingtonu. Američané mají v Evropě 80 000 vojáků, 10 000 z nich je rozmístěno v Polsku. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Slovenští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 5-1. V tabulce skupiny ve Friburgu se tak posunuli na 2. místo před český tým. Skupinu vede Kanada po vítězství 6-5 v prodloužení nad Norskem. V čele skupiny A jsou domácí Švýcaři po výhře 4-1 nad Velkou Británií a Finsko porazilo Lotyšsko 7-1. Češi budou hrát v sobotu odpoledne proti Slovensku.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Počasí.
0: Dnes by mělo být jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách na severu a severovýchodě ojediněle přeháňky, teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
4: Doprava.
0: Dálnice D8 je teď ve směru z Prahy na Drážďany zavřená u tunelu Libouchec a Panenská. Z Útrop tam odtahují nepojízdný kamion. Na chvilku zastavili provoz směr Německo. Vydržte, nemělo by to trvat dlouho. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ale čekejte kolony u Velkého Meziříčí. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina havarovala dodávka převážející auta. Podvalník se převrátil přes 2 jízdní pruhy. Projíždí se tam pouze odbočovacím pruhem k benzínce. Kolona je od 137. kilometru. Osobním autem se zdržíte přes 20 minut, kamiony delší dobu. Ucpává se také možná objížďka po silnici 602 přes Velké Meziříčí. A na dálnici D48 na obchvatu Frýdku Místku pozor směrem na Český Těšín. Na kilometru 46 je nehoda, podle našeho zpravodaje se tam srazila 3 auta. Přeji vám šťastnou cestu a pokračuje ranní dvojka.
5: Je 8 hodin 5 minut, dnes je pátek, půjdeme společně do divadla, respektive budeme se věnovat jednomu výročí. Vítám tady kreativní producentku Kateřinu Radhouskou, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Když se řekne Henrik Ibsen, tak si možná naši posluchači vzpomenou na nedávný rozhovor s Tomášem Sněgoněm, naším severským spolupracovníkem, a nebo se také třeba vyděsí z náročnosti těch děl.
6: To si nemyslím.
5: Ne? Mm-mm. Nemám se bát?
6: Ne, podle mě Ibsen se dá dneska uvádět velmi dobře a ta témata jsou vlastně až dodnes aktuální, takže ani se to nemusí nějak extrémně aktualizovat. Většinou se Ibsen teda z mé zkušenosti trošku aktualizuje, ale opravdu tam nevidím nic náročného.
5: Tak se do toho zanoříme.
6: Dobře.

0: Je 8 hodin 8 minut. Vítám ještě jednou ve studiu Kateřinu Radhouskou, kreativní producentku Českého rozhlasu. Dobrý den.
1: Ještě jednou dobré ráno.
0: Ano, Kateřino, tedy pojďme k tomu výročí, už jsme prozradili.
2: No, protože pár informací se může hodit třeba i k maturitě někomu příští týden, víš? Takže bedlivě poslouchejte Kateřinu.
1: To je pravda, no.
2: Možná se vám to šikne.
1: Takže, jak už jsme řekli, připomeneme si Henrika Ibsena a jeho dílo. Zemřel 23. května 1906, to znamená to výročí úmrtí je zítra. A je to teda opravdu severský velikán, jehož hry se hrají hojně v České republice i v zahraničí. Já jsem viděla třeba v Německu i v dalších státech. A já teda teď upozorním na některé konkrétní inscenace. Určitě chci zmínit Noru, která se hraje v Městském divadle Zlín. Tato hra vlastně z druhé poloviny 19. století, jak asi mnozí vědí, byla značně přelomová, především ve, můžeme říct, vedení a jednání té titulní postavy Nory, která na konci příběhu opustí manžela. A já jsem teda viděla ve svém životě spoustu různorodých Nor. Některé byly jako velmi radikální, některé byly uměřené. Tahle ta Nora ve Zlíně je, řekla bych, nastudovaná tak, že vás opravdu celou dobu baví, nebo mě to velmi bavilo se na ní dívat, protože to není nějak trýznivé. Ta inscenace má spoustu zábavných momentů, můžeme říct až skoro třeba vtipných, ale zároveň velmi jdete s tou hlavní hrdinkou, hraje skvěle Markéta Holcmanová a musím teda opravdu vyzdvihnout tenhle ten herecký výkon. Oni společně s režisérem, s Deňkem Duškem a dalšími tam vlastně vkládají a dávkují postupně ty tragické momenty a diváci teda skutečně mají možnost s touto Norou prožít ten příběh až do konce. Závěr je vynikající té inscenace. Já nebudu prozrazovat, co se tam stane, jak ta Nora odejde, ale je to opravdu výborné. Takže moc doporučuji, k vidění bude ve Zlíně teď 28. května.
0: A promiňte mě teď jenom, jste říkala, že tam jsou zábavné momenty, někdy vtipné, tak třeba mám jednu variantu, že by řekla, tak já jdu.
1: No, třeba.
0: A odešla by hlavním vchodem. No nic, tak
1: no, mohla by klidně.
0: Mohla,
1: no. Můžeš se on by to mohl být i takový stand-up z té Nory. Aha. To možná byste mohl pouvažovat, co?
0: Že by to byla varianta Nor.
1: Třeba.
0: Jakože byl já.
1: No, ano, ano, nechal. Třeba. No a samozřejmě teda, když jsme u Nory, tak musím připomenout pražskou inscenaci v divadle Pod Palmovkou. Tam hraje Noru Tereza Dočkalová a za tuto roli získala jednu ze svých 3 centálie v oboru činohra. Mimochodem také se hraje 28. května a ještě jsem teď ráno dohledala, že také 9. července v Litomyšli. Pokud by někdo byl tam na výletě, tak si může zajít na Noru. Režii měl Jan Nebeský.
2: A tak tam zůstaneme.
0: Když budete v Litomyšli zítra, tak si tam zajdete na Reginu. Ale Henrik Ibsen nenapsal jenom Noru.
1: Určitě ne, těch her je spousta. My tady nemáme teda prostor zvát na všechny možné inscenace, ale chci ještě upozornit na Hedu Gablerovou, kterou uvádí Činohra Národního divadla. Ve Stavovském divadle je to nová inscenace, premiéru měla v březnu. Další teda velká ženská postava napsaná Ibsenem. A prostě tohle ten Ibsen uměl psát ty ženské hrdinky. Zde uvidíte vynikající Pavlu Beretovou, zase skvělá i jako herecky, samozřejmě je to Národní divadlo, takže herecky je to velmi silná inscenace, má i velkolepou scénografii, je opravdu na co se dívat. A zajímavé je, že tuto Hedu Gablerovou režíroval zahraniční režisér Viktor Bodo z Maďarska. Takže je tam možnost i vidět práci zahraničního režiséra.
0: Tady bych připomněl vtípek, který tam vložili, nevím, jestli autoři nebo herci, jestli bys to mohla popsat s těmi dveřmi.
2: No to jsou ty blbý maďarský dveře. Se zasykávají, nejdou otevřít. Pár situací se kolem tam toho točí a na závěr přijde toto. toto zdrcující konstatování.
0: Krásně, fakt hezká, hezky vypointovaná spolupráce, by se dalo říct. Vy máte na závěr ještě jeden festival a také bude souviset s Ibsenem?
1: Ano, ano, také trošku souvisí s Ibsenem. Dnes začíná festival Dream Factory v Ostravě, na který teda srdečně zvu. Zahájí ho inscenace ze Švandova divadla Dějiny násilí. V ní můžete vidět Oskara Hesse, to teda s Ibsenem nesouvisí, ale inscenaci doporučuju. Ale já bych zmínila zítřejší představení s názvem 21 a to právě přináší takový už jako velmi alternativní pohled na to téma nory, protože je to, řekněme, takové variace na noru v 21. století a je tam jedna performerka, Miřenka Čechová, známá choreografka, tanečnice, performerka a jí režírovalo 21 různých žen, přičemž každá měla pár minut. Takže výsledkem je, a teď nevím, jestli jsem řekla 21 různých žen nebo 20, je jich 20. Pokud jsem řekla 21, tak je to chyba.
0: To je název toho představení.
1: 21 je název představení, ano, a 20 je počet těch režisérek a ta jedna je ta Miřenka Čechová. Takhle je to myšleno. Je, teď jsem se do toho zamotala, ale tak vy mi rozumíte, že doufám, že i posluchači,
2: si.
1: Ano.
2: Rozumíme si.
1: Takže těch 20 žen vlastně tam vložilo 20 různých pohledů na to jedno téma, a to se týká teda žen, jejich postavení a tak dále. A tohleto téma měl teda konec konců i ten Ibsen v tom 19. století. No a představení 21 se bude hrát zítra v divadle Petra Bezruče, jinak za běžných okolností se hraje v Paláci Akropolis. Rozumíte tomu, jak jsem to vysvětlovala?
0: Rozumím, já si to jenom neumím představit.
1: No, to je právě velice zajímavé, jak to tam funguje, jak se to rychle mění. To byste měl zajít na to.
2: Jak to dlouho trvá, Kateřino? Jak je to dlouhé?
1: Moc dlouho právě ne.
0: Já si taky myslím, že to nemohlo.
1: Ne, moc dlouho ne, protože opravdu ty jednotlivé části, to je jako pár minut, čili jde to velice rychle a plynule to samozřejmě postupuje, ale je to opravdu takový netradiční pohled i na divadlo.
0: A doufám, že Miřenka Čechová na závěr také odejde.
1: Ano, odejde domů z divadla. No a jinak já teda samozřejmě zvu na celý festival Dream Factory v Ostravě. Je to bezvadná přehlídka. Jsou tam teda ještě v programu další Ibsenovské stopy, ale už tady z časových důvodů odkážu na internet.
0: Jo, já teď plánuju právě jedno dílo do Černoherního klubu a bude to režírovat 48 režisérů, tak jenom byste taky věděla.
1: No to je super, na to se těším už teď. Už teď se mi to líbí.
0: Mně už je teď špatně. Naschledanou, děkujem.
1: Pěkný víkend.
0: To byla Kateřina Radhouská v našem ranním vysílání.

0: Tak to byla Depeche, Martina Kubišová, už trošku starší skladba a my
1: Martina?
0: Tady...
2: Marta.
0: Pardon, já jsem řekl Martina.
1: No, chtěl jsi to asi prodloužit.
0: Martina Kubišová, vůbec co mi to napadlo. Tak to promiňte.
1: Martina Píseň, možná chtěl říct, víš? Tak se to nějak
0: spojilo. Myslím, že napsala Martina, že nám děkuje za písničku skupiny X05, kterou vybrala paní Květoňová. Tomáš, jedno Tomáši. Potom nám někdo také děkuje za připomenutí Barel roku.
2: Mhm. Že... A skupiny Natural taky.
0: Skupiny.
2: To je Já na to mám, ne?
0: Já na to mám, já si poskočím, si vyskočím.
2: No ale k tomu, k té kapele, ještě X05, napsal Vladamo. Párkrát jsem jim zorganizoval koncert v Praze a byl problém. Hráli mimo jiné nějakého Ježka, předpokládám, že Jaroslava, ale slyšela to nějaká aktivní kr, tři tečky, co si myslela, že je to kryl. A tak jim Prahu zakázala. Takže složili pak následně jednu písničku, ve které byl verš Co si spletla Ježka s Dentakrylem. Dentakryl, to je prosím vás odlévací hmota, pryskyřice odlévací.
0: Tak ještě je tam balakryl. No. Je, to jsou věci teda. Tak splet si kryla s Ježkem, tak to ta Martina Kubišová ještě je dobrá.

0: Tři tečky raní dvojky.
1: Ano, my se tady zabýváme takovou velmi zvláštní disciplínou, jestli dáme dlaně na zem, když jsme ohnutí jako do...
2: Nohama u sebe.
0: Ano, dotknout se dlaněmi podlahy s nataženýma nohama. Nekrčit kolena.
1: Jo. Ty,
2: pěkně to bolí.
1: Ne, když se rozcvičíš, tak to musíš dát. A to dá skoro každý, ne?
0: Ne, 1% populace. Tato vymoženost, kterou možná mnozí z vás dokážete, je známkou nadprůměrné flexibility hamstringů, zad a kyčlí.
2: Hele, ale Dalibor, jak nic.
0: Jo.
2: Dokonce říkal, stál na 8. schodě a dal až dolů pod první schod ty ruce.
0: V 8. patře, co?
1: On to byl 7. schod.
2: 7. schod, promiň. Přeci jenom ta pružnost už ubývá.
1: Ne, tam já jsem...
2: Jo, takhle, pro pivko se tam natahoval, jo. Mně to nedošlo.
0: Kolik bys teda udělal z chybů?
1: Z chybů málo, to já neumím vůbec.
0: 1% populace jich dokáže udělat až 15, svědčí to o výrazně nadprůměrné síle zad, úchopu a poměru síly vůči váze těla.
2: Pod hmatem, nebo to se tam nepíše už, viď?
0: Tady je takový vyvocený pán, takhle se drží.
2: No, člověče, to je nad hmat, tak to ne, no.
1: No ne, tak to vůbec.
2: To vůbec.
1: To neuděláš.
2: To no, kopu nožičkama už u třetího, no.
0: 4 plynulé jazyky. Mluvit plynně 4 jazyky je velmi vzácné a vyžaduje roky praxe, paměti a pravidelného používání. A potom tady máme další výzvu. 1 kilometr pod 3 minuty. Tempo přes 20 kilometrů v hodině. Tento výkon zvládnou...
2: Ale z čeho? Běh?
0: Jo, běh. Hlavně závodní běžci z elitní kondice.
2: To ty dáš? Ne.
1: Ne.
0: Z kopce?
1: Ne, to nedám. Já mám krátký svaly, já nemám ty sprintový. Normálně jo, to tělo, jo. To jsme zkoušeli, to tělo se v určitý fázi normálně zastaví, nebo ne zastaví, už nezrychluješ.
2: Rozumím. Prostě tam máš...
1: Jako 4 minuty, kilák, jsem uběh půlmaraton, to šlo, to je už ale hrozný fofr, jo. Ale 3 minuty to nejde, to jsou ty elitní keňani. A...
2: No ty to běhají 2 pady, 2:40.
1: Nima neuběhneš ani 100 metrů.
2: Na kole bych jim nestačil, já jsem to zkoušel a nemám to šanci moc. No. Ale ještě plaváček.
0: Ještě tady máme plavání. Uplavat 1 kilometr bez zastavení vyžaduje dobrou výdrž, techniku dýchání a silnou kondici celého těla.
2: To říkala Regi. No, to když utoneš, tak uplaveš řece i dál. No,
0: to by se stalo mně.
2: Do mě taky. Možná po 100 metrech.
1: Zoufali jsem. No tak jo, tak děkujeme, že jsi nám nalila hodně optimismu do žil.
0: Jdeme trénovat, co?
1: Jdeme trénovat. Tak jo, nashledanou.
0: Nashledanou v Litomyšli.
2: No to teda jo.
1: Vyrážíme, moc se na vás těšíme.
2: Přijďte nebo poslouchejte.
1: A Jiří Mištera, známý pražský DJ, bude vše řídit tady z pražského studia, takže to bude perfektní. Nevím, jestli to je to jako veselá. Není to úplně z nejveselějších písní na závěr, no ale tak. Zase je to krásná písnička.
0: No to
1: mějte se moc hezky. Těšíme se na vás.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Němečtí poslanci schválili vysokorychlostní trať mezi Prahou a Drážďany. Nová technologie pro chytré hospodaření s vodou odhalila v Plzni téměř stovku skrytých úniků vody. Dnes má být jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty 22 až 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Němečtí poslanci jednomyslně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Podle spolkového ministerstva dopravy by tak nemělo nic bránit podpisu dohody s Českem. Trať by mohla být hotová v roce 2044.
4: Sie verkörpert auch die Erwartung an politische Zuverlässigkeit.
5: Saská ministrině dopravy Regina Kraus-Hárová řekla ve spolkovém sněmu v Berlíně, že výstavba trati už není jen infrastrukturní projekt. Tisíce obcí a dalších aktérů na obou stranách hranice podle ní podstoupili důkladné diskuze a ty

0: Měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. Gibbs o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Nový chytrý systém pro sledování spotřeby vody v plzeňských městských budovách odhalil téměř stovku skrytých úniků. Inovativní technologie startupu Západočeské univerzity NextDrop funguje ve školách, technologickém parku Tech Tower i v plzeňské zoologické zahradě. Detekuje úniky vody a v reálném čase upozorní na zvýšenou spotřebu. Tím snižuje spotřebu vody a přináší úspory v řádu 100 tisíců korun.
1: To, v čem je naše technologie unikátní, tak jsou data a algoritmy, která ty data vyhodnocují.
2: Chytrá technologie podle výzkumníka Františka Macha sleduje spotřebu vody, detekuje úniky a ihned na ně upozorňuje. To potvrzuje i ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
3: Za mě to jsou potom stovky hektolitrů, když se to nasčítá za víkend.
2: Data chce město využívat například pro rychlejší reakce v krizových situacích. Z aktuální spotřeby vody totiž může odhadnout přibližný počet lidí v budovách, což může pomoct při mimořádných událostech i zásazích bezpečnostních složek. Z Plzně Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Při útocích na severu Hondurasu zemřelo nejméně 16 lidí. Podle agentury AP ozbrojenci zabili 10 pracovníků jednoho ranče. Při druhém incidentu nedaleko guatemalských hranic zemřelo 6 policistů. Šéf tamní policie uvedl, že v oblasti jsou aktivní kriminální gengy. Ty území údajně nezákonně obsazují, aby na něm provozovali plantáže palem olejných. Historický motorový vůz přezdívaný Hydra dnes poprvé vyjede na nostalgickou jízdu z Tanvaldu do Kořenova v Jizerských horách. Jde o poslední dochovaný vůz tohoto typu z roku 1969. Spolek Zubačka ho nechal opravit a vrátil mu původní červeno-krémové barvy. Lidé se s Hydrou můžou svést při dnešní muzejní noci. Mezi 6:30 a 7:30 večer bude také k vidění ve vozovně dopravního podniku v Liberci.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Dnes má být jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačno, teploty 22 až 26, na severovýchodě 21, na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
5: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Měřín. Na kilometru 144,5 na konci mostu Vysočina už odtáhli dodávku i podvalník. Po nehodě zavřený je levý pruh. Projíždí se tedy pravým a odbočovacím. Kolona od 134. kilometru by tak mohla zrychlit. Silnice 35 z Mohelnice do Svitav je teď před Moravskou Třebovou neprůjezdná. Podle našeho zpravodaje je to kvůli požáru za odbočkou na Borušov. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy, tam je vážná nehoda v Doxech. Na křižovatce se srazilo nákladní auto s motorkou, zasahují tam záchranáři a kolony jsou ze všech stran. Přeji vám šťastnou cestu. Ve studiu je Šárka Volemanová a Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
6: A to přání příjemného dopoledne. Dnes tedy v pátek 22. května začneme opravdu příjemným tématem, protože tento víkend by snad konečně mělo začít to opravdové léto.
7: Slyšeli jsme ve zprávách dnes 22 až 26 stupňů, ještě tepleji v sobotu a v neděli. Mohli bychom si udělat takový pracovní titulek konečně teplo, protože kdybychom řekli konečně léto, bylo by to trošku zavádějící. Ono začne tak jako obvykle 21. června, ale na to teplo jsme letos čekali opravdu relativně dlouho.
6: Na to opravdové léto je to tak v souvislosti s těmi teplotami. O tom si s vámi chceme povídat už za chvíli a samozřejmě i dnes nabídneme prostor pro vaše přání. Jedno takové můžeme splnit a rádi to uděláme. A pokud nějaké přání máte vy, můžete nám ho posílat na RNP, tedy rádio na přání, @rozhlas.cz.
7: Ať vám i páteční dopoledne s dvojkou příjemně utíká, to vám přeji Šárka Volemanová
6: a Jiří Holoubek.
5: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Dnes to bude takové téma, které občas bezpečně volíme v komunikaci s kýmkoliv, když nevíme, o čem se bavit.
3: O počasí, ano, to je pravda.
2: O počasí. Ale my jsme ho nezvolili jen tak pro nic za nic. Je tím důvodem samozřejmě to, že po relativně dlouhém období chladného počasí, kdy ještě nedávno noční teploty leckde klesaly až k bodu mrazu, všichni si určitě vybavujeme, že to není tak dlouho, až krábali jsme ještě okýnka na autech a říkali jsme si, ale vždyť už je květen, už by mělo být teplo. Tak to teplo konečně přišlo.
3: Je to tak, no a po dlouhém deštivém jaru se nám víkendové teploty budou pohybovat, já doufám, že to tak dopadne, mezi 26 a 30 stupni Celsia. Díky takovému vydařenému počasí je dost pravděpodobné, že se o víkendu nebude sedět doma.
2: To teplé slunečné počasí pochopitelně láká k výletům, k posezení na zahradě, můžeme si večer udělat busty a nemusíme běžet pro svetr už v 7:30 večer. My si pochopitelně uvědomujeme i ty souvislosti, o kterých se v posledních letech hodně mluví. Například to, že je nedostatek vody, že to, jestli nebude pořádně pršet, tak to bude problém, ale dnes bychom se chtěli podívat na to, jestli nás to teplo potěší po té dlouhé zimě a potom chladném lednu a také chladných květnových dnech, jestli vám to prostě udělá radost a případně jaký plán máte na ten teplý víkend.
3: To nám všechno napište a také, jestli jste stejně jako my čekali dlouho na to slunečné počasí a jak jste ho vyhlíželi, jaká aktivita je možná pro vás při slunečném počasí ta důležitá a nejpříjemnější. Opakují kontakty k nám do studia, které jistě znáte, 702 222 220 pro SMS-kové zprávy a dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa.
2: A ještě jedna položka, která by nás zajímala, napsali jsme si ji do poznámek a teď nevím, jestli jsi o tom mluvila, a to sice, jestli a případně jak počasí ovlivňuje vaši náladu.
3: Ano, tedy jestli, jo, to je důležitá položka.
2: Tedy jestli jste mrzouti, když je zataženo a když je zima, a jestli se to také zlepší s příchodem toho sluníčka.
3: Tak se těšíme na všechny vaše zprávy.

0: Konečně teplo a příjemné až letní počasí, budou tady letní dny, je to tak, možná už i ten dnešní, v každém případě nás to čeká v sobotu a v neděli, to jsou, pokud se nemýlím, ale možná nám to ještě potvrdí meteoroložka, teploty nad 25 stupňů přes den, kdy se dostanou, tak jsou označovány už letní dny. O tom, co to s vámi dělá, jestli jste se těšili a jak teplo působí na vaši pohodu, o tom všem mluvíme.
1: Je to tak a už nám píšete, přidala se Eva. Dobré dopoledne, máme rádi teplo, nikoli letní vedra, mírné povívání větru při jízdě na koleje v parných dnech naší záchranou a zítra vyrážíme na náš oblíbený okruh kolem Ralska a Hamru na jezeře. Z Českého ráje přeji všem hlavně pohodový víkend, ať už budete kdekoliv, napsala nám Eva.
0: A je pravda, že to, čím začíná ten příspěvek a ta zpráva od Evy, za kterou děkujeme, tak je problém jaksi mnoha lidí, kteří říkají, no ono okolo té 25, 26 stupňů, to je jako fajn, ale pak když přijdou vedra, je 30 a víc, tak to samozřejmě bývá problém. Natož pak, když je někde 40 a víc, a i to už se u nás stalo.
1: Je to tak, 40,4 stupňů Celsia v Dobřichovicích u Prahy 20. srpna roku 2012. No tak to muselo být pořádné vedro. Mimochodem, vím, že my dva jsme se tady bavili o tom, že už je to dlouho, že je špatné počasí a že se těšíme na léto, na sluníčko. To byla naše debata několikrát. Proč máš rád, nebo radši možná ty letní měsíce, proč potřebuješ to slunce, proč potřebuješ to počasí? Ono někdy slunce svítí i v zimě, na horách bývá taky krásně.
0: Já v zimě na hory nejezdím, tak nevím.
1: Tak možná proto. Proč ta preference?
0: Ne, já myslím, že nejde jenom o ty teploty, ale určitě jde o to slunce a o světlo v mém případě. Takže když je nedostatek slunečního světla, což prostě přes zimu je, když domov opouštím a když se domů vracím, tak je pořád tma, tak mě to nedělá dobře. Abych to řekl jako děda Leveda, mě raní vstávání, mě časné nedělá dobře, tak mě nedělá dobře to, když mi chybí sluneční svit. Ale samozřejmě, když je potom příliš vedro, je příliš sucho, tak ty potíže a ty nepříjemnosti s tím spojené vnímám jako spoustu jiných lidí.
1: Mm-hmm. Tak co budeš dělat o víkendu? Na to se ptáme taky našich posluchačů, jaký bude ten tvůj, když budou tak nádherné teploty?
0: Můj bude částečně pracovní a to částečně kapelně pracovní a částečně na zahradě, ale doufám, že se mi podaří vyšetřit pár hodin a v tomhle počasí vyrazit aspoň na chvíli na motorku. Chystám se někam na sever, možná k Děčínu, přes Kokořínsko, Tovemu a zpátky.
1: No krásně. Tak toliko první respondent.
0: Když tam pojedeš na koloběžce, tak
1: ano, přesně tak. Budu na tebe mávat. A teď už je to na vás, naši milí posluchači. Mimochodem, pokud byste chtěli vědět, možná stejně tak my, jak to bude vypadat v létě s počasím, jaké bude to letošní, tak už za chvíli nás čeká rozhovor s meteoroložkou Taťánou Míkovou.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek.
2: Dva na dvojce.

0: A my si dnes povídáme o tom, že konečně dorazilo tedy teplotně v tomto smyslu léto a že si moc všichni přejeme, nebo téměř všichni, aby už nám ty teploty vydržely. Ptali jsme se vás, jak to vnímáte, vy co budete třeba dělat o víkendu, a napsal nám Daniel, 13 let se tady podepsal. Děkujeme, Dane, za zprávu, dobrý den, teplé dny mám moc rád a už se na ně moc těším, teplota okolo 25 stupňů je pro mě ideál. Pokud prší, tak si rád sednu doma s knihou na křeslo a taky si čtu. O víkendu se doufám dostanu po zimě na kolo, na které už se taky moc těším, napsal nám Daniel.
1: Tak ať to klapne, Dane, děkujeme. Přidává se také Romana a ta píše, že právě v těchto dnech, jsme pořád ještě v květnu, jí ty třicítky dělat určitě nebudou. A dodává, už vůbec si nemyslím, že jsme měli deštivé jaro, vždyť je trvale sucho a související požáry už teď. Zdraví Romana. My jsme nemluvili o tom, že jaro bylo deštivé, my jsme mluvili o tom, že bylo poměrně dlouho velmi chladno, tak to je jenom pro pořádek, ale víc si teď o počasí řekneme s naším milým hostem. Na telefonu už je meteoroložka Taťána Míková. Hezké dopoledne.
2: Pěkné, dnes můžu říct polojasné dopoledne.
0: Hezké dopoledne, Táňo, vítejte u nás na dvojce. Tak povězte, jak to vypadá? Vydrží nám už letos to letní počasí, které dorazí o víkendu?
2: Tak ono je to pořád letos na jaře vždycky na chvíli a pak nám ty teploty zase spadnou. Takže je před námi opravdu horký víkend, možná pro někoho až příliš horký, protože my budeme mít zřejmě v neděli první tropický den roku, to znamená den, kdy teplota aspoň na nějaké stanici v Česku přesáhne nebo dosáhne 30 stupňů Celsia. Tak myslím, že někdo nebude rád, ale na druhou stranu ti, co mají opravdu rádi teplo, z kterých jste citovali, tak ti se asi potěší. Ale pravdou je, že ten posluchač, který poznamenal, že máme sucho, tak ten měl velkou pravdu a bohužel to sucho se těmi vysokými teplotami ještě bude stupňovat.
1: Je to, a já tuším, že odpověď bude ano, ale jenom to tuším, vy nám to řeknete přesně, je to trend posledních let, protože neustále, každý rok o tom slyšíme, že ubývá vody, že je sucho a je to něco, na co si prostě musíme zvykat?
2: Je to tak. Hlavně v posledních letech nám ubývá celkově sněhu. Většina těch srážek v zimě, pokud se vyskytnou, tak je v dešti. Čím dál vyšší jsou polohy, kde opravdu sněží a sníh zůstane ležet. Takže my potom po zimě vlastně už nemáme zásoby sněhu, z kterého by nám dolů do údolí tekla nějaká voda a která by nás zásobovala. No a když potom přijdou ještě měsíce, které jsou na srážky takhle chudé, jako je to letos, tak je to opravdu nepříjemná kombinace.
0: Říká meteoroložka Taťána Míková, která si s námi na dvojce právě teď povídá. Oni se často vlastně dají dočíst předpovědi počasí, kterým se říká dlouhodobé. Častokrát se hovoří o tom, do jaké míry meteorologie dokáže odhadnout to léto. O tom letošním se píše, že bude hodně horké, ale občas deštivé. Dá se říct, jaký bude červenec a srpen? Nějaký příslib bychom potřebovali.
1: Nedá, Šárko.
2: Tak já žádný příslib dávat nebudu. Byť musím říct, že ty dlouhodobé předpovědi, pokud je bereme tak, jak jsou vytvořené, tak oni nejsou vlastně neúspěšné. Oni totiž to nejsou žádné předpovědi, které by nám řekly 25. července čekejte silnou bouřku a potom nebude týden pršet.
1: To oni mám narozeniny, Taťáno, to mi pověste, jak budu mít.
2: Tak krásně jsem se trefila. No my bohužel jenom umíme říct, že třeba celý ten měsíc jako celek bude v průměru teplejší, než je průměr, nebo chladnější, než je průměr, případně bude deštivější anebo suší. No a musím říct, že pro to letošní léto nám vychází jak červenec, tak srpen asi tak 2 stupně Celsia nad dlouhodobým průměrem. On si někdo řekne 2 stupně, co to je, to nic není. Ale když je to v tom dlouhodobém průměru, tak ty 2 stupně znamenají relativně hodně. Ty můžou znamenat, že třeba maximální teploty už budou o 5 až 10 stupňů Celsia vyšší, než je dlouhodobý průměr. Takže je třeba si uvědomit, že ten nadprůměr v té celoměsíční teplotě znamená, že budeme mít maxima opravdu hodně vysoká. Tak jestli to vyjde, to teda zaručit nemůžu, Jirko.
1: No dobře, nebudu na to spoléhat, když tak zavolám 23. ty 2 dny předem, už to bude prakticky jistota. A čímž se dostávám k tomu, že ať si kdo chce říká, co chce, tak ty předpovědi meteorologů jsou opravdu velmi kvalitní. Máme spoustu skvělých informací a když je někdo objektivní a kontroluje to, tak opravdu zjišťuje, že se daří velmi dobře predikovat to, co se bude s počasím dít, čím víc se to blíží, ale v souvislosti s tím mě zajímá, jestli je stále ještě co zlepšovat, jestli se zdokonalují ty podklady, informace, které vy jako meteorologové máte k dispozici a můžete předávat dál.
2: No tak určitě. A my pořád známe svoje úskalí a tak já bych to asi neměla zdůrazňovat, měla bych o tom spíš pomlčet, ale už jsme se toho dotkli, tak já to vlastně na ty meteorology řeknu. Pro nás hlavně v tom letním počasí jsou skutečně kamenem úrazu bouřky. Ta jejich přesná lokalizace je velice složitá a vlastně říci přesně, kde v tom dni budou bouřky, třeba den předem, je opravdu... Já bych řekla téměř nemožný úkol. My můžeme, řekněme, oblast, která je pravděpodobnější pro ty bouřky nějakým způsobem specifikovat, ale rozhodně nemůžeme říci, v kterém městě, případně v které obci budeme mít tu nejsilnější bouřku, nebo jestli přijde přívalový déšť právě do jednoho konkrétního místa. A tam si myslím, že má meteorologie pořád ještě velký potenciál se zlepšovat. Ale uzavřela bych to tím, že opravdu celkově se předpovědi a jejich kvalita zlepšují a my už máme úspěšnost na druhý den někde kolem 95%. A to je hodně.
0: To je hodně.
1: Ty bouřky známe z Pupenda, lokální mrak.
0: Ano, přesně tak. Táňo, poslední otázka. My se ptáme našich posluchačů, jak využijí toho letního počasí, které nás čeká o víkendu. Na co se těšíte, jaký bude ten váš víkend?
2: No tak my určitě budeme na chalupě zahřívat, budeme rádi, že nemusíme topit a rozhodně čeká mě dost práce.
1: Moc krát děkujeme. Nebudeme déle zdržovat. Meteoroložka Taťána Míková, díky za váš čas. Krásný den a hezký celý víkend. Naslyšenou.
2: To samozřejmě přeju i posluchačům a vám. Mějte se krásně.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Tak je vidět, že vás teploty nadchly, že to řešíte, že se společně s námi bavíte o tom, jak vnímáte počasí, jak je pro vás důležité. Přidala se i Hanka. Ráda mám opravdu všechna roční období. I v sichravém podzimu si najdu nějakou akci k radosti i lenošení. Zimu mám taky moc ráda, až zas budeme říkat, že je velká zima. No, náladu mi počasí rozhodně neurčuje. Léto nevyhlížím, sluníčko je fajn, ale maximálně 25 stupňů. No, ale přiznávám, že se zítra těším na opalování, napsala Hanka.
1: Budeme se vracet k vašim zprávám i v příštích minutách. Také budeme plnit jedno přání, na což už se také těšíme. S tím souvisí to, že opět někdo z vás od nás dostane ponožky dvou na dvojce, ale ještě se zastavíme u jedné zajímavé zprávy, která nás jako rozhlasovou stanici velmi zaujala. Protože naši kolegové na jedné rozhlasové stanici v jihovýchodní Anglii se museli chudáci omluvit britskému králi Karlu III. A svým posluchačům za to, že omylem oznámili panovníkovu smrt.
0: Pane jo,
1: což je sice trochu úsměvné, ale musí to být velmi nepříjemné. Já vůbec nezávidím tomu člověku, který měl na starosti to vysílání ten den. Šéfredaktor se podle mě taky orosil.
0: Jestli nejsou po infarktech myokardu.
1: Stalo se to prý počítačovou chybou, která nastala v hlavním studiu, tedy se dostáváme k tomu, že ano, počítače nám pomáhají, ale kdyby to bylo v dobách, kdy jsme všichni pouštěli CDčka a tak dále.
0: Což pamatujeme možná jenom dva.
1: Což pamatujeme ano. V tomto studiu z nás dvou jenom my dva, to je pravda. Tak by se to možná nestalo. Ale já si vybavuji, že zaprvé se říká, že když se tohle někomu přihodí, že se rozhlásí informace o jeho smrti a není to pravda, takže pak bude dlouho žít. A vybavuji si, že před řadou let se to stalo s Jaroslavem Foglarem u nás, že omylem byla oznámena, a to široce, jako médii, smrt Jaroslava Foglara, a nebyla to pravda. Možná si vzpomenete taky.
0: Tak popřejeme Karlovi hlavně, aby to platilo to první, co si řekl, že když se to o někom rozhlásí, tak potom dlouho žije, ať zdraví slouží.
2: Meteor na dvojce. Končí život v ráji vždycky zánikem? Využijeme zombí buňky? A kdo nám pije krev?
3: Meteor.
4: V sobotu po 8 hodině raní
3: na dvojce.
4: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: Je to tak, právě teď je čas na to, abychom se podívali do schránky s e-mailem rnp@rozhlas.cz, tedy rádio na přání, zkráceně rozhlas.cz, kde se množí vaše přání. Mnoha z nich už jsou splněna, některá na splnění čekají a my čekáme, že budete třeba psát další, protože ta schránka je vám samozřejmě k dispozici. Dnes se dostáváme k jednomu přání, které napsala Kamila.
3: Ano, dobrý den, Šárko a Jirko, měla bych jedno přání či vzkaz. Tentokrát bych ho adresovala vaší kolegyni Patricii Strouhalové. Patricie vysílá na dvou stanicích Radiožurnál Dvojka. Na Radiožurnálu ji můžeme slyšet v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou nebo ve večerním vysílání v případě záskoku.
2: No a u nás na Dvojce, a to připomínáme i my, kdy, i když je to napsáno v té Kamilině zprávě, můžete Patricii poslouchat v kávě o 4. jako například dnes odpoledne a případně tady, když Šárka nemůže, sem tam sedí právě Patrika Strouhalová. No a Kamila oceňuje to, jak to všechno Patricie zvládá, píše tady, za to bych jí chtěla vyseknout poklonu, měla bych na ní také několik otázek. Krásný den nám i Patricii přeje Kamila Martinovská.
3: No a my víme, že Patricie už je připravená na to, že jí zavoláme, takže Patriko, zdravíme tě na dálku, no a už za chvíli si budeme povídat i ve vysílání Dvojky.

0: My si dnes s vámi povídáme o teplotách, o počasí. No, můžeme samozřejmě zjistit i to, kde se právě teď nachází naše kolegyně Patricie Strouhalová, která je už s námi ve spojení a za chvilku se pozdravíme. Každopádně jenom připomínám, že právě Patrika se stala tím, koho si přála naše posluchačka Kamila Martinovská. Vysekla jí tady poklonu za to všechno, co zvládá. No a poslala i sadu otázek, které zcela jistě už teď položíme.
1: A nebo nějaké podobné.
0: Ano.
1: Patriko, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Když už to Šárka zmínila, kde jsme tě zastihli právě teď? Ty jsi opravdu hodně zaměstnaná dáma, jsi na cestě z rozhlasu, nebo na cestě do rozhlasu, nebo na cestě někam jinam?
2: Já jsem na cestě ke kadeřnici a potom pojedu do rozhlasu.
0: Takže krásná Patrika Strouhalová, dnes tady se vyplatí se podívat na webové kamery, až budeš vysílat odpoledne kávu o 16:00. Bude to stát za to. O čem bude dneska?
2: Dneska bude káva, protože je pátek, tak bude zaměřená na zahradničení, protože my se v kávě o 16:00 věnujeme nejrůznějším tématům, tak dnes se podíváme v tématu Zahrada to žije, na to, jak si, protože máme krásné počasí a čeká nás krásné počasí, jak si vybudovat zahradu od základu tak, abychom opravdu mohli říct, že to v naší zahradě žije a nám se v té zahradě dobře žilo. Takže se podíváme na to, jak založit takovou tu zahradu, kde opravdu to žije, to znamená biodiverzita, vztah k životní prostředí a tak podobně. Takže jsou to témata, která myslím si, že mnohé z nás zajímají.
1: Patriko, naše posluchačka Kamila v tom e-mailu vyzdvihuje tvoje schopnosti vzhledem k tomu, že pracuješ na Radiožurnálu, naší sesterské stanici, si také u nás na dvojce, programové náplně jsou rozdílné a Kamila oceňuje, jak to všechno zvládáš. Pověz, jak moc jsou pro tebe, jako pro moderátorku, profesionála, rozdílné třeba ty přípravy nebo způsob toho pojetí, možná způsob moderování. Je to jiné, když jsi na Žurnálu a když jsi u nás?
2: Já teda Kamile moc děkuju a musím říct, že ono to zase tak jiné není. Ono se to možná zdá, ale asi mi to dosvědčíte se Šárkou oba dva, že je úplně jedno, jestli se chystáte na krátký rozhovor stopážově kolem 3 minut anebo na rozhovor stopážově kolem těch 25-30 minut, protože pokud jste profesionál, což vy dva taky jste, tak vím, že taky trávíte hodně času přípravou, takže ono je úplně jedno, jak dlouho ten rozhovor bude trvat, ale vy se na něj musíte připravit od základu. To znamená, že načtete spoustu rešerší, spoustu věcí si musíte prostudovat a potom už záleží na tom, jak se s tím hostem vlastně vzájemně napojíte a najdete nějakou shodnou věc, která vás zajímá. V případě, dejme tomu, nějaké známé osobnosti, je to ještě horší o to, že vždycky chcete vytáhnout něco, co ještě ten host neřekl, a takže ho tam chcete nějakým způsobem dovést, tak ta příprava trvá třeba i několik dní, kdy si toho hosta nosíte v hlavě a přemítáte, jak na něj, jak se k němu dostat a jak otevřít tu jeho skulinku, o které víte, že tam je, ale třeba se mu do ní ještě v žádném rozhovoru nikdy nechtělo. Tak to si myslím, že je základem dobré přípravy, prostě nepodcenit a nevynechat nic.
0: Patricie Strouhalová si s námi teď povídá na dvojce. Patriko, dívám se tady ještě do těch otázek, které nám poslala naše posluchačka Kamila. Ptá se mimo jiné i na to, jestli se ti někdy podařilo ohlásit stanice obráceně, tady Radiožurnál nebo Dvojku a tak dále, nebo jestli třeba kontakty, které občas říkáme, jsem k nám do studia si otočila, takový nějaký šotek rozhlasový přispěchal k tobě anebo vůbec?
2: Tak Šárko, samozřejmě, já nebudu říkat, že jsem robot, takže se mi to stalo, že jsem občas vyměnila stanici na tom začátku, kdy je to už pár let, tak je to tak, no, víkendová Dvojka se občas jako povedlo do éteru říct, ale musím se přiznat, že samozřejmě jsou to chvíle, které ti problesknou hlavou, jako kdyby tam projel meč, takže si na to potom dáváš větší pozor, ale stalo se to.
1: Naše milá kolegyně Patricie Strouhalová teď dopoledne s námi, ale odpoledne po 16. hodině v kávě o 16:00. Patriko, přejeme ti hezký den. Jsme potěšeni, že můžeme být kolegové a měj se moc hezky.
2: Já taky děkuju moc a poslouchejte po 16. hodině. Děkuju. Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.

0: My jsme si s vámi dnes i vzhledem k tomu, jaké počasí nás čeká ode dneška i přes celý víkend, povídali právě o počasí, o tom, jestli to nadcházející teplo vás potěšilo po těch chladných dnech a jaký vliv má třeba počasí, sluníčko a teplo na vaši náladu.
1: Mám tady ještě jednu velmi stručnou zprávu, děkujeme za ní, takovou hezkou na závěr, která tě určitě potěší, ano. Stejně tak jako mě. Píše tady naše posluchačka, že slunce nadmíru miluje, ale že i když prší, tak i dvojka vždycky naladí do dobré nálady, takže přeje krásný víkend všem. Děkujeme pěkně.
0: To nás těší. Rozhodně si každý z nás přeje, chystáli se někam na dovolenou, ať už na víkend, na týden nebo na měsíc, aby bylo ideálně hezky. No a o cestovatelské sezóně nadcházející si budeme povídat v poradně, která tady bude už za pár minut.
1: Je to tak a naším hostem se stane ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. A samozřejmě i dnes ve druhé a třetí části naší dnešní poradny bude prostor pro vaše otázky. Jestliže se někam chystáte, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Hezká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Milí posluchači, tentokrát u mikrofonu přivítám talentovanou českou výtvarnici, ilustrátorku a autorku originálních projektů Elišku Sofer Podzimkovou. Její tvorba propojuje kresbu, fotografii i fantazii a získala si obdiv nejen v Česku, ale i v zahraničí. Kdy poprvé zjistila, že kreslení bude její životní cestou? Jak vznikají její nápady a kde hledá inspiraci pro své ilustrace? A na jakém projektu momentálně pracuje a co by si ještě přála vytvořit? Nejen o tom s výtvarnicí a ilustrátorkou Eliškou Sofer Podzimkovou.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: dnes po 11. hodině na dvojce.
3: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Vyšetřovatelé GIBS zabavili 10 litrů tekuté extáze. Část u sebe měl pražský policista. Spojené státy vyšlou do Polska 5000 vojáků. Prezidentu Trumpovi za to poděkoval jeho protějšek Navrocky i šéf NATO Rutte. Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, teploty až 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistila přes 10 litrů tekuté extáze. Našla je u dvou mužů při domovních prohlídkách. Jedním z nich byl pražský policista. Ten podle GIBSu drogu sám užíval a podával ji i další osobě. Inspekce v případu oba muže stíhá. Vedle policisty i člověka, který měl drogu vyrábět a získávat ji ze zahraničí. Tekuté extázi se také říká predátorská droga. Pro její sedativní účinky zneužívají násilníci, kteří svým obětem nepozorovaně hodí do pití. Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
2: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
2: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České

0: Podle předsedy Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví Petra Balka je většina stížností na nedostatečnou a nevhodnou komunikaci.
1: Stížností přibývá, protože Češi jsou obecně takový stěžovatelský národ. Stěžují si na všechno, mnohdy úplně bez jakékoliv příčiny. Těch oprávněných stížností nebo stížností částečně oprávněných, kdybychom je sečetli, tak je to zhruba do 10%.
0: Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generál tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo polojasno, jen přechodně oblačno, na horách na severu a severozápadě ojediněle přehánky, teploty 22 až 26, na severu a severovýchodě kolem 21, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Divišov. Na kilometru 41 silničáři zavřeli levý pruh, dojíždí se tam do kratší fronty na 39. kilometru. Na D1 jsou pak ještě kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Od 172. kilometru je nesouvislá fronta až do Brna k omezení. Místy zastavíte i v levém pruhu. Silnice 35, hlavní tak z Hradce Králové do Mohelnice, je za Moravskou Třebovou neprůjezdná. Za odbočkou na městečko Trnávku hasiči dohašují požár auta. Dá se to objet osobním autem přes Staré Město a Dětřichov. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Postojíte asi 15 minut v koloně před sjezdem na Ořech. Ucpává se kvůli tomu mírně i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Brzdí se u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu a pokračuje Šárka s Jirkou 2 na dvojce.
4: Kteří děkují Denise Žižkové za další aktuální zprávy a za pár minut nabídneme poradnu. Cestovní ruch se momentálně nachází v docela turbulentním období a proto v dnešní poradně probereme, jaké jsou reálné dopady současné situace na peněženky nás dovolenkářů.
5: Zjistíme, jestli nám cestovní kancelář může zdražit už zakoupený, tedy zaplacený zájezd. Jestliže ano, tak o kolik a jak to probíhá. Všechno to uslyšíme z úst našeho hosta, ředitelky Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřiny Chaloupkové, kterou už za chvíli přivítáme ve studiu.
4: Abychom si to mohli napsat do svých kalendářů, jak to všechno bude, až poletíme. S prostorem pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší dnešní poradny je skoro 6 minut po 10. Přejeme vám hezké dopoledne z dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A v poradně čerstvé informace a aktuality pro nadcházející cestovatelskou sezonu, které nám poskytne na základě našich, ale případně i vašich dotazů, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Vítáme vás a přejeme hezký den.
3: Dobrý den, přeji.
4: Dobrý den a vítejte u nás na dvojce. Možná na začátek takové lehké zmapování toho trhu. Prodávají se vlivem těch obav z cestování a z toho všeho, co se vlastně dělo v těch uplynulých měsících, zájezdy méně? Jak vlastně v polovině roku vypadá ta dovolenková sezóna?
3: Pokud to srovnáme prodeje s loňským rokem, tak od začátku letošního roku, teď vlastně k tomu, řekněme k polovině května, jsme přibližně na stejných číslech jako v loňském roce. My jsme měli poměrně silné first minuty, to znamená, byl opravdu vysoký zájem v těch předprodejích. Pak vlivem krize na Blízkém východě se nám prodeje prakticky zastavily a teď po Velikonocích už se nám zase začaly obnovovat, takže i s nástupem vlastně last minute nabídky na teď květen a začátek června, tak už se prodeje zase opět obnovují a vidíme, že Češi chtějí cestovat k moři i v letošním roce.
2: Mění se nějak ty preferované destinace právě opět na základě toho světového dění, anebo platí to, že máme svá milovaná ověřená místa a tam se vracíme?
3: Částečně se mění, protože v minulých letech jsme cestovali i během léta na Blízký východ, byť tam panovala velmi vysoké teploty a horka, ale v letu letošním roce samozřejmě ten Blízký východ z nabídky prakticky zmizel, takže se nám čeští turisté přesouvají, řekněme, výhradně do Evropy. Je to o to významnější právě v letošním roce a byť ta čísla s nástupem vyšších teplot a hezkého jarního počasí je vždycky ten přesun do Evropy velmi znatelný.
2: Znamená to, že opravdu všichni budou v Chorvatsku a v Itálii?
3: Nejenom tam, ale ano, o Itálii a Chorvatsko vidíme, zejména o Itálii vidíme rostoucí zájem, je to dlouhodobě oblíbená destinace, velmi silně konkurenceschopná a samozřejmě výhodou je právě její dojezdová vzdálenost autem a s tím způsobem i určitá vlastně flexibilita té dovolené. Ale rozhodně bych nezatracovala ani letecké dovolené v letošním roce, kdy v současné chvíli vidíme ceny last minute velmi příznivé a to třeba i do 10-12 tisíc korun na osobu a týden s all inclusive hotel.
4: Mm-hmm. Možná otázka z obecného pohledu, měli bychom čekat na ty last minuty, nebo je to už potom přebrané? Co byste poradila?
3: Tak v současné chvíli tím, že ta nabídka last minute zájezdu už začíná, tak si myslím, že kdo by chtěl odcestovat teď ještě před sezónou a užít si tu destinaci, řekněme, klidnější, bez davů turistů, tak je určitě ideální chvíle a naši peněženku to opravdu nějak významně nezasáhne a ta nabídka je velmi široká, hotely jsou pro nás prakticky připravené. Zároveň, pokud už máme termín té dovolené a jsme trochu náročnější, máme vyšší požadavky, tak bych asi doporučila vybírat spíše dříve, protože zpravidla na tu last minute nabídku bývá velmi omezený počet pokojů, pouze některé hotely, protože samozřejmě ty velmi oblíbené jsou obsazeny nejenom českými turisty, ale turisty z Německa, z Velké Británie, z Rakouska a podobně.
2: A ještě do této části poradny, které typy zájezdů jsou nejoblíbenější co do délky toho pobytu? Jsou to nějaké prodloužené víkendy nebo týden, 10 dní, 14 dní?
3: Úplný standard je týdenní pobyt u moře. Jednak, když už se vypravíme takovou dálku, přece jenom pro nás to je pár set kilometrů nebo několik tisíc, takže určitě týden je nejoblíbenější délka, řekněme 6, 7, 8 nocí, ale vidíme v prodejích rostoucí zájem o prodloužené víkendy 3 až 6 nocí, nebo řekněme 3 až 5 nocí, a to i letecké zájezdy do dovolenkových letních destinací k moři.
4: Děkujeme, to byla první část naší dnešní poradny. My si povídáme o aktualitách pro nadcházející cestovatelskou sezónu a vy se můžete zeptat, pokud vás něco zajímá, kontakty k nám do studia 3 772 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy. dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa, ale teď hned můžete i telefonovat na číslo 22 155 25 25.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Aktuality pro nadcházející cestovatelskou sezónu, téma naší dnešní poradny, a s námi ve studiu zůstává ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
3: V souvislosti se situací na Blízkém východě, kterou jsme vlastně lehce zmiňovali, se také na nás často hrnou informace o tom, jak to bude s lety, jak je to s dostatkem či nedostatkem leteckého paliva, jestli se to dotkne nějakého zdražování nebo dokonce rušení dovolených. Pojďme začít u toho zdražování. Pokud má někdo nakoupeno několik týdnů nebo měsíců a obává se, jestli mu někdo nenapíše o nějaký doplatek, může se to vůbec stát?
4: Tak v případě, že máme uzavřenou smlouvu o zájezdu u cestovní kanceláře, tak zákon říká a chrání cestovní kancelář, že může zvýšit cenu zájezdu jednostranným úkonem až o 8%. Takže může k tomu dojít, ale v praxi se to moc neděje. Už v minulosti, v předchozích letech, kdy jsme měli poměrně velmi vysokou inflaci a docházelo k extrémnímu zdražování v rámci celého světa, tak k tomu cestovní kanceláře se snažili přistupovat opravdu co nejméně, protože je to svým způsobem poměrně negativní krok ve vztahu k svému klientovi, který si u nás už službu zakoupil. Takže bych se toho tolik neobávala. Podle mých informací nedochází v současné chvíli k nějakému plošnému zdražování již zakoupených zájezdů, ale samozřejmě v nějakých ojedinělých případech to nastat může.
2: Mm-hmm. Pokud by nastaly nějaké věci, které mě, jako tomu, kdo si zakoupil ten zájezd, příjemné nejsou, z jakých podmínek mohu odstoupit od té smlouvy?
4: Tak již máme rozsudky soudů, které říkají, že zkrátka obavy cestujícího neumožňují nějaké bezplatné stornování zájezdu. To, že se bojíme někam cestovat, je subjektivní pocit a zkrátka, pokud jsme si již zakoupili zájezd a nechceme nakonec na něj odcestovat, tak samozřejmě můžeme vždycky stornovat, ale zpravidla podléháme storno poplatkům.
3: Platí to i v případě, kdyby došlo k tomu zdražení maximálně o těch 8%, o kterém jste mluvila, a my s tím nesouhlasili?
4: Ano, pokud to zvýšení je do 8%, cestovní kancelář to oznámí nejpozději 21 dní před odjezdem, tak v takových chvílích nemůžeme bezplatně odstoupit od zájezdu. Jiná situace panuje, pokud nám to cestovní kancelář zvýší o více procent z ceny zájezdu a vlastně v tu chvíli se jedná o změnu, podstatnou změnu smlouvy, a v takovém případě s ní nemusíme souhlasit a tím pádem můžeme odstoupit od smlouvy.
2: Mm-hmm. Je tady dotaz od našeho posluchače Tomáše. Rád bych se zeptal, proč si cestovní kancelář dlouhodobě drží hotel, který má vždycky špatné recenze a neustále ho roky nabízí?
4: Někteří klienti, řekněme, nejsou tak nároční, zkrátka chtějí se dostat do dané destinace třeba i za hodnotu letenky na last minute a je pro ně důležitá cena a to, že vycestují k moři a nevadí jim třeba, že právě ten hotel není tak kvalitní a že neposkytuje tak kvalitní služby.
3: Ale to mluvíte o situaci, kdy to ten klient ví dopředu. Já mám pocit, že náš pisatel se ptal na ty případy a také je známe, že někdo přijede a tuším, že třeba Egypt, tam jsem to slyšel mnohokrát, a dají mu, pokud ten člověk opravdu se jako nehádá a nedohaduje a netrvá si na svém, dají mu jiný pokoj, nemá tam balkon, který slibovali, míří na jinou stranu a tak dále. To je asi ta situace.
4: Tak samozřejmě. Samozřejmě v současné chvíli si myslím, že ta možnost získat, řekněme, objektivní informace je opravdu široká. Jednak cestovní kanceláře na svých webových stránkách zpravidla propisují recenze, hodnocení těch hotelů, ať už z ubytovacích platform, které jsou na světové úrovni. To znamená, je tam opravdu velké množství recenzí, a že máme možnost dopředu si zjistit ty informace o daném hotelu a jeho kvalitě. Samozřejmě cena je určitým vodítkem, pokud zkrátka platíme málo, třeba pár tisíc nad hodnotu letenky, pak zpravidla nemůžeme počítat opravdu s nějakým velkým luxusem, to tak je. A přirozeně musíme pamatovat na to, že srovnatelnost kategorií hotelů není rozhodně vlastně v rámci celého světa jednotná. Každý ten stát si uděluje hvězdičky hotelů sám, to znamená to, co třeba na co jsme zvyklí v České republice, zkrátka nemusí v některých rozvojových zemích být dostupné tak jako v České republice. Hmm. To tak je.
2: Děkujeme za tu odpověď. Další dotaz od někoho z našich posluchačů po telefonních linkách. Hezké dopoledne, vítejte u nás, prosím, můžete se ptát.
5: Přeju hezký den, tady je Martin z Moravy. Měl bych dva krátké dotazy. Byl jsem se společností Fischer v Egyptě, velký Tutanchamon zájezd pětivězdičkový, s tím, že jsem bydlel na lodi na El Carnival, který byl prezentován pětivězdičkami. Ta hvězdička opravdu neodpovídala. ale bylo mi sděleno, že se to týká jako dopravního prostředku a ne jako ubytování, což mě překvapilo, protože jsem na té lodi 5 nocí spal. Tak to je první dotaz, jakým způsobem se hodnotí ubytování a dopravní prostředek. A druhý dotaz se týká takzvaného povinného bakšišného, kdy jsme zaplatili $33 a mělo být postaráno o zavazadla, o nás, o kufry a nakonec jsme kufry tahali sami výjima lodi, kde teda opravdu na lodi se o nás postarali, ale přejezdy, hotely a tak dále. Zajímá mě, jestli má cestovní kancelář nárok na nějaké v uvozovkách povinné bakšišné, když si myslím, že není úplně schopna zajistit tyto služby tomu zákazníku.
2: Mm-hmm. Děkujeme za obě otázky, tak pojďme začít u toho ubytování. Jak se to hodnotí?
4: Tak vlastně navážu na tu mou předchozí odpověď. Cestovní kanceláře přebírají vlastně tu kategorizaci hodnocení těch hotelů od těch národních úřadů, to znamená tu oficiální kategorizaci. Mohou v popisech zájezdu upozornit na to, že třeba se jedná právě o 5hvězdičkovou úroveň, která se vztahuje k ubytování. Přiznám se, já sama jsem absolvovala plavbu v Egyptě a pro mě to byl velkým zážitkem, takže myslím, že u tohoto typu zájezdu není úplně takový důraz na, řekněme, kvalitu toho ubytování, protože na lodi vždy spíme v menších kajutách, než jsou právě třeba typické pro pokoje, ale jde především o ten zážitek a to, o co vlastně vidíme. Takže to bych řekla, že je pro klienta směrodatné, nikoliv samozřejmě to ubytování v kajutách na lodi. Tomu zcela rozumím, že to nemusí být vždy tak komfortní, jako je zcela standardní hotel 5hvězdičkový.
3: Pak jsme tam měli tu druhou část, to bakšišné.
4: Bakšišné, já věřím, že tady smyslem cestovní kanceláře bylo vybírat bakšišné dopředu, aby, protože pro mnoho klientů to není úplně příjemné mít po kapsách neustále nějaké drobné, myslet na to a vlastně každému dávat nějaký ten tip diskreci, ale tak to asi chtěli usnadnit cestujícím a svým klientům a vybrali to dopředu. Musím říci, že hodnota €33 nebo $33 je vlastně poměrně u nějakého týdenního pobytu poměrně nízká.
3: Jde spíš o to, že se pak neděje to, co si člověk za to bakšišné jako pořídil.
4: Zcela rozumím, tady v tomto směru se musí klient vždycky obracet na delegátku průvodce té dané cestovní kanceláře. Pokud je nespokojen, že nedochází k poskytování služeb tak, jak si zaplatil, musí to řešit okamžitě na místě. Věřím, že kolikrát, když to se snažíme řešit hned, tak může dojít k nápravě a vlastně my si nemusíme kazit tu dovolenou tím nepříjemným pocitem, že nám zkrátka něco nebylo poskytnuto.
2: Děkujeme, to byla druhá část naší poradny. Hovoříme o aktualitách pro nadcházející cestovatelskou sezonu. Pokračovat v tom budeme i ve třetí části, pořád ještě s prostorem třeba právě pro vaši otázku. Na telefonním čísle 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: O cestování, aktuality pro cestovatelskou sezónu, která se rozjíždí, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková je s námi ve studiu a někdo opět na telefonní lince.
3: Vítejte u nás a můžete se ptát. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Věra z Moravy.
3: Dobrý den, posloucháme
4: vás. Já bych se chtěla zeptat, jak je rozdíl mezi cestovní kanceláří a cestovní agenturou a potom, jako když člověk jako zjistí, že to je cestovní agentura jenom a přitom ona dělá ta dotyčná vlastně služby jako cestovní kancelář, tak jestli je to jako nějak postihnutelné, nebo kam se má obrátit člověk v takovém případě.
3: Tady v případě, kdy jste s něčím nespokojená, tak možná ve stručnosti, jaký je rozdíl mezi cestovní agenturou a kanceláří?
5: Tak cestovní kancelář je koncesovaná činnost, to znamená, je to podnikatel, který má platné pojištění pro případ úpadku, má platnou koncesi a vlastně může pořádat, organizovat zájezdy pro spotřebitele, pro vás. Cestovní agentura je zpravidla její prodejce. Cestovní agentura je pouze vlastně živnost volná, kdy můžeme prodávat zájezdy jiných cestovních kanceláří. Typicky cestovní agentura Invia prodává zájezdy různých cestovních kanceláří, které právě jsou k tomu oprávněny a mají platnou pojistku.
2: Takže pokud narazím na jakýkoliv problém nebo bych potřeboval něco doladit, tak se už neobracím na cestovní agenturu, která to zprostředkovala, ale na tu konkrétní cestovní kancelář, nebo jak to je?
5: Můžeme se vždy obracet na toho samotného prodejce a ten vlastně předává ty informace pořadateli. Takže můžeme se obracet i na cestovní agenturu. Samozřejmě je to jednodušší v komunikaci, pokud si máme nějakou reklamaci, jsme nespokojeni a obracíme se přímo na cestovní kancelář, ale vlastně to cokoliv se týče prodeje, uzavření smlouvy o zájezdu, jednáme se svým prodejcem. A
2: jenom drobnost k tomu, znamená to, že to bude dražší, když mi to prodává agentura, protože je to zprostředkovatel, který také ten mezičlánek chce něco vydělat.
5: Ano, samozřejmě, ale cestovní agentura vždy prodává za stejné ceny jako cestovní kancelář. Nikdy ne za vyšší. Cestovní agentura je vlastně získává provizi z marže cestovní kanceláře, takže klient na tom nikdy nemůže tratit.
3: A ještě možná poslední rada, co by měl každý z nás udělat jako první krok, když se dozvíme třeba o zrušení letu?
5: Tak pokud se dozvíme o zrušení letu, tak předpokládám, když cestujeme cestovní kanceláři, nám to oznámila sama cestovní kancelář, takže komunikujeme rovnou s tím pořadatelem a řešíme náhradní řešení. Tady v tomto směru si myslím, že je lepší komunikovat napřímo, protože my jsme klientem cestovní kanceláře, ale k tomu samotnému prodeji už došlo a teď už řešíme samotný průběh zájezdu a to je dobré řešit vždy s tím pořadatelem, tedy cestovní kanceláři.
2: Kam letos cestujete vy?
5: Já osobně preferuji Itálii a na konci sezóny Chorvatsko, ale vrátila jsem se minulý týden z Turecka.
3: Už to máte za sebou, tu dovolenou. Děkujeme za návštěvu dnes u nás poradně, za všechny důležité informace, které jsme od vás dostali. Ať se vám daří, hezké léto.
5: Já děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji krásnou dovolenou všem.
2: Ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková byla hostem dnešní poradny.

0: Ještě za pozvánkou na kávu o čtvrté, zahrada může být prostor, kde člověk pracuje v souladu s přírodou, místo jejího řízení nebo dokonce potlačování. Jaké rostliny do takové zahrady patří, jak je kombinovat, má smysl usilovat o druhovou pestrost i na malém pozemku, o tom všem dnes odpoledne v kávě o čtvrté. Moderovat bude Patricie Strouhalová, což už víme, protože jsme s Patrikou hovořili. No a jejími hosty budou Tereza Svobodová a Tomáš Bažil, kteří o sobě říkají, že jsou dva normální zahradníci, kteří mají rádi přírodní zahrady a zahradničení.
1: A my už se těšíme na Aleše Cibulku, ten tady bude dřív než káva o čtvrté, konkrétně už asi tak za 5,5 minuty. Jeho dnešní červen koberec, už teď se na něj těšíme, počkejte si.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
5: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rytigové.
6: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
7: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
3: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
8: Celý rok jsme s vámi.
3: A někdy i u vás. Dalibor,
6: Regina,
5: Jakub.
9: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
3: Český rozhlas dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci
1: s Alešem Cibulkou
0: na dvojce.
2: Aleš s námi dnes ve spojení na dálku, ale ve spojení bezvadném. Aleši, hezký páteční den.
3: Krásný den, zdravím vás všechny napřímo dvojky.
1: Hezké dopoledne, Aleši, na červeném koberci. Už jsme snad zažili úplně všechno, ale dneska se tu odehraje něco, co tu ještě nebylo. Ty jsi nám slíbil, i když je, teď pozor, 10 hodin 42 minuty, aktuální zpravodajskou relaci.
3: Ano, máme totiž nového zprávaře a věřím, že si jeho zprávy vychutnáte, i když nebudou úplně aktuální, ale abych vám prozradil, o co jde, dneska slaví 63. narozeniny Miroslav Hanuš. A jak ho tak známe, Mirek je pro každou špatnost, on byl v červnu 2020 covidovým hostem toboganu. Tenkrát to bylo tak, že jsme samozřejmě nesměli mít publikum, směl být jenom jeden host, už to bylo malinko rozvolněné, no a když jsme si tak ve studiu povídali, on tak závistivě pokukoval po zprávařce a říkal, že jednou by si to rád zkusil. Tak jsme mu to splnili, přichystali jsme znělky, vzali jsme ty aktuální papíry, které byly právě jako popsány tím, co se zrovna dělo, a vznikla zpravodajská relace. Takže, milí posluchači, v den 63. narozenin teď opět po letech hlásí zprávy u nás na dvojce pan Miroslav Hanuš.
2: Aleši, už to pouštím, jenom řekni, než ten zvuk uslyšíme, bylo to s rouškou nebo bez roušky?
3: Já si myslím, že to tohle už bylo bez roušky, to už byla ta doba, to byl červen, to už bylo bez roušky, ano, čili to nebude zahuhlané.
4: Milí posluchači, pohled na hodiny říká, že je 11 hodin a téměř 36 minut. Tady u nás na vlnách Českého rozhlasu na dvojce jsou připraveny další zprávy, které pro vás připravil náš nový zprávař. Možná si ho ještě pamatujete jako celkem úspěšného herce a režiséra. Dnes pracuje tady u nás pan Miroslav Hanuš. Milí posluchači, je 11 hodin a 36 minut a jsou tady zprávy Miroslava Hanuše.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Na dole Darkov v Karviné začala další část plošného testování zaměstnanců na nemoc COVID-19. Informovala o tom mluvčí OKD Naďa Chatová. V dole Darkov je ohnisko nákazy koronaviru, celkem tam je 396 pozitivních případů. Na Žižkovskou radnici v Praze dorazila petice, která chce udělat z Koněvovy ulice ulici Marie Terezie. Informuje o tom dnešní deník Právo. Mariánské lázně dokončili projekt obnovené tůně Mariánka. V městském parku tak vznikla nová vodní plocha. Tůně Mariánka, to mě rozesmá.
4: To se nesmíte zamýšlet takhle na zprávama, vy to jenom čtete. To komentář, chyba. To je vůbec ne, to nikoho nezajímá.
5: Já půjdu do počasí.
4: Jo, tak pozor, znělka.
0: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, přehánkami nebo i bouřkami. Na jeho východě bude skoro jasno až polojasno. Teploty od 14 stupňů na západě až do 26 na jihovýchodě a východě republiky. Na horách kolem 15. Foukat má mírný jihozápadní, na jihovýchodě jižní vítr.
0: Doprava.
5: Opatrně na D2 na trase z Brna na Slovensko. Za sjezdem Hustopeče na 27. kilometru je na vozovce sražená srna. Tolik zprávy.
2: A my musíme upozornit, pokud by ty zprávy teď někdo poslouchal, že jsme se dostali o 6 let zpět do historie a tohle byl Miroslav Hanuš, který si to vyzkoušel. Tedy žádná srna tam na silnici neleží.
1: Ale teď do budoucnosti.
3: Ano, ani COVID v dole Darkov.
2: Ani
1: do. Ano. A do budoucnosti blízké. Aleši, v nejbližších dnech nás čekají hned dva tobogany. Co se tady bude dít? Kam naše posluchače pozveš?
3: Připomenu pondělní přetáčení v divadle Y, moc se na to těším, budem vzpomínat na Jana Šmita, který by oslavil 90. Bude tam kompletní parta z Y-ky, moc se na to těším, protože ta atmosféra, která je tam, ta je vždycky neopakovatelná. No a v sobotu, tedy zítra, tobogan, který se jmenuje Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Víc odtajníme s mými hosty, kterými budou třeba Jitka Smutná, Jirka Hána, Tonda Holub, Tereza Blašková, Jakub Kalián, a vezmeme vás i do zoologické zahrady do Slonince. Máte se na co těšit? Pokud byste chtěli vstupenky tam nebo tam, dvojka.rozhlas.cz, a doufám, že se zítra nebo v pondělí uvidíme a 100% uslyšíme.
2: A poslední otázka červeného koberce tohoto týdne. Kdo bude dnes zpívat a proč?
3: Na to se moc těším. 22. května 1924 se v Paříži narodil Charles Aznavour. Takže taková vzpomínka na něj, možná i na jeho dva úžasné koncerty. Kdo tam byl, ten si to vychutnal, byl to zážitek neskutečný. To už byl pán hluboce po 90. Ale vrátíme se do roku 1994, kdy spojil své síly se Céline Dion, pro kterou a pro sebe napsal společný duet. Takže vzpomínka na pana Aznavoura a společně s ním Céline. To už je ono, já mlčím a mizím.
1: Ano, děkujeme za ní. Aleš Cibulka po červeném koberci s námi kráčel celý tento týden. Těšíme se, Aleši, na příští. Měj se hezky.
3: Krásný den, ale to si vychutejte, to ano. Se vám bude líbit. No.
2: To by do toho nesměl Aleš hlanit pořád. Ahoj.
3: Já už mlčím, čau.

0: Céline Dion a Charles Aznavour jako tečka dnešního červeného koberce a my jdeme dál tentokrát s nabídkou středa 3.6. tohoto roku a Dům kultury Akord v Ostravě. To je důležité termín a místo a tam kriminálka speciál.
1: Je to tak, můžete se těšit na setkání s tvůrci pořadu a před nimi severomoravskými detektivy a vyšetřovateli a jestli chcete volňásky, tak si o ně můžete napsat právě teď na 702 222 220. Máme dvě volné vstupenky a text SMSky by měl být kriminálka v Ostravě.
0: Číslo 702 222 220. 22. došlá SMSka v pořadí bude odměněna, tedy pokud můžete být v Ostravě 3. června na kriminálce speciál, pište.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: na čase být.
1: Kriminálka speciál samozřejmě s Mirkem Baňurou tentokrát vyráží do Ostravy a v kulturním domě Akord v Ostravě bude ve středu 3. června.
2: A my jsme říkali, že pokud máte chuť se jít podívat, stačí docela málo poslat SMS-ku na 702 222 220 a do ní napsat text Kriminálka v Ostravě. A říkali jsme, že 22. SMS-ka, no a tu nám napsal někdo, jehož koncové číslo je 145 z Ostravy, tak gratulujeme a hezky si to užijte.
1: Budeme vás kontaktovat, vstupenky jsou vaše, tak ať se vám na kriminálce líbí a užijte si to. No a my už se musíme pomalu rozloučit, ale ještě předtím, kdo bude hostem dnešních blízkých setkání po 11.
2: Animátorka a také ilustrátorka Eliška Sofer-Podzimková a průvodcem dnešních blízkých setkání bude už za pár minut Marek Němec.
1: Milí přátelé a vážení posluchači, děkujeme za celotýdenní společnost, včetně té dnešní, tedy páteční. Přejeme vám krásný víkend a v pondělí mezi 9. a 11. opět naslyšenou.
2: Budu se těšit dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
1: a Šárka Volemanová.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu.
0: V neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Brněnská primátorka Vaňková nesouhlasí s přístupem vlády k sudeckému sjezdu v Brně. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně 13 kulturních míst, které můžou lidé zdarma navštívit. Bude polojasno až oblačno, večer se v Čechách ještě více vyjasní a teploty dnes maximálně 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové ODS je takový přístup nešťastný.
6: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí a o tom se skutečně nedá mluvit.
5: Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Kriminalisté obvinili z vraždy mladého muže, který včera nožem napadl dívku u střední školy v Pardubicích. Policie to napsala na síti X s tím, že vzhledem k věku obou osob nebudou k případu poskytovat žádné další informace. Dívka po převezení do nemocnice zemřela. Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického z uskupení 3PK mladík na dívku zaútočil kvůli osobním vztahovým problémům. Střední průmyslovou školu chemickou policisté kvůli konfliktu preventivně evakuovali. Nálet ukrajinských dronů na budovu internátu ve městě Starobylsk v okupované Luhanské oblasti údajně zranil nejméně 35 lidí. Informovali o tom ruské úřady. Budova se po útoku částečně zřítila. Záchranáři pátrají po lidech, kteří mohli zůstat pod troskami. Kyjev se k tomu nevyjádřil. Celkem 17 zraněných po ruských útocích na Chersonskou a Sumskou oblast.

0: Mají výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Pokračuje kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
1: Budeme otvírat 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Převažovat dnes bude polojasná až oblačná obloha, večer se v Čechách vyjasní, teploty dnes 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17, na Šumavě a v Krušných horách až 21 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna před Brnem popojíždí kolony kamiony od 9 křížů ze 166. kilometru. Osobní auta jedou rychleji v levém pruhu. Na silnici 14 je nehoda mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí. Projedete tam kyvadlově, zdržíte se ale chvilku v koloně. A ještě silnice 10 z Turnova na Harachov přímo v Desné je hromadná nehoda 4 aut a autobusu a silnice je tam ucpaná. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce teď začínají blízká setkání a Marek Němec.
4: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači, vítejte u blízkých setkáních, tentokrát s Eliškou Sofr Podzimek, českou animátorkou, ilustrátorkou, výtvarnicí, fotografkou a umělkyní všeho druhu, nyní naštěstí žijící v Praze. Eliško, vítejte u nás.
5: Děkuju za pozvání.
4: Eliško, úplně začneme. My jsme se oba loni oženili, vdali, vy to máte taky teď za sebou. Jak se vám daří?
5: Daří se nám skvěle. My jsme se přestěhovali s ženou za Prahu zpátky do mého rodného městečka, takže já si to strašně užívám. Vždycky jedu do Prahy tak jako na výlet.
4: To je skvělý, to mám moc velkou radost. Každopádně my si budeme povídat nejen o vaší tvorbě předchozí, ale také o tom, co vás teď jako úplně plně naplňuje, a to je projekt Plešouni. Tak i o tom s Eliškou Sofr Podzimek.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Marka Němce na dvojce.
1: Eliška Sofr Podzimek, autorka s nezaměnitelným rukopisem pro mě, já už ji vnímám velmi dlouho a věřím, že i vy posluchači jste měli tu možnost se s jejími ilustracemi, respektive fotografiemi, které byly upraveny následnou ilustrací, setkat, protože máme to štěstí, že Eliška je známá jak u nás, tak zároveň udělala velký dojem v zahraničí, ale o tom si také budeme povídat. Každopádně v roce 2014 absolvovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku. To je pravda. A co je pozoruhodná věc pro mě, vy jste získala otisk vaší práce, a to bylo v magazínu Metro, a bylo to na titulní straně, což je newyorský magazín. Jak se to stalo? Tohle mě zajímá teď hned, že musím přerušit ten váš životopis. Teď hned, ale bylo to už před dlouhou dobou.
2: No, je to dlouho, ale já jsem tu dobu, já jsem ten den, co to vyšlo, jak jsem se dělala v Písku ve škole, a kámoši z New Yorku mi posílali fotky,
1: jak to,
2: a já jsem říkala, že tak to je vtipný, všichni v New Yorku koukají. To se stalo tak jako náhodou dost, já vlastně moc ani nevím, jak se to stalo.
1: Tak to je vlastně úplně ten ideální způsob, jo. Že se to tak jako samostane.
2: Přesně, se to tak samostane.
1: A ono se to tak samostalo a pak se tak jako trochu samostalo, že jste vy v tom New Yorku taky žila jste v něm víc než rok,
2: jo.
1: Možná maličko, přes
2: jo.
1: rok.
2: Jo.
1: No a spolupracovala jste taky, a to víme, na spotu Jamieho Oliviera, to je význačná persona gastronomie, popularizátora gastronomie. Pro mě taky velmi zajímavá informace, ilustrace pro americký Vogue magazín, to je taky jako obrovitánský úspěch. No ale to se všechno stalo.
2: To se nějak stalo.
1: Od té doby se taky toho mnoho stalo a do té doby taky. Já musím zmínit hned na začátek, že vám zhruba v 15 letech byla diagnostikována závažná nemoc, Hodgkinův lymfom, a od té doby jste tedy nějakým způsobem začala dokreslovat ilustrace, zřejmě tedy proto, že jste se ocitla připoutána na nemocniční lůžko.
2: Je to trochu tak. Spíš se to tak jako nastartovala znovu, protože moje maminka je výtvarnice, dědeček byl taky, takže jsem v tom tak nějak vyrůstala. Nikdo mě do toho netlačil, ale vlastně v těch 15 jsem si spíš našla tuhle tu kombinaci fotky a ilustrace, která mě oslovila, a vlastně doteďka se jí relativně často věnuju a baví mě ta kombinace, no, toho reálna a té fantazie dohromady.
1: Má v sobě vlastně vaše tvorba, a to je pro mě jako ta nejzásadnější deviza, obrovskou míru radosti. A to je taková jako potěuchlá radost ze života. Pro mě jste vlastně něco mezi jako Petrem Sýsem, Karlem Zemanem a trochu Frantou Skálou. Jako to je pro mě taková, jste takový pro mě jako nádherně neuchopitelný výtvarný tvar, to, co vy děláte. Než se dostaneme k ilustracím úžasných knížek a také k výstavám, které teď jezdí a pořád jezdí, zaplať Bůh, po zemích českých, tak musíme zmínit na začátku jednu věc, a to je to, co vlastně mě zajímá. Jakým způsobem, no, kdy ve vás nazral ten okamžik, kdy jste si řekla, já se asi opravdu budu živit tímhletím, nebo se pokusím tímhletím živit. Bylo to jako jednoznačné rozhodnutí, nebo se to tak jako nějak zase stalo?
2: Spíš se to
1: že
2: tak
1: lidi řekla,
2: stalo.
1: Je to fajn, dělej to.
2: Ne, určitě to nebyl nějaký jeden okamžik. Já jsem furt tak jako si říkala, ty nemůžu být na volný noze, to nejde, a v New Yorku jsem to chtěla dělat, a pak jsem přijela domů a vlastně se to stalo. No. Já jsem si říkala, co budu dělat, teď napíšu do nějakého studia, jestli mě tam vemou něco, a vlastně to pak nebylo potřeba, což bylo skvělý a jsem za to hrozně ráda.
1: Jaký pro vás měl význam vlastně působit v New Yorku, protože pro mě to bylo vždycky město snů, hodně jsem tam chtěl, pak se to z nějakých důvodů nepodařilo a od té doby se mi to nepodařilo už vůbec. Vy jste tam byla v poměrně mladém věku, což je asi úplně to nejlepší období, kdy člověk může nasávat jak houba. Byla jste houba?
2: Jo, to asi totální. Jako já vlastně byla jsem houba a někdy bych chtěla, aby se to stalo trochu později, že bych se jako víc uměla to tam prošlapat, byla bych trošku sebevědomější a trošku věděla, co od toho chci. V tu dobu jsem fakt byla ta houba, taková, co neví, co tam dělá a snaží se chytat všechny ty anglické slova, které na mě padaly hrozně rychle první dny a říkám, ježiš, to bylo, ale vlastně to byla skvělá zkušenost, jako bylo to jak prostě vyjet někam na zkušenou, na Erasmus nebo někam No, a potom roce a půl jsem akorát tady se zamilovala a stýskala se mi po rodině a vlastně jsem si uvědomila, že jako New York super, ale že to mám radši jako návštěvník, ne jako obyvatel, že vlastně nemám na to město tolik prostoru, že jsem chodila do práce, což je normální, ale prostě jsem vlastně velmi rychle brzy zjistila, že nejsem úplně kancelářský typ a že potřebuji pracovat tak jako volně, svobodně a tvořit a vymýšlet. Ale vlastně to je super, protože někdo to zjistí až třeba v 50 a já jsem to zjistila v 21 a vím, že už tam nikdy nemůžu.
1: Byla jste opravdu, nebo jste evidentně velmi houževnatá, byla jste takový ten člověk lačnící po impulzech, po práci hodně, jako jo, jste chtěla?
2: Jo, jako právě že hodně. Já jsem měla plno nápadů a pak jsem pracovala pro filmovou školu a vlastně já jsem ale potřebovala na něco furt reagovat a něco nasávat, aby ty nápady chodily a byly dobrý. A cítila jsem, že když sedím v tom kanceláři, takže dobrý nejsou, protože nemají z čeho, jo? Což je logický, takže kdykoliv jsem měla volný čas, tak jsem si tvořila věci pro sebe, furt jsem něco dokreslovala a vlastně i ten Jamie a všechny tyhle Vogue a tohle, což je strašně dávno, fakt jako je to velký štěstí a náhoda, že se to stalo, ale bylo to právě z toho, že jsem furt chrlila v obrázky a hrozně mě to bavilo. Měla jsem takový mladistvý tvej drive na to a ke mně to pak chodilo zpátky z těch sfér a bylo to jako zábavný hrozně.
1: Já si pamatuju, že jsem jako dítě taky tak jako dokresloval, já naštěstí na to nemám talent, takže to pole je pro vás tady připravený. Využijte ho samozřejmě úplně splna, ale dělala jste to odmala, že byste dokreslovala nějakou realitu a vytvářela nějakou hyperrealitu z toho, co je teda jako jasné na té fotce? Nebo na obrázku?
2: Úplně do těch fotek konkrétně ne, ale tak jako veškerým tvořením si trošku člověk utváří realitu podle svého, ne? To tak jako ať už je to jakýkoliv médium.
1: Automatická kresba trošičku taky ve škole, taková ta jako ruka, loket na bradě jasně, a druhá ruka něco kreslí.
2: A něco, já jsem furt krčmárala do učebnic, furt jsem si dělala taky ty flipbooky, jak nakrajit učebnice, dáte animaci, že jo?
1: A pak ji rozhýbete.
2: Tak to jsem dělala furt, podle mě tam někde kolou na základce ještě v Dobřichovicích, ale takže jo.
1: Hezky. Každopádně o tom, co vás nejvíc inspiruje, se budeme povídat hned po písničce s Eliškou Sofr Podzimek.

0: S výtvarnicí, ilustrátorkou Eliškou Sofr Podzimek si budeme povídat teď o tom, jakým způsobem vlastně se dostala do světa ilustrací a těch digitálních médií a digitálního umění vlastně, se kterým také pracuje jako já, animátorka. Eliško, tak ty starty. Pojďme to klidně odstartovat tím, že Eliška je zdravá a vychází z nemocnice.
1: Jo, takhle, no, je to tak, no, já jsem tohleto přímo do kreslování jako do fotek fakt začalo během léčby, kdy jsem nevěděla, co by nudou, tak jsem zkoušela všechno možné a vlastně jsem zjistila, že si můžu vzít fotku a nemusí to být bílej papír, se kterým často nevím co. A ta fotka je jako skvělá, že se tam dá vymýšlet plno věcí do toho. A no a pak už se to tvořilo samo. Já jsem pak vlastně, jsme měli doma americkou studentku Zoe, která u nás bydlela a ta právě byla z New Yorku. A já jsem, ona u nás celý semestr žila v rodině, studovala divadlo, takže nám ji tak jako přímo naoperovali k nám domů, aby se jí tam líbilo, což bylo skvělý. Což se povedlo, protože jsme v kontaktu doteď, jak říká moje americká sestra. No a nebyl to výměnný pobyt, ale my jsme se ho výměnem udělali, takže já jsem vlastně poprvé do New Yorku se koukla s ní a ne úplně jako klasický turista, ale vlastně jejíma očima, takže jsem byla svýma vrstevníkama prostě v Brooklynu a nějakých rapových betlech někde u kámoše na dvorku. Prostě mě tahala všude možně, pak jsme její táta byl ředitel jedné univerzity, kde měli tenisový kurt na střeše, tak jsme chodili hrát tenis. No prostě fakt úplně ujetosti, který jako to se nestane, když jdete do New Yorku jen tak. Tak jdete na tu sochu svobody a na to tajemsko jen na něco. No takže jako logicky jsem se do toho města úplně zabouchla a už to tam jako začalo. No a začala jsem vlastně dokreslovat fotky jenom o tamtať, protože jsem tam hrozně potřebovala odjet a všechno to tam změnit, tu fantazii a dokreslit si tam, co potřebuju.
0: Co je pro vás vlastně to ústřední motto, to, co sledujete vlastně ve své tvorbě? A teď se bavme tedy o fotografiích a o tom doilustrovávání. Je to nějaká taková zvláštní potěuchlost? Je to nějaká práce s nějakou a to se mi líbí, vlastně s tou velikostí si hrajete strašně krásně.
1: Jo,
0: to je, a s malostí, to je nádherná věc.
1: To je takový vděčný, mně se líbí svou potěuchlost, to jsem dlouho neslyšela.
0: Tak se vás to neurazilo.
1: Ne, vůbec naopak, mě to k tomu hrozně jako pasuje, to je fajn. Já vlastně tak ono to někdy může působit až jako naivně, až moc dětsky nebo moc radostně, ale já si myslím, nebo já tu radost mám ráda, prostě ty vážný témata samozřejmě řeším taky, když se dostanem k plešounům, ale zase je tam ta radost a je tam nějaká naděje, která tady v tom světě je potřeba víc, než bychom si přáli.
0: No je. Když bychom se třeba dostali k tomu, kam vedly dál vaše kroky, protože tou fotografií jako takovou a do ilustrování to neskončilo, logicky vlastně to vedlo k nějaké multimediálnosti trošičku, tak pojďte tam trošku otevřít ty vrátka.
1: Já jsem studovala animaci v Písku a vlastně jsem myslela, že budu dělat nějaký vizuální efekty někde ve studiu, protože mě to hrozně bavilo, hrozně tam dodělávat všechny ty výbuchy a vlastně měnit barevnost a všechno, to mě hrozně jako baví do teďka. Nikdy jsem se k tomu profesně tolik nedostala, ale vlastně v té tvorbě, co dělám teďka, tak to nejde dát do jednoho šuplíku, je to od všeho trochu, ale spíš mě baví to kombinovat, no, takže když dělám Malýho prince do knížek, tak k tomu pak musím dělat výstavu a dalších prostě milion věcí kolem, že mě baví, jak je to pak takový svět, který se kolem toho projektu točí, stejně tak plašou nám a tam je několik médií, který to nese a ponese, doufejme, takže prostě mě baví, jak se to doplňuje.
0: Takže opravdu skládáte takový jako širokospektrálnější obraz vždycky toho tématu, který nějak zpracováváte, jo, dá se říct, že jo?
1: Jo, a zároveň každýho pak osloví něco jiného, někoho osloví, když je to hudba, někoho osloví animace, někoho osloví z výstava a nebo víc věcí najednou a hezky se to prostě protne. No?
0: Já bych si chtěl ještě povídat chvilku o ilustracích, protože já jsem velký fanoušek vlastně vaší výstavy, kde jste ilustrovala knihu Malý princ. Je to interaktivní výstava, kdy přiložením mobilu na ten obraz nebo na tu fotku, tak bylo možno docílit rozpohybování toho obrázku. To znamená to, že vás ta věc zase dostane do jiné reality trošičku. Zároveň ta kniha v tom půdorysu je inspirovaná Islandem hodně. Jak vznikl tenhle nápad?
1: Já jsem byla oslovená nakladatelstvím, protože jako sahat na Malýho prince.
0: No, jasně.
1: Ale vlastně jsem si řekla, proč ne, že to je hezká výzva a pak mi říkali, že vypadám jak malý princ, takže musím já prej, tak jsem se smála, ale vlastně tam je hrozně moc v tom příběhu, já jsem si k němu musela trochu najít cestu a vždycky to pro mě byla povinná četba ze školy a neměla jsem k tomu úplně vztah a myslím si, že
0: on to není úplně jako jednoduchá literatura, dítě,
1: to
0: vůbec.
1: Není úplně, jako není dítě to vůbec. Úplně dětská literatura ze mě teda, takže postupem času tam jako hledám ty věci, které mě oslovují, ta hra, ta jako hravost, kterou v životě všichni ztrácíme, ta potouchlost možná trochu, to vnímání toho rozdílu, jak svět vnímá dítě, jak dospělej zapomíná prostě na ty radosti, které tam furt mají být a furt jim to musíme připomínat, tak to vlastně všechno pro mě ten malý princ hrozně nese a když mě oslovil na tu knížku, tak já jsem tohle ještě nevěděla, nutno říct a pořád jsem to jako hledala až v tom procesu, ale o to víc mi to přijde teďka hezký spojení. No a když už vznikla knížka, která teda jsme fotili na Islandu, jezdili jsme ještě s parťákem Kubou, jsme jezdili po Islandu a fotili a pak dokreslovali ty situace, tak no pak ještě musela vzniknout výstava.
0: A ta je samozřejmě úžasná, ale my si budeme s Eliškou Sofer Podzimek povídat o tom, kdo je to Chemo, jeho parťák Oskar, Tobík a Ema.
2: Český rozhlas 2. Slunce

0: Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Blízká setkání Marka Němce
2: na Dvojce.
3: S Eliškou Sofr Podzimek si povídáme o ilustraci, animaci, ale také o tom, že ze života zmizela hravost, ale zároveň jsme se uklidnili v tom, že asi úplně nezmizela, že věříme, že ne.
4: Věříme.
3: Ale pojďme se vrátit do takové části života, kdy bylo možná těžké tu hravost a radost nalézat, a to tedy na lůžko do motelské nemocnice, kde jste ležela. Tak a k tomu pojďme tedy otevřít téma plešounů.
4: Jo, tam ta hravost je taky. Často onkologická ambulance, kor dětská, působí na lidi a na společnost hrozně depkojně a nikdo o tom nechce moc mluvit a tak, ale já vždycky, když tam jedu, tak se strašně těším, protože je to takový prostředí, kde se hrozně vtípkuje, tam plno černýho humoru mezi dětskama, mezi rodičema, prostě vždycky volíš tím totálně nabitá a je to vždycky skvělý zážitek. Jo. A vlastně i kvůli tomuhle tomu ty plešouni trošku vznikly, jo, protože prostě venkovní svět do tohohle světa nechce a prostě když jste pacient nebo jste rodina, kterýho se to bezprostředně týká, tak samozřejmě kolem sebe máte skvělý kamarády a rodinu, který vás podrží, ale vlastně často lidi moc neví jak a setkávám se i s příběhama prostě lidí, kteří vyprávějí, že když byli nemocný nebo měli nemocný dítě, tak prostě lidi ve městě přecházeli na druhou stranu, aby se s nima nemuseli bavit, protože prostě nechtějí a neví jak. A to je hrozně nepříjemný, že jo? Protože vy se vyskytnete v takové bublině, do které nikdo moc nechce a přitom to není potřeba, nebo není to vhodný, si myslím. Takže vlastně tím projektem chceme učit i společnost, jak to vnímá, tuhle tu tématiku onkologické léčby u dětí, jak komunikovat s těma lidma, jak jim pomoct a zároveň samozřejmě i ukázat třeba malým pacientům a rodinám, jak ty procesy fungují, co to znamená, když mi vypadají vlasy, proč to vůbec se stane, že to je chemoterapie, že zabíjí rychle rostoucí buňky a že vlastně vlasy jsou taky rychle rostoucí, takže je to semele.
3: Stejně jako nechty. Že
4: stejně třeba, jako nechty, vlastně taková jednoduchá informace, kterou ale v rámci léčby ne často je prostor na to, aby se tyhle ty věci vysvětlovaly. Nebo co to je magnetická rezonance, že to nebolí, že to jenom dělá bordel, hučí to, pípá to, ale že musíš ležet v klidu, aby ten fotograf vevnitř prostě rychle, teda on je dost pomalej, aby pomalu vyfotil všechno, co je potřeba a nebyl si rozmazaný. Nebo proč vlastně nemůžu chodit do školy, že mi nefunguje imunita, že bych chytla bacily, který by mi mohly přitížit v rámci té nemoci. A takovejhlech témat věcí je tam strašný množství a vlastně skrz animaci se to krásně vysvětluje, že jo? Protože tam máte tu fantazii, která z chemoterapie udělá kapitána Chema, který tam vystřílí ty buňky, ale zároveň teda občas trefí ten vlásek, který se pak pustí. No a takových postaviček tam máme namyšlených plno.
3: Tohle bychom možná měli úplně teď konkrétně představit, protože já to považuji za nesmírně cennou věc a je to vlastně celá platforma, to není jako jenom jeden produkt plešouni, ale je to seriál, je to aplikace, je to vizuální prostředí, který může ty děti taky vlastně stimulovat. Pojďte ještě tohleto jako rozvést.
4: Je to, vlastně ten nápad vznikl s mojí bývalou paní doktorkou z onkologie Lucí Hrdličkovou u ní na zahradě na kafíčku, kdy jsem řekla, hele Luce, já bych strašně chtěla udělat něco, co bude taky nápomocný, jak už společensky, tak aby se o tom mluvilo, ale i zároveň těm konkrétním rodinám. A vlastně jsme došli k tomu, že takovýhle animovaný seriál by vlastně trošku vyplnil takovou mezeru v systému, tím nechci hanit doktory, naopak, ty jsou naprostý hrdinové, pro mě vždycky je strašně ráda vidím a dělají všechno, co můžou, ale nejsou kapacity třeba na psychologickou podporu, na to, jaký má ta nemoc dopad psychický potom do života. A vlastně tohle všechno bychom chtěli trochu těma plešounama zaplnit. Jo. A takže vznikla myšlenka seriálu, který chceme, aby měl teďka nějakých 10 dílů. Zatím máme jeden vo vlasech, logicky, protože plešouní. A takže bychom se chtěli posouvat k dalším. Pak máme aplikaci, která už je ke stažení, tam za chvíli, nevím, jestli tam je, ale za chvíli tam bude ten první díl, aby jsme se mohli podívat. A pak je tam povídání právě o jídle, o tom, jak tělo posílit, když třeba vám máte nevolnost nebo nechuť k jídlu, tak jak to tělo trošku naplnit, doplnit silou, aby mohlo bojovat.
3: Pak je tam vlastně i cvičení.
4: Je tam i přesně cvičení, které jsme dělali s rehabilitací v Motole pro malý i velký, to je spíš taková yoga, takový pohádkový cvičení na safari a na pláži a v lese, takže to je takový zábavný pro děti. No a v aplikace samotná je takový zaznamenávací deník, jo, toho, co jsem vypil, vyčúral, vykakal, jestli jsem si vzal prášky, jestli mě něco bolí dneska a vlastně všechny informace, které třeba i v nemocnici si píšu na kus papíru, nebo mě to zajímá v běžném životě, si tohleto střádat a pak to s nějakým doktorem konzultovat, aby měl přehled o tom, co se děje v mém těle. Takže to je moje apka. No a já bych chtěla udělat výstavu, chtěla bych udělat knížku, chtěla bych udělat nějaký audio pohádky pro děti do nemocnice, takže plánů je plno.
3: No perfektně, zdá se, že inspiračním zdrojem byl skutečně seriál Byl jednou jeden život, jo, který já jsem miloval taky. Jo. Tak o inspiracích si budeme povídat s Liškou Sofer-Podzimek.
1: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě. Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky. Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě. Více informací na kriminalkaspecial.cz.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: S předsedou správní rady ústavu Plešouni si povídáme o tom, jak těžké bylo vůbec zrodit celý tenhle ten koncept, protože výtvarně se ve vaší hlavě evidentně zrodil snadno, ale jak to potom všechno rozhýbat?
1: To je prostě tím, že se o tom nechceme povídat a nechceme ukazovat seriály o rakovině, tak se to musí prokopat, tyhle kanály, tak. Jo? A na tom pracujeme už nějakou dobu, proto nám to taky tak trvá. Takže jako zafinancovat takovýhle projekt je samozřejmě strašně náročný a vlastně jsem i vděčná za svůj tým, který nestrácí energii a pořád do toho šlape, což je skvělý. Ale teď konečně máme ten pilotní díl, který vlastně konečně ukazuje, jak to myslíme, jo? Že to není jenom nějaká rozhejbaná infografika někde v čekárně, ale že to má příběh, že tam je to
0: toba. Vědecky podložené, toby, že jo?
1: Jo, taky samozřejmě expertama a lékařema, to je samozřejmě jasný, a že tam je příběh, že to je takové dobrodružství, že vždycky, když naše hrdina Tobiáš nebo naše hrdinka Emma, když mají z něčeho strach v rámci toho, když jsou v nemocnici, tak přijede barevný auták, který jim zapípá v kapse, když vycítí ten strach a vezme je na nějaký dobrodružství, aby pochopili, co se děje, takže třeba dovnitř do těla nebo na nějakou výpravu za bývalým pacientem a tak různě.
0: A aby to posluchači pochopili, tak Tobiáš je kluk, který je čerstvě diagnostikovaný a Emma už to má za sebou, tohleto už celou tuhletu štrapáci, nebo je v procesu?
1: Ale je v procesu, ale už je taková...
0: Je velmi zkušená, taková, ano, už tam je ten černý humor a už sází.
1: Sází moudrá, všem musí poradit kurikám v nemocnici a tak, takže to je takový pardál nemocniční.
0: A pojďme ještě zpátky do minulosti, teda jak moc byl inspirací seriál, který nás všechny ovlivnil, a to je teda Byl jednou jeden život.
1: Tak on je geniální, že jo? Prostě když máte angínu, tak tam vidíte ty dva bacily, co se mydlejí na tom jazyku, pak přijde ta četa, ty imunity a zmasakruje tam, jako prostě vizualizovat si tyhle věci, které jsou vlastně pro nás furt hrozně abstraktní, nebo taký biologický a těžko...
0: Nenahmatatelný, taky z toho máme strach, vůbec netušíme, co se děje.
1: Taky občas taky nechutný, že ty tkáně a všechno.
0: Říznutí, třeba to, co si pamatuju.
1: Takže vlastně všechno to udělat takovou jako pohádkovou formou a navázat to vlastně metaforama na náš všední život je to, kam směřujeme, a což je právě Byl jednou jeden život jako velkou inspirací.
0: Jak těžké bylo skloubit vlastně to vážné téma s humorem a fantazí? Nebo je to vaše nějaká přirozená součást osobnosti, nebo jste museli hledat trochu ten klíč na to?
1: Já tam toho humoru potřebuji ještě víc. Teď v tom pilotu ještě tam, to je takový vážnější, ale hrozně ho tam potřebuji, protože prostě tam je mezi těma dětma a často je i černější, než si dokážeme představit. Ale on k tomu prostě patří, tak humor je prostě nástroj boje. Jako.
0: No jasně, nástroj přežití vlastně.
1: Taky.
0: A velkého boje, to je pravda. Vy jste ty příběhy jednotlivé konzultovala s lékaři a odborníky a i třeba dětmi v nemocnici, nebo jste čerpala jenom tedy z vlastních zážitků?
1: Vlastně u tohohle pilotního dílu samozřejmě mluvíme jak s doktorama, psychologama a občas i s pacientama, ale teďka vlastně máme před sebou jako dlouhý hledání a bádání třeba bývalých pacientů, který by s náma rádi sdíleli svoji zkušenost a svůj pohled. A vlastně jakákoliv zkušenost z tohohle toho nelehkého období nám bude hrozně nápomocná při tvorbě těch scénářů. Každý dítě a rodina to mají prostě úplně jinak, je to strašně individuální, takže moje zkušenost je jedna, já ji tam můžu logicky vložit, ale potřebuju i další, abychom věděli, jak to vnímali jiní.
0: Chtěl bych se zeptat, co by si podle vás měli diváci z těch Plešounů odnést, kromě tedy toho, že můžou být víc odvážní, že se na ty věci můžou dívat nějakou hravou optikou trošičku, že můžou ty věci vlastně demitizovat a nebrat je tím pádem tak vážně, protože nevíme, jak vypadají, a vy jim ukazujete, jak vypadají.
1: Přesně, dozvědět se nějaký věci, jak ten proces léčby vůbec funguje, protože když se zeptám takhle do éteru, ale kdo vlastně z posluchačů kolem sebe má někoho v rodině nebo v blízkém okolí, někoho, kdo si procházel nebo prochází onkologickou léčbou, tak to bohužel často je většina z nás. A když si zeptáte sami sebe, jak byste s takovým člověkem mluvili, komunikovali, jak byste mu byli oporou, co vlastně se mu děje, co jak vypadá jeho každodenní život, když je v té léčbě, tak toho víme strašně málo. A ta komunikace tam je nejzásadnější.
0: No, o tom, jak komunikovat takovéhle ožehavé téma, ale i o tom, bez čeho se Eliška Soffer Podzimek třeba při tvoření neobejde, si budeme povídat ještě v posledním vstupu.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na dvojce.
2: Projekt Plešouni probíráme s Eliškou Sofer-Podzimek. Eliško, řekněte, co by váš projekt teď potřeboval úplně nejvíc, aby konečně spatřil světlo světa, protože pro mě to je nesmírně hodnotná záležitost. Jak vám můžeme pomoct?
3: To budete strašně hodný, my potřebujeme jakýkoliv zpřízněný duše. Takže, a jak jsem zmínila, třeba bývalí pacienti, kdyby chtěli sdílet s náma svoji zkušenost, dětský ideálně pacienti, tak budeme strašně rádi. Celý rodiny konzultace, kdo by byl ochotný s náma mluvit, tak budem vděční. A pak máme takovou skvělou teďka novinku, máme klub Přátel Plešounů, tomu říkáme. A tam se dostanete takovou stezkou hravou, kdy vlastně ve chvíli, kdy se stanete naším pravidelným dárcem, tak si můžete přiosvojit vlásek, vymyslet si, jak bude vypadat a jak se bude jmenovat. A
2: takže potom to člověk může nakalibrovat vlastně trošičku podle sebe.
3: Jak by jeho vlásek měl vypadat. A pak na našem webu je galerie vlásků, kde kam vlastně přistane ten váš, už tam je třeba vlásek Honzy Ciny nebo Lucie Výborný, Toničky Formanový, takže za každý příspěvky vláskový budeme strašně rádi a náš tým to strašně posune, tak aby jsme mohli vytvořit všechno, co jsem tady vyjmenovala, že máme všechno v plánu.
2: To znamená, že vy potřebujete spoustu vlásků, abyste pokryli vlastně celou hlavu.
3: No jasně.
2: A tím ji ochránili trošičku.
3: Jo.
2: A ta hlava mohla generovat nové a nové příběhy.
3: Je to tak.
2: Tak tohle je výzva i směrem k vám, kdo chcete, pomozte, protože tohle myslím, že je věc, která dává smysl. Eliško, pojďme tedy ještě k tvorbě. To mě zajímá, kde berete inspiraci a co je pro vás úplně tím zásadním, tou studnou, tím zlatým pramenem?
3: Mám pocit, že se to jako proměňuje hodně, ale vždycky to je a bude cestování, protože mě jako poznávání kultur po celém světě je něco, co mi úplně miluji, že mi to otvírá oči. Já jsem v tom i vyrůstala, naši rodiče nás brali, vždycky jsme jeli dodávkou někam, spali v ní ve čtyřech ve Skotsku, na Korzice, vlastně po Evropě, kdekoliv. A je to k nezaplacení, protože se učíte strašně moc věcí, jak fungují lidi po celém světě. Já jsem si v poslední době zamilovala Afriku, v Tanzánii konkrétně, tak tam jezdíme moc rádi. I tam máme už, se dá říct, kamarády mezi třeba Masajema a tak. A teď vlastně
2: mluví anglicky Masajové?
3: Jo, učí se rychle vlastně, takže jo, takže a je to jako neuvěřitelný si s nima vykládat věci, jak vnímají svět úplně jinak než my a učíme se od sebe navzájem a je to jako, to je strašně inspirující.
2: No a taky evidentně s vaší světlou hlavou, myslím, že musíte být trochu Michael Jackson. Michael Jackson v Tanzánii.
3: Jo, ale
2: sahají, chtějí vidět, díti. Kde se to ovládá, co jo, to je za...
3: Jo, a děti mi sahají na kérky. Vždycky je a takhle matlej si, jestli to barví, no výborný. No s kérkama teďka jedeme s Plešounama na festival do Tokia, kam nás zali na to, co se strašně těším, protože zase prostě úplně jiná kultura, jak tu tématiku vnímá, tak to letíme v červnu, já jsem vlastně v Japonsku nikdy nebyla, takže jsem strašně zvědavá a máme tam i nějaké promítání na naší české ambasádě a budeme zase se tam povídat s nějakýma rodinama místníma, co třeba si prošly léčbou nebo tak, takže to zase poznávání jiný kultury a to je vždycky studnice nápadů.
2: Teď vás evidentně tedy Plešouni zaměstnávají 24/7, to je asi tak, to tak bude, ale každopádně jak vypadá váš ideální kreativní den? Takový ten opravdu, kdy si můžete dopsát si poťukat tou tuškou o ten grafický notebook, anebo možná
3: právě,
2: o papír?
3: Právě, občas něco jiného taky dost, ale no ideální, já jsem teď jsem minulý týden, to bylo dost ideální, to jsem byla dole zalezlá v dílně, kterou si vytvářím.
2: Aha.
3: Měla jsem pilu, brusku a všechno a tvořila jsem minigolfovou jamku na výstavu do Sladovny v Písku, kde vlastně oslovili na každou golfovou jamku nějakého umělce. Teď máme v pátek vernisáž, a takže já jsem brousila, vytvářela jsem prostě takového obrovského ptáka, opeřence, takového šilinýho barevného, kterého se musíte trefit tou holí tím míčkem do tlamy, on ho pak vyprdne na druhé straně a to mě strašně bavilo. bavilo zase prostě něco řezat ze dřevem. Obecně mě to strašně láká a baví. Moje máma je na to totální expert a master, tak se musím od ní naučit víc věcí.
2: Tak já vám opravdu ze srdce přeju, ať se vám daří. Přeju vám samozřejmě, ať úspěch plešounů zaznamená co nejširší spektrum i lidí, kteří s tím nemají co dočinění. A ať se vám daří takhle krásně demitizovat ta témata, kterými se zabýváte.
3: Děkuju vám moc krát, díky.
2: Mým dnešním hostem byla ilustrátorka a výtvarnice Eliška Sofr-Podzimek. So if

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
2: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
0: Tak koho máš radši?
3: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
4: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
3: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
5: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
3: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.
6: Bylo 12 hodin.
7: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Neočkovaný chlapec z Ostravska zemřel na záškrt. Festival Meeting Brno pokračuje sousedským setkáním u dlouhého stolu a bude polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní. Teploty čekejte do 25 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Hezké poledne. Předškolák z Ostravy zemřel na záškrt, nebyl očkovaný. Informovala o tom krajská hygienická stanice v Ostravě. Chlapce hospitalizovala Ostravská fakultní nemocnice. Po zhoršení stavu pacienta převezli zdravotníci do fakultní nemocnice v Praze Motole, kde v pondělí zemřel. Pokračuje mluvčí krajských hygieniků Aleš Kotrla.
9: Celá rodina byla hospitalizována na klinice infekčního lékařství fakultní nemocnice v Ostravě a přilečena antibiotiky. A ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření. Rizika pro veřejnost jsou velmi nízká, hygienická služba zareagovala obratem, dotrasovala všechny kontakty a tím zajistila, aby se onemocnění nešířilo dále.
8: V Brně začal 76. ročník sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Část Moravského náměstí v centru města protne několik desítek metrů dlouhý stůl. Přisednout si k němu odpoledne může každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo i pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno, zároveň taky sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka, kde domov můj, říká za pořadatel festivalu David Macek.
10: Otázka, kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
8: Proti sjezdu je zároveň plánovaných několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Na vše dohlížejí posílené policejní hlídky.
7: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Americký prezident Donald Trump vyšle do Polska dalších 5000 vojáků. Jeho rozhodnutí přivítal ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz i prezident Karol Nawrocki. Ten na sociální síti X napsal, že polsko-americká aliance je důležitým pilířem pro bezpečnost Polska i celé Evropy.
11: Americký prezident Donald Trump oznámil, že navýšení počtu amerických vojáků v Polsku o dalších 5000 je výsledkem vítězství Karola Nawrockého v loňských prezidentských volbách a dobrých vztahů s ním. Podle deníku New York Times ale toto rozhodnutí zaskočilo Pentagon. Ještě dříve totiž šéf Bílého domu oznámil pozastavení rotace 4000 amerických vojáků v Polsku, což pobouřilo část republikánů. Nyní zatím není jisté, jací vojáci do Polska dorazí, zda se jedná o dříve pozastavenou rotaci nebo jde o vojenskou podporu nad rámem.

0: Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Před 80 lety popravil kat v pankrácké věznici K.H. Franka. Soud rozhodl o trestu smrti nad nejvýše postaveným nacistou v protektorátu Čechy a Morava za podíl na teroru proti českému obyvatelstvu a také za vyhlazení lidic a ležáků.
1: Obecenstvu oznamuji, že poprava bude vykonána veřejně dnes o 13. hodině na dvoře pankrácké věznice.
2: Předseda soudu Vladimír Kozák vyhlásil rozsudek už 21. května, ale odůvodnění četl až do 2. dne. Na veřejnou popravu rozdával vstupenky soud a podle historika Vojtěcha Kincla jich bylo téměř 6 tisíc.
3: Toto vyvrcholení, zúčtování s válečnými zločinci mělo mít i ten očistný dopad a následující volby měly být takovým novým startem té osvobozené Československé republiky.
2: Tělo K.H. Franka bylo pohřbeno anonymně do hromadného hrobu na pražském Ďáblickém hřbitově. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
0: Bude polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 17. Zítra bude ráno slunečné, postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se znovu většinou vyjasní. Teploty mezi 21 a 26 stupni, v Čechách až 28, na horách kolem 19 stupňů.
5: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona u Velkého Meziříčí. Po pojíždí z kilometru 150 na stý 44. k omezení na mostě Vysočina zdržíte se 25 minut. Fronty jsou i na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Zdržíte se v Litomyšli u Koclířova nebo v okolí Moravské Třebové. A na Pražském okruhu směrem z letiště na D1 po pojíždí fronta před sjezdem na Ořech. Zdržíte se 20 minut. Ucpává se i příjezd do Prahy po D5 z Plzně. To byly hlavní právě teď se na vás těší Honza Kovařík.
6: Dobré páteční poledne, 6 minut po 12. jsem tu znovu s pravidelným mozkocvikem. No uznejte, v mozkové tělocvičně se přece provozuje mozkocvik. Vzpomínání, probírání se vlastními vzpomínkami a pamětí, to je princip naší hry. Pro nováčky u rozhlasových přijímačů, opakuji po včerejší zkušenosti, je zakázáno hledaný letopočet vyhledat s pomocí moderních i starších technologií v chytrých knihách nebo na internetu. Zkuste si vzpomenout. Já si pamatuju, že ten rok, který společně budeme hledat, jsem prožil jak Alenka v říši divů. Všechno, co se dalo, se v tom roce změnilo. Sám bych to ovšem nikdy nedokázal. A objevil jsem nové kouty Prahy z úplně jiné perspektivy. Marek Eben v tom roce zažil, jaké to je být držitelem titulu Šarmantní osobnost roku. To je tradiční anketa našeho královéhradeckého studia. Marek Eben na slavnostním večeru nejen převzal cenu a hovořil, ale i hrál a zpíval se svými bratry a bylo to skvělé. A ještě numerická nápověda, pozor, dnes trochu záludná. Z dnešního data je použitelná jedna číslice a číslo pořadu 994. Berte to jako trojčlenou konstrukci a já říkám, že můžete použít dvě pozice. A když už jsme u čísel, znovu připomínám, 1. července budeme vysílat Byl jednou jeden rok s pořadovým číslem 1000. Kdo se považuje za super hráče, přihlašte se do hry, ideálně od téhle chvíle do 13. na známém pojítku 702-222-220 nebo ještě známějším e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Napište chci hrát nebo jsem super hráč a přidejte telefon, na kterém v pondělí 1. června budete náš pořad poslouchat. A teď už tipujeme.
5: Byl jednou jeden rok.
4: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
5: na dvojce.

0: Roxette sice zpívali June Afternoon, ale vy posloucháte teprve květnové vysílání dvojky. Máme 22. na hodinách 12.12 a první tipy od vás míří do devadesátek. Renata si myslí, že by to mohl být 92. Jana naopak zamířila na letopočet 1999. Uvidíme, kdy se přidají fajnšmekři a znalci historie slavné tuzemské automobilky. V roce, který hledám, byl totiž představen osobní vůz vyšší třídy s označením Tatra 700. Kopřivnická Tatrovka a její poboční závod v Příboru, někdo říká v Příboře, se pokusili navázat na slavnou tradici 603 a 613 a představili veřejnosti 700. Byl to ovšem nakonec poslední osobní automobil vyrobený v automobilce Tatra. Uzavřel tak dlouhou historii, která se začala psát už v roce 1897 slavným vozem Prezident. Hostům se nová 700, a vím to, byl jsem tam, představila na honosné akci v jednom z nejlepších hotelů v Praze, a tak televizní štáby nemohly chybět.
1: Nová Tatra 700, která nahradí známou 613, zaznamenala proti své předchůdkyni několik zásadních změn. Karoserie se přesně podle světových designérských trendů zaoblila, interiér odhlučnil a vylepšily se i prvky pasivní bezpečnosti. Za to 3,5-litrový motor vychází z klasické tatrovácké koncepce vzduchem chlazeného osmiválce. Svým zaměřením je Tatra 700 určena pro rychlé a pohodlné cestování především pro ty, kteří tráví na cestách většinu svého času. Interiér poslední z dlouhé tatrovácké řady se snadno promění na pojízdnou kancelář. Loňský rok nebyl pro závod Tatry v Příboře příliš úspěšný. Z tovární haly vyjelo pouze 80 osobních vozů, což je asi o 20% méně, než se původně předpokládalo. Nová 700 by se měla podle vedení Tatry prodávat lépe. Za novou Tatru 700 zaplatí zákazníci 1 milion 400 tisíc korun.
0: Nejlépe vybavené modely prý přišly dokonce na 2,5 milionu korun a to byly tehdy opravdu obrovské peníze. Výroba ale byla od začátku ztrátová. Jednalo se opravdu o poslední vzepětí produkce osobních vozů pod touto značkou. Dnes vidět nebo dokonce vlastnit Tatru 700, to je raritní záležitost. Celkem bylo vyrobeno pouhých 75 kusů a tak logicky. I hned po vyřazování ze státních služeb se vozidla stala předmětem zvýšeného zájmu sběratelů. Jestli někdo to auto máte, napište, rád se s vámi seznámím aspoň po mailu. Já nemám to auto, ale mám památeční pero francouzské značky Carin de H, které tam tenkrát rozdávali, a mám ho pečlivě schované. Kdo ví, jakou by dnes mělo hodnotu? Jeden sběratel se na internetu zeptal ostatních sběratelů a dostal takovou vtipnou odpověď. Bylo tam napsáno, zeptej se Václava Klause. Tak, který rok to asi byl?
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

A protože buty zbytek té písně jenom povídají, můžu povídat klidně i já a můžu zmínit, že vaše reakce na Tatru 700 i na to památeční pero jsou rychlé, svižné a zajímavé. Honza z Příbora píše úplně přesně, který rok to byl. Tak já to s dovolením ještě neocituju, aby nebylo po hře, ale chápu, že když jste odtud, tak to vědět musíte. Jarka Sklatov si myslí, to jste mohl, Honzo, dělat motoredaktora, když máte to pero, to by mohl být 1992. A Michal zase píše, že se mu trochu rozšířil obzory, tak jako tenkrát mě, pořadatelé té akce. Michal píše, takže ruské slovo karandaš pro pero pochází z té francouzské značky Caran de H. To jsem netušil. Michale, já taky ne, dokud jsem to pero nedostal. Pojďme k další nápovědě, která mě zaujala nedávno v Denním tisku. Norové v hledaném roce poprvé uložili své zisky z ropy do svého státního penzijního fondu. Ale to nebylo jen tak z ničeho nic nebo ráz na ráz. Všechno začalo na štědrý den 1969, kdy Norové objevili ropné pole Ekofisk, tomu říkám vánoční dárek. Protože brzy zjistili, jak významné to bude pro budoucnost jejich země, tak se norský parlament v roce 1990 usnesl a založil ropný fond. Chtěl tak zabránit přehřátí ekonomiky těmi vysokými příjmy z ropy a zároveň mysleli norští poslanci na to, aby se bohatství uchovalo i pro další generace. No a první zisky z těžby ropy byly do fondu uvedeny právě v roce, který hledáme. O dva roky později už tam bylo tolik peněz, že fond začal investovat do zahraničních akcií a to ještě významně zvýšilo jeho výnosy. A teď dávejte pozor. V roce 2021 hodnota tohoto fondu překročila $1 bilion. A v roce 2023 už měli Norové na budoucnost naspořeno ve svém ropném penzijním fondu trojnásobek svého ročního HDP. Tomu říkám mazaný přístup k bohatství a výhled do budoucnosti. Dnes je jejich fond největším státním investorem na světě, drží 1,5% všech světových akcií, se kterými se dá obchodovat. Já se ptám, v kterém roce si začali fyzicky Norové spořit na horší časy, na časy, kdy ropa dojde. Myslím, že tou dobou jim to bude úplně jedno, protože mají zainvestováno. Víte to? Zavolejte mi 22 155 25 25 anebo poslouchejte další muziku z hledaného roku.

0: Na hodinách 12.24 další tipy přibývají jak v mailové, tak v SMS schránce. Pobavilo mě, že tady hlasují manželské páry nebo partneři spolu a neshodnou se, to známe, ale že vznikají i zeměpisné aliance s přáteli, to se děje málo kdy. Takže třeba Láďa z Nového Města na Moravě zrovna konverzoval s kamarádem ze Štramberka a nechal si poradit. Kdo netuší, Štramberk je poblíž Kopřivnice, co by kamenem dohodil, takže s dovolením ten společný typ Nového Města a Štramberka taky zatím nepřečtu. A jdeme se podívat na další. Kristýna 1996, Tom 93 s otazníkem a Josef z Německa, keine Ahnung, aber das macht nix, Pepi. Tak, na telefonu Michal, který tady má přezdívku Bolavé koleno. Michale, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den i vám, Honzo, a všem věrným posluchačům, jako jsem já.
0: Psal jste nedávno, že jste začal koleno zatěžovat, jak to jde?
1: Pomalu a bolavě,
0: au.
1: Ale věřím, že to půjde.
0: Dobře, tak doufám, že teď sedíte nebo ležíte a můžete mi říct zaprvé, který rok hledám a nějak to, pokud možno, pečlivě zdůvodnit.
1: Pečlivě zdůvodním rok, jelikož vy nečtete přesné typy, tak já to zkusím taky kulantně zaobalit. Abych to hned neprozradil, protože nápověda o šarmantní osobnosti
0: ano.
1: Mě tak trošku probudila a přestal jsem psát mail, abych vám rovnou zavolal.
0: Ano,
1: takže
0: to vy máte
1: jako
0: v malíku, jo?
1: Říkal, že to vyhrál moderátor a byl to Marek Eben.
0: Říkal jsem, že se v tom roce stal šarmantní osobností, to jsem řekl, ano.
1: Ano, že to vyhrál. A byl to vlastně na dlouhou dobu poslední moderátor. A já mám teďka taky trošku výzvu pro věrné posluchače, jako jsem já. Zkuste napsat na šarmantní osobnost jméno oblíbeného moderátora a já budu mít aspoň možnost navštívit na podzim vyhlášení výsledků. To je jen tak mimo děk.
0: Dobrý, to zní dobře, Michale, budete něco potřebovat?
1: Ne. Nebudu dobře. Nic potřebovat. Tak, jenom...
0: Zkuste říct ten tip, prostě to nemůžete to zamlčet, jak to vidíte vy?
1: Já to vidím jednoznačně rok 1996, původně jsem chtěl říct, že je to jubilejní ročník, který je o 3 čísla větší, než je vaše oblíbené číslo, aby to nebylo tak jednoduché.
0: Jo, takhle.
1: Teď už se to mnozí dopočítají, kteří nás znají.
0: To už je extrémně složitá verze, ale děkuji, že jste se ozval, vašemu kolenu přejeme co nejméně bolesti a co nejvíce pohybu, mějte se čokoládově.
1: Díky moc, hezký den všem.
0: Naschledanou, to byl Michal z Červené Řečice a teď už Ilona Čáková z CDčka, které v tom roce nahrála.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Žádný učený z nebe nespadl, tak tady přečtu od Oťase Kruťase upozornění, abych prý věděl, že jsem nejen Honza, ale také hloupý. Afta ručka je prý plnící pero v ruštině. Skonfrontoval jsem to s troskami své ruštiny. Ano, máte pravdu, karandaš je tuška. Chymíčeský karandáš je inkoustová tuška. Tak opravuji původní tvrzení, ale ta souvislost s francouzskou firmou Carandáš tam je nespochybnitelně. Rekapitulace v půl. Hledáme rok, kdy byla představena Tatra 700, kdy Norové poprvé uložili své ropné zisky do státního penzijního fondu, a budeme za pár minut mluvit i o tom, že to byl rok, kdy naši zemi navštívilo několik význačných osobností. Ti nejvýznačnější z nich se pochopitelně setkali s prezidentem Václavem Havlem. Otázka je, která ta návštěva ho potěšila víc. K tomu se dostaneme.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: Toulky první republikou.
4: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
5: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
3: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
6: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: V létě hledaného roku v Praze vystoupil americký rockový zpěvák a kytarista Lou Reed. Bylo 17. července, turné se jmenovalo Set the Twilight Reeling a odehrál se ten koncert v Kongresovém centru. Přišel pochopitelně i Václav Havel, kterého s Lou Reedem pojilo přátelství a vzájemný respekt. Dal jsem si tu práci, vyhledal jsem setlist onoho koncertu a tak vám mohu oznámit, že jako šlus numero, těsně před přídavky, zazněla tato skladba.
2: Sugar Plum Fairy came and hit the streets.

0: said, hey, sugar, take a walk on the wild side.
1: Ano, ano, pravděpodobně nejslavnější Reedova skladba vůbec, Walk on the Wild Side. Mimochodem, prezident Havel neměl v onom roce o zajímavá setkání se světově proslulými muzikanty nouzi, ale stejně si myslím, že Slow Reedem si musel užít o dost víc, než třeba s tím hochem, který bude hrát a zpívat právě teď. Kdo ví, který rok mám na mysli, zatelefonujte, čekáme.

0: 12.43 zajímavou zprávu poslala Eva z Jezerek. Typuje 91. rok a píše, pokud Norové založili fond v roce 90, asi začali spořit co nejdřív. Já v té době vyjela s manželem pracovně do Belgie a jak jste říkal, že jste se tehdy divil všemu možnému, já se divila hlavně tehdejší nenávisti lidí na západě vůči východu Evropanům. Teď už je to naštěstí jinak. Druhý tip. Dobrý den, Jene. Starý muž, otazník, sakra, není to nějak osobní, doufejme, že ne. Starý muž, a myslí se Jarek Nohavice, starý muž. 1996, bylo mi 26, koncem roku se mi narodil druhý syn. Zrovna je na rozlučce se Svobodou. Zdravím ho i vás, Pavlína. Tak, Pavlíno, nejsem si jistý, že váš syn na rozlučce poslouchá dvojku a byl jednou jeden rok, ale vyřizuji pozdravení. Vám děkuji za tip, jestli to je rok, kterým vy jste si jistá nebo ne, to ještě neprozradím. Jana k tomu píše, na Nohavicovi jsem byla v 96. v Ostravě, když jsem se šla radit se spolužičkou z lékařské fakulty, jak tady funguje soukromničení. Tak beru to jako tip, Jano, pokud to tak myslíte. No a přidávám jeden hudební od Petra Jandy. Měl jsem to na desce, tou dobou jsem ještě provozoval gramofon a mám tu písničku rád, proč se nepřiznat. Z kterého je roku, to je to, oč tu běží. Ještě máte zhruba čtvrt hodiny na to, abyste to při pátku, ano, už je pátek, tipli správně.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Anka z Loděnice se ptá, zda správně pochopila mou výzvu pro superhráče, tak protože opakování je matkou moudrosti, ještě jednou to s dovolením shrnu. V pondělí 1. června byl jednou jeden rok už po tisící. Bude trošku odlišný herní princip a troufnout si do toho mohou opravdu jen superhráči. Pokud se za takového znalce naší minulosti považujete, přihlašte se do hry, ideálně e-mailem na dvojka@rozhlas.cz nebo SMS-kou na stejné číslo, kam píšete tipy, a nezapomeňte mi napsat, na jakém telefonním čísle budete, až budete 1. června ten jubilejní speciál poslouchat. Děkuji předem. A teď už poslední nápověda k roku, který hledáme dneska. Byl to rok plný zajímavých návštěv. Do České republiky totiž přijela i britská panovnice. Jedna ze dvou zahraničních cest v tom roce vedla k nám. Václav Havel řekl, je to velké uznání pro naši zemi a myslím, že to veřejnost cítila. Panovnice britské koruny nebo nositelka britské koruny u nás zůstala 3 dny od 27. do 29. března a toto popřála městu Brnu.
1: On behalf of the British people, I wish you and your city prosperity and a successful future.
0: Prosperitu a úspěšnou budoucnost jménem britského lidu. Krásné přání, co říkáte. Ve stejném roce Vanastovky nahráli Anděle.

Nečekal jsem to, ale i závěrečné vanastovky některým pomohly, třeba Tomovi, který většinu té dnešní hodinky celkem tápal. Jsem moc rád, že se občas ozvou i ti, kteří s námi hrají jen velmi výjimečně. Máme radost a když mluvím v množném čísle, tak bych rád i dnes poděkoval za spolupráci na scénáři člence našeho elévského oddělení. Dnes mi pomáhala Anna Svobodová a našla moc hezké nápovědy. Tak a teď k těm prvohráčům. Dobrý den, Jane, posloucháme vás docela pravidelně a tipujeme doma u stolu. Dnes posílám náš tip poprvé. Podle Tatrovky by to měl být rok 1996. Napsala Irena a já jí tímto gratuluji, protože trefit se takhle krásně hned na poprvé, to je něco. Pro dnešek všechno, za dveřmi už se do studia dere kolega Jan Rosák, aby vás provedl tradičním pátečním odpolednem. Já přeju báječný víkend.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Barty definitivní. Výbuch rafinérie na východě Maďarska nepřežil jeden člověk, dalších 7 lidí utrpělo popáleniny. A bude polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty čekejte do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní. Potvrdila to pro Český rozhlas šéfka úřadu vlády Tinde Barta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Štěpán Křeček nebo Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Barta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity.
4: Za naši vládu 100% zůstává předsedou všech poradních orgánů, všech rad premiér, kde zastupují ministři, tím se zachová ta nadrezortnost. A na těch odborech je už jenom ta administrativa a taková ta exekuce.
3: Šéfka úřadu vlády Barta taky řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět, pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
5: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
3: A tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Při výbuchu v petrochemickém závodu společnosti MOL na východě Maďarska zemřel jeden člověk, dalších 7 utrpělo vážné popáleniny. Uvedl to premiér Péter Maďar, podle kterého je na místě poškozené potrubí, které zachvátil silný požár. Z místa nehody stoupá hustý černý dým. Podle maďarských úřadů do ovzduší ale neuniklo velké množství nebezpečných látek. Na pražském magistrátu se dnes rozhoduje o vítězích olympiády mediální gramotnosti. Víc než 100 dětí ze základních škol má za sebou první kolo celorepublikového finále písemný test. 18 nejlepších postoupí do závěrečného odpoledního duelu. Mediálním partnerem je Český rozhlas. Podle jeho generálního ředitele René Zavorala je v současné době důležité umět případné dezinformace rozlišovat.
6: Tento počin je právě v oblasti vzdělávání, v oblasti médií velmi důležitý. Mě překvapuje opravdu, jak velký počet účastníků se letos zúčastnil, 52 tisíc školáků, což je úžasné číslo. Myslím, že je velmi těžké i pro zkušeného, zdatného člověka už s nějakou zkušeností opravdu se v tom přehrše informací zorientovat.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní. Teploty čekejte mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 17 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona před Velkým Meziříčím, popojíždí mezi kilometry 150.

Zdravím vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou jízdu po šťastné cestě. Počasí, dovolené i prázdniny nám dovolují cestovat téměř bez omezení. Možná si už dokonce objednáváte letenky. Tak pozor, pozor, mohlo by to dopadnout i takhle. Volá jeden cestující do letecké společnosti a objednává si let do Londýna. Ano, pane, výborně, a kolik budete mít zavazadel? No, budu mít celkem 3 kufry. Jeden by měl letět se mnou do Londýna a ty další 2 do Tokia. Bohužel, pane, to není možné. Zavazadla musí letět s vámi, říká úředník letecké společnosti. Ale to je zajímavé, říká cestující. Minule jste to tak udělali a to jsem si to ani nepřál. Vám ovšem přeji, abyste vy i vaše kufry doletěli vždy spolu a včas. A samozřejmě vám taky přeju hezkou chvilku u rádia.

0: Už tradičně se v úvodu Šťastné cesty vydáváme proti proudu času, dokonce hodně daleko proti proudu času. Obora Hvězda je už dlouho oblíbeným cílem výletníků, procházejících se Pražanů, třeba i běžců, zimně běžkařů. V jejím středu je unikátní letohrádek obklopený rovinatým lesem. Byla by ovšem škoda omezit se jenom na příjemnou procházku v zeleni a na zběžný pohled věnovaný této stavbě. K areálu i letohrádku se totiž vztahuje spousta zajímavostí, dokonce občas rozverných i zábavných. Jakých, to už nám prozradí spisovatel a cestovatel Josef Pepson Snětivý.
1: Zdejší les Majalejov patřil už od roku 993 Břevnovskému klášteru. Oboru zde nechal zřídit Ferdinand I., a letohrádek do ní vetkl jeho syn Ferdinand Tyrolský. A to v letech 1555 až 1558 a údajně podle vlastního plánu. Půvabná pověst praví, že zde otec Ferdinand, toho času císař, dostal při lovu žízeň, z křoví se v tu chvíli vynořila půvabná dívka a podala mu džbán s vodou, no a tou dívkou nebyl nikdo jiný než Filipína Velserová, milovaná jeho syna. Panovník, okouzlen její krásou, z jejich rukou přijal osvěžující nápoj a uznal i morganatický sňatek svého potomka. Tolik pověst. Realita tak oslnivá není. Okrasná zahrada pod letohrádkem nebyla nikdy dokončena a ze sali terény s 11 arkádami zůstaly jen zbytky. Není divu, když ji v 18. století používali jako konírnu. Vraťme se ale do slavnějších časů obory, která za prvních Habsburků na našem trůně sloužila i k reprezentačním a ceremoniálním účelům. Konala se zde například korunovační hostina Maximiliána II. Vítáni tu byli Matyáš i Fridrich Falcký jako nastupující čeští králové. Poslední jmenovaný ale jakoby si místo své osudné porážky přivolal. Nedlouho před bitvou, v létě 1620 při lidové slavnosti, lezl pro obveselení dvora na stromy, vybíral ptákům hnízda, juchal a tančil s prostými venkovankami a vůbec se choval bujaře a nevázaně. Opravdu si nebyl vědom nastávajících hrozeb? Nebo jen předstíral veselost a zaháněl chmury? Kdo ví? Ohňostroj toho večera byl jedním z posledních rádoby bezstarostných momentů zimního krále v Praze a za jejími branami. Naopak ke skutečné radosti měli o něco málo později důvody velitel ligistických vojsk vévoda Maximilián I. Bavorský a císařský vojevůdce Karel Bonaventura hrabě Bukvoj, kteří v letohrádku strávili noc po bitvě. Není divu, že když po potlačeném povstání přijel do Čech poprvé Ferdinand II., bylo to roku 1623, nechal se přivítat a pohostit také zde. Následně si, jistě s velkým gustem, nechal ukázat nedaleké bojiště a popsat průběh bitvy, která se odehrávala v těsném sousedství obory. Ta byla tak říkajíc na ráně nejen po celou 30-letou válku, ale i v 18. století, takže ji postupně plenili Sasové, Švédové, Francouzi a Prusové. Dvě noci tu strávil král posledně jmenovaných Fridrich II. Veliký, zatímco kolem letohrádku se na nevelké ploše rozložilo těžko představitelných 80 tisíc mužů. Dovedete si představit, jak to tu vypadalo. Také s kdysi slavnými honitbami to dopadlo v ledě. Úsměv vzbuzuje zápis z roku 1866, podle kterého mohutná výprava 9 lovců a 11 honců ulovila celkem 5 zajíců. Když se do obory vypravili znovu, odnesli si 2 zajíce a 1 bažanta. A pokud si myslíte, že se to časem zlepšilo, jste na omylu. V 90. letech 20. století zde bylo napočítáno, cituji, několik zajíců a bažantů. A k tomu, což zní opravdu neuvěřitelně, 1 kus srnčí zvěře. Už dlouho je tu zkrátka mnohem víc lidí než zvířat. Platí to přinejmenším od oblíbených lidových slavností v 19. století. Areál byl zpřístupněn veřejnosti jen s výjimkou letohrádku. Ten sloužil do roku 1874 jako skladiště střelného prachu a kolem poloviny minulého století se konečně dočkal velké rekonstrukce, kterou vedl Pavel Janák. Vzniklo zde muzeum Aloise Jiráska, pak přibyla Alšova expozice, jenže vinou této i dřívějších přestaveb došlo k optickému rozšíření hvězdy, čímž ztratila původní štíhlost. Ani Janákovi okenice, zejména ve své dnešní, křiklavé červeno-bílé podobě, se podle mého názoru ke kdysi elegantnímu letohrádku nehodí. Ale dost smutnění. Myslím, že jsme se tentokrát dobře pobavili bez ohledu na osudové události. A ze zajímavostí obory to není vše, takže věřím, že jsme tu dnes nebyli naposled.

0: Ve šťastné cestě je opět čas slova nad zlato a dnes v něm zabrousíme do slovenštiny. Možná i vás stejně jako mě totiž zaujalo, že ve slovenštině jsou některá dosti známá podstatná jména zakončená na dlouhé A, tak jak tomu bývá u přídavných jmen. Povídat si o tom budem s Lucí Jilkovou z Ústavu pro jazyk český. Vítám vás ve studiu Šťastné cesty, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ze slovenštiny znám taková slova jako královna nebo princezná. Česky samozřejmě královna a princezna, která mi ale tím dlouhým A na konci připomínají přídavná jména. Proč tomu ve slovenštině takhle je?
1: Ve slovenštině jsou tato slova chápána jako jména podstatná. Dokonce i jeden ze vzorů podstatných jmen ve slovenštině je takto zakončen.
0: A které vlastně ty vzory jsou? V češtině máme v ženském rodě vzory žena, růže, píseň, kost. Jak je tomu ve slovenštině?
1: Ve slovenštině je těch vzorů 5. Žena, ulica, dlaň, kost a pro nás bude důležitý vzor poslední, 5. gazdiná.
0: Aha, gazdiná, neboli hospodyně. A předpokládám, že podle tohoto vzoru se ve slovenštině skloňují ta slova královna a princezna a všechna taková další podobná.
1: Je to pravda, ale těch slov, která se podle vzoru gazdiná skloňují, je jen 10.
0: Jenom 10? A která to jsou? Jestliže je mezi nimi královna a princezna, tak typuji, že tam patrně budou ještě další aristokratky. Císarovna, cárovna, šlachtičná, kněžna, neboli císařovna, carevna, šlechtičná a kněžna.
1: A kromě nich je to ještě švagriná.
0: Aha, tady význam odhadneme snadno. Od aristokratek se přesouváme k pojmenování rodinných příslušníků a švagriná je švagrová.
1: Ano, ale pak přicházejí slova újčiná, těstiná a striná, jejichž význam už může být pro české mluvčí hůře odhadnutelný.
0: To máte pravdu, tak je vezměme po pořádku. Újčiná. To já znám samozřejmě slovo ujo, čili strýček, mačin bratr, takže újčiná bude jistě taky nějaké vyjádření příbuzenského vztahu.
1: Ano, újčiná je strýčkova manželka.
0: Takže vlastně teta. No a co ta těstiná?
1: Těstiná je manželčina matka.
0: Takže tchyně. Ale ta se, pokud vím slovensky, řekne tedy svokra.
1: To je samozřejmě pravda. Ale zatímco v češtině slovo tchyně označuje matku manžela i matku manželky, tak slovenština rozlišuje slova svokra a těstiná.
0: Aha. A je-li těstiná manželčina matka, pak svokra bude matka manželova. Jasně. Stejně je mi ale divné, že zatímco slovo svokra velmi dobře znám, tak slovo těstiná slyším asi poprvé.
1: Divné to není. I když ve slovenštině existují obě slova, v současném jazyce lze slovo svokra použít jak pro matku manžela, tak i pro matku manželky.
0: Dobře. A ještě nám zbývá to prapodivné slovo striná.
1: Striná je manželka strýce.
0: Ale teď jsme naše posluchače, myslím, dokonale zmátli. To už jsme ale tvrdili u slova účinná. To byla přece manželka strýce neboli uja.
1: Je to opravdu ve srovnání s češtinou dost komplikované. Nejenže se ve slovenštině tradičně rozlišuje těstiná a svokra, ale také újčiná a striná. Újčiná je manželka bratra otcova, zatímco striná je manželka bratra matčina.
0: Tedy, no, to jsou věci. My je prostě tak říkají souhrně označujeme jako tety, no, ale možná našim posluchačům pořád stejně jako mě vrtá hlavou, jestli ta slovenská slova královna a další nejsou těmi přídavnými jmény.
1: Tady si na pomoc můžeme vzít slovenský jazykovědný časopis Slovenská reč. Tam se v článku z roku 2015, věnovaném právě těmto slovenským podstatným jménům, dočteme, že gazdiná znamená gazdova žena. Tedy, že jde původně o přivlastňování.
0: O přivlastňování? Ale gazda je přece rodu mužského, takže by i v té slovenštině měla být snad gazdova žena, jako třeba Richtárova žena, a ne gazdina žena. Což mi připomíná rod ženský, gazdina žena, jako třeba mačina žena, slovensky tedy matkina žena.
1: A v tomto právě vězí. I když je gazda rodu mužského, přivlastňování proběhlo v souladu s tehdejší gramatikou slovenštiny, jako kdyby to bylo podstatné jméno rodu ženského. Kdybychom si na pomoc vzali česká podstatná jména mužského rodu, která jsou zakončena na A, třeba předseda nebo starosta, pak bychom podle tehdejší slovenské gramatiky přivlastňovali předsedina žena, starostina žena a tak dále. To je pro nás stěží představitelné, ale takto to zkrátka bylo s tou gazdovou ženou, čili gazdinou, která se v průběhu minulých desetiletí zapisovala s A krátkým i dlouhým. Dnes je její spisovná podoba gazdiná s A dlouhým.
0: A na dlouhé A jsou i ve slovenštině zakončená přídavná jména, vidíte?
1: Ano, a proto se u podstatného jména gazdiná mluví o takzvaném skloňování substantivně adjektivním, neboli o skloňování, ve kterém se objevují zakončení podstatného i přídavného jména.
0: No a abychom to posluchačům trošku přiblížili. Gazdiná v množném čísle zní gazdiné, což je zakončeno stejně jako dejme tomu slovenské přídavné jméno pekné. Ale už druhý pád, pozor, je bez gazdín, což už je zakončení typické pro jména podstatná. V prvním pádě tedy pekné gazdiné, jako by vedle sebe stála dvě přídavná jména, ale v druhém pádě pekných gazdín, nikoli pekných gazdích. No, nevím, jestli jsme vám v těch slovenských příbuzenských vztazích udělali trošku pořádek. No, nevím, ale každopádně s nimi už ve slovu na zlato končíme. Takže stylově do počutia.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.
4: Pokým krásně se

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.
5: Socher slaví 100 let.
6: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Už od poloviny 19. století se pořádá každých několik let světová výstava neboli Expo. A je zbytečné připomínat, že to je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí a ty výstavy mají různý charakter a konají se samozřejmě v různých částech světa. Ta loňská byla v Osace, tedy v Japonsku, a byl tam i architekt David Vávra. Ahoj Davide.
1: Dobrý den.
0: Tak samozřejmě, ahoj. Že nás všechny zajímá, jaké to tam bylo.
1: No tak bylo to tam velkolepé, jako to na Expo většinou bývá. Byl jsem na posledních třech. Trošku teda najednou ztrácím smysl Expa, protože v současné době jsou ty informace tak rychlé, že už Expo není tím, že musím jet na Expo, abych viděl nějakou světovou novinku, ale přesto to, že se lidé sejdou, státy přivezou to, co si myslí, že je u nich nejlepší, je skvělá chvíle a je to vlastně hluboký, spíš lidský zážitek, než třeba technický. I když jako řadu třeba věcí se tam člověk dozví.
0: No ale každá země se snaží jaksi přesvědčit o tom, že i oni mají skvělou architekturu, takže to je opravdu přehlídka.
1: Ano, zvlášť takové země, jako je Turkmenistan a podobně, takže jsou to takové spíš pavilony, které jsou pozlacené, kterým se raději vyhýbám. Navíc teda většinou do těch pavilonů jsou tak veliké fronty, že se do nich člověk nedostane, tak spíš já volím to, že volně proudím a když mě náhodou někdo z kamarádů, kteří jsou na Expo, vezmou do nějakého pavilonu, tak do něj zajdu, ale spíš se mi líbí ta atmosféra. A v Tokiu to, co mě teda nadchlo, byla super konstrukce, která měla 2-kilometrovou délku. Byla to největší dřevěná konstrukce snad do těch dob a to byl takový chodník, ale který měl nejmíň asi 15 až 20 metrů, byl ve výšce, nevím, 20 metrů taky a bylo na něm travnaté plochy a odpočinková místa a byl to takový prstenec, který šel tím expem, kde člověk vlastně se díval na ty pavilony z vrchu a když třeba padal soumrak, tak to bylo teda jako úžasný. Čili tahle ta konstrukce od Sou Fujimoto byla pro mě fantastická a jenom to byl zážitek.
0: Sice si řekl, že to bylo v Tokiu, ale já ti to odpustím.
1: Jo, protože... tak ano.
0: Ne, to já ti to odpouštím, protože bylo to prostě v Japonsku.
1: Na věky je prostě nějak v tom mozku to Tokio, ano.
0: Rozumím, prosím tě, ale jak na tebe zapůsobil třeba náš pavilon? Protože si myslím, že nám se povedlo na Expo vždycky nějakým způsobem zaujmout. Zaujali jsme i tentokrát?
1: Já myslím, že ano. Svědčí o tom i to, že v hlasování návštěvníků jsme byli na prvním místě. Myslím, že k tomu vždycky přispěje ještě české pivo, které vlastně to jako podpoří. A ten projekt se mi líbil tím, že my jsme předávali živé umění. A to je vždycky to nejlepší. Navštívil jsem třeba Saudskou Arábii, která navíc byla projektovaná Sirem Normanem Fosterem a byl tam živý kytarista. A už tohle to jenom, že v tom technickém světě člověk vidí nějaký je fantastický. Takže u nás byla to divadelní scéna, kde se střídali jednotliví umělci. Já jsem tam zrovna potkal Petra Nikla a ten mi vyprávěl vlastně jak to představení, které hráli několikrát za den, se vyvíjelo a vlastně chce to ale člověka, který umí improvizovat a který rozvíjí nějaké téma a že to je potom pro ty diváky veliký zážitek. Takže ten náš pavilon byl skleněný, protože tady je ta tradice spíš teda německá toho skla a byla to spirála, po které se stoupalo, byla to výtvarná galerie, dole byla restaurace, nahoře byla restaurace a v tom srdci bylo to divadlo.
0: Dá se říct, že by ten pavilon vždycky měl vypovídat něco o té zemi. Vypovídal tenhle ten pavilon o Česku? Náležitě,
1: no,
0: jak
1: zvlášť v Japonsku, protože já říkám, že Japonci, když se dostanou do potíží, končí, protože nejsou schopni improvizace. A my tam začínáme, kde Japonec končí, tam Čech začíná. Takže vlastně my jsme jim nabídli tohleto, tuhletu jedinečnost, tohleten vlastně tu improvizaci. I když ten pavilon samozřejmě improvizace není, protože pivo musí tec jak nahoře, tak dole. A nahoře navíc to bylo blízko, kde byly potom večerní takový dronový show. I když člověk slyší dron, tak se úplně rozechvěju. A mám na mysli Ukrajinu, ale tam byla vlastně laserová světelná a laserová show a na konci byl takový jako pro mě vtip, že jsem si to fotil, ty různé věci se tam děly na té obloze a nakonec byl QR kód Expa a jak jsem si ho takhle zafotil, tak mě to hned ten QR kód se zaznamenal a já tu fotku nemám, že jo, protože ten mobil načet hned QR kód, že jo.
2: No, samozřejmě. Co teď bude s tím naším pavilonem?
1: Já myslím, že se o něm jednalo, já teda to teď neznám, ale vím, že měl znova být přemístěn do Hradce Králové. Jestli se to povedlo, nevím, ale byl bych rád, kdyby vlastně někde, protože samozřejmě to byla to dřevěná konstrukce, což je taky teda fantastický, protože v této seismicky ohrožené oblasti, když někdo udělá dřevěnou konstrukci, tak musí splnit obrovské japonské teda normy. Takže no, je to krásná i inženýrská stavba.
2: No, já si myslím, že v Hradci by to slušelo. No a když odhlédneme od našeho pavilonu, tak která expozice, kterého státu se ti líbila
1: nejvíc?
2: No, já
1: jsem to tady tak naznačil, že se mi hlavně líbila to celkový řešení. Pak jsem naznačil, že jsem byl v té Saudské Arábii a potom jsem byl ještě v italském pavilonu, kteří vsadili na to osvědčené, a to je renesance a futurismus.
2: Expo je za námi, příště si budeme povídat třeba o českých stopách architektury v Japonsku, nejenom tedy našeho pavilonu, ale vůbec, tak zatím děkuju, Davide, a těším se na slyšenou.
1: Na slyšenou.

0: Dnes si v autoporadně Šťastné cesty posvítíme na svodidla. Hustota silniční sítě se v Česku a bývalém Československu vyvíjela ještě před vznikem samostatného státu v roce 1918. Ovšem boom logicky nastal až s větším rozvojem automobilismu. Přesto se svodidla, která známe i dnes, začala používat kupodivu až začátkem 70. let. Souvisí to především s budováním dálniční sítě. Dříve se používaly v nebezpečných místech betonové nebo kamenné sloupky, skrze které bylo protaženo ocelové lano. S Jiřím Machovcem si teď ta svodidla trošku víc přiblížíme. Jiří, zdravím vás opět do přírodního studia Staňkov. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Rybník Staňkov pochopitelně nemá svodidla, maximálně tak stavidla. Ale vy nám k tématu jistě něco zajímavého prozradíte.
1: Stavidlo, svodidlo je skoro stejné slovo, nicméně rozdílný způsob manipulace a práce. V každém případě základní funkcí všech svodidel, a že jich je mnoho druhů, je vymezení jízdního prostoru a směrování vozidel v nebezpečných částech komunikace. Nemají za úkol snížit škody na vašem autě, to nemají v žádném případě. Ale mají za úkol ochránit život vás, posádky vašeho auta a pozor, zejména ostatní účastníky silničního provozu.
0: No tak možná když bychom...
1: O těch jednoduchých úplně jednoduše. Ochrana chodců. V Česku, a ne to, není to jenom v Praze, v Česku obecně ve městech i ve větších nebo menších městech před přechodem jsou betonové bloky vymezující jízdní pásy a zároveň chrání chodce. Pozor na to. Nákladní auto, ale i osobní, umí tento betonový blok posunout. To znamená, není to 100% ochrana toho chodce, takže v případě, že se řítí na to betonové svodidlo auto, je dobré utéct, zkrátka vzít nohy na ramena a někam se posunout. Pak jsou ještě pro ochranu chodců, nebo spíš označení těchto přechodů, takzvané plastové reflexní patníky, to jsou takový ty kulatý sloupky, které jsou zabudované 4 šroubama do silnice. Ty nechrání vůbec, to znamená, to je opravdu jenom to, aby to zdůraznilo, že v místě se může vyskytovat.
0: Ano, to je spíš zúžení. Vizuální upozornění, ano.
1: Tak, potom, dejme tomu nejrozšířenější, nejenom ve městech, ale i mimo, jsou betonové dělicí bloky, které jsou spojené šrouby, to znamená spojené betonové prvky. Ty mají velkou výhodu v tom, že je tam celkem jednoduchá montáž a demontáž. Na druhou stranu nevýhodou zásadní je jejich tuhost. Protože do tohoto betonového hrazení, když najede vozidlo, ať už nákladák, osoba, cokoliv, tak je to většinou devastující, jak to vozidlo, tak samozřejmě ty betonové bloky se mají tendenci posouvat. Je řada případů, kdy i nákladák tento betonový střední dělící prvek přeskočil na druhou stranu tam způsobil spoustu.
0: Jiří, já si myslím, že za chviličku si řekneme hlavně tedy různé druhy těch svodidel, to znamená, které typy známe, ale máte pravdu, já jsem byl svědkem přímo vizuálně, když předjížděl těsně před Nuselským mostem v tom pruhu, kde jsou jaksi ty pásy takové podélné, tak předjížděl frajer, který si myslel, že nás všechny obyvají, najel do těch bloků a skutečně jsem viděl, že auto se může jaksi vzepjat tak, že může letět dokonce až celý metr nad tou vozovkou. Takže myslím si, že teď v tuto chvíli si dáme asi pravděpodobně šanci, nebo my dáme šanci našim posluchačům, aby nám řekli svoje poznatky, jak svodidla na silnicích oni vnímají a jestli jsou vždy
1: jestli
0: tam...
1: Jestli se potkali.
0: A jestli jsou vždycky tam, kde by měli podle nich být. Spojení k nám je stále stejné, 22 155 25 25. Tak a já vám něco pošlu takhle do Staňkova na veselenou. A jestli pak víte, Jiří, jak poznáte, že jste závislí na internetu? No? To je, když narazíte autem do svodidel, tak první, co hledáte, je tlačítko back. Tak zatím se mějte.

0: Našimi svodidly na šťastné cestě je většinou jenom čas, který nás svým způsobem omezuje, ale myslím si, že teď můžeme dát šanci, když nedáváme šanci našim posluchačům, kteří se nám zatím na naše téma neozvali, zpátky do studia Staňkov Jiřímu Machovcovi, protože mě docela zajímalo a zajímá mě to pořád, které jsou vlastně typy různých svodidel na našich silnicích a dálnicích.
1: Jako první se v České republice začaly montovat a dávat dohromady ocelová lana jako svodidla. Mm. Tato ocelová lana jsou většinou čtyři, bývá tam ještě jedno křížem a záleží na tuhosti sloupku, jakým způsobem ty ocelová lana pracují. Víme si, že to jsou stejná lana, jako zachytí na letadové loti běžné nákladní, anebo zkrátka letadlo, který tam přistává.
0: To jsou úplně ta, jaksi stejně silná lana. Ano?
1: Ano, stejně silná, stejně pevnostní lana.
0: Ano, ano.
1: Nevýhodou je to, že motocyklista a pod tím lany většinou poklouzne a nebo to řeže nohy. Ale to je zkrátka už věc, kdy už je havárie, kdy je konečná. Naopak velkou výhodou je, že u lanových svodidel je nejnižší prudkost nárazu. To znamená, eliminuje tu energii a naprosto zadrží jak auto, tak nákladňák. Dokonce se testuje na 90 km rychlost přímý náraz kamionu a ono ho to zadrží, ono ho to nepustí dál. Na rozdíl od betonových, kde je pětkrát větší síla, která vlastně působí na tu posádku, a jak říkám, ty betonový nejsou to
0: ano.
1: Ono.
0: Já se pamatuju, že ty... neboli... Že ta lanová jsem viděl snad na jednom jediném místě někde u starého nového Jičína na Moravě, která jsou jak po stranách, tak uprostřed a bylo to velmi překvapivé, protože to byl první moje setkání s takovými svodidly, ale máte pravdu, že motocyklista je asi nevidí úplně rádi. Čili máme potom svodidla, která jsou betonová, ale která jsou taky ocelová a jestli se nepletu, dnes jsou ta ocelová dokonce patrová, je to tak?
1: Je to tak, dokonce, jestli se nemýlím, tak na D8 při výjezdu z Prahy jsou dvoupatrová z důvodu toho, že tam často ty kamiony přeskakovaly do protisměrů a pak byla D8 zavřena v obou směrech, protože zkrátka kamion napříč čtyřmi jízdními druhy pošilný. To se nedalo.
0: Dobře, tak
1: Jiří... Je zhruba další a to jsou rozdělený třeba i na mostní zádržní systémy.
0: Jiří,
1: na mostech jsou, pardon.
0: Ano, k tomu se asi dostaneme až příště, protože teď už nás opravdu, jak říkám, ta časová svodidla navádějí zpátky, jak si
1: do,
0: ano, k našemu tématu. A takže moc děkuju za vaše povídání, přeju samozřejmě hodně dobrého počasí na Staňkov, ale myslím si, že o tomhle víkendu ho máme přímo zaručeno, tak ať vám berou taky, jak říkáme vždycky. A já vás samozřejmě budu, odměním vás taky jedním takovým hezkým vtípkem. Opilec jede takhle taxíkem na fotbal, taxikář mu říká, zaplatíte 200 korun, opilec vytahuje stovku a taxikář na to, vy neslyšíte, 200, ne 100, a opilec na to, no moment, a ty ses nevezl. Mějte se moc hezky a příště naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: I vy můžete rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti na e-mail charm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. Bývalého slovenského poslance Jána Slotu čeká další soud kvůli korupci. Je polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty jsou do 25 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi a ČTK.
4: Pokud by došlo k tomu, že by jsme Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
3: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Teď je to často nutné a podle ministerstva školství to vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.
5: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
6: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
5: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
7: By to mohlo být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
5: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: Bývalého slovenského poslance a ex-primátora Žiliny Jána Slotu čeká v červnu další kolo odvolacího soudu. Vyplývá to z dokumentů slovenského nejvyššího soudu. Slota se v procesu brání proti trestu za korupci. Soud mu v roce 2024 udělil čtyřletou podmínku za to, že díky svým kontaktům u odvolacího soudu zařídil svému známému zmírnění trestu. Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou taky koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
8: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Je polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty jsou mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je uzavřená po tragické nehodě za Novým Strašecím na 33,5 kilometru. Doprava je odkláněna exitem 32 na Strašecí, před ním už houstne provoz a plný je i sjezd na silnici 606. Na dálnici D1 z Prahy do Brna sílí provoz v okolí sjezdu na okruh, kolona je z 9. kilometru k nájezdu Odříčan, krátce se zpomaluje i před omezením na Šmejkalce. Držíte se asi 10 minut. Tolik zprávy, teď má slovo opět Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

0: Žena, která už sedí ve studiu Šťastné cesty proti mně, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na cestovní ruch a rozvojové země. Mezi její největší lásky patří Afrika, cestování a psaní. Během několika let se z nadšené dobrovolnice, která původně prý chtěla spasit celou Afriku, stala téměř odpůrcem rozvojové pomoci, protože viděla, že to místy spíš škodí, než pomáhá, tak na to se samozřejmě zeptám. Od roku 2000 navštívila 7x Keniu, dále Tunisko, Egypt, USA, Nepál, Nový Zéland, Argentinu, Chile, Puerto Rico, Velké a Malé Antily a většinu evropských zemí. No, to je pěkný výběr. Hostem Šťastné cesty je velice zcestovalá Hana Hindráková. Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: No, naposledy jste u nás ve Šťastné cestě byla v dubnu 2018. To už je ale opravdu spousta let. Mezitím jste asi dost cestovala taky, že jo?
1: Ano.
0: No, tak něco z toho, co jsem tady vymenoval?
1: No, já úplně přesně nevím, ono, jak těch zemí už bylo tolik, tak já už si přesně nepamatuju, kdy jsem která byla, ale ještě jsem byla minimálně 2x jako znovu v Keni.
0: No, to znamená, že už dohromady 9x.
1: Jo, myslím, že 9x.
0: No, já si myslím, že tou Keniou asi začneme tím pádem. Dá se říct, že už je znáte skoro jako své boty, i když nevím, jestli tam jezdíte pořád v jedněch botách.
1: Spíš bych asi neřekla jak své boty. Mně přijde, že čím víc jakoby poznávám, tím méně znám. Že bych
0: to se jako tak říká. No, ale pozor. Já jsem říkal, že se na to zeptám. Proč jste prohlásila, že rozvojová pomoc možná spíš škodí, než pomáhá?
1: No, mně totiž přijde, že je to kontraproduktivní, že místo, aby to pomáhalo, že to posiluje závislost na těch donorských zemí.
0: No, asi máte pravdu. Jsou takové země, které, jak jste řekla, donorské, které jak si toho zneužívají. Řekl bych, že teď jaksi jedním z velkých donátorů je Čína, která tam
1: bohužel
0: má velikánský vliv v Africe. No, ale k tomu se možná třeba dostaneme, ale každopádně se chci dostat k cestování po Keni. V Keni jsem měl tu příležitost taky před lety být. Vím, že to je země velice exotická, ale moje cestování proti vašemu se vůbec jaksi nedá srovnat, protože vy jste cestovala přímo bez cestovní kanceláře. Dá se takhle cestovat po Keni?
1: Dá se cestovat po Keni bez cestovní kanceláře určitě, ale člověk tam potřebuje mít nějaké kontakty a potřebuje mít o té zemi určité povědomí.
0: No a jak jste vy získávala kontakty třeba?
1: No, já jsem tam poprvé letěla jako dobrovolník přes jednu pražskou neziskovou organizaci, takže tam vlastně kontakty měly a postupně jsem se tam vybudovala svoji síť kontaktů.
0: To znamená, teď, když tam jezdíte, tak už těch kontaktů využíváte.
1: Ano.
0: A oni ty kontakty, teď nevím, jak bych to já formuloval, vám dávají tipy, co byste měla jaksi nepominout, co byste měla vidět a podobně?
1: To není tak, že by mi dávali tipy, ale spíš třeba, když jdeme do slamu, tak tam se prostě jako běloch nemůžete pohybovat sám, tak jdeme právě s těmi lidmi, které známe. Případně, když třeba chceme si udělat někam výlet do nějakého národního parku nebo tak podobně, tak už tam mám ověřené agentury, se kterými mohu na ten výlet jet, protože tam nemůžete jen tak někde prostě někoho oslovit a udělat si s ním výlet. Třeba by to dopadlo dobře, neříkám, že to pokaždé dopadá špatně, ale nemuselo by to dopadnout dobře.
0: Jedná se s nimi jaksi problematicky, jaksi s Keňany?
1: Problematicky ne, ale hodně se tam za prvé smlouvá a za druhé se vám může stát, že to může být nějaká podvodná agentura.
0: To se stává.
1: To se stává.
0: Naletěla jste už s prominutím takhle?
1: Jo, tak jako ne úplně, ale vlastně měli jsme domluvený výlet s jednou agenturou za určitou částku a potom, když nás ráno vyzvedli a to byla ještě tma v Nairobi a tak jsme kousek popojili a oni zastavili na takovém tmavém místě a říkali, že chtějí o $500 navíc.
0: Ajajajajaj. No tak co, dali jste?
1: No nedali samozřejmě, no. Tak my jsme ani neměli a za druhé jsme si říkali, tak s někým, s kým jsme se domluvili na nějaké částce, jako jak by ten výlet asi jako vypadal.
0: No to je samozřejmě pravda, ale jestli jejich argumenty byly podloženy taky něčím jaksi ostře nabitým, což by se taky mohlo stát, nebylo?
1: No tak to naštěstí ne.
0: Dokud
1: si nás odvezli zpátky jako k ubytování.
0: To mi odlehlo. No říkáte, že vlastně celkem už 9x jste byla v Keni. Dá se říct, že se vaše pocity a dojmy z Keni změnily proti té první návštěvě a v čem?
1: Rozhodně se změnily, protože u mě ta první návštěva jako nebyla vůbec pozitivní. Já jsem, když jsem tam poprvé přiletěla, jsem prožívala obrovský kulturní šok a bylo pro mě hrozně těžké si zvyknout na to, že mě tam jako bělocha považovali za chodící bankomat. A opravdu, já jsem se poprvé vrátila z Keni, tak já jsem říkala, už nikdy víc, už tam prostě jako nechci zpátky. Ale postupem času jsem to nějak střebala a uvědomila jsem si, že to, že nás považují za chodící bankomat, že si za to v podstatě můžeme sami, protože my běloši tam pořád něco rozdáváme, tak oni si u nás vlastně nemohou myslet nic jiného.
0: No a dá se říct, že potom při vašich dalších návštěvách už jste si tak nepřipadala jako chodící bankomat. To znamená, že už jste byla, dejme tomu, obezřetná a věděla jste, jak se orientovat, jak si i mezi domorodci, mezi místními?
1: Tak to už jsem byla obezřetnější, měla jsem víc zkušeností, ale jako chodící bankomat si člověk připadá pořád, protože to, oni to zkouší jako v jednom kuse. I vlastně ti lidé, které už znám a znám spoustu let, tak prostě to tak je. Musí, člověk to tam musí s tím brát, musí tak brát i ta přátelství, protože vy nikdy nevíte, jestli se se mnou přátelí, protože jsem to já běloch, bohatý běloch, nebo protože jsem to já Hanka. To prostě musí člověk nějak přijmout a zvyknout si na to.
0: A máte tam už takové jaksi osobní přátele nebo osobní přátele, tak kontakty, které se dají skoro nazvat přátelstvím?
1: Myslím si, že ano.
0: Jo, a jakým způsobem jste je získala a na čem je založeno to přátelství?
1: Získala jsem je vlastně hodně náhodně. Jeden takový kontakt jsem získala, když jsem psala knihu Děti nikoho. A snažila jsem se získat co nejvíc informací o životě dětí ulice, tak jsem obesílala neziskové organizace v Keni, které se věnují problematice dětí ulice. A takhle jsem se seznámila s Josefem, který vlastně má Centrum pro děti ulice a je to bývalé dítě ulice, má za sebou opravdu velmi těžký život a vlastně jsme nakonec jsme psali ten Josefův příběh a to musím říct, že Josefa považuji za přítele a tam si myslím, že to je jediný člověk z Keni, za kterého bych dala ruku do ohně, že se mnou přátelí, protože jsem to já Hanka, ne já běloch.
0: Tak o dětech z ulice v Keni si myslím s Hanou Hindrákovou ještě dneska určitě popovídáme.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Hana Hindráková je hostem dnešní Šťastné cesty, dnešního povídání o exotice, o cestování. Keňa je na pořadu dne, čili země, která leží na východě Afriky, a je to země, která má opravdu co nabídnout jak turistům, tak bych řekl i těm, kteří by rádi tu zemi třeba exploatovali jako dejme tomu investoři. Myslím si, že o Keňu je velikánský zájem. Ale náš zájem o Keňu je teď spíš tedy cestovatelský. Zajímalo by mě, kde jste se mohla pohybovat, jestli jste měla nějaké omezení. Dejme tomu, pamatuju si, že tam je obrovský slam, tuším, přes milion.
1: Kybera,
0: Kybera se jmenuje?
1: Kybera.
0: A to místo působí velice depresivně, musím říct, tedy jako na toho, kdo na to není připraven. Vy už asi samozřejmě víte dobře, co a jak. Můžete, nebo měla jste možnost se podívat i dovnitř?
1: Já do Kybery chodím pravidelně.
0: Pravidelně?
1: Protože já tam mám kontakty, já tam mám výrobce vlastně krásných takových šperků. A jsou třeba šperky z hovězích kostí, z kokosového ořechu a já ty šperky od nich nakupuji a vlastně tady je prodávám prostřednictvím projektu Dárky s myšlenkou a tímhletím způsobem je podporuji. Takže já vlastně vždycky, když jsem v Keni, tak jdu do Kybery a mám tam, přesně no, tato klíčenka to no, je.
0: Dostal jsem nádhernou klíčenku v podobě sloní hlavy.
1: To je z kosti zebu, to je východoafrická kráva, taková nádhera. Kráva s hrbem.
0: Nádhera. No tak tohleto je artikl, kterým se místní tak trochu živí, nebo
1: Jo. A oni jsou opravdu jako mistři recyklace, oni dokáží zrecyklovat všechno, třeba vyrábí nádherné náramky nebo náhrdelníky z novinového papíru.
0: Cože?
1: Opravdu, z novinového papíru. A tohle, co mám na krku, to je kokosový ořech, to je z kokosového ořechu.
0: Ale to je nádhera. No tak, jak se říká, nouze naučila Dalibora housti a obyvatele slamu naučila prostě živit se, jak můžou. Jo, to je jasné.
1: Určitě.
0: Ale já jsem se ptal na ten slam taky z toho důvodu, že mě zajímá, jestli pak je cestování po Keni a tedy pobyt třeba v slamu bezpečný. Pro vás, jak myslím.
1: Tak určitě jako bioložka bych tam nemohla přespávat. To by bylo rizikové jak pro mě, tak pro ty místní, protože když vlastně pro ty moje přátelé, protože když vlastně ti jejich sousedé nebo další lidé uvidí, že tam mají bělucha, tak budou si myslet, že jsou prostě hrozně bohatí a mohli by mít zbytečně nějaké problémy. Takže my se tam pohybujeme jenom během dne vždycky a vždycky tam jdeme prostě s nějakým naším kontaktem. Většinou je to právě někdo z té skupiny výrobců šperků, protože ty lidi já už znám spoustu let. A oni vědí, kam vás jako bělocha můžou vzít a kde už by to pro vás bylo nebezpečné, ale samozřejmě máme určitá pravidla, že třeba chodíme v nějakém starším oblečení, nenosíme viditelně žádné cennosti, aby člověk neprovokoval, protože vy už dostatečně provokujete tou bílou barvou kůže, to prostě úplně, to úplně stačí. Taky pokud fotíme nebo filmujeme, tak vždycky se těch místních ptáme, jestli s tím souhlasí. Nikdo to neděláme bez jejich souhlasu. Mně přijde, že už je to prostě za hranou etiky tady tohleto, tak se tomu snažíme vyvarovat.
0: No, říkáte, že se ptáte, že s nimi mluvíte, předpokládám, že převážně anglicky.
1: Ano.
0: Ano, ale možná, že už i místním jazykem. Umíte něco svahilsky?
1: Částečně i svahilsky. Já se svahilsky už vlastně poslední 4 roky učím. Já teda tvrdím, že jsem takový věčný začátečník, ale pár let zpátky jsem byla na Zanzibaru, v místě, kde jsem se anglicky nedomluvila. Zjistila jsem, že si tu svahilštinou docela domluvím. Ale v té Keni ono se člověku za stolik nechce, když ví, že si domluví tou angličtinou, ale zase ta svahilština přece jenom, jak je to takový jejich jazyk, tak je to prostě lepší, když řeknete alespoň pár vět svahilsky než anglicky.
0: Tak, abychom slyšeli, jak zní svahilština ve vašem provedení tedy, tak co byste nám třeba řekla, jak si dnes půjdu na návštěvu slamu svých přátel.
1: Ježiš, to je složitý, ale to bych vám vlastně tady mohla říct cokoliv, vy byste stejně asi jako nevěděl, že jo, ale kdyby to náhodou poslouchal někdo, kdo do svahilsky umí. Ale můžu se třeba představit, Gina Languny, Hana, jmenuji se Hana, dobrý den, Habari, jak se máš, mám se dobře, Mzuri, naschledanou, Kvahery.
0: Kolik to stojí,
1: Nibejgány.
0: Aha, a máte něco k jídlu?
1: Una... Una čakula.
0: No a prosím, a už bychom se najedli. No. Mimochodem, o tom jídle. Co by se mělo ochutnat v Keni?
1: Ta v Keni toho je spousta, co by se mělo ochutnat. Kenia má výbornou kuchyni. Já jenom doporučuji na to přecházet postupně, protože je to docela odlišné, tak aby se tělo zvyklo a člověk nestrávil potom dovolenou na toaletě. Mm-hmm. Ale za mě takové top jídlo tilapie, sladkovodní ryba z Viktorína jezera se zeleninovou omáčkou, naprosto jako úžasné. Jenom si dát pozor, aby ta tilapie byla z Viktorína jezera, nebyla z Číny, protože Číňani tam dovážejí tilapie. Oni jsou takové menší. Je dobré se na to zeptat, odkud ty tilapie jsou.
0: No, když na tom bude ten čínský znak na tom obale, tak je to jasný, že to nebude z Viktorína jezera, že jo? To asi, už jim věříte takhle, jako v tom, že...
1: A já jako v těch místních hospudkách si myslím, že celkem jako jo.
0: A co se tam třeba pije k tomu? Může se alkohol?
1: Alkohol se pije, pije se pivo Tasker, ale já teda musím říct, já pivo jako nepiju, mě pivo nechutná. Co se tam hodně pije, třeba Coca-Cola, Sprite, Fanta a podobně, to tam seženete prostě i v té nejzapadlejší hospůdce někde prostě v západní Keni. Ale co bych doporučila, co mám jako velmi ráda, je keňská káva, ta je prostě úplně, ta je úplně úžasná. A potom džusy z čerstvého ovoce, třeba z manga.
0: No, zrovna jsem nedávno viděl jaksi porovnání káv, dejme tomu etiopské kávy a brazilské kávy, tak ta etiopská se bude asi trošičku podobat té keňské, mám takový pocit.
1: Já musím přiznat, já nejsem jako znalec kávy, já piju jako instantní kávu, ale ta keňská mi teda strašně chutná.
0: No, když jsem byl v Keni, to bylo před mnoha lety, součástí jaksi výpravy pražské amfory, tak jsme byli dokonce díky tehdejší velvyslankyni Ditě Fuxové jsme byli i ve vězení v Mombase, které vězení, respektive výstavbu podporovala Evropská unie a díky tomu jsme mohli se tam jít podívat, což bylo pro nás opravdu veliký zážitek. Dokonce jsme v tom vězení hráli fotbal na vězeňském hřišti, no něco neuvěřitelného, ale protože jsem tehdy zrovna dělal pro jednu televizi takový pořad o jídle, tak jsem chtěl ochutnat taky místní vězeňskou stravu, tak mi dali ochutnat. No, bylo to velmi jednotvárné, byla to rýže s fazolemi, tedy jo. Bez nějakého ochucení, takže jsem si říkal, no ještě dobře, že tam nejsem s nimi zavřený.
2: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Tak dívám se tady na ten dárek s myšlenkou, přímo bych řekl, na tu sloní hlavu jako přívěšek. A napadá mě, že s těmi věcmi jsou určitě spojeny velice silné konkrétní příběhy, které jste, ano, tam zažila. Mohla byste některé nám trochu nastínit a přiblížit?
1: Určitě. Zrovna tato klíčenka má silný příběh. Tu klíčenku vyrobil Jack. Jackovi je nějakých 42 let a žije právě v té největší chudinské čtvrti Kybera. A on strávil dětství na ulici a už to vypadalo, že se z té ulice nedostane, ale pak mu jeden člověk dal šanci a byl to člověk, který ho právě naučil tady tomu řemeslu, naučil ho vyrábět ty šperky, takže Jack se tím postupně začal živit. A když třeba neměl peníze na materiál, tak prostě sbíral třeba kosti, co se někde válely ve slamu a potom z nich právě vyráběl tady ty krásné šperky a postupně vlastně tu svoji skupinu rozšířil a jeho takovým cílem je, že se snaží vlastně pomáhat nezaměstnané mládeži z Kybery tím, že je učí tady tomu řemeslu, učí je vyrábět ty šperky a oni díky tomu mají práci.
0: No to je dobře, že se najdou takový osvícení lidé, kterým jaksi ten osud těch dětí není úplně jedno, protože to sami zažili. Takže se snaží jaksi pomáhat s těmi prostředky, které asi nejsou jaksi bezbřehé, ale přesto jako ano. Ale už se znova vracím k tomu, co jsme říkali na začátku, že ta rozvojová pomoc zase není až tak úplně jaksi účinná a že možná i třeba může škodit, protože dostává ty země do závislosti.
1: Přesně tak. Ono se to nedá říct, nedá se to říct úplně plošně, že by všechno bylo k ničemu. A to rozhodně ne. Ale já třeba musím říct, že já jsem se vlastně roky věnovala rozvojové pomoci a takový impuls, když jsem začala přemýšlet o tom, jestli to má smysl, bylo, když jsem se po 10 letech právě dostala do té Kybery. A já jsem věděla, že na té ploše 2,5 kilometru čtverečných působí přes 700 neziskovek. A já jsem tam po těch 10 letech fakt neviděla žádnou změnu. Jo, a to byl opravdu ten moment, kdy jsem si poprvé teda říkala, jako má to smysl. V té době já už jsem měla vlastní neziskovou organizaci, byla jsem ředitelka neziskové organizace, která se věnovala rozvojové pomoci a měla jsem na tom tehdy založený smysl svého života, tak mně přišlo jako nepatřičné o tom přemýšlet, ale nakonec jsem teda došla k tomu, že si myslím, že pro tu Keňu to není cesta. A protože ji mám ráda, mám tam spoustu přátel, tak to poslední, co bych chtěla, jako je té zemi škodit. No a pak mě právě napadlo, že bych mohla tím, že jsem měla za těch 20 let kontakty v těch chudinských čtvrtích právě na ty výrobce, tak mě napadlo, že bych vlastně tady mohla ty šperky zkusit prodávat, protože už jsem začínala jezdit na besedy, takže jsem zkusmo udělala první nákup šperků v té Kybeře. Tady se to prodalo asi za 3 dny, takže jsem to začala nakupovat pravidelně a potom mi čtenářky psaly, že by byly rády, kdyby byla možnost si to koupit ještě jinde než právě na těch besedách, takže jsem založila internetový obchod dárkysmyšlenkou.cz, kde vlastně ty šperky jsou k dispozici. A postupem času jsem rozšířila ten počet těch výrobků, teď už spolupracuji s 5 skupinami. A ještě spolupracuji s jednou paní, to je 70-letá paní, taková už babička, co právě žije v té Kybeře. A ona šije nádherné látkové panenky, africké nádherné látkové panenky, opravdu jako krásné.
0: No a kde se si člověk může dostat takovým panenkám? Je dovážíte sem?
1: Já je dovážím, oni se teda dováží trošku špatně, protože jsou přece jenom jako něco váží, není to jak ta lehoučká klíčenka, ale teď se mi podařilo právě dovést 20 takovýchhle panenek, takže už je mám na e-shopu. Další budou teda až za 2 roky, až poletím do Keni, tak je vlastně vezmu jako v zavazadle, protože dovážit to takhle jako prostě poštou DHLkem, to je strašně drahé.
0: Takže babička se může těšit na nějakou sumu, kterou jí přivezete třeba.
1: Jo, určitě.
0: No jasně. No, myslím si, že vaše příhody, zážitky vtělujete do svých knížek.
1: Ano.
0: Jedna tady leží přede mnou a my se k ní za chviličku dostaneme. Jmenuje se Africké noci.
2: Stříbrný vítr na dvojce.
3: Naším hostem bude lektorka Feng Shui a životní rovnováhy Blanka Van Kenen. Co si na vlastní cestě k harmonii tvrdě odžila a odpracovala? jak si máme vytvořit příbytek na míru, který vyživuje tělo i duši, a proč stojí za to intenzivně vnímat přírodu, vlastní rodovou linii a v neposlední řadě také sny.
2: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
4: V sobotu po 9. hodině na Dvojce.
5: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Předpokládám, že kniha Anny Hindrákové Africké noci není jenom o nocích, ale předpokládám, že je i o úžasných dnech a týdnech a měsících strávených v té krásné zemi.
1: Ano, je to napínavý příběh, který je inspirovaný mojí poslední cestou do Keni v roce 2024. A kniha vypráví příběh Gabriely, která se vrací do milované Keni.
0: Čili Češky?
1: Češky, ano. A na letišti na ní má čekat její kamarád taxikář. Jenomže když tam přiletí, tak taxikář tam není a ona zjistí, že je nezvěstný a začne vlastně pátrat po tom, co se mu stalo. A víc bych neprozrazovala, ale řekla bych, že tam můžu prozradit, že je tam hodně mých vlastních zážitků. Ta kniha.
0: Chcete, že se vám tohle to stalo?
1: Tohle zrovna ne, ale třeba když jí tam obklíčí sloni v Národním parku Aberdare, tak to se nám opravdu stalo. A když se vlastně potom vrací z toho Aberdare a jsou před nimi hořící barikády na silnici, tak to se nám tedy bohužel taky stalo. To byl takový jako smolný den. Tak to jsem v té knize popsala velmi dopodrobně.
0: No, nechci jaksi dělat přímo reklamu, ale musím, protože to mě teda opravdu zasáhlo. Na zadní straně té knihy je recenze knížky, dokonce od kolegyně, herečky a moderátorky Teresky Kostkové.
1: Ta ji i křtila.
0: Píše, těšte se na příběh dvou světů, střídavě budete v Mníšku pod Brdy a v Mžiku v Nairobi, takže vy žijete v Mníšku pod Brdy, ale láska, zklamání, očekávání, dobro i zlo, život, jeden svět, je to silné, píše. Takže to je knížka Africké noci, ale to není jediná vaše knížka.
1: Ne, já už jsem napsala 11 románů z afrického prostředí, ale vlastně tahle ta poslední je speciální v tom, že jsem si vydala ve svém vlastním nakladatelství Africké příběhy a pokud by si ji někdo chtěl koupit, tak je dostupná jenom na mých webových stránkách africképříběhy.cz.
0: No a o čem jsou ty ostatní knížky, když už tedy o tom hovoříme? Taky jsou z Keni?
1: Odehrávají se také v Keni, ale jedna se odehrává i v Ugandě, to je Smrtící biznis, jedna částečně v Nigérii, a to jsou obchodníci s dětmi, ale většina se odehrává v Keni.
0: O čem je Smrtící biznis? To jste mě teď tak navnadila, že jsem celý nedočkavý.
1: Smrtící biznis je o problematice falešných léků. Je to zpracováno vlastně prostřednictvím napínavého příběhu. To jsou léky, které jsou dovážené z Číny do Afriky. Podle odhadu jich je v Africe 30-60% léků falešných. Pokud máte štěstí, místo účinné látky to obsahuje mouku, cukr, něco takového neškodného, co vás sice neuzdraví, ale neublíží vám to. Pokud máte neštěstí, tak to obsahuje zlomek účinné látky, aby to prošlo základními testy v přístavech a vy, když to potom užíváte, tak vám může vzniknout rezistence. No a pokud máte smůlu, tak tam byly věci jako jet na knesy, nemrznoucí kapalina, leštidlo na parkety a podobně.
0: No z vás mluví teď zkušenost, to znamená, že jste si musela o tom něco zjišťovat, ale to je přímo detektivní práce tohleto.
1: No to byl asi půlroční průzkum a i vlastně jsem dělala spoustu rozhovorů, protože ta kniha se odehrává v lékařském prostředí, já nejsem lékař, takže jsem se tomu opravdu hodně věnovala a musím říct, že mám i jakoby vlastní zkušenost s falešným lékem z Keni, bohužel tedy ze západní Keni.
0: Vážně?
1: Já jsem tam tehdy onemocněla malárií a oni mi dali nějaké léky z trhu a já jsem po něm měla úplně šílené tachykardie a to právě bývá, když ten lék obsahuje něco takového škodlivého.
0: No tedy, no. Vyděsila jste mě, nechtěl bych onemocnit v Keni, to v žádném případě.
1: No je dobré si vozit velmi dobře vybavenou lékárničku, rozhodně jako bych nedoporučovala cestovatelům, aby se tam prostě ty léky kupovaly, ty místní.
0: Ale to není samozřejmě jediné nebezpečí, můžete se zapojit nebo zaplést i do nějakého jaksi rušného prostředí na ulici, teď mám na mysli ty silné demonstrace. Jaksi mládeže, které tam probíhají?
1: To byly demonstrace, které tam začaly v roce 2024 a my právě shodou okolností jsme se ocitli v Keni v červenci, kdy ty demonstrace byly nejsilnější, kdy vlastně mladá generace už prostě řekla stop s korumpovaným politikům a vyšla do ulic. a prezident a vláda prostě do nich začali střílet ostrými náboji. Aha. Oni ještě najali kriminálníky, aby se vlastně mísili do toho davu pokojně demonstrujících, dělali tam prostě různé výtržnosti a pak řekli, že to dělají ti demonstrující a prostě po nich stříleli. A kdykoliv nějaký aktivista se veřejně vyslovil proti prezidentovi, tak prostě někde zmizel a buď ho našli někde na skládce mrtvého, nebo ho nenašli vůbec.
0: A nebojte se trošičku, když jak si malinko sahnete do takového vosího hnízda i třeba těmi svými příběhy v knížkách?
1: No, musím říct, že jsem byla. Já nevím, jestli jsem byla paranoidní nebo ne, když jsem to psala, ale rozhodně jsem tam jako změnila jméno prezidenta a všechny jména jsem tam změnila. A tato kniha by rozhodně jako nevyšla v angličtině. To bych se jako fakt bála, by nevyšla třeba v Keni.
0: Dobře, tak za chviličku si popovídáme ještě o tom, kam hodláte teď vycestovat.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: před písničkou jsem tady nastolil takové téma, že bych se chtěl Hany Jindrákové zeptat, kam se chystá, jak si teď vycestovat na další cestu. A navodám, jestli nahoru nepojedete na Zanzibar. No, vy asi víte, proč se ptám.
1: Musím říct, že je to jeden z cílů, který zvažuji. Já už jsem teda na Zanzibaru byla, teď nevím, jestli to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kvůli průzkumu pro moji připravenou knihu, která se bude jmenovat Jak chutná Masaj a bude o sexuální a vztahové turistické ženské
0: vztahové. To vypadá trochu jako kanibalská kniha, ale ten Masaj úplně chutná těm dámám.
1: Mě tak jako, když bych na tu otázku měla odpovědět, tak já teda nechci nikoho ovlivňovat, ale řekla bych, že nejdřív chutná hodně sladce a pak hodně hořce, že to má takový hodně hořký ocásek, ale to se dozvědí potom čtenářky až v knize.
0: A je to skutečně takový jaksi hodně silný a rozšířený problém nebo záležitost?
1: Je to hodně rozšířené a ono nejde vyloženě jako třeba jenom o tu sexuální turistiku, ale o tu vztahovou. Že tam přiletí ženy, teď to jsou ženy třeba, které jsou nějaké prostě buď opuštěné, nebo jsou to vdovy, jsou zklamané, jsou nešťastné v manželství. A většinou to jsou ženy 55+, ale výjimkou nejsou teda ani mladší ženy. A teď se k ním přimotá třeba 25-letý Masaj, to jsou masajští beach boyové, jsou masajové, kteří tam právě, beach boys se jim říká, kteří tam chodí z pevniny. A on tak jako začne té ženě říkat, jak je krásná, jaký to sluší, dají nějaký dárek, postupně si tu ženu obmotá kolem prstu a někdy ani na ten sex vlastně nedojde. A když ta žena se vrátí zpátky do Čech, tak on jí napíše, no mně se rozbil telefon a protože tě miluju, chtěl bych si s tebou psát, tak pošleš mi telefon, ona mu pošle telefon. Když mu ho nepošle, tak jí napíše, no ale ty mě nemiluješ, když mi nepošleš telefon, takže mu ho stejně pošle. Potom potřebuje peníze na krávu, a peníze na to, že má matku v nemocnici, na to, že měl nehodu na motorce. Oni mají opravdu vyzkoušené taktiky, mají prostě strategii, tu mezi sebou sdílejí, co vlastně na ty běložky nejvíc zabírá. A ty ženy, já jsem to teď zrovna sdílela na svůj osobní Facebook Hana Jindráková, že ty ženy vlastně všechny mají jednu věc společnou. Oni si myslí, že jsou pro toho Masaje jediné. Vím, že on takových žen má prostě 10.
0: Když jim to umí takhle hezky vysvětlit, tak to je jasný, že jo?
1: Oni vlastně mají jako takové sponzorky, ty ženy si myslí, že je to prostě láska, ale ona je to iluze lásky většinou.
0: No, tak k tomu je potřeba dvou samozřejmě. Jednoho, kdo to zkouší a ten druhý, kdo na to skočí, že jo. Tak jsou takové případy, kdy, já nevím, dámy i u nás naskočili na falešné profily nějakých amerických vojáků, kteří vytahli z těch paní několik set tisíc, dokonce milionů korun, že jo. Takže co se dá dělat, no, když, jak si, kdo chce kam pomoct, mu tam, že jo. To asi nevymluvíte těm dámám.
1: Moc nevymluvíte. Já neříkám, že tam nemůže vzniknout láska, ale dokud tam hrají hlavní role peníze, tak já říkám, že pokud se ty ženy chtějí přesvědčit, že je to láska, tak prostě přestanou posílat peníze.
0: A dochází třeba i ke sňatkům?
1: Dochází.
0: Jo.
1: Bohužel i ke sňatkům a znám příběh jedné paní, která se vlastně takhle vdala a opravdu se i hodně zadlužila a ten Masaj měl za ní přiletět do Čech, ona vlastně si tady změnila příjmení, vlastně všechno prostě zajistila a on jí pak začal vydírat, že chce po ní další peníze. Opravdu a nepřiletěl.
0: No a tohleto všechno, nebo aspoň něco z toho se objeví ve vaší knížce Jak chutná masa.
1: Ano.
0: No tedy, tak můžete asi předpokládat, že to vzbudí určité kontroverze.
1: Už to vzbudilo.
0: Jo,
1: už
0: vážně?
1: To vzbudilo a to má kniha teprve 40 stránek těch kontroverzí, jako už to
0: Počkejte,
1: vzbudilo
0: jak
1: hodně.
0: Počkejte, jak to? Kdo se ozval proti?
1: No hlavně takové ženy, co jsou ještě v tom stádiu, že jsou do těch masajů zamilované a nevadí jim, že je prostě financují, tak...
0: Čili
1: tak
0: on tomu nevěří, že to je
1: fake? Ne, nevěří tomu, bohužel.
0: To je neuvěřitelné. Teda pro mě je to neuvěřitelné, pro ně je to uvěřitelné. Co se dá dělat? No tak s tím se neděláte. No a teď k tomu, co jsem v podstatě chtěl vlastně původně říct, co vás čeká jako cesta. Bude to třeba do Zanzibaru, to nebude, tak to bude kam?
1: Já ještě nevím, já ten Zanzibar jako zvažuji, než by se mi tam chtělo po druhé, mě ten Zanzibar se stolik jako nezaujal.
0: Pozor na mladé Masaje.
1: No, ale vzhledem jakoby ještě k nějakému výzkumu k té knížce jsem to zvažovala. Ale možná spíš poletím někam jinam, zvažuji západní Afriku a Keniu. Keniu teda tam chce letět za dva roky, až bude po prezidentských volbách.
0: To bude, jestli se nepletu, výroční 10. návštěva Keni.
1: Ano.
0: Tak to vám samozřejmě, ano, přeju, aby se vám tahle ta cesta podařila, stejně jako ty ostatní. Mimochodem v té západní Africe tam nejsou asi tyhle ty jaksi vztahové zajímavé problémy. Jako...
1: Já myslím, že jsou taky.
0: Taky. Aha. No jo, tak samozřejmě lidská důvěřivost a naivnost, naivita nezná prostě mezí, co si budeme povídat. Jinak děkuju vám za velice zajímavé povídání o Africe, o Keni zvlášť. Já jsem si oživil moje vzpomínky na tuhle krásnou zemi, i když je máte čerstvější a zase úplně nové. Tak ať jsou všechny vaše cesty, ať se vydáte, kam se vydáte, šťastné. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, naschranou.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Ranní Dvojka letos přijede za vámi.
0: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
0: Protože Ranní Dvojka nikdy nespí.
1: Celý rok jsme s vámi.
2: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
5: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva školství spravedlivé pro všechny uchazeče. Rektoři navrhují, aby jednotné testy zajistil stát. V části Moravskoslezského kraje platí opatření proti šíření newcastelské choroby drůbeže. Je polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty jsou do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké odpoledne. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
7: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědných a technických oborů, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
6: Že by současný systém přijímacích zkoušek vytvářel nerovnosti, odmítá i společnost SCIO. Veterináři nařídili v části Moravskoslezského kraje opatření proti šíření newcastelské choroby drůbeže. Ohniska se tento týden objevila v Malochovech, v Rychvaldu a Dolní Lutyni na Karvinsku i ve Slezském vojvodství v Polsku. Do takzvaného pásma dozoru spadá část Ostravska, Havířov, Bohumín nebo okolí Českého Těšína, upřesňuje mluvčí krajské veterinární správy Petr Vorlíček.
8: Dělají se v těch pásmech soupisy chovů drůbeže. Vedle toho musí chovatelé dodržovat pravidla biologické bezpečnosti a také se bude vyšetřovat v těch pásmech na Mátkově, se budou odebírat vzorky, jestli se tam ta nákaza neobjeví někde jinde v nějakém jiném chovu.
6: Pásmo dozoru veterináři vyhlásili do 22. června. Polský prezident Karol Navrocky poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za plán na vyslání 5000 vojáků do Polska. Trump o posílení americké posádky v zemi napsal na sociální síti Truth Social ve čtvrtek. Minulý týden přitom zrušil vyslání tankové brigády do Polska a ohlásil stažení 4000 vojáků ze země. Trump změnu postojů zdůvodnil dobrými vztahy s prezidentem Navrockým. Rozhodnutí Bílého domu ocenil i generální tajemník NATO Mark Rutte. Dodal ale, že se evropský bezpečnostní sektor bude snažit o menší závislost na Spojených státech. Destinace Šumava žije zavedla zážitkové karty Šumava Card. Cílem je zjednodušit návštěvníkům orientaci v regionu, podpořit obce a místní podnikatele a propojit ubytování, služby, turistické cíle i volnočasové aktivity do jednoho systému, pokračuje ředitelka destinace Monika Bendlová.
9: Šumava Card je vlastně nová turistická karta návštěvníka. My rádi říkáme, že to je zážitková karta plná slev, benefitů a výhod. a dostane ji vlastně každý návštěvník, který se ubytuje u nás minimálně na 2 noci u zapojeného ubytovatele. Ty ubytovatele i všechny ty výhody pro tu ShumavaCard jsou na šumavažije.cz.
10: Do projektu už se zapojilo zhruba 30 ubytovatelů. Karta aktuálně nabízí přes 30 různých slev a výhod. Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Sirkomme Regional v kategorii dramat. Snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Hlavní roli stvárnila Elizaveta Maximová.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
10: Je polojasno až oblačno, večer se v Čechách vyjasní, teploty jsou mezi 20 a 25 stupni, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
10: Dálnice D6 je uzavřená na 33,5 kilometru v obou směrech, tedy jak na Karlovy Vary, tak i na Prahu. Odklízejí tam následky tragické nehody. Odklon dopravy je vedený exitem 38 a také 32. Souběžná silnice 606 je plynule průjezdná. A na dálnici D1 z Prahy do Vyškova dejte pozor, zdržíte se před omezením na Šmejkalce, nesouvisle budete popojíždět od okruhu z 9. kilometru do zúžení, vám to zabere zhruba půl hodiny. Tolik zprávy a s vámi je dál Jan Rosák.

0: ovšem nezaskočilo a odpověděla. No, většinou za to fakt můžeš. Takže já dodávám, je to marný, je to marný, je to marný. Nechme ovšem vztahových problémů, sjednoťme se nad křížovkou a když si s námi křížovku dáte, budete zároveň hrát o hezkou cenu, konkrétně dnes o knihu Špalíček výletů, hrady a zámky od nakladatelství Soukupa David. Jako vždy ještě připomenu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na 22 155 25 25, to samozřejmě v tom případě, jestliže chcete vyhrát, já věřím, že ano, takže začínáme.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

Křížovka šťastné cesty má dnes 7 řádků a 7 sloupců a jenom pro jistotu připomínám, že jako vždycky luštíme pouze řádky. Tajenka je ve 4. sloupci. V ní je jeden starý heraldický pojem. A podíváme se hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo misionář křesťanství nebo také učedník Kristův na 5 písmen. Řádek 2. Do něj vypište výraz pro antický kruhový chrám v Římě. Jak se jmenuje antický kruhový chrám v Římě, si to víte, tak máte 2. řádek vyluštěný. To prozatím stačí. Další nápovědu nabídnu za moment.

Luštění křížovky šťastné cesty se soustředíme na další dva řádky. Nejprve na ten třetí. Vzpomeňte si pro to vyluštění na jiný výraz pro slovo nepřítomnost a vepište ho právě do třetího řádku. Nepřítomnost jiným slovem do třetího řádku. Řádek číslo 4. Ten čeká na vaše správné učení květenství vrby. Květenství vrby je ve čtvrtém řádku. No a vy máte na přemýšlení další písničku. Konkrétně vám zaspívá, jestli se nepletu, Miley Cyrus.

0: V luštění naší křížovky Šťastné cesty půjdeme na řádek číslo 5. A potom ještě na řádek číslo 6 a přidám ještě legendu pro poslední 7. řádek. Tak, nejprve 5. řádek. Tam vás jistě nezaskočí očkovací látky, jiným slovem. Čili to je v 5. řádku. A v 6. tam čekáme, že víte, které boty se nosí ke smokingu. Jak se říká těm botám, které se nosí ke smokingu. To je v 6. řádku. A ještě přidám tu legendu pro poslední 7. řádek. Tam patří název větru o rychlosti 75 až 88 km za hodinu. Tak jak pak, že mu říkáme takovému větru 75 až 88 km za hodinu. No, to je, co se zadání týče, úplně všechno. Jestli máte vyplněno, tak už zbývá jenom zavolat 22 155 25 25, pokud možno telefonem.
1: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Tak a už mám radost, že se k nám dovolal ten, kdo právě správně vyluštil naši tajenku nebo tajenku naší křížovky, a já mám dvojnásobnou radost, protože jsem se dozvěděl, že vítězem se stává pan Jaroslav, který se k nám dovolal úplně poprvé, je to tak?
1: Ano, je to tak, přesně tak, já jsem to říkal vaší kolegyni.
0: V režii, ano, rozumím.
1: V režii, ano.
0: Tak to mám radost za vás, Jaroslave. Jak dlouho jste to zkoušel, když říkáte, že teda poprvé?
1: Asi jak 2 roky to zkoušíme s manželkou.
0: Jejda, ne, ne. A vždycky jste, jak si správně vyluštili, ale nepovedlo se dovolat, je to tak?
1: Přesně tak, vždycky jste měli obsazenou už.
0: No,
1: takže o to mám dvojnásobnou radost. A prý to mám i dobře.
0: Jo, tak no, počkejte, Jaroslave, tak, to samozřejmě ano. Okamžitě teď zjistíme. Nejprve, ten první předpoklad je správně vyluštěnou tajenku. Tak co vám vyšlo?
1: Štencíř.
0: Štencíř je správně, velice dobře. A já jsem říkal, že je to starý heraldický termín, ano, je to tak. A nevíte náhodou, co označuje štencíř? To je už otázka navíc. Nevadí. To byste se musel, no možná, že to bude z němčiny. Trošičku víc orientovat asi v heraldice, a je to termín, který označuje specifický způsob dělení štítu nebo pole v tom erbu. Čili
1: rozumím, jako na čtverce modelní
0: tak. To je štencíř, jasně. Takže první předpoklad správně. Tak a teď povídejte, co máme vyluštěno.
1: Abychom to urychlili.
0: Ano, konkrétně.
1: První řádek apoštol, druhý řádek panteon, třetí řádek absence,
0: výborně.
1: Čtvrtý řádek jehnědy, pátý řádek vakcíny, šestý řádek latírky a sedmý řádek vyšřice.
0: Všecko naprosto správně, Jaroslave.
1: Děkuju.
0: Gratuluju vám, ale samozřejmě i vaší manželce. Předpokládám, že jste pracovali dohromady, ne?
1: Ano, pracujeme dohromady.
0: takže zdravím i manželku do Plzně.
1: To jim můžete zdravit, protože zítra má kulatiny.
0: Jejda, ne. No tak, ale to jsem se teď opravdu velice trefil, i když jsem to nepředpokládal tedy. Nebudu se ptát, protože dámám se nemá jak si odhadovat věk, ale...
1: Já právě proto jsem to do eteru nepustil.
0: Rozumím, jasně, rozumím. Vy už jí budete gratulovat i za mě, takže přejeme samozřejmě všechno hezké.
1: Ale
0: vy jste jí takhle tímhletím dal vlastně, a ona sama sobě taky dárek hezký.
1: Dárek.
0: Protože dostáváte nejenom tedy jaksi ten pocit hezký z toho vyluštění, ale taky přímo hmotný dárek, hmatatelný, a to knížka Špalíček výletu o hradech a zámcích z nakladatelství Soukupe David. Tak, doufám, že vám to udělá radost.
1: No, ano, určitě.
0: Tak mějte se moc hezky, ať se vám to samozřejmě, ať se vám to líbí, a samozřejmě, ať se vám ta knížka taky vyplatí, protože podle ní můžete cestovat po hradech a zámcích.
1: Vím, ano, já vím, jako, že ji tam dáváte jako cenu.
0: Ano, jasně. Tak bývají různé knížky z tohoto nakladatelství, všechny jsou krásné, mějte se moc hezky, ať vám tahle taky. Ta jde k duhu. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas uvádí Tobogan.
3: Podtitul našeho dalšího dílu Ptáci, zvířata a moji příbuzní. O co jde, vám vysvětlí Jitka Smutná, Antonín Holub, Jiří Hána, Kateřina Soukupová, Tereza Blažková a Jakub Kalián, a vezmou nás do zoo.
4: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
2: Na Dvojce a na Pohodě.
5: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Možná, že i vy patříte ke stále větší rodině majitelů elektrických automobilů. Ovšem pochybuji, že byste si je pořizovali za účelem závodění. Ne tak ovšem studenti z Vysokého učení technického v Brně, kteří minulý týden představili svůj nový elektrický monopost Dragon E6. Spolek TU Brno Racing sdružuje studenty hned ze tří univerzitních fakult a každý rok postaví jednu formuli. Letos museli pracovat v improvizovaných podmínkách, jelikož jejich dílnu na fakultě strojního inženýrství dělníci momentálně rekonstruují. Studenti pracují dobrovolně a ve svém volném času bez nároku na stipendium.
1: Studenti týmu TU Brno Racing z Vysokého učení technického v Brně dokončují poslední úpravy formule Dragon E6. Jedná se o 16. formuli v řadě a 6. elektrickou. Vedoucí spolku Anna Piarová velí každoročně zhruba 80 studentům.
2: My za rok musíme celou formulu vyvinout, postavit, otestovat a jsme odjet na závody. A začínáme vždycky v září, kdy vlastně nabereme nových členů zároveň so začátkem semestra.
1: Většinu materiálu jim dodávají partnerské firmy. Některé součástky ale dokážou vytvořit i sami studenti v dílně na fakultě strojního inženýrství.
2: Druhou většinou věcí, které si vyrábáme sami, jsou karbonové části. Dále si víme například obrábat věci na různých CNC freskách alebo klasických soustrojích, které nám poskytují ústavy na škole.
1: O studenty, kteří pracují na studentských formulích, mají zájem i profesionální týmy. Tým Racing Bull z Formule 1 si vybral Marii Jandouškovou a ta se teď chystá na roční stáž do Velké Británie.
3: Ty týmy očekávají, že ti lidi budou z Formule student, takže přímo tam bývá většinou kolonka, že co ten člověk v tom týmu dělal. Já budu mít na starost to, aby ten model nějak dával smysl po strukturální stránce, aby vlastně vydržel nějaké ty síly, které působí při jízdě na formule a tak dále.
1: Vedení fakulty poskytuje studentům kromě dílny i finance na součástky. Jiné přímé výhody jim nedává. Podle Anny Piarové je ale práce na formuli přínosem například při studiu.
2: Já si myslím, že těch výhod tam je veľa, či už je to, že ty koncepty, co se učíme v škole, si můžeme reálně otestovat a tím pádem se jich naučit lepšie.
1: Kromě toho, že studenti formuli navrhnou a zkonstruují, tak ji také řídí. Než někdo z nich za volant usedne, čeká ho proces testování na simulátoru, který mi popisuje Tomáš Volný.
4: Na simulátoru děláme první kolo, kdy vlastně si vytipujeme právě pár lidí, kteří by potenciálně jako měli na to řídit, protože se to jako dost na tom projeví a potom vlastně už se jede s opravdovým autem někde testovat a tam se teda ukáže, kdo je nejrychlejší v reálu.
1: Vybraný student poté spolek reprezentuje na soutěžích. Letos to bude kromě Tuzemska také v Rakousku a Chorvatsku. Z Brna Emma Slámová, Český rozhlas.
5: Jan Rosák vám přeje
6: šťastnou cestu
5: na dvojce.

0: Historie mlynářství je fascinujícím příběhem technologického pokroku a společenských změn. Mlýny jsou klíčové milníky vývoje od nejstarších nástrojů až po moderní průmyslové mlýny. A který ze slavných mlýnů navštívíme teď? To už je otázka pro Vladimíra Soukupa. Vítám vás, dobrý den.
1: Hezké odpoledne. No, nebude to zrovna nejblíž, alespoň tady od nás z Prahy, protože já tentokrát jsem si jako cíl vybral Horňácko. Pokud někdo neví, co je Horňácko, tak Horňácko je jedna ze čtyř částí moravského Slovácka, která zaujímá území na úpatí Bílých Karpat a na svahu Bílých Karpat na česko-slovenském, moravsko-slovenském pomezí.
0: Já vím, že tedy mlýny jsou vodní a větrné.
1: No, já takhle byste začal vlastně ze široké, já na to navážu. Málo kdo ví, že vlastně takový ten bouřlivý rozvoj mlýnů a hlavně těch větrných mlýnů u nás nastal teprve v době císaře Josefa II., který nařídil, že každá obec musí být soběstačná ve výrobě mouky. Čili musí si zajistit, aby prostě byla schopná vyrábět mouku z obilí. Což vedlo k velkému nárůstu mlýnů, a protože ne všude byl vhodný tok vodní po ruce, takže se to řešilo potom těmi mlýny vodními, teda mlýny větrnými naopak. Zajímavé je, že těch větrných mlýnů u nás evidováno jich bylo asi 7 500. Z toho asi jenom třetina v Čechách, ty dvě třetiny byly na Moravě. Tam byly proto podmínky lepší, v Čechách zase byly podmínky lepší pro ty vodní mlýny. Ale je třeba říct, že ten vodní mlýn, když srovnáme efektivitu a rychlost toho mletí, tak je zhruba 4x až 5x lepší, rychlejší, efektivnější než ten větrný. Takže jako nedivme se tomu, že ty Češi dali přednost tomu vodnímu i tam, kde třeba ten větrný by se uplatnil taky. No, ještě řeknu, že ty větrné mlýny se u nás stavěly hlavně ve dvou typech. Ten první typ byl dřevěný, většinou hranolového tvaru, a nazýval se beraní nebo německý typ. A vlastně jeho zvláštností bylo, že on se otáčel po větru celý, podle takové středové osy, takové prostě tyče.
0: Celé to těleso se natáčelo
1: po větru. Zatímco druhý typ, to byl mlýn zděný z větší části, takzvaný holandský typ, ten byl většinou válcového tvaru nebo ve tvaru komolého kužele, a tam se otáčela pouze střecha s tou větrnou vrtulí, s těmi větrnými lopatami. Takže to byly takové ty dva typy. Tenhle ten kuželovský mlýn, o kterém dneska budeme mluvit a který se nachází v těch Bílých Karpatech nad obcí Kuželov, na takovém nezalesněném kopci, tak to je ten mlýn toho holandského nebo nizozemského typu. To znamená zděný, kuželovitý. Je to zajímavé, nad obcí Kuželov, kuželovitý mlýn, ale nemá to nic společného, ten název obce ta už existovala dávno před tím mlýnem. Že? Ten mlýn byl postaven v roce 1842 a v roce 1902 ještě doplněn o obydlí mlynáře, samostatný domek tam postavený před tím mlýnem, a v roce 1920 přibyla ještě stodola a chlév. A tenhle ten soubor budov tam zůstal a ten mlýn mlel až do roku 1946, kdy byl provoz ukončen, a pak už nějak zůstal prázdný a chátral, ale zachránilo ho Technické muzeum v Brně, které ho v roce 1973 koupilo a během 4 let kompletně zrenovovalo do provozu schopného stavu. Takže dneska, když se tam budeme podívat, tak si můžeme prohlédnout nejen mlýn jako takový s tím mlýnským zařízením, které je vybaveno takzvaným českým složením, to je takový ten nejjednodušší způsob mletí obilí. No ale můžeme se podívat i do těch obytných a hospodářských budov, které byly upraveny pro muzejní účely, a je tam expozice bydlení a hospodaření na Horňácku z přelomu 19. a 20. století. Je to zajímavé, mimo jiné tam najdeme třeba, nebo si tam budeme moct prohlédnout, i náčiní, které sloužilo k údržbě a drobným opravám toho mlýna, což byla činnost, kterou si většinou ten mlynář dělal sám.
0: Jedna věc mi není jasná, já vím, že teda nejste jaksi technik, ale určitě to budete vědět, jak se ten mlýn natáčel, jako automaticky proti větru, anebo ho natáčel mlynář?
1: No, natáčel ho ten vítr vlastně. A? Tím, jak se opíral do té větrné lopaty, do té vrtule, tak ona vlastně se natočila sama víceméně proti tomu větru. No, takže to bylo jako bylo to samo od sebe víceméně. No, jinak tenhle ten mlýn taky jsme mohli vidět v některých filmech, hlavně pohádky ho nemohli minout, takže například pohádka o statečném kováři nebo Neboj sa, ale na krátkou chvíli se objevil třeba i v seriálu Cirkus Humberto. Mlýn je otevřený veřejnosti, tedy od jara do podzimu. Pokud bychom se tam vydali o něco později v červenci, tak se pak u něj tam potom v určitém termínu konají horňácké slavnosti. Pokud je o obec Kužilov jako takovou, tam nic tak mimořádně zvláštního není, ale je to hezká obec, která je postavená ve svahu, takže i její náves, která je neobvykle dlouhá a úzká, je vlastně svažitá. Když se po ní vydáme, budeme pořád do kopce nebo z kopce, podle toho, kterým směrem půjdeme. No, z původní zástavby se tam dochovalo několik takových těch typických slováckých domů s těmi žudry předsunutými a tak dále. Čili to tam stojí k vidění, za vidění. Ale ještě bych mohl se zmínit o jedné věci. Na jižním okraji Kužilova, jižně od vesnice, na takové vyvýšenině, je kamenný kruh, jako stvořený nebo sestavený ze styčených kamenů, kterému se s trochou nadsázky přezdívá horňácké Stonehenge. No, nemá z historii nic společného s pravěkem, něčím takovým. Je to novotvar, že jo, který vznikl v roce 2018. Já upřímně řečeno nejsem moc příznivec těchhletěch toho hraní si na historii tím, že budeme něco dělat ve stylu něčeho dávného. To mě přijde takové trošku už jako zbytečné. Ale je to místo jako takové, je klidné, příjemné, je tam moc hezký pohled na obec i dolů do údolí, čili stojí za to se tam podívat. Ještě bych se zmínil o jedné, jestli mám čas, já nevím ještě přesně kolik.
0: Tak já myslím, že chviličko ještě ano.
1: Je tak jedna taková anomálie, která se nachází v blízkosti Kužilova, asi 3,5 kilometru jeho západně od toho mlýna. A to je taková, souvisí to se státní hranicí mezi Čechami a Slovenskem. A potažmo se železniční trati, která tady prochází. Je to železniční trať z Veselí do Myjavy a na ní je to zvláštní, že slovenská obec Vrbovce si kdysi dávno postavila svou železniční stanici na území Moravy. Jo, a teď to nevadilo to v době, když to vzniklo, tak to nevadilo, to bylo Rakousko-Uhersko, jeden stát. Nevadilo to ani po roce 1918,
0: to bylo Československo.
1: Ale začalo to vadit po 1. lednu 1993, kdy se to Československo rozdělilo do dvou států. A teď co s tím? No tak hrozilo, že ty Vrbovce přijdou o tu svoji stanici. Nakonec se to udělalo tak, že vlastně se ten úsek té železniční trati až po to nádraží, až na samý konec toho nádraží, jakoby připojil tomu slovenskému území v podobě takového dlouhého úzkého chobotu, včetně přístupové komunikace ze slovenské strany. Je to asi 1,5 kilometru dlouhé, je to patrné, když se podíváme na nějakou podrobnější mapu. Dá se říct, že jsme vlastně Slovákům kousek té Moravy darovali, ale oni nám to nás nezůstali dlužní, protože už další železniční trati, která prochází přes tyhle ty kopce ze starého města Uherského Hradiště do Trenčína, tam je situace podobná, ale opačná. Tam zase česká železniční stanice Vlárský průsmyk, se jmenuje ta stanice, tak sice budovu má ještě na moravské straně, ale to nádraží pak pokračuje ještě několik set metrů na slovenské území. Takže tam se to řešilo stejným způsobem, akorát zrcadlově.
0: Takže se to srovnalo.
1: Takže to jsou takové dvě anomálie, které způsobilo mimo jiné i rozdělení Československa.
0: No, prosím, o to bychom přišli. No. Takže ještě jste přidal. Vladimír Soukup, jako vždycky, zaperlil a myslím si, že příště to bude zase hezké. Díky a naslyšenou.
1: Taky se těším. Naslyšenou.

0: 22. května 1927 bylo v Číně obrovské zemětřesení, v roce 1960 ve stejný den bylo ničivé zemětřesení v Chile, o 11 let později taky 22. května zaznamenali zemětřesení v Anatolii. Můžu vám říct, děkujeme praotci Čechovi, že nás zavedl do seismicky klidné oblasti a já se mohu tudíž jenom zeptat, jestli bude o víkendu pršet nebo svítit sluníčko. Tak teď mi odpoví, doufá meteoroložka Jana Huslová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak zemětřesení nebude, víte.
1: Neštěstí, žádné takové divoké zprávy, informace tady nechystám.
0: Naopak, já si myslím, že to budou krásné zprávy o krásném počasí. Je to tak?
1: Tak pokud se někdo těší na déšť a potřebuje zalívat zahrádku, tak tam dobré zprávy nemám, ale pro ty, kteří mají rádi slunečné a teplé počasí, tak ty určitě potěším, protože nás čeká opravdu slunečný víkend. Zítra sice přes den se hlavně ve východní polovině území bude tvořit kupovitá oblačnost, ale slunce rozhodně bude chvílemi prosvítat, takže ten pocit slunečna bude, večer se úplně vyjasní, ráno bude docela svěží s teplotami, tak kolem 9 stupňů, v údolích může být i kolem 5 maxima, ale čekáme zase o něco vyšší než dnes, od 21 do 26 v Čechách až do 28 stupňů. No a neděli rovnou tedy přidám, tam to vypadá, že bude ještě tepleji, s maximy od 25 do 30 stupňů, i ráno už bude o něco tepleji. A na obloze jasno, polojasno, odpoledne a večer bude od severu trochu oblačnosti přibývat, mohou se ojediněle objevit přehánky, ale těch míst, kde by zapršelo, bude velmi málo.
0: No tak konečně vytáhneme ze skříně kraťasy a tečka s krátkým rukávem. No tak moc děkuju, Jano,
1: za
0: skvělou zprávu o počasí. Užijme si to. Hezký víkend i vám a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Před chvílí jsme slyšeli samé dobré zprávy o počasí, bude hezky, já tomu věřím, doufám, že i vy, milí posluchači, jsem s vámi rád, ovšem šťastná cesta dojíždí právě do cíle, takže je čas spustit ke slovu Patricii Strouhalovou, což tímto činím. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Dáme si zase něco zeleného a kvetoucího, možná už i dobrého.
1: Ano, tohle všechno bude v našem vysílání Kávy o čtvrté za pár minut v tématu Zahrada, ve které to žije. Já jsem si tentokrát pozvala dva hosty, Terezu Svobodovou a Tomáše Bažila. Většina zahrádkářů vede s plevelem nekonečný boj a pokud se teď, jak je už to hezké počasí, že začíná objevovat prostě jitrocel a další, tak prostě sáhneme po motice a sečeme a sekáme a vykopáváme a plejeme. No a mě zajímá, když chceme žít v zahradě, ve které to má žít, jestli je to dobře, o čem taková zahrada vypovídá.
0: Ano, já jsem starší generace, tak vlastně ani nevím, jestli se na zahradách ještě dneska objevují takovéto vztahy. Prosím vás, sousede, kolik kilo švestek tak sklidíte tady z toho velikého stromu? No to je různé, většinou to závisí na počtu dětí tady v okolí. Nevím, jak u vás, ale před námi kluky v Ivanovicích na Hané se museli sady se švestkami, třešněmi i jablky mít hodně na pozoru. Myslím, že jste to měli taky tak. Nezapomeňte poslouchat i za týden, kdy opět vyrazíme na šťastnou cestu.

0: Kriminálka speciál s Mirkem Vaňurou, tentokrát v Ostravě.
1: Potkejte se naživo s legendami novodobé kriminalistiky.
2: V Kriminálce speciál si budu povídat tentokrát s moravskoslezskými detektivy a vyšetřovateli. Probereme mediálně známé kauzy, ale i případy, o kterých se nemluvilo ani nepsalo. Přesto bylo jejich vyšetřování mimořádně náročné. Čím je moravskoslezský region z hlediska kriminalistiky specifický? A v čem musí být zdejší mordparta jiná než třeba ta pražská?
1: Kriminálka speciál. Nejúspěšnější pořad dvojky opět výjíždí za svými fanoušky.
0: Už 3. června v 19 hodin v kulturním domě Akord v Ostravě.
1: Více informací na kriminalkaspecial.cz.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. Stodola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Evropská komise řeší možný střet zájmů Andreje Babiše z hnutí ANO. Do Česka poslala další dopis. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná, říká hlavní hygienička Barbora Macková.
7: Je velmi důležité a znova to ukazuje na to, jak zásadní je očkování proti infekčním nemocem a že je velmi důležité vlastně dodržovat ta pravidla, která máme nastavena v České republice s pravidelným očkováním dětí.
6: Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra nebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí povinné hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Evropská komise poslala do Česka druhý dopis kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Upozornil na to server i rozhlas. Informaci webu potvrdilo stálé zastoupení při Evropské komisi. Obsah ale komentovat nechtělo. Ministerstvo pro místní rozvoj na dotazy ohledně sdělení dopisu zatím nereagovalo. Evropská komise v únoru zažádala o potvrzení, že Česko dodržuje všechny zákony týkající se střetu zájmů. Úřady pak v březnu odpověděli, že prevence je podle nich dlouhodobě dobře nastavená. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun a 11 haléřů. Nafta bude moct stát nejvýš 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit do pondělí. Tisíce Kubánců dnes demonstrují před americkou ambasádou v Havaně proti obvinění dlouholetého vůdce Raula Castra. Ten čelí ve Spojených státech stíhání kvůli podezření ze čtyřnásobné vraždy. Případ souvisí se sestřelením dvou malých letadel kubánskou armádou v únoru 1996. Havana obvinění odmítá. Podle ní je to jen záminka amerických úřadů pro invazi na ostrov. Do dnešního protestu se zapojil i prezident Kuby Miguel Díaz-Canel, sám 94letý Raul Castro nedorazil. Galerijní a muzejní noc dnes večer propojí ve Zlíně galerie, muzea i další kulturní místa. Program na 13 místech potrvá do večera. Návštěvníky po městě sveze historický autobus MHD. Galerie Václava Chada při té příležitosti zahájí výstavu věnovanou výtvarníkovi a režisérovi Ivu Heitzmanovi, který se podílel třeba na seriálu Bob a Bobek na cestách. Pokračuje kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
8: Budeme otvírat 17 hodin vernisáží a budeme mít otevřeno až do 11 hodin večer, takže je to výzva pro všechny, jak příjemně strávit páteční večer.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
9: Zítra bude slunečno, postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní, teploty čekejte mezi 21 až 26 stupni v Čechách, až 28 na horách kolem 19 stupňů.
1: Doprava.
9: Na dálnici D6 zůstává zastavený provoz na Karlovy Vary i na Prahu. Na 33. a půltém kilometru pokračují v odklízení následků po tragické nehodě. Od západu sjíždějte exitem 38 Řevničov, z východu pak na kilometru 32 u Nového Strašecí. Pokračujte po souběžné silnici 606. Na D1 z Prahy do Brna popojíždí nesouvislá kolona od okruhu z 10. kilometru. K omezení na Šmejkalce se zdržíte téměř 40 minut. Tolik zprávy. Teď má slovo Patricie Strouhalová.
10: Ano, zdravím vás všechny, kteří dnes posloucháte Kávu o čtvrté a možná, že nás posloucháte už na zahradě. My na ní také budeme a my budeme přímo na zahradě, ve které to žije. Jsme dva normální zahradníci, kteří mají rádi přírodní zahrady a zahradničení. Žijeme obyčejný život, jsme pozorovatelé přírody a nyní renovujeme svoji zahradu tak, aby byla částečně soběstačná. V zahradě trávíme většinu roku. Tak to jsou slova právě těch, kteří už jsou se mnou ve studiu a je to Tereza Svobodová a Tomáš Bažil. Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Jak to právě teď vypadá na vaší zahradě?
11: Teď je to tam šťavnaté. To znamená, že vlastně tím, že byly docela srážky, tak tam máme zelenou trávu, která kvete, máme tam různé keře, stromy, trvalky, všechno je zelené, bujné, je tam spousty opylovačů, je tam ježek,

0: No, borůvky musím zakrývat záslonou, aby jsme něco mohli taky sklízet.
1: Tak o sklízení a o tom, co předchází tomu, abychom mohli sklízet, si budeme povídat v dnešní Kávě o čtvrté. Pokud chcete, tak se můžete ptát a posílejte svoje otázky na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: O citroníku se zpívalo teď v KVO čtvrté a to téma zahrada, ve které to žije, s Terezou Svobodovou a Tomášem Bažilem. Co takový citroník? Máte ho nebo byste ho třeba chtěli mít nebo patří do zahrady, kde to má žít?
1: My nejsme na takovýhle jako moc exotický věci, co u nás asi nejvíc exotický je vavřín a oleandr, ale spíš jako se snažíme takový ty věci nemít, aby to člověk musel stěhovat na zimu do garáže nebo s tím jako něco takhle, že z toho jsme se chtěli vyvarovat.
0: A ten vavřín potom putuje aspoň trošku do kuchyně těch pár listů, nebo
1: jo,
0: ne?
1: Jo, sušíme.
0: Přirozeně nebo v sušičce?
2: Ne, přirozeně vlastně, jako my používáme i ten čerstvej během vlastně té sezóny a potom na zimu trochu usušíme.
0: Když se podíváme na jaro, tak je to plevel a plevel a moc rychle rostoucí tráva. Tak jak jste to, Terezo, před chvílí popisovala, že i u vás na zahradě to bují. Většina z nás ten plevel na zahradě nechce. O čem to vypovídá, když ho tam máme a když ho tam máme někdy až nad hlavu?
2: Vlastně plevel je taková odpověď vlastně té přírody na holou půdu. A ta příroda je vlastně geniální v tom, že ona vlastně pečuje o půdu. Vlastně to je jejím smyslem. Takže ona vlastně, když vidí někde holou půdu, tak ji zakryje. A vlastně ten plevel spíš nám pomáhá jako

0: dávat nám informace o tom, co tam vlastně máme za půdu. Jestli je v pořádku, jestli je hodně výživná, nějakým způsobem obhospodařovávaná, nebo jestli prostě je udusaná, jestli tam je hodně dusíku, co vlastně jako máme za půdu. Tak tím můžeme pomoct vlastně tím plevelem v určování.
1: Dobře, když je tam hodně kopřiv a pampelišky a sedmikrásek a šťovíku třeba, tak co je to za půdu?
2: Když jsou tam kopřivy, je tam hodně dusíku. Kolikrát člověk, když je takhle někde lesem a vidí tam kopřivy, tak to znamená, že tam působil kdysi člověk, že takhle se dají najít i starý nějaký třeba osídlení po člověku. A co ještě, třeba pampeliška, že ho zhutnělá zem a lebeda, že tam taky jako úrodný to bude a takhle různě jako se dá určit.
0: Spíš jde asi o to, že vlastně lidi řešejí, že ten plevel na zahradě nechtějí, ale vlastně my v těch přírodních zahradách se na ten plevel díváme trošku jinak. My se vlastně na něj díváme jako nějaký informace, který nám vlastně to místo přináší právě díky tomu plevelu. A pak vlastně se snažíme tu půdu, řekněme, podpořit, aby vlastně ten plevel tam byl minimálně. Takže v té přírodní zahradě vždycky volíme takový dva základní vlastně prvky. A to je vlastně, že plevel teda vytrháme, snažíme se co nejvíc to jde. Potom vlastně použijeme půdopokryvné rostliny, které na to místo vlastně vysadíme a pak dobře zamulčujeme. Když dobře zamulčujeme, tak tím opravdu myslíme třeba je 8 cm, 10 cm toho mulče. A vlastně primárně chceme docílit toho, aby vlastně ta půdopokryvná rostlina se rozrostla dřív než plevel a vlastně převzala to místo. A když vlastně i tu půdu nebudeme rýt, okopávat, ale budeme vlastně pracovat s tím vrstvením v té zahradě, tak vlastně toho plevelu budeme mít čím dál tím méně.
1: To je taková permakulturní zahrada, ne?
0: Permakulturní, spíš jakoby permakulturisti hodně jakoby mulčujou třeba slámou, trávou, hodně jako používají různý druhy materiálů. Tady v té přírodní zahradě spíš se snažíme ten mulč časem nahradit právě tou výsadbou. Že my na konci nechceme mulčovat, ale my chceme vlastně mít tu zahradu víc samostatnější.
1: Tomáši, když vy byste měl teď říct, jaký podle vás je rozdíl právě mezi tou přírodní zahradou a tou konvenční, jestli je to právě spíš o tom přístupu k přírodě, anebo o způsobu toho pěstování?
2: Je tam jako obojí, že ten přístup i ten způsob pěstování, že je to vlastně celek a na to je potřeba takhle nahlížet, že to není jenom, že tam budeme mít nějaký kvetoucí rostliny, že už si myslíme, že už jsme udělali pro tu přírodu dost, ale je to víc jako věcí, co jedna na druhou navazuje. Že tady tím stylem.
1: Čím vás si příroda získala? Zahrada.
2: Že to tam žije, jako mě si získala, že člověk tam kdykoliv jde a vždycky tam je co pozorovat. I v zimě, i na podzim. A teď na jaře to asi, to zná každý, že to tam prostě, tady to období mám asi nejradši, když je to takový šťamnatý, že tam všechno roste a to.
0: Určitě no, je to vlastně to, že když od malička vlastně vyrůstáte na vesnici a v přírodě a vytvoříte si vlastně ten vztah k té přírodě, tak potom vlastně i jako přirozená součást toho, jak mít zahradu, je vlastně jí mít právě co nejpodobnější té přírodě. Ale pořád jsme s Tomášem jakoby zahradníci, takže to znamená zase, že nechceme úplně takovou jako divočinu, že takovou kulturní divočinu, že pořád tomu dáváme nějakou štábní kulturu a samozřejmě jako vytváříme to k obrazu svému, takže pořád tam hraje roli nějaký jakoby design, ale zároveň vlastně i tu přírodu jakoby nasloucháme jí, pozorujeme vlastně a snažíme se jí spíš podporovat, než být ty bojovníci s tím, co tam přichází.
1: No a když tam přichází něco, co tam nechceme, tak v jaké míře to tam nechat a kdy už ne? Tak bavíme se asi nejčastěji, tam jsou kopřivy a pampelišky, ne? Na tom našem území tady.
2: On tak pampeliška až tak nevadí, nebo kopřivy, že člověk může dát i do nádivky na jaře, že když jsou mladé a není potřeba s tím úplně tak bojovat, že Ale třeba když něčeho je víc, tak třeba slimáci teď, když ho začínají, tak je třeba po večerech sbírám a takhle je prostě likvidujem. Ale jako, že bychom něco furt stříkali, to ne, to ne, jako neděláme tady ty věci.
0: Určitě, jako do přírodní zahrady nepatří chemie a to v jakýchkoliv podobách. Vlastně, když se něco přemnoží nebo něčeho je hodně, tak spíš jako zjišťujeme, proč vlastně byla narušena ta rovnováha, co nám tím zase jakoby to místo chce říct a dá se opravdu velice dobře vždycky vyselektovat, vlastně i jako přijít na to, čím to vlastně bylo, jak se to stalo.
1: I o tom si budeme povídat a i s vámi, pokud nám napíšete svoje otázky na dvojka@rozhlas.cz.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Říkají o sobě, že jsou dva normální zahradníci, Tereza Svobodová a Tomáš Bažil v dnešní kávě o čtvrté, kdy si povídáme o zahradě, ve které to žije a ve které bychom chtěli žít. Když jsme se bavili před písničkou, Terezo, tak vy jste mluvila o tom, že se dá vlastně zjistit, co za procesy se v naší zahradě odehrává, pokud tam roste nějaký druh plevele nebo druhů plevele a jak to řešit. Tak dejte nám nějaký tip, podle čeho můžeme poznat, co se v té naší zahradě děje a co pro ní můžeme udělat.
1: Já ještě jakoby začnu tím, že vlastně my jsme před lety vlastně všichni byli totiž zvyklí mít spíš skalky, mít i ty zahrádky vlastně vystavěný tak, že máme vždycky rostlinky a okolo nich holou půdu a zase další rostlinku. A hodně vlastně
0: jsme pleli.
1: Ano, pleli, skalku jste musela opravdu každý týden zakleknout a něco tam prostě vytrhat. A vlastně s tím, jak přichází klimatická změna, což třeba my zahradníci jako vnímáme hodně, tak tím vlastně už jako se i mění ten přístup náš k tomu zahradničení. Takže vlastně my už nemůžeme si dovolit nechat tu půdu holou. Vlastně ta půda se potom vysušuje, mizí nám vlastně i ty vrchní části, zároveň vlastně právě nás to potom stojí strašně moc úsilí, zalévání jako té naší práce, takže vlastně a pak tam samozřejmě ten plevel bují, protože ta příroda prostě musí, ona chrání půdu, chrání právě půdu před tím vysycháním, chrání vlastně před tou ztrátou, takže příroda prostě musí půdu zakrýt. A my teďka vlastně se stáváme právě těmi jako podporovateli té přírody a už vlastně neplejeme, ale tu půdu zakrýváme za tu přírodu vlastně dřív. Takže když mám někde holou půdu, tak opravdu zakrýt. Mm-hmm. A buď teda tím, jak jsme říkali, tím mulčem, to už je jedno, jestli to je kompostovaná kůra, někdo používá štěpku, třeba dneska se i hodně jako začalo štěpkovat, různý větve, zbytky těch trvalek. Ale zároveň vlastně můžeme tam právě dávat tu výsadbu.
0: Někdo mulčuje i trávou, Tomáši?
2: Já nejsem úplně příznivec mulčování trávou, lidi to rádi dávají kolem stromů, ale mně to přijde, že je to moc dusíku a hlavně někdy to dávají moc na ten kmen, což ten strom, jakoby bych řekl zjednodušeně, že ho to trochu jako dusí. A někdy to tam, když je moc velká vrstva, že to tam spíš jako i hnije, než jako to. Ale to je každýho věc. Já rád kompostuju, teda používám štěpku, jako co doma naštěpkuju, jako větve, rostliny různý, tady ty i plevel někdy.
0: A ta biodiverzita je prostředkem anebo cílem té přírodní zahrady?
2: Je to jakoby cesta k tomu, aby to fungovalo samo o sobě. Že vlastně to není jenom, že ty kytky, ale jsou to i ty brouci, to ptáctvo a to vlastně všechno navzájem funguje tak, že třeba i kompozoruju, když tam máme ty síkorky, jak jsem říkal, tak voždibujou ty myšice z té blumy, co tam máme, po kterou sedíme, nebo třeba včera večer jsem viděl, jak stršeň na hrušně taky sbírá různě myšice, oblítává to tam, takže všichni jsou jako užiteční a každý tvor v přírodě má nějaký smysl a nějaký účel, že i ty škůdci mají taky nějaký smysl pro tu přírodu.
0: Mm-hmm. No a jaké právě rostliny do takové zahrady, aby to tam takhle jako u vás zažilo, patří? Jak je třeba i kombinovat?
1: Mm-hmm. Základem vlastně toho, aby to fungovalo, je, že vy potřebujete, aby tam kvetlo opravdu pořád něco od jara až do podzimu, do pozdního podzimu. Hodně vlastně třeba se setkáváme s tím, že nám třeba zákaznice řekne, no já to mám perovsky, to byste viděla, jak je úplně plná, že jo, toho hmyzu, jak to tam bzučí. Ale ta perovsky roste nějaký určitý jenom čas a to bohužel nestačí. Takže když chcete, aby vlastně jste tam přilákali všechny ty živočichy od opylovačů, na to navázaný vlastně další, třeba my tam teďka díky Pítku máme i vášky, právě jak jsem jmenovala ty netopíry, ježka a různý další živočichy, tak vy prostě potřebujete opravdu dostat tam vlastně ty květy celou tu sezónu, aby prostě měli co vlastně jíst. Další věc je, to bychom se zase už dostávali k tématu třeba včely a čmeláci, nebo vůbec co je opylovač, jo? Že to není vlastně jenom včela a čmelák, ale jsou to prostě i motýly, různý pestřenky, právě jakoby i mouchy třeba mají taky určitou funkci v tom opylování. Takže vlastně tam jde o to, že vy potřebujete tam dostat co nejvíc druhů, vlastně i těch opylovačů, i těch různých zvířat, protože pak právě díky nim vlastně se vám oni starají o tu zahradu a vy už jste jenom ty pozorovatelé vlastně toho, co se tam děje.
0: Co s čím tedy kombinovat? Když si chce založit zahradu, ve které to má od začátku žít a jsem zahradou nepolíben.
2: No tak, aby tam byly stromy, ty jsou velice důležité, potom keře a i ty rostliny květoucí, ale i takový různý skovky, jako pro tady ty tvory, jak pro ty ježky a ještěrky, takže je dobrý nějaký prostě nemít to úplně vygruntovanou tu zahradu. Je dobrý tam mít třeba hromadu nějakého jakoby dřeva, nějaký i třeba hromada kamení může být, i takovýhle jako skovky, kde se tady ty můžou skovat na zimu i před sluníčkem třeba teďkom v létě. Takže takovýhle i věci jako tam je potřeba dělat, nejenom jako sázet ty rostliny.
0: Mm-hmm. 22 155 25 25, pokud chcete, můžete svoje dotazy i volat.
3: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
4: Na Dvojce.

0: 22 155 25 25, pokud potřebujete poradit s něčím, co se týká zahradničení. Tereza Svobodová, Tomáš Bažil se mnou ve studiu. Co tedy vysadit, co dobře kombinovat, co byste poradili, s čím začít?
1: Určitě vlastně, jak řekl Tomáš, tak začít vlastně stromama. To je prostě vejška, hloubka v zahradě a strom opravdu v zahradě by neměl chybět. Dokonce jeden slavný architekt říkal, že vlastně si představuje nejhezčí zahradu, když je tam jenom ten strom a lavička a vlastně stačí to. Takže to jako určitě je základ. Vlastně v té zahradě vytváříte patra. V té přírodní zahradě vlastně se snažíte vrstvit, se tak dá říct, abyste vlastně měli co nejvíc stínu, zadrželi si vlastně tamto klima, který se vám tam jako vytvoří a zároveň vlastně dávali i šanci právě všem těm živočichům, protože každý žije v nějakým tom určitým patře. Takže následují po stromech keře, vlastně ta inspirace je i z lesa, když vlastně jakoby se podíváme do lesa, tak tam přesně jsou zastoupeny všechny ty patra. Takže i v té přírodní zahradě by měly být keře. Jsme česká zahrada, takže můžeme samozřejmě použít ovocné stromy, potom vlastně i ty jedlé keře, stromy, že jo, jabloně, hrušně, jako třešně, višně, to je jedno, co má kdo rád. Někdo třeba, když nechce přímo ovoce, tak může třeba použít okrasnou jabloň, což je taky prostě nádherný strom, který zase má plody aspoň pro ty ptáčky. I když na druhou stranu třeba Angličané z těch okrasných jablek potom dělají džemy, takže i ty se dají zpracovat. A z těch keřů samozřejmě co máme kdo rádi, jo, rybízy, angrešty, prostě aronie, můžeme prostě tam mít muchovníky, můžeme právě těch možností jako je strašně moc. A pak by tam nemělo chybět patro vlastně trvalkové, to znamená, že to už jsou potom ty trvalky a byliny, to jsou ty rostliny, které nám kvetou a zajišťují tu potravu, když nekvetou ty stromy a keře. A ty trvalky zase mají určitý patra. Takže ty trvalky bychom měli vlastně používat i ty pnoucí, i vlastně ty půdopokryvné, na ty nesmíme zapomenout, a pak samozřejmě to střední patro a vyšší.
0: Ty půdopokryvné, to je třeba co?
1: Určitě třeba perfektně funguje vlastně kakosty, mateří doušky, i levandule, šalvěje, můžeme prostě použít různý tymiány, satury, když půjdeme do bylinek, oregana. Vlastně jsou to rostliny, které opravdu nám pokryjou větší část té půdy, té plochy. A samozřejmě oni zajistí to, že ten plevel tam potom neporoste anebo zároveň nebude vidět. Výborně zadržují vodu a i vlastně jsou ukrytem pro různý živočichy. A zároveň samozřejmě třeba potom na jaře můžeme využít cibuloviny, což jsou zase brzky kvetoucí rostliny, které zajistují tu první vlastně potravu pro ty živočichy.
0: Dotaz pravděpodobně na vás, Tomáši, od posluchačky Pavlíny, která vás zdraví a ptá se, jak chránit ptáky a další živočichy před škůdcem zvaným kočka domácí ze sousedství.
2: Já bych osobně to řešil, že prostě ty krmítka by byly na nějakým vyvýšeným místě a ty budky dávat tak, aby se tam ta kočka jen tak nedostala, že se i dělá třeba, když je na stromě budka, tak i na ten kmen se dá taková jakoby zábrana, něco, jak se používá proti holubům ve městě, tak se dává na ten kmen, aby tam neměla možnost jako se dostat. Ale zase na druhou stranu, když kočka chytí nějakýho ptáka, tak většinou za mě to je, že nějaký třeba nemocný a už v té přírodě by jako už neměl být, aby se jako nešířila dokonce i ta nemoc. Jakože
0: a taky to může být ale mládě.
2: No, někdy je to prostě, že příroda a s tím nic neuděláme, jo. Ale jako samozřejmě právě tady ty různý zábrany, že aby třeba nestrčila packu do toho, do té budky, že aby neměla možnost na ní si vylíst, anebo i teďkon třeba jsem viděl takový, že je už nesmysl, jak se dává vždycky na tu budku pro špačky to bydílko, že tam prostě ty ptáci to bydílko tam absolutně nepotřebujou, že to spíš pro toho predátora potom pomůcka, jak se tam dostat, aby tam mohli šáhnout.
0: Je ta přírodní zahrada zároveň bezúdržbová? Jestli jsem vás dobře pochopila, Terezo, ale po jak dlouhé době se stane bezúdržbou?
1: Ono vlastně jde o to, že bezúdržbová určitě není. To jakoby neexistuje, zahrada by byla bezúdržbová. Dokonce v těch přírodních zahradách vy té práce na začátku odvedete více, než v té normální klasické konvenční zahradě. Protože abyste ji fakt správně založili, aby tam vlastně všechny ty vrstvy, ty patra fungovaly a zároveň vlastně ona právě byla co nejvíc soběstačná, tak té práce na začátku je trošku víc. A my to vždycky říkáme, že jako my tu zahradu se snažíme vychovávat tak 3 roky, to je takový ten fakt minimální základ, nejlépe 5 let, ale ty 3 roky to je takový ten základ, než jak by vychováte. Dokonce vlastně máme zkušenosti, že třeba naši zákazníci, že ten první rok vlastně nečekají to množství hmyzu nebo různých živočichů, protože když jsou třeba v místech, kde vlastně okolo není skoro nic, jenom trávník a tuje a oni si vytvoří přírodní zahradu, tak pak, i když vám na začátku říkají, že mají rádi hmyz, tak ten první rok trošku jako přemýšlej, jestli udělali správně. Ale ono se to všechno potom uvede do rovnováhy, chce to fakt tu trpělivost a ten čas.
0: Čas máte i vy v Kávě o čtvrté, pokud chcete, můžete telefonovat 22 155 25 25 anebo psát na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: Toulky první republikou. Světla a stíny doby.
4: Jak se žilo Romům za první republiky?
3: Od jara do podzimu brázdili kraji, protože si to vyžadovala jejich profese a řemesla. Na zimu pak zajížděli na dvory či pozemky sedláků, s nimiž udržovali dobré vztahy.
5: Úřady se snažily regulovat kočování a žebrání zejména represemi.
6: Leckdy se jim přepisovaly skutky, kterých se sice dopustit nemohli, ale bylo lehké to na ně svést.
3: Toulky první republikou. Už v neděli po 8 hodině raní na Dvojce.
7: Radioservis představuje
8: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrudly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Basta.
1: Telefonický dotaz Káva o čtvrté vás už slyší. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarmila z Brna. Já bych se chtěla zeptat, já mám zahradu městskou, ale je tady kolem mě spousta těch zahrad, jako mezi dvěma ulicemi, takový dvojitý pruh zahrad. A mnoho sousedů má stromy napadené monýlí. Já už jsem ty svoje vykácela, protože se toho nedalo zbavit několik let. Ale přesto teda mě to i na tu zahradu z těch jejich stromů čas od času napadne zase nějaký můj strom nebo keř. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je proti tomu nějaká přírodní ochrana.
1: Děkuji.
2: Kromě teda sbírání plodu a odstraňování těch toho padlí. Děkuji.
1: Taky děkujeme, paní Jarmilo, naslyšenou.
3: Dobrý den, paní Jarmilo. Tak pokusím se odpovědět. My vlastně v té přírodní zahradě na to koukáme trošku jiným způsobem. Vlastně je smůla to, když tam potom jakoby je hodně těch stromů a třeba ty sousedi nedělají právě to, že to sbírají a vlastně likvidují, aby to nezůstalo na tom pozemku. Ale zároveň vlastně my se snažíme vybírat vlastně odolný odrůdy, který nenapadají prostě nebo netrpějí tady těma nemocema. A zároveň vlastně i jako ten strom totiž by měl být tak opečovávaný, nebo jakoby tak kvalitní odrůda, jakoby ten druh na podnoži vlastně tak, aby to zvládl sám. A zároveň vlastně buď tím netrpěl, nebo to zvládnul sám. A
1: když to ale už je, tak jak s tím procesem?
3: A když to už je, tak opravdu?
4: My jediný postřik, co používáme, tak je takzvaná chytrá houba. Je to vlastně houba, která likviduje jiné houbové choroby a vlastně tady ta mnulivá spála je houbového původu. Takže tady to bych doporučil. Jako název nemůžu říct, ale když člověk ví, co je chytrá houba, tak ví.
1: Známe to. Káva o čtvrté a další telefonický dotaz. Dobrý den.
5: Dobrý den, posluchačka ze Šumavy. Já mám dotaz, máme 32-letý rododendron, který pořád nádherně prosperoval a jako poslední dobou začal chátrat, je na předzahrádce, je ve stínu více než polovičku dne a kvůli jeho úrazu jsem ho nemohla držet, spíš byl jako na suchu. No a teďko intenzivně zalívám od března, teď si měsíce trošku je napadený taky lalokonoscem, takže jsem dostala ty hlístice, ty parazitický a na to by měly být vyvinutý, ale ještě jsem na to lalokonosce dostala nějakou chemii a já bych jako nevím, jestli teda ji můžu použít, sám jim nějaký, nebo jak bych tam se to, když to intenzivně každý večer prostě zalévám, hnojí se to tím vitality kompletním žížavým čajem, každý týden 4 konve, začíná trošku obrážet, nějaký se objevují ty nový jako větvičky nebo to květenství, ty kupeny. No, jsem tam nějaký květ, jo, ale bylo vždycky obsypaný, prostě nádherný, ale co mě zarazilo, že 3 měsíce jak zalejvám vody, spoustu rybník, prostě téměř se tam dělá a přesto dvakrát už byla vlna, že padaly zelený listy.
1: Aha, dobře, chápeme. Děkuji moc za podrobný popis, tak jak byste se s tím jako zahradníci vypořádali? Terezo.
3: Zrovna vlastně tady tohodle toho škůdce, to, že jste pořídila hlístice, je vlastně perfektní postup, protože to používáme také. Jde o to, že vlastně ty broučky, ty musíte v noci, oni vlejzají v noci, vlastně sezbírat, jestli je tam uvidíte na listech. A vlastně ty larvy, ty právě řešíte těma hlísticema. Ta půda musí být mokrá. A to, že vám vlastně teďka jakoby opadávají i ty zelené listy, ono je možný, že i je přemokřený vlastně ten rododendron. Jo. Je potřeba vždycky vlastně tam šahnout opravdu rukou k těm kořenům do té půdy a zjistit vlastně, jestli zase té vody není jako moc.
1: Do jaké hloubky, Tomáši, třeba sáhnout?
4: Já vždycky tam šahám na hloubku jako prstu, jako, že to je takový, že člověk zjistí, že jestli je to moc mokrý nebo moc suchý, nebo zahradnickou lopatku tam zabořit, jako, to je asi tak nejlepší.
1: Ještě byste doplnil Terezu nějakým způsobem?
4: Jo, ještě paní něco vzpomínala, že má nějakou chemickou věc na to, takže nedoporučujeme to kombinovat, že prostě ta chemie může potom pozabíjet ty užitečné predátory, takže jako není dobrý to prostě kombinovat, že že tady to za mě ještě bych doplnil.
1: Dotaz od posluchačky, která se ptá, jak do přírodní zahrady zapadají zvýšené záhony.
3: No, zvýšené záhony, to je vlastně, nebo jeden čas to bylo docela velké téma. Vlastně přírodní zahrada to není nic, jako co má nějaký striktní pravidla, mimo teda to, že tam nepoužíváte rašelinu a chemii právě a nějaké jako umělé materiály. Tak vlastně vyvýšené záhony do přírodní zahrady v pořádku patří. Jde jenom o to, že vlastně zase jakým způsobem s nima pracovat. Jo? První věc je vlastně, jak je naplnit, to by pak asi doplnil Tomáš, ale zároveň potom i s tím zaléváním. Hodně lidi vlastně řeší, že potom ty vyvýšené záhony, třeba je to tam takový suší, musí víc zalévat. To zase řešíme nejen tou náplní těch vyvýšených záhonů, tak vlastně i potom tou výsadbou, jo? Protože v těch vyvýšených záhonech, třeba když chcete pěstovat zeleninu, tak opravdu zase myslet na to, mít tam ty půdopokryvné rostliny, kombinovat ty kořeny. Jo? Některé rostliny, některá zelenina má prostě hluboké kořeny, některá zase jde po tom povrchu, takže vlastně jako hodně si to tam nakombinovat. Řeknu třeba příklad, my máme třeba záhon s rajčatama, ale u těch rajčat máme i mateří doušku, cibuli, máme tam bazalku, vlastně jako pokryjeme ten záhon úplně vlastně celý, zároveň teda tak, aby ty rajčata mohly dýchat a bylo to v pořádku, že pod nima je ten půdopokryv, ale vlastně tím pádem jako zase míň plejeme, více zadržuje voda a vlastně i ty živočichové zase jsou navázaný vlastně i na tu zeleninu.
1: Další dotazy, tak ty si necháme po písničce v Kávě o čtvrté.
0: Káva o čtvrté.
6: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Kočky nemají šanci a fotografie, kterou nám poslala paní posluchačka, kdy je ta budka pro ptáky na vysokém kovovém sloupu. Tak děkujeme i za tuhle fotografii. Telefonické dotazy v Kávě o čtvrté pokračují. Posloucháme vás. Halo? Dobrý den.
1: Halo?
0: Posloucháme vás.
1: Prosím vás, František, od Svita. Já jsem přišel později k rádiu, nevím, jestli mě odpojíte. Mám tady k mandarinku, pěstuju v květináči, už má skoro 60 cm ten stromeček. Co s tím mám dělat? Můžou mě poradit?
0: Zkusí to, děkujeme.
2: A jak ta mandarinka vypadá, nebo co potřebujete přesně konkrétně jako s tím poradit?
1: Prosím?
2: Co potřebujete přesně poradit, jako že jste vypěstoval ze semínka, nebo?
1: Naroubovat, nebo co se s tím dělá? Nebo to mám nechat růst tak, jak to roste?
2: A vy jste ji vypěstoval ze semínka, nebo?
1: Ze semínka, ano, mandarínku.
2: Tak, ta se nemusí roubovat, ale potřebuje trochu větší květináč, správný substrát, aby byl takový s pískem a dostatek světla a i vlhčit, jako, že to... A jsem tam jako potřeba, to bych chtěl vidět, i zastřihnout, že? Takže...
0: Sice mimo téma, ale díky za to, že jste odpověděl. Další otázka v Kávě o čtvrté. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já zdravím vás za vás všechny a chtěla bych se vašich hostů zeptat, jak poznám, že mám na zahrádce ježka. Uh-huh. Já bych to moc přála, ale nikdy ho nevidím.
0: Tak večer dost dupe a funí.
4: Já bych se, to je krásný dotaz, děkujeme, ale my ježka vždycky potkáme, no, takže právě tím, jak ho poznat, jestli tam je, to asi jako vám neporadíme, no.
2: No,
4: možná Tomáš má nějaký tip.
2: Já bych to řešil, kdybych chtěl vědět, tak si třeba nějakou fotopas pořídím a jsem tam v noci, tam vyrazím se podívat, jestli tam někde náhodou se nepohybuje. A předpoklad je, že nesmíte mít nějaký plot, jako betonovou zeď úplně dokola, je potřeba, aby se tam taky mohl někudy dostat, nějakou dírou v plotě nebo pod vratama, že někdy prostě tady ty zábrany je problém pro ně.
0: Bydlíme na zahradě, tak to je název i vaší vznikající knihy. Co se tam vlastně čtenář všechno z ní dozví? Jaké věci vy sami jste museli opravdu nejdřív vyzkoušet na svojí zahradě, abyste o nich mohli psát? Mm.
4: Tam vlastně jde o to, že ty zkušenosti nejsou jakoby jenom z naší zahrady, i když to je základ, ale vlastně i ze zahrad těch klientů. A ta kniha primárně vlastně je i o tom, že chceme, aby vlastně lidi se sami jako s námi natkli pro ty přírodní zahrady, vlastně pro to vrstvení, kompostování, pro tu vlastně podporu těch živočichů a té přírody. A vlastně toto je takový praktický rádce, který opravdu z těch všech našich zkušeností jsme vlastně dali dohromady všechny ty informace týkající se vlastně těch přírodních zahrad, jak si ji sami vybudovat, vystavět a jak o ní pečovat.
0: Asi základem je kompost, ne, Tomáši?
2: Ano, ano. Jak říká výtvarník Merta, že kompost je srdce zahrady, tak s tím jsem se docela stotožnil, že prostě, že přes ten kompost vlastně projde všechen odpad z domácnosti, ze zahrady a potom je z toho velice užitečná věc, která nám zase pomůže k dalšímu pěstování. Takže jako do kompostu můžeme dávat zbytky z kuchyně, posekanou trávu, ale je potřeba to i správně míchat, že nejenom, aby byla tráva v kompostu, to potom nefunguje, ale prostě hnědý se zeleným, zelený je tráva a tady ty věci a hnědý je listí a větvičky a takovýhle věci. Jako.
0: Vlaďka vás zdraví a ptá se, 6letá třešeň, kterou máme, neplodí, kvete, ale pak se něco pokazí, tak moc děkuji za radu.
4: Tam těch možností samozřejmě může být víc, je právě problém, když tu třešeň nevidíme v té zahradě a v tom okolí, aby jsme mohli přesně to diagnostikovat, ale co teďka vlastně, s čím se setkáváme, co se stává, je vlastně chybějící opylení, protože vlastně tím, že nám začínají ovocné stromy v některých částech republiky kvést dřív, tak včely ještě vlastně nejsou venku, aby je opilovali, a tuhle práci za ně dělají čmeláci a další jiný jakoby opilovači. A tím, když nemáme vlastně tu zahradu právě vystavěnou vlastně v těch vrstvách, tak ty čmeláci nemají prostě potravu a vlastně ta třešeň může být neopilená. Takže opravdu se podívat, jestli mám tam ten hmyz na té zahradě v okolí, jak to tam vlastně vůbec funguje.
0: Tak děkuji za vaše odpovědi, za návštěvu a za dotazy vám, našim posluchačům. Dnešní káva o čtvrté s Terezou Svobodovou a Tomášem Bažilem a téma zahrada, ve které to žije. Tak ať se vám tam žije hezky. Děkujeme.
2: Děkujeme. Naschledanou. You're self-destructive, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví. Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Mikuláš Klenor je skvělým důkazem, že věda je skutečně pro všechny. V 6 letech mu diagnostikovali těžké zrakové postižení. A tak poslechl rady rodičů, že by se měl živit hlavou, a stal se vědcem. Zabývá se molekulovým modelováním, kdy na počítači teoreticky navrhuje nová léčiva nebo zkoumá chování molekul.
0: Žárovky.
1: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Bez příznaků zůstává v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ukrajinský prezident Zelenský se zúčastní nadcházejícího červencového summitu NATO v Ankaře. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, teploty do 26 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dnes to po zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku oznámil generální tajemník aliance Mark Rutte. Nadcházející summit by se podle něj měl zaměřit hlavně na Ukrajinu. Zelenský už v minulý týden řekl, že by na jednání rád osobně dorazil. Zároveň dodal, že NATO musí v Turecku dokázat, že je silné a že se nerozpadne, neoslabí a nezůstane pozadu. Za falšování dokumentů potřebných pro zisk českých řidičských průkazů zadržela policie na Vysočině celkem 8 cizinců mongolské národnosti. Úředníkům odboru dopravy v Havlíčkově Brodě předkládali například padělané doklady o absolvování autoškoly nebo lékařská osvědčení. Díky tomu se jim podařilo získat řidičské průkazy na nákladní automobil či autobus, i když je nikdy neřídili. Za falešné dokumenty měli zprostředkovatelům zaplatit téměř 100 000 korun, pokračuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
4: V případě odsouzení jim hrozí čas odnětí svobody v trvání až na 2 roky nebo zákaz činnosti. Případ nadále prověřujeme, protože zjišťujeme, zda se na podvodném jednání nemohly podílet ještě další osoby, například zprostředkovatelé nebo osoby, které byly odpovědné za vystavení nepravdivých dokladů.
3: Zoologická zahrada v Děčíně má po 14 letech opět mláďata prasete Vysajanského. Selatům jsou necelé 3 týdny, informovala o tom mluvčí zoo Alena Houšková. Zatím ale není jasné pohlaví obou mláďat.
5: Rodiče si je totiž podle zoologa Petra Haberlanda zatím chrání. Tato zvířata se snadno vystresují a tak je chovatelé nechtějí rušit. Ve volné přírodě žijí prasata Vysajánská na 2 filipínských ostrovech. Samcům se tvoří hříva, se kterou podle Houškové vypadají jako pankeři. Z Děčína Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude slunečno, postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní, teploty čekejte mezi 21 až 26 stupni, v Čechách až 28, na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovým je stále zastavený provoz v obou směrech. Odklízejí tam následky tragické nehody na kilometru 33,5. Objízdná trasa po souběžné silnici 606 je plynule průjezdná před odklonem na 32. kilometru, ale popojíždí víc než půlhodinová kolona. Dálnice D1 z Brna do Prahy je ucpaná před omezením u Velkého Meziříčí. Do kolony vjedete za sjezdem na Osovou Býtýšku přibližně na kilometru 151. Na most Vysočina pojedete asi půl hodiny. Nesjíždějte na Meziříčí, průtah městem je plný, zdržíte se až půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou příběhy z kalendáře.
6: 22. května jsou připraveny další příběhy z kalendáře. Od mikrofonu Dvojky zdraví a dobrý poslech přejí Jan Kovařík
7: a Monika Valentová. Dobrý den i ode mě. Dnešní pořad bude patřit muži, který se velmi, velmi proslavil.
6: A jeho jméno vám pochopitelně neřekneme jen tak. Úplně stejně jako vždy jsme pro vás i dnes připravili tři indicie.
7: Byl to britský lékař a spisovatel, který měl tu čest užívat titul Sir.
6: To už v podstatě tři indicie byly, ale když scénáristé napsali více, stop, rádi vám je přeříkáme. Náš dnešní hrdina byl otcem pěti dětí, ale jeho nejslavnějším potomkem je jedna literární postava. Ta se v jeho díle objevila ve čtyřech novelách a 650 povídkách.
7: Kdybych vám teď prozradila její jméno, bylo by samozřejmě pohádání. Takže prozradím třetí nebo asi 56. indicii tohoto dílu. A sice, že tato postava bydlela v Londýně v jedné ulici s číslem popisným 221B.
6: A kdyby Monika řekla jméno té ulice, bylo by taky pohádání. Nápověd bylo víc než dost, přemýšlejte.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, nezbývá než doříct tu věc, kterou jsme nakousli před písničkou. V londýnské Baker Street 221B nebydlel pochopitelně nikdo jiný než Sherlock Holmes.
1: A jeho literárním otcem není nikdo jiný než Sir Arthur Conan Doyle, nebo spíš tedy raději Sir Arthur Conan Doyle.
0: Když dovolíte, budeme ho vyslovovat česky. A teď se vracíme k onomu domu v londýnské čtvrti Westminster.
1: A ten je tak výjimečný?
0: No svým způsobem ano. Stavba, která na téhle adrese leží, je městský dům postaven roku 1815. Výjimečnost mu pochopitelně dodává především ten fakt, že podle Conanova díla obýval tento dům právě Sherlock Holmes.
1: Já nechci být podezíravá, Honzo, ale je to vůbec historicky možné?
0: Ano, dům na téhle adrese byl skutečně už od roku 1860 a byl až do roku 1936 pronajímán.
1: Ještě mi řekni, že ho pronajímala paní Hudsonová.
0: No, řekl bych to rád, ale nemůžu, tak by snad mohlo stačit, že nemohu říct ani ano, ani ne.
1: Já myslím, že stačí. Hned bych si ho na chvíli pronajala.
0: To se ti ale nepovede, Moniko.
1: No a proč mi to kazíš?
0: No já nerad, ale v domě je svým způsobem bohužel v téhle souvislosti muzeum Sherlocka Holmese, takže na pronájem zapomeň a můžeš navštívit alespoň muzeum.
1: No dobře, ale to nebude ono.
0: Omyl. Jedná se o vůbec první muzeum na světě věnované literární postavě Sherlocka Holmese.
1: Dobře, a co mě tam tedy čeká?
0: Sbírka muzea se z velké části nachází v prvním patře. To je zařízeno ve viktoriánském stylu 19. století.
1: Takže samá nádhera.
0: No jistě, je tam Sherlockova ložnice i studovna. Můžeš si vyzkoušet křeslo, ve kterém slavný detektiv přemýšlel o svých případech.
1: Tak tam bych si sedla a třeba bych rozlouskla i nějakou záhadu.
0: O tom já vůbec nepochybuji. Ve sbírce tu mají i jeho čepici, lupu, housle, chemické vybavení, papuče.
1: Teda, ale sednout si do Sherlockova křesla a vzít si jeho papuče, tak to by bylo něco.
0: Trochu se bojím, že ani papuče, ani housle ti k tomu nepůjčí.
1: No, tak už mi to zase kazíš.
0: No ale za to v přízemí si můžeš koupit nějaký pěkný suvenýr.
1: Tak já nevím jak ty, ale já mám, zdá se, o svém příštím výletu jasno.
0: No budiš, do Londýna, do Baker Street 221B. Tam pojede Monika, já si své plány nechám pro sebe.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.
4: Když okne...

0: Příběhy z kalendáře a také ze života spisovatele Artura Conana Doyla, který se narodil 22. května 1859, vám na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Honzo, čistě náhodou nemáš u sebe křišťálovou kouli?
0: Obyčejně jednu až dvě nosívám, ale zrovna dneska promiň.
1: A alespoň kivadélko.
0: A na co, proboha?
1: No, že bychom zkusili vyvolat ducha sira Artura Conana Doyla.
0: A proč bychom to jako dělali?
1: No, on by byl sir Doyle nepochybně rád.
0: No, možná proto, že byl velkým vyznavačem a propagátorem spiritismu.
1: Ano, tedy hnutí založeném na víře v posmrtný život, komunikaci s duchy a reinkarnaci.
0: Ano, přesně tak. Mně to sice dvakrát k autorovi něčeho takového, jako jsou detektivky s Sherlockem Holmesem, nesedí. Uznejte sami, logika, dedukce, to jsou atributy slavného detektiva.
1: No, evidentně se autor se svou postavou v lecčems rozcházel. A krom toho se Doyle ke spiritismu přiklonil až dlouho po napsání Sherlockových příběhů.
0: To mě uklidnilo. A mimochodem tušíme, co sira Doyla přivedlo na cestu ke spiritismu?
1: Řekla bych, že život. V roce 1918 zemřel totiž jeho nejstarší syn Alain Kinsley na španělskou chřipku během rekonvalescence po vážném zranění, které utrpěl ve válce.
0: Tak to se dá pochopit.
1: To ale bohužel nebylo všechno. Krátce po sobě totiž zemřelo několik dalších příbuzných Artura Conana Doyla.
0: Jeho bratr Inés, dva švagři a dva synovci.
1: Takže po smrti syna a dalších blízkých našel Artur svou cestu ke spiritismu.
0: A napsal o něm celou řadu článků a publikací. Jeho spiritistické aktivity byly hlavním důvodem cest, které s rodinou podnikal během 20. let.
1: To tedy bylo důvodem jeho cest do Ameriky, Austrálie a Afriky.
0: Ano, a spiritismus dokonce ovlivnil jeho literární tvorbu. Příkladem nám budiš román Země mlhy.
1: Přesně tak, další pokračování série profesora Challengera, ve kterém nechává Doyle své postavy vstupovat do záhrobí a řešit právě otázky posmrtného života.
0: Víte, co mám návrh? Vy si poslechněte písničku, my propojíme malíčky nad stolem a zkusíme se zeptat, je-li přítomen duch sira Artura.

0: Na Dvojce právě, dámy a pánové, posloucháte Příběhy z kalendáře a slavíme výročí narození Artura Conana Doyla. Je s vámi Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Náš protagonista, tedy Sir Doyle, byl mužem několika profesí a řady zájmů.
0: Tedy jako Sherlock, to znamená, že taky housle?
1: Ale kde pak, fotbal, kolegyně.
0: Aha, takže opravdu ne ve všem si ho můžeme s Sherlockem spojovat.
1: Artur Conan Doyle byl velký sportovec. Dokonce by se dal označit za sportovního průkopníka.
0: Průkopník sportu jako hráč fotbalu a v Anglii?
1: No, pochopitelně, že ne, ale fotbal byl pro Doyla odrazovým můstkem. On byl kromě fotbalu vášnivým hráčem kriketu, byl nadhazovačem.
0: Promiň, ale ani to asi u Angličana nikoho nezaskočí.
1: No nespěchej, já jsem ještě s tím výčtem neskončil. Už v roce 1901 byl jedním ze tří rozhodčích prvního světového šampionátu v kulturistice, který pořádal samotný otec zakladatel kulturistiky Eugene Sandown.
0: A tak to už zní celkem revolučně. Na Anglii na prahu 20. století. No ale stejně.
1: No abychom pochopili, o jakou událost šlo, dodám, že mistrovství se konalo v londýnské Royal Albert Hall.
0: Tak to už mlčím.
1: A pořád jsem ještě neskončil. Doyle byl amatérský boxer, vášnivý golfista. V roce 1913 se zúčastnil amatérského mistrovství Anglie v biliáru.
0: Tak koukám, že si to s tou paletou zájmů, tedy v tomto případě sportu, opravdu nepřeháněl.
1: No, to, že byl Arthur Conan Doyle vášnivým automobilistou, tě tedy už předpokládám nepřekvapí.
0: Tak to ani v nejmenším, protože vím, že byl jedním z prvních majitelů a řidičů automobilu ve Velké Británii.
1: A v roce 1911 řídil auto v automobilovém závodě v Německu a Velké Británii, kdy došlo k soupeření britského a německého týmu.
0: A doufám, že to už je všechno, tedy alespoň ze sportu.
1: Ne, ještě mám v rukávu jedno eso. Jsi připravena?
0: No nevím, ale jsem jedno ucho.
1: Koncem roku 1893 odjel Sir Doyle se svojí ženou do Švýcarska, aby si tam léčila tuberkulózu.
0: Promiň, ale jak to souvisí se sportem?
1: No, velmi úzce. V Alpách si Arthur Conan Doyle vyzkoušel v té době úplně nový sport. Lyžování.

0: Arturu Conanu Doyleovi mluvíme v příbězích z kalendáře na dvojce. Narodil se totiž 22. května roku 1859. A jak jsme si už stihli říct, tak ne ve všem se shodoval se svou nejznámější literární postavou, tedy Sherlockem Holmesem. Holdoval spoustě druhů sportů a také spiritismu.
1: Ještě vám o něm prozradíme, že kromě toho všeho byl také docela přičinlivým obhájcem slabých. A že bychom neradi s Monikou, kdyby ve vašich srdcích, duších a mozcích zůstal zapsán pouze jako autor Sherlocka Holmese. Vždyť dal světu minimálně ještě jednu souměřitelnou literární postavu. Vzpomínáte? George Edward Challenger. I o něm budeme mluvit.
2: Ranní dvojka letos přijede za vámi.
3: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
4: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
5: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
6: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
7: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
8: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
9: Celý rok jsme s vámi.
10: A někdy i u vás. Dalibor,
11: Regina,
12: Jakub.
13: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
14: Český rozhlas dvojka.
15: Rádio, které vás baví.
16: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
17: Každý den po 17. hodině
16: na dvojce.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře, ve kterých vám na dvojce dělají společnost Monika Valentová, Jan Kovařík a také Arthur Conan Doyle. Lékař, spisovatel, sportovec, spiritista.
1: Dokonce bych mohla ještě pokračovat. Šlechtic, obhájce slabých.
0: Poslyš, to se dá stihnout za jeden život?
1: No, pravděpodobně ano. Ty určitě víš, že v roce 1900 se Arthur Conan Doyle dobrovolně zúčastnil jako lékař búrské války.
0: Ano, vím, protože jsem četl dnešní scénář. A proto také vím, že o dva roky později za to byl povýšen do šlechtického stavu. Tenkrát prý zvažoval odmítnutí, ale po naléhání své matky titul přijal.
1: Maminka se musí poslouchat. V té době kandidoval také ve volbách do parlamentu.
0: Že by i v tom měla prsty maminka?
1: V tomto případě ne, nebo se o tom alespoň Sir Doyle nezmiňoval. Zvolen ale nebyl a tak se vrátil k Sherlocku Holmesovi.
0: Myslíš zpátky ke klidu psacího stroje?
1: Přesně, ale ne na dlouho. Poté, co v roce 1906 zemřela bohužel jeho manželka na tuberkulózu, angažoval se v případu George Idalgyho.
0: O co šlo, prosím tě?
1: Idalgy byl odsouzen na základě nepřípustných důkazů a Doyle provedl vlastní šetření.
0: Takže přece jen v něm ten Sherlock byl.
1: Zdá se, že ano. A na základě onoho vyšetřování psal články, kde žádal přezkoumání případu.
0: Jsem možná naivní, ale prosím tě, řekni, že se mu to povedlo.
1: Udělám ti radost. Byla vytvořena vyšetřovací komise, která dospěla k závěru, že George Idalgy byl obviněn neprávem.
0: Tak přece jen ho Doyle dokázal zachránit.
1: A nejen to. Svým veřejným vystoupením přispěl ke zřízení v Anglii dosud chybějícího odvolacího soudu.
0: No a pak je tu ještě případ Oscara Slatera.
1: Jistě, Doyle se tímto případem neprávem odsouzeného za vraždu také zabýval.
0: Shromáždil důkazy svědčící ve prospěch odsouzeného a publikoval je.
1: Případ však byl znovu otevřen až po 20 letech.
0: Ano, ale Oscar Slater byl nakonec z vězení propuštěn.
1: Jestli pak si pan Doyle neměl nechat jako prostřední jméno spíše Sherlock.
0: Ukaž, zkusíme si to. Dnes je naším protagonistou Sir Arthur Sherlock Doyle.
1: To ale vůbec nezní špatně.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří Arthuru Conanu Doyleovi. Tento slavný britský spisovatel se totiž narodil 22. května roku 1859.
1: Pan Doyle je autorem, nebo jak se říká, otcem, jedné ze zásadních postav světové literatury.
0: O tom určitě nikdo nepochybuje.
1: Postava je to velmi namyšlená a sebestředná. Neuznává cizí názory a považuje se za nejinteligentnějšího člověka na světě.
0: Jak to myslí?
1: No ano, své oponenty pokládá za hlupáky a nedovzdělance. Chová se velmi hrubě a urážlivě.
0: Tak moment, to myslíš vážně, Moniko?
1: Nejvíc ze všeho nenávidí novináře, Honzo. Při sporech neváhá používat ani fyzického násilí.
0: Tak nevím, snad nechceš tvrdit mně a posluchačům dvojky, že pan Sherlock Holmes byl agresivní neomalenec.
1: Ne, to by mě ani ve snu nenapadlo. Já přece vůbec nemluvím o Sherlocku Holmesovi.
0: Aha, no takže o kom je řeč?
1: Naši posluchači už asi tuší, že nejde ani o doktora Watsona.
0: Teď je na řadě už jednou krátce zmíněný George Edward Challenger.
1: Je to tak, profesor Challenger, tedy fiktivní postava ze série tří science fiction románů a dvou povídek.
0: Arthur Conan Doyle se svým románem Ztracený svět rozhodně zařadil mezi klasiky science fiction.
1: Kniha byla určená především pro mládež a Sir Arthur právě v ní vytvořil nového hrdinu. Postavu, která byla svým vzhledem i vystupováním pravým opakem Sherlocka Holmesa.
0: Ztracený svět sklidil velký úspěch a předznamenal nejen novou éru fantastické literatury, ale významně ovlivnil také kinematografii. Poprvé byl natočen už v roce 1925.
1: A dočkal se i dalších adaptací, pokračování či minimálně děl jím inspirovaných. A to nemusí jít ani o filmy našim současníkům příliš vzdálené.
0: Jaký film máš na mysli?
1: No co třeba Jurský park?
0: No máš pravdu. Science fiction o místě, kde přežili do moderních dob pravěcí ještěři. Inspirace se zdá být víc než zřejmá. Takže ať už máte raději Holmesa nebo Challengera, pamatujte si prosím jednou provždy, že otcem obou je Arthur Conan Doyle.

0: Příběh z kalendáře o tatínkovi v uvozovkách Sherlocka Holmese vám vypráví na dvojice Jan Kovařík a Monika Valentová.
1: Pravdou je, že zmíníte-li v jakékoliv konverzaci jméno Artura Conana Doyla, musí během několika následujících vět padnout jméno další.
0: Tedy ten Sherlock Holmes.
1: Ano, Sherlock je nepochybně nejslavnější postavou Doyleova literárního díla.
0: Soukromý detektiv, jehož případy se odehrávají v období od druhé poloviny 19. století do počátku století 20.
1: Chce se mi říct, že svého autora vcelku pilně zaměstnával. Sir Doyle pracoval s postavou Sherlocka celkem v 60 svých dílech, konkrétně ve 4 románech a 56 povídkách.
0: Což je tedy úctyhodná sbírka. Takže člověk, který by chtěl vlastnit všechny knihy, aby si vyhradil docela značný kus knihovny.
1: Ano, několik knihometrů to asi bude. Zvlášť když krom Doyleova díla postavy později ožily ještě mnohokrát v dílech jiných autorů.
0: A že jich bylo. Ať už na papíře, filmovém plátně, v rozhlase, v televizi i na internetu.
1: Sherlock Holmes má do dneška mnoho fanoušků, takzvaných Holmesologů, a to po celém světě.
0: A cože to ta holmesologie vlastně je? Holmesologie je vážně se tvářící, chtělo by se říct pseudověda, ale to by mi holmesologové dali.
1: To tedy ano, už jsem se nadechoval.
0: Tak tedy řekněme věda zabývající se studiem života a díla Sherlocka Holmese.
1: Společností holmesologů je, pokud vím, po celém světě několik stovek.
0: Ano, a ta nejstarší v New Yorku byla založena už v roce 1934.
1: Což je nehorázné, protože ta britská vznikla až v roce 1951.
0: To máš úplnou pravdu, Honzo, ale ta britská byla v roce 1951 obnovena.
1: Aha.
0: Za druhé světové války totiž ta původní ukončila činnost.
1: Na prahu nového milénia se dočkali i čeští holmesologové své vlastní společnosti.
0: A aby taky ne, když nás Doyle v sherlockovském díle jako zemi také poctil.
1: No, poctil. Bylo to hned v první sérii, o něch 50 povídek a titul se jmenuje Skandál v Čechách.
0: Dokonce znal i některé české reálie. Český král měl totiž Holmesovi napsat dopis na papíru, který pocházel z papírny v Chebu.
1: No a pozor, v Chebu tehdy taková papírna skutečně existovala. Stejně jako je nespochybnitelné, že čas od času se nějaký ten skandál v Čechách odehraje i dnes.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali dalšímu z řady sirů.
1: Spisovateli, lékaři, sportovci, advokátovi neprávem souzených.
0: Spiritistovi, politikovi, cestovateli, válečnému veteránovi.
1: Siru Arthuru Conanu Doyleovi.
0: O siru Doyleovi bychom si mohli vyprávět ještě hodně dlouho.
1: Ano, ať už o jeho díle nebo o jeho životě. A nejspíš bychom se ani chvilku nenudili.
0: No to máš pravdu. A víš, Honzo, čím to je?
1: Ne.
0: Sherlock by nám to vysvětlil, myslím, asi takhle. Můj milý příteli, lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější.
1: Tak s tím se nedá než souhlasit. A když už jsme v tom, pojďme se i pro dnešek s našimi posluchači rozloučit ještě jedním citátem.
0: Tak to by mě, Honzo, zajímalo, který si vybral, protože z Doyleova díla by se dalo citovat dlouho.
1: No, to máš pravdu, ale já mám jeden, kterým by se dalo to dnešní povídání, myslím, velmi dobře shrnout.
0: Jsem s ním.
1: Alespoň jsem se nenudil, řekl Holmes a zívl.
0: Tak doufám, že jste se nenudili ani vy, milí posluchači, a že se nebudete nudit ani příště u dalšího příběhu z kalendáře.
1: Těšíme se na vás.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Čerba na pokračování na dvojce.
1: Vincenzovi se stala vážná nehoda.
2: Ne, nedá se to vydržet.
3: Můj bože.
2: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
3: Co mám dělat, Franci?
4: Vyhov mu.
1: Jak zázračná může být voda?
5: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Gräfenberské se stal zázrak.
1: Prameny živé vody. Kniha Miloše Kočky jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
6: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci i Češi. Přišli taky protestující. Zítra bude slunečno, postupně oblačno a teploty do 26 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, potvrdili to krajští hygienici. Výskyt této infekční nemoci je v Česku vzácný díky povinné vakcinaci. Dítě ale očkované nebylo. Od konce dubna se léčilo v pražském Motole.
7: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
8: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
7: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
9: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
7: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Český rozhlas.
6: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuze byla ale převážně klidná.
10: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
11: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
12: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
11: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
13: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
11: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
14: Zatím velká vděčnost.
11: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
14: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejdou.
11: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorkovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem. Řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Aby se ze studené války nestala horká, bude to podle Chodorkovského stát Evropu stovky miliard korun na výdajích na obranu.
15: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
16: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Tématem byly kromě rusko-ukrajinské války taky konflikty na Blízkém východě nebo vliv amerického prezidenta na světovou ekonomiku. Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
6: Začínají dny soukromých hradů a zámků. Do neděle jsou volně zpřístupněné hrady, zámky a další objekty v soukromém vlastnictví. Návštěvníci se budou moct podívat i do běžně nepřístupných prostor. Na programu jsou komentované prohlídky, koncerty nebo výstavy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: Zítra bude slunečno, postupně se bude tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Teploty čekejte mezi 21 a 26 stupni v Čechách až 28 na horách kolem 19 stupňů.
0: Doprava.
6: Na D6 mezi Novým Strašecím a Řevničovem už projedete bez komplikací v obou směrech. Dálnice byla několik hodin zavřená kvůli vyšetřování tragické nehody. Rozjela se i dlouhá kolona směrem z Prahy před dřívějším odklonem na exitu 32. Na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz z 10. kilometru. Do zúžení na Šmejkalce se zdržíte 40 minut a další komplikace jsou na začátku omezení na 23. kilometru. V pravém pruhu stojí dodávka s motorkou. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný páteční podvečer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu dalšího už 64. vydání seriálu Toulky první republikou. Od ptačího parku k divokým šelmám aneb naše první zoo. Takový je podtitul tohoto vydání. Uslyšíte Jaroslava Plesla, Janu Strikovou a Jiřího Vyorálka.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
17: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
18: Jana Striková
0: a Jiří Vyorálek.
18: Díl 64. Od ptačího parku k divokým šelmám a neb naše první zoo.
0: Jestli pak víte, kdy obyvatelé českých zemí mohli poprvé na vlastní oči spatřit živého slona?
19: Poučte nás.
0: Bylo to v roce 1570 v Praze, a to na velkolepé slavnosti na Staroměstském náměstí, kterou uspořádal císař Maximilián II. Habsburský při příležitosti zásnub své dcery Anny. A byl tam i lev.
17: Aha, no a jak to souvisí s první republikou?
0: Nepříliš. Ale s naším dnešním tématem zajisté.
19: Aha, chápu. Byl to takový malý oslý můstek vedoucí do historie zoologických zahrad u nás.
0: A pokud bych ještě mohl zůstat u dávných dějin, mohl? Tak v 80. letech 16. století dal Rudolf II. V Praze vybudovat Lví dvůr.
17: Ano, na renesanční budovu Lvího dvora narazíte, když se vydáte na vycházku na Hradčany.

0: všech.
1: Já to vím. Pražská to není. Metropoli v tomto směru předběhla jiná města.
2: Je to tak. První na pásce je Liberec, kde byly základy zoo položeny už roku 1904.
1: Ano, její příběh se ovšem začal psát ještě o pár let dříve, v roce 1895.
3: Tehdy členové německého ornitologického spolku pro severní Čechy otevřeli v městské části Perštín ptačí park.
1: Liberečtí si ho zamilovali, velcí i malí.
2: No ani se nedivím. A co tam návštěvníci mohli vidět?
3: No je, drůbež, holuby a další víceméně běžné druhy ptáků, taky králíky.
2: Taky?
3: No a tak.
1: No, zájem byl velký. A tak, v prostoru za Labutím jezírkem záhy vznikl takzvaný Deer Park.
3: Do zoologické zahrady měl v té době ještě daleko. K vidění bylo pár druhů vodního ptactva a několik srnců.
2: Do areálu byl přenesen dřevěný domek zvaný Čapí hnízdo a kolem něj začaly jako houby po dešti vyrůstat nové a nové výběhy.
3: Údolí se postupně zaplnilo pestrou paletou živočichů.
1: Plameňáci, primáti, vačnatci, tuleni, aligátoři.
2: Vlci, pumy, oceloti.
1: A taky medvědi hnědí, miláčci publika.
3: Už před vypuknutím první světové války měl zookoutek solidní vybavení.
2: Specializované zimoviště pro teplomilné druhy či mořská akvária, v nichž se vlnily sasanky.
1: Po vzniku samostatného státu se tehdejší německé vedení Liberce rozhodlo vybudovat moderní zahradu, která měla být symbolem prestiže a kulturní vyspělosti města.
3: Spolek Tiergarten ji oficiálně otevřel veřejnosti 9. září 1919.
2: Jejím správcem a poté ředitelem se stal Erich Sluva. Zůstal jím až do roku 1945, kdy co by Němec musel do odsunu.
1: Další v pořadí byla Plzeň. Tam už na konci 19. století měli takzvané vivárium.
2: Jezírko s racky, čápy, supem, labutěmi a dalšími vodními ptáky. Součástí byly i voliéry se sovami.
3: A kde bychom ono vivárium našli?
2: Zhruba v místech, kde dnes stojí divadlo Josefa Kajetána Tyla.
1: Základy plzeňské zoo položil 2. září 1926 akvaristický spolek Iris.
3: Na 20 let si bezplatně pronajal skleník na vojenské plovárně v Plzni Doudlevcích. Chtěl v něm zřídit pěstírnu rybek a okolí proměnit v zoologickou zahradu.
2: Do začátku měli pouze 705 korun.
1: Přesto zahrada rychle vzkvétala. Už v prosinci 1926 se návštěvníkům otevřely skleníky, akvária a 3 voliéry.
3: Pak přibyla srnčí ohrada a 2 opice. Makakové jávští, šorl a minda.
1: Nedlouho patřili k obyvatelům také lišky a šakal. Jejich chov byl ale nakonec zakázán.
2: Proč?
1: Kvůli zápachu.
2: Vstupné do zahrady se neplatilo, provoz se hradil z příspěvků a darů.
3: Spolek Iris spravoval zahradu až do svého zániku v roce 1953.
1: A teď už je konečně na řadě Praha, ne?
2: Ale kdepak, to byste v chronologii přeskočili mou zahradu a to bych byl nerád. No, jen pojďte.
1: Kdo to je?
3: Odhaduji, že rytmistr ve výslužbě Julián Kreisel z Mariánských Lázní.
2: No, přesně tak. No, co na to říkáte? Jmenuje se to tu Zoo Amberg.
1: Aha, zoo na kopci.
3: Pan Kreisel vybudoval zahradu na vrcholu Klinger nedaleko lázeňského města.
2: Veřejnosti se otevřela 7. června 1931.
1: Musím říct, máte to tu pěkné. Středem areálu je dřevěný srub.
2: Ano, ano, z masivních smrkových kmenů. Nazval jsem ho Old Shatterhand.
3: Úplně jako z divokého západu. Uvnitř jsou staré lovecké a vojenské zbraně. Na stěnách paruží a Rozmanité kůže.
2: Zvířata tu chováme v klecích i ve volných výbězích.
1: Různé druhy ptactva, antilopy, lamy, mufloni, makakové, mýval.
2: A taky jsem založil chov šetlenských poníků. To je veliká atrakce. Děti s vezení milujou.
3: Rittmistr Kreisel byl nepřehlédnutelná osobnost. Vystupoval v indiánském či kovbojském oblečení. Po městě se projížděl starou pomalovanou Tatrovkou s reklamou na svou zoo.
2: No, po druhé světové válce jsem musel zahradu opustit. Pak areál vyhořel a bylo po všem. No a teď už si běžte do té své Prahy. S pánem Bohem.
1: Nápady na zřízení zoologické zahrady v hlavním městě padaly už v 19. století.
3: Podporovala je řada významných osobností, třeba básník Jan Neruda.
2: První výrazná iniciativa přišla na počátku 80. let, kdy hrabě Moritz Schwerz Spork vyzval Pražany k založení zoo jako trvalé památky na svatbu korunního prince Rudolfa.
1: Myšlenku aktivně šířil v tisku a získal i první finanční podporovatele.
3: Jenže tu byl velký oříšek k rozlousknutí, skoro nerudovská otázka.
2: Máte na mysli, kam s ní?
3: Uhodl jste. Nejprve se uvažovalo o lokalitách jako Bubeneč, Jelení příkop či Kanálka.
1: Ale z projektu nakonec sešlo.
2: Následovaly další snahy přesvědčit městskou radu o tom, že vybudování zahrady je dobrý nápad.
3: Například spolek pro chov drobných domácích zvířat ji chtěl mít ve Stromovce.
1: Do debat se zapojili i odborníci a cestovatelé, mimo jiné Vojta Náprstek a Emil Holub, který dokonce sám nabízel zvířata z Afriky.
2: A jak to dopadlo?
3: Radní o podnětech jednali, ale odpovědi na onu nerudovskou otázku se nedobrali.
1: Na samém konci 19. století se zasazoval o vznik pražské zoo Spolek pro povznesení návštěvy cizinců. Iniciativy se chopil kníže Schwarzenberg a založil přípravný výbor pro její zřízení.
3: Adjunkt Muzea království českého Josef Kafka sepsal pamětní spis. Ten můžeme považovat za první seriózní pojednání o zoologických zahradách, jejich významu a cílech.
1: Jako nejvhodnější místo se tentokrát jevila zahrada Kinských na Smíchově.
2: Vše už bylo na spadnutí, ale nakonec zase nic.
1: V téže době přišel spolek pro zoologickou zahradu v Praze s další lokalitou. Nebozízek.
2: Když narazil na nesplnitelné podmínky stavebního úřadu, obrátil pozornost na Letnou.
3: Narazil znovu a tak vytáhl z rukávu velmi inovativní nápad. Schválně, jestli uhodnete.
1: No, když se neshodneme na jednom místě, můžeme jich vymyslet rovnou víc na jednou.
3: Přesně tak. Spolek si vysnil, že zoo bude mít různé stanice rozeseté po celém městě.
2: Na Letné nakonec vznikl zookoutek. Život měl ale jepičí.
1: A máme tu počátek minulého století. O tom, zda má nebo nemá zoo v Praze vzniknout, už téměř nikdo nepochybuje. Ani radnice.
2: Řeší se ale stále jedna a tatáž otázka.
3: Kde má stát a jak má vypadat?
1: V centru pozornosti se ocitají dvě výrazné osobnosti.
2: Cestovatel Vilém Němec
3: a středoškolský profesor Jiří Janda.
1: Oba usilují o stejný cíl. Dohodnout se ale nedokážou.
2: Jejich vleklé a často velmi vyhrocené spory celý projekt výrazně brzdí.
3: Pak se Vilém Němec vydá na dlouhou cestu po Africe a když se vrátí,
2: zjistí, že mezi tím město rozhodlo o vybudování menší zoologické zahrady na Štvanici a přípravou projektu pověřilo Jiřího Jandu.
1: Ani si nechci představovat, co na to pan Vilém Němec řekl.
2: Nebyl rád.
3: Plány jsou už propracované do detailů, je hotov finanční rozpočet i přesné rozmístění staveb.
1: Vilém Němec je ale zaplaví zdrcující kritikou.
2: Budovat zoo na Štvanici je naprostý nesmysl. Vždyť je tam málo místa. Ostrov rozlohu absolutně neodpovídá tak rozsáhlému projektu.
1: A kdybyste si tedy zoo představoval vy, Viléme?
2: No na Strahově!
0: No, nechci se vás dotknout, ale ani Strahov není ideální řešení.
1: Sklání Němec versus Janda. Nakonec vyšel vítězně ten druhý.
2: S Jiřím Jandou jsme se seznámili v díle Ptactvo nezná hranic. A tak si jenom připomeňme, že byl významný ornitolog, zoolog a středoškolský profesor.
3: Narodil se v Praze v roce 1865. V polovině 20. let se stal prvním předsedou Československé společnosti ornitologické a svými články, přednáškami i knihami výrazně ovlivnil vztah veřejnosti k přírodě a zvířatům.
1: Sen o zřízení zoo měl od mládí. Ještě mu nebylo ani 20, když se vydal na cestu po hlavních evropských městech, aby omrknul, jak to dělají jinde.
2: Na splnění snu si ale musel počkat, až utichnou zbraně první světové války.
0: Bylo to koncem roku 1919, kdy v poradním sboru přírodovědecko-matematickém ministerstva školství a národní osvěty dán byl návrh, aby ministerstvo samochopilo se iniciativy ke zřízení zoologické zahrady v Praze. Rok na to jmenován byl i komitét, který se tou záležitostí má zabývat. A ministerstvo školství a národní osvěty později pověřilo mě, abych se přípravných prací ujal.
1: Vzpomínal Jiří Janda.
3: V otázce umístění zahrady se ale stále motali v kruhu.
2: Rozhodující zlom nastal v roce 1922. Tehdy velkostatkář Alois Svoboda daroval státu pozemky v Troji.
3: Z nich bylo 24 hektarů vyčleněno pro vznik zoologické zahrady.
1: Janda zajásal.
0: Máme pozemek, jenž by vzbudil závist všech odborníků. Skály, jež jinde dlouho a nepřirozeně se budují. Rovina, svah i náhorní větrné prostranství a především starý romantický porost.
1: První část pozemků byla zoologické zahradě přidělena až v roce 1928, a to formou pachtovní smlouvy uzavřené na 99 let.
2: Dobrá, místo je tedy vyřešeno. A teď předpokládám, přijde na řadu schánění financí.
1: Nemýlíte se.
3: Jiří Janda byl přesvědčen o tom, že zoo má být podporována z veřejných prostředků.
2: Stát ani město se k tomu však neměli.
0: Co s tím?
1: Co takhle založit družstvo? Mohlo by se jmenovat třeba Hospodářské nákupní a stavební družstvo Zoologická zahrada v Praze.
2: A tak to taky bylo. Vzniklo k 21. květnu 1926 a jeho čestným předsedou se nestal nikdo jiný než Jiří Janda.
3: Podle návrhu malíře a architekta Karla Maška byl vytvořen sádrový model budoucí zahrady a ten se pak vystavoval na několika místech v Praze.
1: Rok na to Mašek náhle zemřel a projekt převzala hamburská firma Hagenbeck.
2: Mimochodem, ještě o ní uslyšíme.
1: A následně se projektování ujal významný architekt Josef Fuchs.
3: Začalo se s oplocením 8-hektarového pozemku v dolní části areálu, budováním vodovodu a prvních obydlí pro očekávané obyvatele.
2: Zoologická zahrada ještě dávno nebyla hotová a už do ní proudila první zvířata. A zase je tu ta otázka, kam s nimi?
3: Nezbývalo, než si je vzít rovnou domů.
1: Jako do obýváku?
3: Skoro. Jandovi se přestěhovali do domku přímo v Troji. Jejich spolubydlícími se stalo 12 velkých papoušků a mnoho dalších menších ptáků.
1: Jednoho z nich, Amazoniana modročelého, věnovala Hana Benešová.
2: No, a na zahradě chovali srnce Ríšu a lvici Šárku.
3: Bylo tomu vážně tak. Majitel cirkusu Rebernik pro lvíče potřeboval najít nový domov. Nejprve je nabídl jako dar prezidentu Masarykovi a když TGM odmítl, přivezl Šárku Jiřímu Jandovi do jeho vilky.
1: Myslím, že paní Jandová musela mít svatou trpělivost.
3: Zoologická zahrada v Praze Troji byla slavnostně otevřena 28. září 1931.
2: První návštěvníci procházeli hlavním vchodem, jímž se vstupuje dodnes.
1: A nikomu nevadilo, že k dokončení měla ještě daleko. Bylo to spíš jedno velké staveniště. Jiří Janda se tedy stal zakladatelem a prvním ředitelem pražské zoo. Jak pak se mu v té funkci vede?
3: Do rozvoje zahrady může zasahovat jenom omezeně. Provozovatelem je sice družstvo, v jehož čele formálně stojí, ale má nad sebou správní radu a předsednictvo.
2: Stále se musí potýkat s tlakem svých odpůrců, jeho rival Vilém Němec to nehodlá vzdát.
1: A bohužel ani podpora ze strany státu a města není taková, jakou by Janda očekával.
3: Nezapomeňme, že hospodářská krize je v plném proudu. Není snadné ani získávat dar jednotlivců a institucí.
2: Nikdo zkrátka nemá peněz na zbyt.
1: Janda to měl propočítané.
3: Do začátku bude zoo potřebovat 10 až 12 milionů korun a poté 500 000 ročně na provoz. A co jsem dostal od státu? Pozemek a 500 000.
1: Stejnou sumou přispěla i země Česká, jakožto jedno ze samosprávných území Československé republiky.
2: A město Praha?
3: To zoo finančně nepodpořilo vůbec. To je ale svízel. Hospodářské družstvo není tak početné a silné, aby utáhlo provoz samo.
1: Moje rada založit družstvo padla na úrodnou půdu. Přidám tedy další. Co takhle založit spolek? Mohl by se jmenovat třeba Spolek přátel zoologické zahrady.
2: A tak to taky bylo. Vznikl koncem 30. let a jednatelkou se stala paní Ludmila Jandová, ředitelova manželka.
3: Řeknu vám, vaše rady jsou k nezaplacení. Spolek bude podporovat rozkvět zoo peněžními dary nebo rovnou nakupováním zvířat. O možnosti peněžního daru se veřejnost dozví skrze pojízdnou reklamu či loterii.
1: Pan Janda mluvil o nakupování zvířat. V té souvislosti mi vrtá hlavou, jak se vlastně zvířata do zoologických zahrad dostávala?
3: Různě. Mohly to být například dary od soukromníků a institucí.
2: A byly velmi důležité. Předmětem daru mohlo být buď přímo zvíře, nebo peníze na jeho nákup. Jména dárců se často uváděla v dokumentaci a někdy i v tisku. A
1: další možnost byla, typla bych si, odchyt z volné přírody?
2: Velmi správně. To ale platilo spíš u raných sbírek ve startovacích časech. Často díky lesní správě, myslivcům a podobně.
3: Například první zvíře chované v areálu Zoo Praha, vlčice Lota, bylo odchycené na Podkarpatské Rusy právě za účelem vystavení v metropolitní zoo a dopravené do Prahy.
1: Jak cestovalo?
2: Vlakem, nikoli ovšem jako běžný pasažér, ale jako zvláštní zásilka.
3: Některá zvířata se do zoo dostávala z cirkusů a soukromých chovů.
1: Chápu, jako lvice šárka.
2: A další přes specializované obchodníky a firmy, které provozovaly mezinárodní zvěroobchod.
1: Nejslavnější z nich byla firma, kterou založil ve druhé polovině 19. století hamburský podnikatel Karl Hagenbeck, významný obchodník s exotickými zvířaty, drezér a vizionářský zakladatel moderních zoologických zahrad.
3: A také provozovatel čehosi, co bychom mohli nazvat lidskou zoo. Senzacechtivým davům předváděl autentický život divochů, tedy příslušníků cizokrajných kmenů. Mohl bych vás po té naší nové zoo krátce provést?
1: Jistě.
2: Tak koho pak tu máme, pane řediteli?
3: Prvním výběhem je vlčinec.
1: A v něm samice vlka euroazijského, vlčice Lota, naše už známá vlaková turistka z Podkarpatské Rusy. Nemám pravdu?
2: Máte.
3: Dále vidíte velkou voliéru dravců, na svou dobu opravdu výjimečnou. Využívá přirozený, tady
0: skalní masy, jenž tvoří její zadní stěnu.
1: Zřejmě největší expozice svého druhu v Evropě.
4: Orly, sup bělohlavý a káně lesní pěkné.
0: Ano, ano. A za vlčincem následuje takzvaný Šárčin pavilonek.
1: Aha, ilvice Šárka se konečně po letech provizoria na zahradě u Jandů dočkala vlastního výběhu.
4: No pěkné, pěkné to tu máte.
0: Děkuji, děkuji. No a za pár let se Šárka už s dalšími šelmami přestěhuje do nového lvince pod skálou a její bývalý pavilon se přestaví na dům exotických ptáků.
4: V novém lvinci si budou lebedit tři lvy.
1: Šárka, Paša a Miss Evropa.
0: Dále tři tygři.
4: Bajkal Bengálí, tygřice Mitau a jejich mládě Remus.
0: Pět levhartů skvrnitých a jedna hyena skvrnitá.
1: A zvířat bude utěšeně přibývat.
4: Pod voliérou dravců záhy vyrostou expozice pro vodní a bažinné ptáky.
1: V sousedství vzniknou výběhy pro malé i velké kopytníky.
0: Ohrada pro první koně Převalského, hřebce Aliho a klisnu Minku.
4: Pavilon pro tlustokožce, slony, hrochy a nosorožce.
0: Ano, ano, děkujeme, pane, ale běžte teďka na pást želvu. Ano, děkuji.
4: Dobře, už jdu, už jdu.
2: Nový medvědinec osídlil pár mladých medvědů hnědých karpatských, Marko a Dora.
0: A dorazil i první medvěd lední, samice Nora od cirkusu Karlas.
2: Ano, to je ta, podle které továrna Dittmar Urbach vyráběla ten slavný popelník.
0: A taky matka slavné medvědice Ilun, prvního uměle odchovaného ledního medvíděte na světě.
1: Slon indický jménem Baby si v prvních letech chodil volně po zahradě.
3: V pavilonu tlustokožců mu brzy začali dělat společnost hroch obojživelný Petr a nosorožec dvourohý Max. Oba dorazili z cirkusu Kluckí, který zkrachoval a vyprodával zvěřinec.
2: Herec Vlasta Burian daroval zoo dva lachtany tmavé, Hýtu a Batula.
1: No tedy daroval. Jen věnoval částku 14 000 korun na jejich zakoupení. Ředitel Janda dojednal nákup u hamburské firmy Hagenbeck a lachtani pak přijeli do Prahy. Opět vlakem.
3: No a tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Zvířata se množila a lidé mohli brzo začít obdivovat i mláďata.
2: Jiří Janda vedl zoo až do roku 1938, kdy 25. srpna zemřel na srdeční selhání.
3: A tím bychom mohli dnešní výlet do československých prvorepublikových zoologických zahrad ukončit.
1: S dovolením ještě ne. Abychom byli ve výčtu kompletní, musíme říci, že kromě už jmenovaných, u nás fungovaly některé menší zvířecí projekty.
2: Například v Ústí nad Labem už v roce 1908 založil tamní významný podnikatel a uznávaný ornitolog Heinrich Lumpe na svazích Mariánské skály ptačí rezervaci,
3: takzvaný Lumpe Park.
1: Areál o rozloze 6 hektarů měl poskytnout městským ptákům klid k hnízdě a tažným druhům bezpečné místo k odpočinku.
2: Pan Lumpe vybudoval také různé vodní prvky, například vodopád či jezírko s vodotryskem.
1: Pohádkové stavby, z nich se dochoval takzvaný trpasličí hrádek.
3: Přidal i srnčí oboru a vysadil vzácné rostliny a stovky stromů.
2: Heinrich Lumpe park rozvíjel až do své smrti v roce 1936.
1: Po druhé světové válce se z původní ptačí rezervace stal zookoutek a poté zoologická zahrada.
2: A ještě o jednom místě se musíme zmínit. Olešné u Zlína.
1: Ano, ano, základy tamní zoo položil hrabě Josef Karel Seilern, významný ornitolog a cestovatel.
3: Nejprve v Lešné vybudoval přírodovědné muzeum, v němž postupně soustředil rozsáhlé ornitologické sbírky.
2: A v roce 1929 zahájil chov prvních oborních a exotických zvířat.
3: Další rozvoj této malé soukromé zoologické zahrady přerušila smrt hraběte a následně druhá světová válka. Po ní byla zahrada zkonfiskována a oficiálně znovu otevřena až roku 1948.
1: A to už je opravdu všechno.
2: Počkejte, a nechtěli jsme udělat výčet československých prvorepublikových zoo, takže co Slovensko?
3: Nic. První zoo na Slovensku byla založena až v roce 1955 v Bojnicích.
5: Tak tedy končí už 64. vydání pořadu Toulky první republikou s podtitulem Od ptačího parku k divokým šelmám aneb naše první zoo. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkami pořadu byly Petra Tanclová a Jitka Škápíková, dramaturgyní Marcela Hájková, kreativní producentkou Kateřina Radhouská. Natočila režisérka Jitka Škápíková a já připomínám, že všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Ty bys chtěla působit jako bezchybná.
8: Mladinka, světová herečka. Já už dopředu vím, že to tak nebude.
9: Iva Janžurová, žena mnoha rolí a tváří, očima své dcery, režisérky Teodory Remundové.
10: Tady jsem se narodila. To byl můj první životní skok po hlavě.
9: Dokumentární portrét Janžurka.
11: Tuhle jsou milostní dopisy tvoje.
10: Že já jsem to hned neházela do koše.
9: Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radioservis představuje
12: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
12: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
13: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
12: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
14: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
15: 6:45 je ten pravý čas, abychom to celé dneska rozjeli. Příjemný večer, milí posluchači, právě teď začíná vaše pravidelná dávka pozitivní energie, právě teď začíná páteční srdcovková party. Dobrý poslech vám od mikrofonu Dvojky přeje Pepa Melen.
16: Jsme tady!

Beata Dubasová nám tuhle páteční party zahájila písní Jsme také, aké jsme, kterou vydala na svém debutovém albu Beata v roce 1987. Pro zajímavost tuhle písničku napsali Vašo Patejdl a Roman Spišák. Když ještě pár let ubereme, dostaneme se až do roku 1980 a tam už jsme u francouzského disco dua Otavan. Tehdy po obrovském úspěchu písně D.I.S.C.O. přišla totiž další záležitost, a sice Ruce zvůru a dej mi svoje srdce. Hands up, give me your heart. Posloucháte páteční srdcovkovou party.

Během tohoto týdne jsme tady měli také českou verzi Ruce z hůru, ano, ano, tak teď jsme si dali originál z roku 1980. Pojďme se teď podívat na jednu věc, možná než ještě vyhlásím anketu, tak jenom tak do éteru, nemusíte odpovídat. Pokud sladíte, tak právě teď pro vás budu mít jeden cukřík, možná hned dva cukříky. A pozor, nebude to cukero. Písnička je totiž od neexistující kapely. Ano, slyšíte správně, tahle kapela nikdy neexistovala. Ona totiž byla součástí komiksového světa, Archie's Comics. Právě z něj animovaná hudební skupina The Archies vstoupila do reálného světa popu a zcela okouzlila celou planetu. Písnička se stala obrovským hitem. 4 týdny vedla americký Billboard Hot 100, 8 týdnů britskou hitparádu. No a patří mezi nejslavnější bubblegumové hity vůbec všech dot. Přátelé, pojďme si to trochu osladit. Tady je Sugar Sugar Archies.

0: Rok 1969, mimochodem právě v květnu roku 1969 tahle písnička vyšla na světlo světa. Takové to příjemné zamilované cukrování. No přátelé, pojďme si dát anketku. Mám totiž minutku a půl pod 6:45 a tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát takovou tu pravidelnou páteční. To znamená, zajímá mě, co právě děláte, kde pak jste právě teď a posloucháte nás. Tedy nejvzdálenější posluchačka, nejvzdálenější posluchač, nejvzdálenější dítě, to je úplně jakkoliv to dáte, jakkoliv to napíšete, je to v pohodě. Ještě připomenu, že většinu tohoto týdne jsme se věnovali 103. narozeninám rozhlasu. A vy jste vzpomínali, kdy jste si sami od sebe zapnuli poprvé rádio a co tenkrát na té stanici, kterou jste si naladili, hrálo. Pokud jste mi ještě na tohle neodpovídali a dneska se vám bude chtít se zavzpomínat, klidně mi to můžete také připsat. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, to je e-mailová adresa, na kterou také píšete, kromě toho, že píšete, posíláte také fotografie, a můžete mi psát velmi jednoduše také z mobilu na SMS bránu 702 222 220. Teď mám pro vás písničku, která je původem samozřejmě, jak už jinak ty největší hity bývají, zahraniční, a napsal ji Waylon Jennings, který tehdy viděl skvělou reklamu. V té reklamě hrála Tina Turner se svým manželem Ikem a tehdy to bylo docela zajímavé, protože oni tam hráli takovou scénku, že ona byla ta nejlepší, nejbáječnější ženská na světě. No a takhle vznikla původně písnička God Hearted Woman, kterou si u nás tady oblíbil třeba Michal Tučný. Tady je báječná ženská.
1: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

Na rozdíl od báječné ženské je tohle původní česká písnička z roku 1978, kterou naspíval Karel Zich, Měla na očích brýle. Je věc autorů Josefa Kolína a Michala Bukoviče. Ale pojďme se teď podívat, protože už někteří z vás píšete. Paní Zdenka píše, právě sedím v kuchyni a poslouchám rádio, hrajete nádherné písničky. Ale víte, paní Zdenko, já vůbec nevím, kde ta kuchyně je. To znamená, nevím, jestli jste nejvzdálenější nebo nejbližší posluchačka. Byl bych rád, kdybyste mi napsali, na jaké místě toho velkého a rozlehlého světa nás právě teď posloucháte. Kdekoliv to jen bude, jsme rádi, že jste tady s námi. Ahoj dvojáci, dnes ne ve vzduchu, ale směr Ostrava po D1, momentálně Ivanovice na Hané. Až dnes jsem se dostal k rádiu a těší nás s Fildou, že zas slyšíme cool pořad od Pepy a první rádio jsem dostal v mých 17 letech. První pořad, který jsem slyšel, byl Noční prout a to mi zůstalo dodnes. Moc vás všechny zdraví. Víme, váš kapitán Daniel a jeho Filda. Děkujeme, kluci, hlavně opatrně na cestách. Ještě tady máme další zprávu. Vladimír, ročník 72, píše, pozor zákruta, jako čtyřletý u babičky s rádiem, co se žhavilo minutu, ale s magickým okem, jednoduše audiovizuální fantazie. Děkuju moc, i vy mi napište, kde nás právě teď posloucháte. Připište k tomu samozřejmě taky svoje křestní jméno, píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete na SMS bránu 702 222 220. No a pokud si ještě vzpomenete, kdy jste poprvé ladili rádio sami ze své vůle a co se tehdy třeba hrálo, tak mi to samozřejmě můžete k tomu připsat. Čeká nás teď jedna francouzsky elegantní píseň z Londýna. 22. května roku 1964 se Beatles vraceli z první americké cesty zpátky a očekávali je tisíce fanoušků, to jenom k tomu dnešnímu datu. Já jsem ale do naší party vybral již zmiňovanou baladu s opravdovou francouzskou větou, i když původně to Paul McCartney napsal jen jako, řekněme, veselý popěvek na party. Tahle písnička s názvem Michelle získala v roce 65 Grammy za píseň roku.

Originál té další písně, kterou si pustíme, vznikl už v roce 1957. Nahrál ho tehdy velmi mladý Paul, přímo Paul Anka. Ten písničku napsal pro Dianu, do které se naprosto zcela zbláznil a po uši zamiloval. Jenže bylo mu jenom 15 a o pár let starší dívka koukala po chlapech, ne po nějakým klukovi. No, jemu to přišlo ale hrozně moc líto, byl velmi nešťastný. No a tak napsal písničku. Ta písnička se stala za dalších mnoho desítek let doslova lidovkou v každém státě, do kterého se podíváte. Diana se zpívá na zábavách s orchestrem, na večírcích s kapelou, u ohně s kytarou, no prostě všude. U nás Dianu s českým textem Zdeňka Borovce naspívali v roce 1982 Petr Kotwald a Standa Hložek.

Máme 22. května, přátelé, a před 76 lety, to znamená v roce 1950, se narodil Bernie Taupin, celoživotní textařský partner Eltona Johna. No a právě on napsal řadu krásných písní, které jsou prostě o životě. Třeba ta, která se stala doslova hymnou přežití, návratu, vnitřní síly. Zpívá se tam o tom, že i když mě život srazil, nebo ti, co byli kolem mě srazili, hodně mě zkoušeli, tak já pořád se snažím, nebo lépe řečeno, pořád stojím na svých nohách a jdu dál. A ta píseň je právě teď tady, Elton John, I'm Still Standing. Sir Bernie Taupin slaví 76. narozeniny.

Rovnou navážeme, protože Elton John se svou písní, která vyšla v roce 1983, tehdy doslova zboural svět. A já mám tady věc, která je snad ještě slavnější. A jsou to pouhá čtyři písmena. Y, M, C a A. Ano, Village People, YMCA.

Páteční srdcovková party nám jede pěkně a já teď už konečně rozklikávám vaše zprávy. Odkud že nás právě teď, nebo kde nás posloucháte, odkud nám píšete. Hezký podvečer posílám z polárního kruhu ve Švédsku, z města Lula v Norrbottenu, snad jsem to přečetl správně. Poslouchám po delší době, těším se z písniček, je tu krásných 20 stupňů a světlo už celých 24 hodin. Moc pozdravů do Čech, stýská se mi, tak aspoň poslouchám vaše rádio. Píše posluchačka Eva, děkuju moc, tady posíláme také pozdrav na Polární kruh. Ve Vídni poslouchám pohodové srdcovky, dívám se do studia, tak já mávám do kamery, tak jsem i na návštěvě v Praze, moc děkuji za krásný pořad, píše Ilona, tak to máme Polární kruh, Švédsko, tady máme Vídeň, výborně. Zdravím z Reykjavíku na Islandu, je tu o stupeň tepleji než v Praze. První rádio bylo po drátě a píseň byla Běž domů Ivane, kterou chvíli s námi ve škole zpívala i paní učitelka. Paulova Michel byla francouzské národnosti, Martin Tajný 60. ročník. Díky moc. Tak, co tady máme dál? Adel píše ze Sporáku, jasně, tak je to super. Co tady máme dál? Poslouchám tě v tramvaji, Pepo, píše Radek, akorát na Konečné v Bodřanech a jedu už do vozovny na Pankráci. A krásná fotografie tramvaje. Děkuji moc. I vy mi napište, přátelé, kde mě posloucháte. Hledáme nejvzdálenější posluchačku, nejvzdálenějšího posluchače. Píšete na josef.melen@rozhlas.cz a nebo píšete na SMS bránu 702 222 220.

Neverending Story samozřejmě, původně Limahl a jinak Leona Machálková. Mám teď pro vás opět návrat do nádherných 60. let, přesně rok 1964. Píseň, která tehdy vzbudila velký rozruch a opravdu bodovala všude, kam si jenom dokážete představit. Jeff Berry, Ellie Greenwich, Phil Spector a hlavně The Ronettes, Be My Baby.

Píšete nám z různých koutů světa, například Braňo mi píše z Martina a přeje do studia a také všem posluchačům pohodový víkend. Díky moc, Braňo. Když jsme teď poslouchali Karola Duchoně a v Slovenských dolinách, tak jsme tu párty trošičku maličko přibrzdili, ale myslím si, že je na čase, abychom to opět trochu rozjeli. Pol Anka, tak ten už tady dneska se svou jednou písní byl, byť jí zpíval teda Standa Hložek a Petr Kotwald, Diana, ale Pol Anka je tady teď v tuto chvíli jako autor další písně. Je to písnička She's a Lady, ovšem slavnější než jeho verze je ta, kterou rok po něm, tedy v roce 1971, naspíval neskutečný muž Tom Jones.

Krásně, nádherně, orchestrálně, perfektní záležitost Tom Jones, začátek 70. let. V 60. letech a v 70. letech byl velmi, ale opravdu velmi slavný, hlavně po boku Jamese Browna, skvělý jazzový a funkový saxofonista Maceo Parker. A tenhle muž v 98. natočil slavnou píseň Slye Stone'a Sing a Simple Song. Pojďme si

Mimochodem, Maceo Parker je v současnosti stále ještě aktivní muž. Je mu 83, kdyby náhodou jste hledali něco o něm. Ale teď už pojďme zase, odkud nás posloucháte, kde nás posloucháte, odkud nám píšete. Jana ze Žďáru nad Sázavou, děkuji moc za pěkné zprávy, které posíláte. Hana z Hanovru, ano, ta má ještě také příběh o rádiu. Naše první rádio bylo v takové velké skříni nahoře, byl gramofon, bylo ještě z první republiky, kde byl otec podnikatel. Po vítězném únoru mu komunisté vše skonfiskovali, ale rádio mu nechali. Dali se na něm chytat i krátké vlny. Děkuju moc za tuhle zprávu. Zdraví Jirka z Kbel, 74. Dobrý večer, milý pane Pepo. Já si uměl pustit rádio už v 5 letech, a to Prahu 2, a jsem vám věrný stále. To víte, tenkrát tam bylo hrají a zpívají Plzeňáci, ale hlavně nedělní pohádky. Od té doby jsem chtěl rozjímat a nevěděl jsem, proč Vilém Prokop Mlejnek. Tak pojďme dál, co tam píšete. Ahoj Pepo, pamatuji na jednu písničku, kterou jsme zpívali na táborech kolem roku 60. Cesta má přede mnou, v dáli mizí a tak dále. Píše Jirka z Ostravy. Dobrý večer, Pepo, píšu z Ústí nad Labem, nedaleko mého rodného města Lovosice, kam jsem chodila na základní školu asi o 2 roky níž než vy. No výborně, tak to byla první základka v Lovosicích, no jasně, Sady pionýrů, ano. To si pamatuju úplně přesně, tak zdravím, paní Lído, děkuji vám všem a pojďme. Teď už čeká pan Chopin, a nejenom pan Chopin, samozřejmě taky Jirka, Helenka a všichni. Máme party, přátelé.

Mám rád vaše příběhy, zejména když píše jedna rodina, každý od někud jinut. Takže když Radek jezdí tramvají a píše ti, tak ahoj, poslouchám tě při mytí oken a montování sítí. Zdravím tě, Lucko, díky moc za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Kamila a Tomáš z Žabonos píší: dobrý večer, Pepo, srdečně zdravíme. Moc děkujeme za srdcovky, perfektní pořad. Také děkujeme za vaši sobotní výdrž při dni otevřených dveří. Hezký večer. No hlavně děkuji vám a nejen vám, tedy Kamilo, Tomáši, ale i vám ostatním, kteří jste dorazili v obrovském počtu na den otevřených dveří. Bylo to s vámi opravdu krásné. Kdo nám píše dál? Milý Pepo, dnešní srdcovky posloucháme na Pálavě, na našem prvním letošním výletu karavanem. Děkujeme za příjemnou atmosféru, kterou si užíváme díky vašemu pořadu Šárka a Martin. Zdravím i vás. Michal píše: dobrý den, Josefe, vím, že anketa skončila, ale konečně jsem našel to rádio ze SSSR, co přivezl otec. Nejsem ani za severním kruhem, ani v tramvaji, ani jinde, jenom doma v Dejvicích na zahradě. Pěkné vysílání. Děkuju moc za tuhle zprávu. V roce 1947 jsem při poslechu rádia prohlásil: mamušo, hádio umí taky hajdom, hajdom, tydlidom. Píše Tomáš, ročník 45, Stanvaldu. Děkuju moc za tuhle nádhernou zprávu. Mám tady teď písničku, která je báječná v tom, že Sir Paul McCartney byl vždycky trošičku jiný. Představte si, že on psal svoje písně a v 70. letech se dočetl v mnoha časopisech od hudebních kritiků, že píše hloupé, zamilované písničky. A víte, co on řekl? Ano. A co má jako bejt? Vždyť svět přece potřebuje milostné písně a pořád jich je málo. A tak napsal, no co jiného, napsal píseň, která se jmenuje Hloupé, zamilované písničky. Silly Love Songs.

22. května před 50 lety, ano, v roce 1976 se tahle ta písnička dostala, stala se číslem jedna v Americe, to jenom abyste věděli, jak je to s tou velmi hloupou, zamilovanou písničkou. Ale když už jsme u toho 22. května, mám tady ještě jednu vzpomínku. V roce 1924 se v Paříži narodil Charles Aznavour. Pojďme tedy s ním zavzpomínat na krásná léta jeho dětství. Byli šťastní, milovali umění, byli sice chudí a hladoví, ale měli lásku a měli život.

Tolik vzpomínka na Charlesa Aznavoura, který se narodil před 102 roky. Pojďme se ještě podívat v rychle, co nám píšete. Pan Libor píše, poslouchám vás ze své dílničky v obci Cighaj, která nemá v republice dvojníka. Hezky se posloucháte. Děkuji moc za tuhle zprávu. Ani jsem netušil, že něco takového existuje tady u nás. Kajka píše, že to má krásnou náladu a že přeje nejen mě, ale také spoluposluchačům pohodový víkend, děkuji moc. Pak tady máme další zprávy. První rádio, které u nás doma hrálo, bylo to s tím zeleným okem, pak byl snad v každé domácnosti Rozhlas Pod Drátě. Na víkendy a prázdniny jsme jezdili na chatu, kde v té době nebyla elektrika, takže když naši sehnali první tranzistorové rádio, takové to, co měl děda Komárek ve filmu Na samotě u lesa, a my mohli poslouchat večerní rozhlasové hry, nedělní pohádku, byl to zázrak. Hezký pohodový večer přeje posluchačka Věra. A je vás víc, co píšete. Děkuji vám všem za vaše krásné zprávy. Dnešní srdcovky pomalu končí a já tu neviditelnou štafetu, pomyslnou štafetu předávám na celý příští týden svému kolegovi, kterým je Miloš Skalka. Pro tuto chvíli se s vámi, milí posluchači, loučím. Přeji vám krásný zbytek tohoto dne, také báječný víkend. No zkrátka, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme příjemný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Barbory Weisseitlové Lesohádky. Vypráví Jan Hofmann. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Občas i v lese Staroboru někdo stůně a potřebuje doktora. A tak, když si tu otevře ordinaci liška Vilma, má brzy spoustu pacientů. Zdá se, že je chytrá, ale Matýskovi se její léčebné metody zdají podezřelé. Pátá lesohádka se jmenuje Jak Matýsek přechytračil lišku Vilmu. A já jsem sám zvědavý, jak to náš rejsek provede.

0: Dobrý večer, děti. Liška Vilma měla červený kožíšek, špičaté uši a zakládala si na tom, že je nejchytřejším zvířetem v celém lese. Jsem nejen nejmazanější ve Staroboru, ale jistě jsem i nejmazanější liška na celém světě. Mockrát jsem slyšela, že lidé říkají, že je někdo mazaný jako liška a Bůh ví, jestli to nevzniklo kvůli mně. A na moji počest, říkala si Vilma a zálibně se prohlížela v hladině rybníka. Jak tak Vilma přemýšlela o své výjimečnosti, letěl kolem datel vavřinec. Vavřinec byl jedním z nejváženějších obyvatel v lese. Znal různé bylinky, kořínky i bobule a léčil všechna nemocná zvířátka. Míchal lektvary a bylinkové směsi na rozbolavělá zaječí bříška. Obvazoval veverkám tlapky, když se jim nepovedl skok z větve na větev. Připravoval hojivé masti na srnčí kopítka bolavá z celodenního pobíhání. Všichni ho měli rádi a vážili si ho. Liška Vilma pozorovala, jak se vavřincova červená čepička míhá mezi stromy a říkala si, ten vavřinec se má, celý les ho obdivuje, nosí mu dárky jen kvůli nějakému hloupému léčení, které zvládne kde kdo. To je toho, utrhnout pár kytek a udělat z nich čaj nebo mast. To bych zvládla taky. A čím víc o tom Liška Vilma přemýšlela, tím víc datlovi vavřincovi záviděla. Až nakonec dostala nápad. Rozhlásila, že se naučila léčit. Byla jsem na prázdninách u své liščí sestřenice v sousedním lese. Je to vyhlášená doktorka a naučila mě všechno, co umí. Dokážu vyléčit i ty nemoci, na které si datel vavřinec netroufá, vykládala Vilma všude na potkání. Pověst o jejich zázračných léčitelských schopnostech se rozšířila rychlostí blesku a brzo se před její norou schromáždil zástup zvířátek, která u ní hledala pomoc. Vilma si z pružných vrbových proutků vyrobila brýle, aby vypadala učeně, seděla na pařezu a ordinovala jako skutečná doktorka. Netlačte se, jeden po druhém, volala přísně na pacienty a hned jim předepisovala nejrůznější léky. Divočákovi Karlovi, který při hledání žaludů spadl do ostružiní a měl po celém těle zapíchané trny, poradila Vilma, aby rozkousal smrkovou šišku a potom se vyválel v blátě.
1: A to pomůže? Datel vavřinec mi ty trny vždycky nejdřív vytáhne zobákem a pak mě natře mateří douškovou mastí. Zašel bych za ním, ale zrovna odletěl do sousedního lesa pro nějaké bylinky. Nemám na něj raději počkat, ptal se divočák Karel nedůvěřivě. Ale Vilma hned spustila.
0: Vavřincovy metody jsou zastaralé. Já léčím nejmodernějším způsobem. Moje léky ale účinkují jen na toho, kdo je chytrý. Hlupák se nemůže divit, že na něj nezaberou. A ty, Karle, snad nejsi hloupý. Liška si posunula vrbové brýle a zkoumavě se na Karla zadívala. Divočák samozřejmě nechtěl být především za hlupáka, tak zavrtěl hlavou a zahanbeně se očoural pro šišku. Vilma si spokojeně zamnula tlapky a pokračovala dál ve svém podivném léčení. Kašlající sojce předepsala 5 dešťových kapek a čaj ze slunečních paprsků. Hranostajovi, který si stěžoval na pelichající kožíšek, přikázala, aby skákal na pravé noze. Ježkovi s bolavým čumáčkem zase poručila, aby přestal píchat. A tak to šlo dál a dál. Nikdo nechtěl, aby si o něm ostatní mysleli, že je tak hloupý, že na ní léčba neúčinkuje. A lstivá liška se nestyděla vybírat od důvěřivých zvířátek za recepty nejrůznější dárky. Rejsek Matýsek to všechno pozoroval a nějak se mu to nezdálo. Viděl, že les je plný zvířátek, která na liščí rozkaz dělají nesmyslné věci. Ale také si dobře všímal, že ve skutečnosti se nikdo neuzdravuje. Rozhodl se tedy, že lišku Vilmu vyzkouší a zároveň vytrestá. Na hlavu si připevnil 2 větvičky, které vypadaly jako parohy. Sezbíral mech a pokryl jim svůj kožíšek. Pak utrhl 2 habrové listy a připevnil si je na záda. Rázem tu místo rejska Matýska stálo podivné a úplně neznámé zvíře s parohy na hlavě a zelenými křídly. Jak těživ, nikdo takové neviděl. V takovém převleku vyrazil Matýsek za Liškou Vilmou. Dav zvířátek před její norou se mezitím ještě zvětšil. I ti obyvatelé Staroboru, které nic nebolelo, se přišli podívat na to, jak Vilma léčí. Vypadalo to tady jako na nějaké pouti. Když se rejsek Matýsek vynořil mezi stromy, Vilma zrovna doporučovala veverce s bolavou nožkou, aby se 10krát pořádně zatahala za obě uši a pak si udělala mastičku ze sovího houkání. Najednou se rozhostilo úplné ticho. Při pohledu na podivného tvora všechna zvířátka zmlkla a ustupovala stranou. Liška Vilma nevěděla, co si má myslet. Takové zvíře nikdy předtím neviděla. Zelený kožich, ze kterého trčí dvě stejně zelená křídla a na hlavě parohy. Co to může být? Není to nebezpečné? Nakonec se rozhodla, že bude statečná. Co si zač? Spustila na Matýska z hurta.
2: Dobrý den, Vilmo. Ty už si na mě nepamatuješ? Já jsem přece kráčmerák. Potkali jsme se v sousedním lese, kde si se u své sestřenice naučila tak dobře léčit,
0: odpověděl Matýsek změněným hlasem a hned pokračoval.
1: Chápu, že se potkáváš s takovým množstvím zvířat, že si nemůžeš zapamatovat každého.
2: Pověst o tom, jak skvělá jsi doktorka, ale už dávno překonala hranice Staroboru, tak jsem tě přišel pozdravit a poklonit se ti.
0: Vilma byla úplně zmatená. Žádného kráčmeráka neznala a ani ho znát nemohla, protože to, že se učila léčit v sousedním lese, si vymyslela. Jenže to samozřejmě před zvířátky přiznat nemohla. Navíc jí dělali Matýskovi lichotky dobře. Schovývavě se proto usmála.
2: No jistě, kráčmeráku, že si tě pamatuju. Vždyť jsme toho spolu tolik prožili. Je od tebe hezké, že si mě přišel pozdravit.
0: Matýsek, tedy vlastně kráčmerák, se rozhlédl.
2: Vidím, že se ti daří. Máš tolik pacientů a každý z nich ti přinesl dárek. Nedivím se, jsi vynikající doktorka. Pamatuješ si, jak jsi i mě léčila a předepsala si mi ten speciální tanec?
0: Zeptal se Matýsek a Vilma horlivě přikyvovala. Nedokázala kráčmerákovým lichotkám odolat a právě na to Matýsek spoléhal.
2: Takhle nějak ten tanec vypadal, ne?
0: Zeptal se a začal se otřásat. S každým otřesením z něj spadl kousek jeho kostýmu. Zelená křídla z habrových listů, mechový kožíšek a nakonec i větvičkové parohy. Najednou tu místo tajemného kráčmeráka stál Matýsek a smál se, až se za bříško popadal. V tu chvíli Liška Vilma pochopila, že se nechala napálit a rejsek její podvody odhalil. Rychle skočila do své nory a zabouchla za sebou vrátka. Teď už se nesmál jen Matýsek, ale všechna zvířátka. Tak si chytrá Liška Vilma udělala po celém Staroboru takovou ostudu, že další měsíc si troufla vyjít ven z nory vždycky jen za tmy. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Oznamuje se všem tento list čtoucím. A co se oznamuje, to se dozvíte už za pár okamžiků v seriálu Toulky českou minulostí. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin na vás čeká další část seriálu Miloše Kočky Prameny živé vody, respektive četby na pokračování. Přijde i host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Na toulkách naší historií se dnes rozkročíme maličko do minulosti ještě vzdálenější, než v jaké jsme se již ocitli minule. A to proto, že vám chceme porozprávět, kterak vznikly první české noviny. A za tímto účelem se musíme vypravit až k ledva skončené 30leté válce. Tam však dlouho nesetrváme a budeme časem putovat svižně kupředu až do právě aktuálního 18. věku. Vašimi spolehlivými průvodci budou
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni spolu s režisérem tohoto seriálu Jaromírem Ostrým vás vítají na 622. schůzce našich historických toulek.

0: Úplné zpustošení českých zemí za války 30leté a neobyčejně tvrdé důsledky ztráty samostatnosti po bitvě na Bílé hoře měly za následek, že hospodářský vývoj naší vlasti byl prudce vržen zpět. České země byly v pravém smyslu slova vylidněny. Počet obyvatelstva v Čechách klesl na méně než polovici a je odhadován na pouhých 800 tisíc osob. Na Moravě po válce 30leté nezůstalo víc než 500 000 lidí. V našich zemích zmizela zejména ona vrstva, jejíž rozmach je podmínkou vývoje novin a jejíž bytnění mělo i u nás v předcházejícím období za následek vznik a rozvoj novinářské zpravodajské činnosti. To jest, mizí u nás takřka úplně městský stav. Podle současných odhadů zůstalo v českých městech pouze 80 tisíc obyvatel. Nejinak tomu bylo na Moravě a ve Slezsku. Města, kdysi nejlidnatější, utrpěla vystěhováním nekatolického obyvatelstva a průchody drancujících, pálících a vraždících vojsk přímo nepředstavitelné ztráty. Nejednou se počet jejich obyvatel zmenšil takto o 3/4, ba o 4/5. Známe dokonce i případy ještě daleko horší, kdy v městech zůstal pouze zlomek někdejšího počtu obyvatelstva. Jen na Moravě dle tehdejší švédské zprávy bylo kromě 2170 vesnic vypáleno i 138 měst. O zhoubnosti těchto válečných příhod a nuceného vystěhování nekatolíků svědčí skutečnost, že Olomouc, která měla před válkou 30letou 30 tisíc obyvatel, měla po ní pouze 1630 duší. V Jihlavě počet obyvatelstva klesl z 13 tisíc lidí na 299 osob.
1: V jiných zemích v Evropě v té době to vypadalo s novinami už jinak.
2: Od příležitostně vydávaných letáků a letákových novin začaly být tištěny skutečné, pravidelně vycházející noviny.
3: Zatímco u nás v druhé polovině 17. století panovala nejenom stagnace, ale úplné přerušení vývoje.
2: A když po dlouhém zdržení začíná v Praze vycházet první skutečné periodikum, nejsou to noviny české, ale německé.
3: Teprve po dalším půlstoletí se u nás objevují i první noviny české.
2: O prvních novinách, ještě nikoli českých, ale prvních, vydávaných v zemích koruny české, toho víme jenom málo.
3: Ze spisu České dvorské kanceláře víme, že vdova po Danielu Sedlčanském, pražském impresoru,
1: neboli tiskaři,
3: tedy Ludmila Sedlčanská, si podala žádost, aby byla jmenována dvorskou knihtiskařkou. Roku 1657 jí císař vyhověl, i když se žadatelka dovolávala značně pochybných zásluh svého zesnulého chotě.
2: Ludmila Sedlčanská si podala v zápětí další žádost, a to o povolení vydávat noviny.
3: A skutečně dostala svolení tisknout takzvaná novália.
2: Sedlčanské šlo spíš o tisk jakýchsi letáků, anebo snad o rozšiřování psaných novin.
3: Nemáme však žádný důkaz, že by za svého života nějaké tištěné noviny vydávala.
0: Až někdy po roce 1664, po smrti své matky, začala Ludmila Sedlčanská mladší vydávat jakési noviny. O nich víme pouze to, že věrojatně existovaly. Usuzujeme tak ze skutečnosti, že došlo ke sporu mezi Ludmilou Sedlčanskou a Janem Arnoldem z Dobroslavína, tiskařem malostranským. Jeho příčinou byl fakt, že Sedlčanská nebyla vdovou po tiskaři a nemohla tudíž provozovat živnost impresorskou, takzvaným právem vdovským. Podle tehdejších předpisů tedy tiskla neprávem. Proto byl na ní uvalen zákaz, podle kterého žádný tovaryš ani kdo jiný nemohl

0: rodákem z Hradce Králové, kde jako impresor působil už jeho otec.
1: A Arnold si tuto profesi v rodině ještě potuploval.
0: Oženil se totiž s Dorotou, vdovou po Matouši Březinkovi, tiskaři Litomyšlském, která mu tiskárnu přinesla do manželství věnem.
2: Z Arnolda se stává pan někdo.
0: Dokonce je vyznamenán erbem a predikátem z Dobroslavína.
2: A jelikož s jídlem roste chuť, umanul si zřídit tiskárnu v Praze.
0: Po smrti první manželky se žení podruhé s Kateřinou, což byla dcera
1: tiskařova,
0: jak jinak. Po smrti její matky zdědil další impresí.
1: Neboli tiskárnu.
0: Takže měl v královské metropoli najednou dva tiskařské podniky.
3: Že Arnold vydával noviny, to víme z exempláře, který byl objeven za druhé světové války. Obsahuje 56 čísel z roku 1686 a 87. Jejich název není ještě jednotný. Jmenují se buď Ordinári Postzeitungen nebo Extraordinári Zeitungen. V titulku se pak ještě nacházel den v týdnu, kdy noviny vyšly a místo, odkud zprávy pocházejí. Nesli-li název Wiener Zeitungen, bylo jasné, že zprávy jsou z Vídně, když Ungarische Zeitungen, tak šlo o zpravodajství z UR.
0: Tisk novin byl celkem úhledný. Vycházel na čtyřech stranách kvartového formátu, a to dvakrát týdně, vždy ve středu a v sobotu.
2: Když bylo zpráv víc, vyšlo další číslo s týmž datem a s dalším pořadovým číslem.
0: Mezi námi novinaři na to nikterak skvělá nebyla. Styl byl kostrbatý, k nerozeznání od úřední mluvy, libující si v předlouhých větách a vyumělkovanosti.
2: Pokud jde o zprávy týkající se habsburské politiky, byly povinně a oficiálně optimistické.
1: Což nám něco jakoby připomíná,

0: Arnold neměl po nějakou dobu žádnou konkurenci.
1: Pak ale vstoupil na scénu jako jeho vytrvalý protivník Daniel Michálek, syn Ludmily Sedlčanské.
2: To je ta, co nesměla tisknout leda ruku.
1: Že nesměla? To Michálkovi nevadilo a neúnavně podával jednu žádost o oprávnění vydávat noviny za druhou.
0: Panovník potvrzuje Arnoldovo privilegium.
1: Přesto Michálkovi se daří svoje noviny vydat.
0: Tedy jedno číslo, které je dnes uchováno v Plzeňském muzeu.
2: Noviny se jmenovaly docela stručně.
3: Extraordinární týdenní vídeňské a jiné poštovní noviny.
2: Samozřejmě německy. A to vídeňské Wienerische v názvu neznamenalo, že by to byly noviny vycházející ve Vídni, ale opět to označovalo skutečnost, že číslo přináší zprávy z tohoto města.
0: Tiskařsky byly na velmi slabé úrovni.
2: Aha, a novinářsky?
0: Ještě horší.
1: Michálek se přesto nedal a pokusil se vydat česky psané noviny.
0: Domníval se, že noviny, když byly jednou v německém textu cenzurou schváleny, jsou nezávadné a že je tudíž může prostě přeložit do češtiny a přetisknout je bez dalších obtíží v českém textu.
2: No a co, povedlo se?
0: No, povedlo se. 13. října roku 1683. český překlad německých novin vyšel.
1: Jenže vydavatel se zlou potázal. Byl za to úřady přísně vyšetřován, jak to, že se opovážil vydat český překlad novin a kdo ho k tomu navedl.
0: Nic mu nepomohlo, že se přitom vymlouval, že německý text, z něhož bylo překládáno, byl schválen a cenzurou shledán zcela nezávadným.
1: Nic mu nebylo platné, ani když předložil seznam předplatitelů, kteří chtěli odebírat české noviny.
0: Stejně jako mu nepomohlo ujišťování, že nic neučinil ze zlého úmyslu.
2: Na já, Ordnung muss sein.
0: Jawohl. Tisk českých novin sám o sobě byl závadou. Pražský městský hejtman jejich vydávání ouředně zakázal a Michálek sám musel slíbit,
2: že už to víckrát neudělá.
0: Takřka doslova.
3: O vydávání novin německých ovšem se pokusil také pražský poštmistr Jan František Brahýr, rodák z Alsaska, univerzitně vzdělán. Poté, co vyučoval děti šlechticů, se ve Vídni oženil a vrátil se do Prahy, kde byl jmenován poštmistrem. Dosáhl zde značného jmění, koupil si dům na Malé Straně, stal se pražským měšťanem a byl posléze povýšen do rytířského stavu. Roku 1685. si Brahýr podal žádost, aby mu bylo dovoleno vydávat noviny, které sliboval zlepšit rozsáhlejším a rychlejším zpravodajstvím. Tvrdil, že jako poštmistr má zprávy z první ruky, kdežto Arnold dostává pro své noviny zprávy právě jen prostřednictvím pražského poštmistra.
0: A ještě dokazoval, že podle všeobecného zvyku a obyčeje platného v německé říši je tisk a vydávání novin výhradní výsadou poštmistrů.
2: Což nebyla pravda.
0: Ovšemže ne. A pražští knihtiskaři se proti němu postavili.
2: Rozhodli úřady o Brahýrově žádosti?
0: Nemuseli. On sám ji stáhl, protože mezi tím byl povýšen do stavu rytířského.
2: Ale máme tu ještě Michálka.
1: Ten vydával svoje těžko vydobité německé noviny.
0: Jenže zemřel v pouhých 34 letech a v jeho profesi z rodiny už nikdo nepokračoval.
2: Tiskařskou pochodeň třímat tedy bylo na Arnoldovi.
0: A třímal ji pevně on i jeho syn Karel Ferdinand, který se vzdělal na Pražské univerzitě a v umění tiskařském v cizině a pro svou tiskárnu získal právo tisknout novália a publika, tedy noviny a úřední vyhlášky.
1: A taky hodnost dvorského knihtiskaře obdržel.
0: Později se stal primátorem menšího města pražského a nejvyšším strážmistrem nad vojskem městským.
1: Ale hlavně vydával noviny.
2: Jmenovali se
3: Prager Postzeitungen.
2: Neboli
3: Pražské poštovské noviny.
1: Vycházely dvakrát týdně, v úterý a v sobotu. což souviselo přímo s příchodem pošty do Prahy.
0: Důležitější než odjezdy poštovních kurzů byly příjezdy, protože při těch se dovážel nejdůležitější zpravodajský materiál, tedy zahraniční noviny.
1: Pan pošmistr Brahýr a pan tiskař Arnold spolu uzavřeli smlouvu, podle které se Arnoldovi měli dodávat dvakrát týdně po příjezdu pošty tištěné noviny frankfurtské, lipské a hanavské, jakož i jedny noviny vídeňské.
0: Dále se Brahýr zavázal, že bude tiskaři dopravovat zdarma všechnu jeho poštu a kromě toho mu bude platit ještě 50 rýnských.
1: Arnold naopak za tyto služby bude dodávat pražskému poštmistrovi dvakrát týdně 60 kusů svých tištěných pražských novin a tisknout mu rovněž zadarmo některé poštovní tiskopisy.
2: To, co si vybudoval v oboru vydavatelském v Praze pan Arnold a jeho syn, tomu se dnes říká monopol.
0: Nikdo na Arnoldy neměl.
1: Ani jistý pan Lang, který si podal žádost, aby mohl vydávat pražské nové noviny.
0: Arnoldovi se podařilo svoje privilegium uhájit.
1: Roku 1719 to však byl Karel František Rosenmiller, kdo obdržel výsadu vydávat české noviny.
2: První české noviny, tedy když nepočítáme nezdařený pokus Michálkův.
1: Bylo to oznámeno zvláštním letákem z ledna téhož roku nadepsaným
3: předchůdce českého postiliona.
2: Jeho vydavatel v tomto, dalo by se říct, náborovém letáku vykládá, proč se rozhodl vydávat právě české noviny. Vedou ho k tomu důvody vlastenecké. Píše.
3: Oznamuje se všem tento list čtoucím, jednomu každému s náležitou uctivostí, tak já, maje na to od vzácné vrchnosti milostivé dovolení, jakož i od jeho milosti císařské obzvláště privilegium, neboliž to nadání, oné lásky, kterou už jakožto pravý vlastenec k své nejmilejší vlasti, to jest k národu a jazyku českému, pro vše časy zachovávám, pro ty vše spoluvlastence své, kteří, jak se na pravé syny sluší, jazykem matky své milé nepohrdají, nýbrž jej zachovávati, rozmnožiti a v květ uvésti vinšují. Noviny, nepsepsání příběhů nových v dotyčném jazyku tisknout a najevo vydávati jsem sobě umínil. Jakož i od mnohých let již od moudrých a vzácných lidí vinšováno bylo a zajisté mnozí až doposavat slušně a náležitě se divili, jak by to se vyrozuměti mělo, že když ve Vlaších žádné skoro jiné noviny než vlašské, ve Francouzích francouzské, ve Španělích španělské a tak dále slyšeti není, v Čechách, ve všech jiných téměř jazycích, kromě toliko samého našeho českého, čteny a slyšány bývají. Poněvadž nicméně řeč tato naše netoliko ve vzácnosti, obšírnosti a libosti všem jiným rovná, ale mi nad mnohé jiné přednější a našemu milému patronu a dědici svatému Václavu milejší jest, takže od starých předků a otců našich nejináč než svatováclavská nezvána bývala. Pročež, abych jednou úmysl svůj vskutek uvedl, vysílám list tento přítomný jak nějakého předchůdce a všecky pravé vlastence, jmenovitě pak všecky vzácných a staročeských rodů vysoce urozené potomky, všecky staročeských měst, slavné magistráty a obce, všecky jazyka našeho pravé milovníky a učené Čechy k čtení novin těchto poníženě a služebně zůvy.
2: Zůvy znamená něco jako zvu.
0: Vše sepsal a vytiskl český vlastenec s typicky českým příjmením Rosenmiller. Karel František, vzdělaný pražský tiskař, který měl svou oficínu v domě u Zlatého kříže na Starém městě pražském.
1: Narodil se roku 1678 a ve svém mládí jako člen družiny císařského legáta u republiky Benátské pobyl v cizích zemích.
0: Po návratu do vlasti se věnoval činnosti tiskařské a vydavatelské.
2: České, pochopitelně.
0: To ne, tiskl i německy, třeba svoje svatovojtěžské privilegované kalendáře.
1: Registřík aneb poznamenání všech vzácných rodů českých vyšel v češtině i němčině, stejně jako obecný titulář všeho panstva a rytířstva.
0: Za svou činnost byl tento impresor a měštěnín starého města pražského nazýván svými současníky druhým Danielem Adamem z Veleslavína.
3: První číslo Rosenmillerových novin vyšlo v sobotu po Hromnicích 4. února roku 1719. Periodikum vycházelo dvakrát týdně, vždy v úterý a v sobotu na kvartovém formátě a jmenovalo se Sobotní nebo Outerní pražské poštovské noviny z rozličných zemí přicházející s obzvláštním jeho císařské a královské milosti nadáním obdarované.
2: Konec názvu.
3: Celý ročník dostal pak společný titulní list s názvem Český postilion, nebolíž to noviny české, jež s obzvláštním jeho milosti císařské nadáním od Karla Františka Rosenmillera, impresora a měštěnína královského starého města pražského, najevo se vydávají.
2: Rovněž konec názvu. No, trošku dlouhé, ne?
0: Později nesli zkrácené jméno Sobotní, potažmo Outerní, pražské poštovské noviny z rozličných zemí a krajin přicházející.
2: To už se dalo i zapamatovat.
0: Každý jim však stejně říkal pražské poštovské noviny, nebo později pražské české noviny.
1: Současně s vydáním prvního čísla svých novin Rosenmiller vytiskl sešitek o 12 stránkách. Jakousi příručku, která měla usnadňovat čtení novin a čtenáři měla poskytnout aspoň zběžné informace a vědomosti potřebné při čtení zahraničních i domácích politických zpráv.
2: Něco podobného by se nám hodilo i dnes. Čert, aby se v dnešním tisku vyznal.
1: Zpráva nynějších časů k čtení novin se ta příručka jmenovala.
2: Autor o tom spisku píše, že je to traktátl, který...
3: Tak říkaje je klíč celé Evropy, nebolíž to vysvětlení jeho milosti císařských zemí, též rozličných království, kurfiřství, knížectví, hrabství, republik, říšských, svobodných a jiných měst a míst, jakož taky hranic tureckých a všech regimentů jeho milosti císařské v sobě obsahující.
2: Taková kuchařka to byla, no.
0: Noviny vycházely, jak jsme si už řekli, každé úterý a sobotu, vždy o 10. hodině raní a stály 8 zlatých ročně.
1: Jednotlivá čísla se prodávala po 6 krejcarech.
0: Přinášely především zprávy z ciziny, hlavně zprávy válečné.
1: Dále zprávy z císařského dvora ve Vídni, samozřejmě přísně loajální.
0: Zvěsti o událostech v habsburské monarchii a z Čech.
1: Zprávy z Prahy a zde především oznámení o trzích, bohoslužbách a církevních slavnostech.
0: Dále zprávy o narození dětí významných osobností.
1: O svatbách a úmrtích, o popravách a podobně.
2: Tematicky se zase tak moc od dnešního tisku nelišly. Snad jedině, že té reklamy v nich tolik nebylo.
1: Leč i ta se již v zárodku objevovala. Knihkupec Jeřábek propagoval ku příkladu vydání nových knih a nechybělo ani ryze reklamní sdělení, jako například o představení
3: znamenitého kumštíře, který s dovolením vrchnosti na starém městě pražském v domě u staré Richty ukazovati bude různé prospekty zemí, měst a hradů, přičemž jak by slunce a měsíc vycházely a zapadaly a tak dále.
1: Také oznámení o ztrátách a nálezech věcí se v nich objevují.
0: Občas jsou to však i popisy významných událostí, které mají skoro reportážní charakter.
1: Někdy jsou tyto první české novinářské reportáže přikládány k novinám jako zvláštní samostatná příloha.
2: Jejich názvy?
3: O slavném korunování na království české.
2: A nebo ještě líp?
3: O strašném mordu a jeho ještě strašnějším potrestání.
2: Hle, pradědeček bulváru.
0: V Rosen Millerových novinách se objevují zárodky původního zpravodajství, například z Moravy, označené dodatkem, že došli
3: skrze psaní
0: nebo
3: skrze pasažíry přijíždějící poštou.
0: Tyto venkovské zprávy se týkají nejvíce neštěstí, loupežných příhod, zlatých svateb, kněžských primicí a podobně.
1: Podle tehdejšího zvyku jsou zprávy řazeny mechanicky za sebou, bez titulků a bez jakéhokoliv hodnocení.
0: Po zprávě celkem nedůležité přichází například zpráva o významném mezinárodním jednání.
2: Prakticky jako v dnešních televizních novinách.
0: Časový sled není zachováván. Po zprávě datované 25. srpna přichází zpráva ze 13. srpna.
1: Redaktor a vydavatel prostě řadili zprávy za sebou, jakým přicházeli na stůl.
2: Ale už to byly české noviny, které plnily úlohu obránce českého jazyka a dělali to po dlouhou dobu 50 let. A co hlavního, byli první.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 622. schůzka s toulkami českou minulostí. 623. uvedeme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce a podtitul zní Začátkové novinářství českého.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 28. května v 19 hodin na Státním zámku v Telči.
0: Pozvání přijali farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Tentokrát do Telče.
1: Více na www.rozhlasjede.cz. Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas 2.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. A na začátek tu máme hned tři informace o dílech krále světového muzikálu Andrewa Lloyda Webbera. Ostatně za těch 60 let své aktivní tvorby toho má na svém kontě více než dost.
1: Rozhodnuto, potvrzeno, oznámeno. Slavný muzikál Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice Evita se oficiálně chystá na Broadway v příštím roce. A tam si svou oceňovanou roli zopakuje Rachel Tegler. Inscenace v režii Jamieho Lloyda tak naváže na úspěšné loňské londýnské uvedení. Představení na Broadwayi by se měla začít hrát na jaře příštího roku.
0: Režisér Jamie Lloyd tak vtiskl moderní muzikálovou podobu 21. století už druhému titulu skladatele Lloyda Webbera. První byl před několika lety Sunset Boulevard, nyní tedy přišla na řadu Evita. Jeho inscenace ubírají na někdejší scénické pompéznosti, používají prvky antiiluzivního divadla a například velkoformátové projekce dění na jevišti.
1: V případě Evity zpívala její představitelka ústřední árii Utiš svůj pláč Argentino na balkoně divadla kolem jdoucím na ulici a diváci v sále měli možnost je spatřit s pomocí videoprojekce. Opakovat, že každý večer byla pěší zóna před londýnským divadlem zaplněna zvědavými příznivci, jistě netřeba.
0: Jakým způsobem se tento efektní výstup bude opakovat na Broadway ve slavném divadle Winter Garden, zatím jasné není. Ovšem je jasné, že my si teď poslechneme ikonickou skladbu Don't Cry For Me Argentina právě v podání Rachel Zeglerové.

0: Revivalu se dočká i další méně známý titul Andrew Lloyda Webbera, tedy Whistle Down the Wind, u nás uvedený v Brně pod názvem Pískání po větru.
1: Nová inscenace zůstane věrná původnímu muzikálu z roku 1996, který se odehrává na americké

0: Přepracovaná verze se přibližně po dvou letech krátce objevila na londýnském West Endu. Muzikál pak také absolvoval turné po Velké Británii a Spojených státech. K broadwayskému uvedení ovšem dosud nedošlo.
1: Whistle Down the Wind se nyní dočká uvedení na festivalu New York Stage and Film na přelomu července a srpna a počítá se s jeho uvedením na některé z off-broadwayských scén v New Yorku. Uvidíme tedy, zda jeho zmrtvých stání bude mít tentokrát úspěch.

0: Každý tvůrce může některá svá díla označit jako hříchy mládí. Po úspěchu Josefa a jeho úžasného pestrobarevného pláště a především Ježíše, tedy muzikálu Jesus Christ Superstar, si skladatel Andrew Lloyd Webber zamanul, že uvede komorní muzikál z prostředí britské smetánky, a to z pohledu vědného a chytrého komorníka. Jmenoval se Jeeves, tedy jak komorník, tak i muzikál. A šlo o první propadák tohoto nejúspěšnějšího muzikálového skladatele 20. století.
1: V obnovené a přepracované podobě a s relativním úspěchem ho pak spatřili diváci v Londýně právě před 30 lety, konkrétně na 1. máje 1996, a to pod názvem By Jeeves. Komplikace pak ale potkaly jeho broadwayskou premiéru v roce 2001. Kromě toho, že pro newyorskou verzi složil jednu novou píseň, neměl mít s tamní produkcí totiž Andrew Lloyd Webber původně nic co dočinění.
0: Avšak po atentátu z 11. září roku 2001 dva hlavní investoři projektu odstoupili a tak musel Lloyd Webber sáhnout do vlastní kapsy. Společně s dalšími čtyřmi investory z Velké Británie podpořili premiéru investicí ve výši 1 milionu dolarů. Avšak marně, po 16 předpremiérách a 72 řádných představeních komorník Jeeves na Broadwayi už po 3 měsících skončil. Ovšem nutno dodat, že na tomto neúspěchu se značně podílela i celková situace muzikálové scény New Yorku po atentátu na Světové obchodní centrum. A příslovečný poslední hřebíček do rakve přidala i negativní, avšak vlivná broadwayská divadelní kritika. It is patently clear, any awkwardness here can be cleared up in less than a trice. Our identity switch, who is who, which is which, we're in need of some solid advice. There's a painfully simple solution.

0: Roky běží a z nových muzikálů, o kterých kdysi Muzikál Express informoval, se pomalu stává klasika. Platí to i o muzikálu Rent. O 30. výročí jeho světové premiéry jsme už mluvili a s potěšením můžeme říci, že ani tento nepatří do starého železa.
1: Rent se letos na podzim vrátí na londýnský West End. Podrobnosti zatím nejsou známy. Proslýchá se však, že diváci by mohli spatřit některého z dřívějších slavných představitelů hlavních rolí. Věříme, že inscenace přinese nové moderní prvky, podobně jako třeba dnes už zmiňovaná Evita, a nebude jen vzpomínkou na doby minulé. Jakmile budeme mít více informací, k tématu se samozřejmě vrátíme.

0: 16. května uplyne kulatých 80 let od světové premiéry amerického muzikálu Annie Get Your Gun, překládaného jako Anče klíci zbraň. Tento muzikál pochází z pera Irvina Berlina, i když v tomto případě tomu napomohla řada okolností, o kterých stojí za to říci si více.
1: Původní nápad na tento muzikál se zrodil v hlavě slavné libretistky Doroty Filcové. Ta hledala vhodný námět pro nový muzikál s herečkou Ethel Mermanovou v hlavní roli a nechala se inspirovat skutečnou postavou jisté Annie Oakleyové. Ta vystupovala v pověstných show Buffalo Billa jako ostrostřelkyně v sukni a byla jednou z prvních amerických celebrit.
0: Doroty Filcová nejprve nemohla najít vhodného producenta. Nakonec přizvala autorský tandem Richarda Rodgerse a Oscara Hammersteina II., kteří se uvolili být producenty a společně oslovili jako skladatele Jerome Kerna. Ten však záhy zemřel a nestačil napsat nic, co by se do muzikálu dalo použít. Libreto ale bylo už téměř hotové a tak se jim podařilo přemluvit skladatele Irvina Berlina. Ten si však nebyl příliš jistý. Příběh z Divokého západu, k tomu ženská hrdinka, jejíž hlavní dovedností bylo střílet a ne zpívat?
1: S těmito a podobnými námitkami téměř obden děsil své spolupracovníky, kteří do produkce investovali už vlastní nemalé peníze. Ale hudba, kterou Irvin Berlin napsal, patří dodnes k muzikálové klasice. A to včetně písně Není business nad show business, kterou skladatel málem z muzikálu vyhodil s obavami, že by se Richardu Rodgersovi určitě nelíbila.
2: Annie, do you know anything at all about show business?
3: Show business? What show business?
2: What show business? The cowboys, the wrestlers,

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: Přesně před 15 lety zažila Broadway premiéru muzikálu Sister Act. Jeho předlohou je slavný film z roku 1992, u nás známý jako Sestra v akci. Muzikál byl ve světové premiéře roku 2009 uveden na londýnském West Endu, poté jej viděli také diváci v německém Hamburku, rakouské Vídni i řadě dalších míst světa.
0: Autory muzikálu Sister Act jsou manželé Steinkellnerovi, textař Glenn Slater a skladatel Alan Menken. Tento osminásobný držitel Oscara je stálým spolupracovníkem filmového studia Walta Disneyho a tak je na jeho kontě především hudba k mnoha animovaným filmům. Kromě nich se však Menken věnuje i skládání muzikálů, a to opět zejména pro společnost Disney. Z jeho pera tak pochází například Kráska a zvíře, Malá mořská víla nebo Aladin.
1: Spoluproducentkou uvedení muzikálu Sestra v akci byla herečka Whoopi Goldbergová, tedy představitelka hlavní role v původním filmu. Goldbergová si ale dokonce krátce zahrála i v muzikálové verzi, a to v jejím londýnském nastudování. V omezeném počtu představení totiž stvárnila roli matky představené.
0: U nás byl muzikál Sestra v akci premiérově uveden v Hudebním divadle Karlín před několika lety a od této sezóny ho má na svém repertoáru také divadlo Josefa Kajetána Tyla v

0: Děj muzikálu Sestra v akci je téměř shodný s původním filmem, přesto si ho alespoň krátce připomeňme. Muzikál vypráví příběh ambiciózní, avšak zatím nepříliš úspěšné zpěvačky nočního klubu Dolores van Cartierové. Dolores se stává svědkyní vraždy a přihlásí se na policii. Jako důležitý svědek se dostává pod policejní ochranu a musí být ukryta do bezpečí. Útočiště nachází na místě pro zpěvačku nočního klubu v skutku neobvyklém, v klášteře. V přestrojení za jeptišku má totiž nenápadně zapadnout do společenství řádových sester.
1: To se však energické a nespoutané Dolores příliš nedaří. I přesto, a nebo právě proto, si mezi sestrami rychle nachází nové přítelkyně. Mezi ně se však určitě neřadí přísná matka představená, která není z dočasného pobytu Dolores vůbec nadšena. Smyslem života je ale pro Dolores hudba a zpěv, čehož se nechce vzdát ani v klášteře. S chutí tak pomůže napravit poněkud rozladěný klášterní sbor, který posléze svými moderními a energickými chorály začíná lákat do kostela nové ovečky.
0: Díky přílivu mnoha návštěvníků a jejich štědrých příspěvků se také daří rychle získat peníze na opravu rozpadajícího se klášterního kostela. Popularita chrámového sboru však Dolores vystavuje nebezpečí odhalení gangstry, kteří ji stále hledají. Jak to však v muzikálech bývá, dobro zvítězí, zločinci jsou zatčeni a Dolores si může dál žít svůj vlastní život. A i když z kláštera odchází, mezi sestrami jí zůstává mnoho opravdových přítelkyň. I don't need a spotlight.

0: Před 40 lety, přesněji řečeno 18. dubna 1986, se zásadním způsobem začaly psát dějiny německého moderního muzikálu. Nově vzniklá soukromá produkce Stella totiž odstartovala v Hamburku premiéru muzikálu Cats, tedy kočky, skladatele Andrew Lloyda Webbera. Ty v tu chvíli už 5 let slavili nebývalý úspěch v Londýně, na Broadwayi a dokonce i ve Vídni.
1: Avšak právě v Hamburku byli prvním muzikálem superlativů na německé půdě a také první takzvanou replikou, tedy přesnou kopií londýnského originálu. Začínající produkci tehdy město Hamburg pronajalo dům místní operety, který nevyužívalo, a to za symbolickou 1 marku za rok.
0: Po úspěchu koček si produkční společnost Stella postavila úplně novou divadelní budovu pro Fantoma opery a svoje aktivity rozšířila do dalších měst – Stuttgartu, Essenu, Oberhausenu, Duisburgu, Bochumi i Berlína. Několikrát změnila majitele a dnes toto muzikálové impérium ovládá nadnárodní společnost Stage Entertainment. A tak Německo patří k největším muzikálovým říším na světě. To ovšem tenkrát při premiéře koček 18. dubna 1986 nikdo skutečně nemohl tušit.

0: Wasser tut zur Schau. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Zur Schau wird.
1: Aktualit i výročí bylo pro dnešek dost, a tak sáhněme ve zbývajících minutách do našeho hudebního archivu. Mám tím na mysli vlastní hudební výrobu Muzikál Expressu.
2: Před několika lety jsme vydali dvojcédéčko k našemu tehdejšímu 30. výročí vysílání pořadu. A na tomto CDčku byla kupříkladu ukázka z muzikálu Pou, který se zatím u nás nikdy nehrál. Jde o pseudobiografický příběh slavného autora především kriminálních románů Edgara Allana Poea. Autorem muzikálu je Eric Woolfson.
1: My uslyšíme skladbu Nesmrtelný, ve kterém titulní hrdina v závěru díla projevuje strach z toho, že by se na něho mohlo zapomenout.
2: Skladbu naspíval Roman Tomeš za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Žítka. A ještě dodávám, že píseň Nesmrtelný s Romanem Tomešem má i podobu videoklipu, který lze spatřit na YouTube.

0: Samotný závěr dnešního vydání Muzikál Expressu bude patřit ukázce z krimi muzikálu Rebeka. Titulní skladbu naspívala pro Muzikál Express Michaela Horká, tedy představitelka záludné paní Denversové v české premiérové inscenaci v Ostravě.
1: Muzikál má nyní už rok na repertoáru divadla Josefa Kajetana Tyla v Plzni a píseň, kterou uslyšíme, rovněž obsahuje naše zmiňované výroční dvojcédečko.
0: A to už je pro dnešek skutečně vše. I dnešní Muzikál Express připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Historie českého zločinu na dvojce.
1: Cena života po válce jakoby klesla. A problémy má i policie.
2: Na bezpečnostním oddělení v Praze se vrchní strážmistr Alois Končický potýká s nedostatkem kvalifikovaných kolegů.
1: Proto když dojde k vraždě taxikáře, musí se do vyšetřování zapojit i nováčci.
3: Já ještě takhle nikde nebyl. Jsem tu teprve od včerejška.
4: No, co se dá dělat? Jedeme.
0: Taxík smrti.
1: Premiérový díl Historie českého zločinu
0: v neděli po 18. hodině na dvojce.
1: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
6: Přeju příjemný jarní večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby příběhu Miloše Kočky Prameny živé vody. Četbu podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Účinkují František Němec, Nina Divíšková, Jan Kačer, Jiřina Švorcová, Lubor Tokoš, Boris Rezner, Jan Skopeček, Věra Tichánková, Alena Krojcmanová, Jaroslav Moučka a další. Seriál natočil režisér Pavel Linhart v roce 1989 a já vám přeju klidný poslech.

0: Nad vodu nic, z vody znik, z vody zrůst, voda, léčivo živné.
1: Počátkem dubna sešel na Grefenbergu sníh a vyschly cesty. Zanedlouho se začaly objevovat nemocní. Žofie poprvé viděla zblízka horu lidského utrpení, slyšela nářky, prosby, zaklínání. Poprvé měla možnost pozorovat celý rozsah manželovy činnosti. Bylo to všechno jiné, než si představovala. Horší, obtížnější a složitější. Vincenc ji utěšoval.
2: To jsou jen první týdny, Žofie. Všechno se časem uklidní.
3: Chtěla bych mít tvoji vyrovnanost a rozvahu. To ti opravdu závidím.
1: Každý večer usínala úplně vyčerpaná, ale ráno vstávala s manželem ve 4 hodiny. Byl to jeho starý zvyk a ona se mu přizpůsobila. Vincenc odcházel rovnou do velké vany, do níž přitékala voda z pramene, několikrát se do ní ponořil, osušil se a vrátil se v županu k oblékání. Jednou, když šel do koupele a Žofie vstala, zatočila se jí hlava, zvedl žaludek a bylo jí na omdlení. Myslela, že je to únavou, kterou musí překonat, ale když 2., 3. i 4. dne se stavy opakovaly, věděla, na čem je. Vincencovi se nesvěřila, chtěl by, aby se šetřila.
4: Javorník, který je od Grefenbergu vzdálen asi 30 minut pěší cesty, byl sídlem knížecího biskupského zemského fyzika, který měl úřední dohled nad všemi lékaři, ranhojiči, lékárníky a zvěrolékaři v kraji. Jeho povinností bylo alespoň jednou za rok obět svěřenou oblast a kontrolovat všechna zdravotnická zařízení. Do jeho působnosti patřil i Frývaldov.
1: Zemským fyzikem v Javorníku byl doktor lékařství a farmacie Antonín Schnorfeil. Štíhlý muž, dbalý na svůj zevnějšek, pyšný na svá studia a domýšlivý na příbuzenství se šlechtou. Chudí předláci a tkalci se neodvažovali ho k sobě zavolat, nejvýše když už smrt klepala na dveře. A také on nerad vstupoval do jejich nízkých příbytků, čpících kouřem a zápachem lidí a zvířat.
4: Doktor Schnorfeil dávno slyšel o gréfenberském chalupníkovi, který kuríruje studenou vodou. Také chirurg Ginter ho vícekrát upozorňoval, ale on to nevzal na vědomí, tak jako ho nezajímaly kdejaké kořenářky v kraji. Ale když toho léta 1828 navštívil při vizitaci Frývaldov, neslyšel od Gintera nic jiného než nářky na pryznice.
5: Lidé se za ním táhnou, on staví nový dům. Sousedé rozšiřují chalupy, aby bylo místo pro pacienty. Pryznic jezdí i po celém okolí a léčí. Všude ho mají za zázračného lékaře, za čaroděje, který svou očarovanou houbou, v kterou ten prostý lid věří, uzdraví každou nemoc. Mluví o něm jako o houbovém doktoru nebo vodním doktoru. Nepodnikne-li se rázný zákrok, já tady, kolega Dietrich, i lékárník, se budeme muset z města vystěhovat. Neuživili bychom se.
6: Byl jsem u starosty, ale ten o zákazu nechce slyšet. Prý by to pobouřilo lid.
5: Pochopitelně, že Rajman chrání pryznice. Jeho příbuzní z Vídně byli loni na Grefenbergu přes celé léto a prý zadarmo. To zavazuje. Ale ať si pan starosta nehraje.
7: Já pomalu zavřu lékárnu. Ten šarlatán tvrdí, že každý lék je jed. A lidi tomu věří.
5: Dietrichu, co ty tomu říkáš?
8: Co já tomu říkám? Už dávno přemýšlím o tom, proč lidé víc věří pryznicovi než nám. Jestli není chyba v nás.
5: Cože?
8: No proč má takové výsledky?
5: Zbláznil.
8: Neměli bychom se nad tím zamyslet, zkoumat jeho léčebné prostředky, metodu.
5: A to chceš, abychom se učili od čarlatána?
7: Aby se nám lidi ještě víc máli.
5: Chceš se taky máchat ve studené vodě?
7: A vykládat jim o očarované houbě?
6: Mlčte! Vidím, že jste si nechali toho šarlatána přerůst přes hlavu. Je ovšem vyloučeno, kolego Dietrichu, abychom se od něj učili, jak tady říkáte. Nebudeme vyhánět ďábla Belzebubem, v tom bychom ho nikdy nedohonili. Teď zbývá jediné. zneškodnit ho.
7: Výborně.
6: U starosty Raimana jsem poznal, že dnes už to nebude jednoduché. Má prý vlivné styky a je tu oblíben. Proto musíme zásah dobře připravit. Ale myslím, že právě teď je vhodná doba.
5: Ano, ano.
6: Kolega Ginter se zmínil, že Pryznic staví dům, snad jen dřevěný, ale má mít 10 místností pro ubytování pacientů. A také jeho soused staví novou chalupu. Nechme je v klidu stavět, ať v tom utopí peníze. Potom zasáhneme.
5: Ale jak?
6: Mluvili jste o očarované houbě, na niž lidé věří. Padlo i slovo čaroděj. Víte přece, kde žijete. Před necelými 150 lety by to právě tady stačilo na upálení. Ten duch zde ještě nevymizel.
8: Neléčí přece očarovanou houbou.
6: To víme, víme. Ale kdo z těch prostáčků uvěří, že očarovaná nebyla? Když mu ji soud úředně odejme.
5: Výborně.
8: Myslíte, že Frývaldovský soud přijme návrh na zabavení očarované houby? Tomu přece nelze tvrdit, tím méně prokázat.
6: Samozřejmě, že nikoli. Ale je tu veřejné pohoršení, které mezi lidem vzniká z pověsti, že Pryznic léčí očarovanou houbou a veřejnému pohoršení musí přece úřad čelit.
5: Ano, musí.
6: To je již veřejný zájem. Zájem zachování klidu, který pan starosta Rajman tak zdůrazňuje.
5: Správně.
6: Znovu opakuji. Zásah musí být dobře připraven. Sežeňte svědectví. Určitě má nepřátele, někoho poškodil. Něco se mu nepovedlo a přinejmenším je tu závist.
7: Bravo.
1: V téže chvíli, kdy se ve Frývaldovském hotelu u Koruny odehrávala tato scéna, seděl v jizbě na Gräfenberku vysloužilý hejtman Sedlický a vyprávěl Pryznicovi historii své nemoci.
9: Jako důstojník rakouské armády jsem prodělal několik tažení proti Napoleonovi. V bitvě u Slavkova jsem byl raněn do nohy, to se zahojilo, ale v bitvě u Lipska padla hned vedle mě nepřátelská koule a já utrpěl, jak říkal doktor, těžký nervový otřes. Dlouho jsem se léčil a nakonec mě předčasně penzionovali. Zůstala mi nespavost. V noci nezamhouřím oka, ve dne chodím jako omámený, nic mě netěší, na nic se nemohu soustředit. Ve Vídni mi doporučili pobyt

0: zdřímnout. Časně ráno ho Lázeňský zavedl rovnou z postele do kulaté, spola naplněné vany. Voda byla oteplená, ale Sedlickému se zdála studená až příliš. Lázeňský na něj vylil ještě několik džberů a pak ho silně třel. To už ale vstoupil Pryznic a požádal hejtmana, aby přešel do velké vany, naplněné pramenitou vodou.
1: Nebojte se, rychle do vody.
0: Sahala mu po krk, byl v ní však jen okamžik.
1: Pojďte, vystupte a znova do pololázně.
0: I tam byla procedura kratičká. Po ní se musel hejtman postavit, chvěl se, ale to Pryznice zřejmě nezajímalo. Přistoupil k němu, zkoumavě prohlížel jeho postavu, nakonec se soustředil na kůži nad zápěstím a na zádech.
1: Vyléčíte se, ale vyžádá si to čas a vaši trpělivost. Budete mít obojí?
2: Budu, pane Pryznici.
0: Tak první pacient doktora Schnorfeila přešel do léčení k Vincenci Pryznicovi.
3: V následujícím týdnu potkala Karolína sestra Žofie Pryznicové v České vsi kořenářku Vymerovou. Od Žofíny svatby oni neslyšela. Upovídaná bába ji zastavila.
4: Tvůj švagr mi dal při svatbě zlatku. Před celou vsí. Pašák. Všichni viděli, jak si mě váží. A já se mu za ní odměním. Vyřiď mu, holčičko, že stará Vymerová mu vzkazuje, že po něm jdou. Ať se dá pozor.
5: Tomu nerozumím. Kdo po něm jde a proč?
4: Proč? Povím ti to. Včera ráno jel doktor Ginter a dal zastavit u mě. To se ještě nestalo, tak jsem se lekla, ale byl jako máslo. Jak prý se mi daří a tak dál a nakonec, že prý Pryznic na Grefenberku léčí očarovanou houbou a přitom mumlá nějaká nesrozumitelná slova jako zaklínadla. Já to prý určitě vím a když mu řeknu, u koho to dělal a kdo by to mohl potvrdit, že to nebude zadarmo.
5: Ale to přece Vincenc nedělá.
4: Dělá. Ale Ginter si na mě nepřišel. Kdybych řekla ano a že to vím a že jo, no tak půjdou za chvíli po mně. Znám ty pány. Nepřejí člověku trochu výdělku. A pak mě Pryznic tak vyznamenal tou zlatkou. Co pak bych mu to mohla udělat?
5: On neléčí očarovanou houbou. Opravdu ne.
4: Holčičko zlatá. Houbu má. A víš ty, co v ní je? Ale co bych se do toho pletla já, stará ženská? Jen mu vyřiď, že mu to vzkazuju. To za tu zlatku.
1: Co se tady děje, pane aktuáre? Kvůli čemu musím až spole? Víte přece, že teď mám nejvíc práce.
6: Nemluvte a čtěte, Pryznici.
1: A k čemu je tady exekutor? Já přece nikomu nic nedlužím.
6: Povídám, čtěte.
1: Žofie, prosím tě, přečti mi to.
7: Usnesení.
1: Jen klid, má drahá, nic se neděje.
7: Magistrát města Frivaldova vydává toto zatímní opatření. Houba, respektive houby, které užívá Vincenc Pryznic, při vodní proceduře či jinak se zabavují.
1: Cože?
7: Důvody. Před běžným výslechem svědku bylo zjištěno, že houba, respektive houby, které Vincenc Pryznic používá k omývání těla nemocných a k jiným procedurám, se pokládají ve veřejnosti za očarované. Tím vzniká mezi obecným lidem veřejné pohoršení, které narušuje klid a pořádek v krajině. Podepsán Johann Krigiš, aktuár ve Frivaldově, dne 8. září, léta páně 1828.
1: Tomu nerozumím. Co vlastně chcete?
6: Očarované houby.
1: Žádné očarované houby nemám. To jsou výmysly a nesmysly.
6: Usnesení magistrátu mluví jasně. Houby, které užíváte k omývání a které pokládá obecní lid za očarované.
1: Ano, houbou omývám tělo, poněvadž houba dobře drží vodu, ale které z nich pokládá obecní lid, jak říkáte, za očarované, to nevím.
6: Všechny.
1: Ano, všechny byly koupeny na trhu ve Frivaldově za 3, 4 nebo 5 krejcarů podle velikosti, všechny jsou stejné. Ale s tím očarováním jako rozumní lidé, dejte pokoj, to je výmysl, vy to dobře víte.
6: Ale lid tomu věří a budí to veřejné pohoršení.

0: řešení. Proto houby zatím zajistíme a v řádném soudním řízení se prokáže pravda.
1: Jak chcete prokázat, že houby jsou očarované?
0: Soudní znalec je posoudí.
1: Že jsou očarované? A ukáželi se, že na nich nic není a to se samozřejmě ukáže. Co bude potom?
0: Potom vám budou vráceny, nebo jak rozhodne soud.
2: Já to vždycky říkala, že jsou ty houby očarované.
3: Ale mlč, vždy to jsou hlouposti.
4: Ale co teď s naším přístavkem? Kdo tu bude chtít bydlet?
5: To je pravda. Hodně nemocných už odešlo.
3: Ale většina jich zůstala. Všichni nejsou tak zabednění, aby věřili pohádkám.
4: No, ale úřad by přece nezakročil, kdyby v tom něco nebylo.
6: To ta jeho povaha. Byl jsem za Vinskem, aby mi dal do přistavěných pokojů nové hosty. Ale on mě vyhodil.
2: No jo, on se nebaví, když mu to není po chuti.
6: Soud ho to už odnaučí.
7: Většina nemocných zůstala. Věřila v Priznice a v jeho léčbu, ne v očarovanou houbu. Zvolna se přesvědčovali, že uzdravování pokračuje i bez houby, naopak začali si libovat tření těla při koupeli rukou.
8: Přichází život na život, říkával Priznic, aniž co věděl o teorii živočišného magnetismu, kterou nedávno hlásal německý lékař Mesmer, podle něhož dotyk rukou má magnetický účinek a přechází jim do těla léčeného uzdravující síla.
7: Mezi těmi, kdo zůstali, byl i hejtman Sedlický z Javorníku.
9: Na jeho vyléčení mi právě teď nejvíc záleží. Je mi jasné, kdo stojí za zásahem magistrátu. Ale uzdravování Sedlického nepokračuje tak, jak bych si přál. Vlastně dosud nemám vůbec žádný výsledek. Potní kůra neměla úspěch. Hejtman se spotil pouze na hlavě. Ostatní části těla zůstávaly suché. Po pocení trpí bolestmi hlavy a nevolností. Ani oteplená pololázeň s masáží nepomáhá. Sedlický je trpělivý, dělá přesně, co mu nařídím, důvěřuje mi. Ale když vidí, jak ostatní odjíždějí domů vyléčení a spokojení, nezačne pochybovat. Neodejde.
8: Priznicova sebedůvěra a klid zaplašovali pochybnosti hejtmana Sedlického. Potom přišla událost se zabavením houby. V té chvíli byl hejtman přesvědčen, že nemůže odejít, pokládal by to za zradu na léčiteli, který mu věnoval tolik péče. A voják nezradí.
7: Netušil, že si Priznic přece vzal, že právě on je zkušebním kamenem jeho umění. Znova a znova probíral v myšlenkách jeho případ, každou fázi dosavadního léčení. Denně byl u jeho procedur, sám prováděl masáže při koupelích. Konečně dospěl k závěru.
9: Příčina hejtmanových potíží spočívá v nedostatečné činnosti jeho pokožky, v neschopnosti jejího dýchání. A ten nedostatek brání, aby se tělo dostalo do potu. Je třeba přimět pokožku k činnosti. Ale jak? Dám-li na část těla nemocného vlhkou vložku, kus plátna namočeného ve studené vodě a důkladně vyždímaného, zmírní se tím nejen bolest na onom místě, ale vytvoří se tam i hojnější pot. Zkusím to. Celé tělo nemocného hejtmana zabalím do vlhkého, zcela vyždímaného plátna. Potom obalím suchým prostěradlem a houní a přikryju peřinou. Na hlavu, která se sama spotí, dám vlhkou chladnou pokrývku, kterou budu vyměňovat. Uvidíme.
7: Výsledek se dostavil. Nemocný, který po léta trpěl nespavostí, upadl po kůře do spánku během čtvrt hodiny a spal neobyčejně dlouho. Transpirace pokožky byla živá a nakonec tak veliká, že nemocný se koupal v potu. Od té doby měl zdravý spánek, činnost pokožky se upravila bez jakéhokoliv nuceného zásahu. Postupem doby vznikl Priznicův vlhký zábal, který se užívá v lékařství a domácnostech dodnes.

0: Hejtman Sedlický byl jako znovu zrozený. Večer usnul, sotva ulehl, ráno se probouzel svěží a schutí do života. Teprve teď se jeho očím otevřela do kořán krása jesenických hor a lesů, které se začaly zbarvovat přicházejícím podzimem.
1: Táhl bych zase do války proti Napoleonovi.
0: Ale Napoleon už 7. rok nebyl mezi živými, a tak uzdravený hejtman vytáhl na jinou frontu. Vrátil se do Javorníka. Tam stačilo, aby se na něj jen podíval, kdo ho dřív znal, a Sedlický přitom nemlčel. Hlavně tam, kde věděl, že se to donese doktoru Schnorfeilovi. První dobrovolný bojovník. Za čas jich budou desítky. I desítky nepřátel.
2: Než napadl první sníh, přinesl Josef Wagner na Greifenberg opsaný znalecký posudek o zabavených houbách. Znalec široce popisoval, o jaké houby jde a jak jednotlivé kusy zkoumal. Dospěl k závěru, že nelze prokázat, že by předložené houby byly zpracovány jiným způsobem než obvyklým, ani že byly dodatečně upraveny a že nelze tedy usoudit, že jsou jakkoliv závadné.
3: Samozřejmě jsem nic jiného nečekal. Co bude dál?
4: To je otázka. Soudní aktuár si s tím neví rady.
3: A starosta Rajman?
4: Ten s tím nechce mít nic společného. Vyplísnil aktuára, že se do věci pouštěl. Ať prý se teď z toho dostane sám.
3: Jsem přesvědčen, že mi zabavené huby vrátí. Celá akce je nesmysl. I znalec to uznal. Nemají, oč by se opřeli.
2: Vincenc tak uklidnil i Joffii. A případ zabavené houby přestal být tíživou starostí, která docela ustoupila čekání na příchod dítěte. Podzimní dny ve vylidněném Greifenbergu se za dlouhých večerů proměnily v čas radostných příprav, důvěrných hovorů a těšení se na dítě, které ještě více spojí milující se manžele v kruh pravé rodiny.
5: Kdo myslíš, že přiletí do naší chalupy první? Čáp nebo vrán?
3: Já to vím. V našem rodě byl prvorozený vždycky syn. I u Hakenbergu mají prvního syna.
5: Tak se budeme těšit na čápa.
0: V přípravách míjeli dny a Vincence nevzrušil příchod posla magistrátu, který přinesl úřední psaní. Odměnil ho za cestu a zapečetěnou obálku předal Joffii. Rozlomila pečeť a zrakem přelétla list. Nepromluvila? Zachytila se stolu a bledá se posadila. Ruce se jí chvěly, listinu položila na stůl.
3: Joffie, jsme přece spolu. Pamatuj na dítě. V klidu mi to přečti.
2: Joffie zajíkavě četla rozhodnutí magistrátu, kterým se zabavené houby prohlašují za propadlé a jmenovanému se zakazuje jiné houby jakkoliv užívat z důvodu zachování veřejného pořádku. Podepsán Johann Krigiš, soudní aktuár.
0: Vincenc poslouchal se skloněnou hlavou a sevřenými rty. Mlčel ještě dlouho potom, co dozněl Joffín hlas. Věděla, o čem přemýšlí. O zlovolném šikanování, které si nenechá líbit. Zavolá Wagnera a podá odvolání. Postřehla, čeho si Vincenc nevšiml. Houby používal jen k omývání a léčení. Proč o tom v rozhodnutí není zmínka? O léčení ani slova. Je to klad nebo zápor? Písař Wagner to vyložil.
4: Aktuár se musel vyhnout léčení, poněvadž jinak by je musel zakázat. To si netroufal. Houby ale zakázat chtěl, protože sám věří, že jsou očarovány. Ale vidím v tom ještě něco. Nastražil čertovo kopítko, ale to asi nebude z jeho hlavy. Houby prohlásil za propadlé, ač je znalec uznal za nezávadné. Počítá s tím, že si to nedáte líbit a podáte odvolání. Na ně právě čeká. A zřejmě nejen on.
3: Tomu nerozumím.
4: Odvolání musí předložit krajskému úřadu v Opavě a k němu přiložit dosavadní spisy o houbě a on připojí možná i další. V nich se jedná o vašem léčení. Krajský úřad se pak bude zabývat nejen houbou, ale také, řekl bych dokonce především, vaším léčením. O to už se páni Günther a Schnorfeil postarají.
3: To si tedy mám nechat líbit. Jsem v pasti.
4: Je houba pro vaše léčení tak nezbytná?
5: Není. Máš zlaté ruce. Sám říkáš, že rukou přichází život na život a že pacientům to vyhovuje. Poslechni rozumnou radu.
4: Pane Priznici, víte, že vás mám rád a chci vám být nápomocen, jak jen mohu, ale dovolte, znám úřady a jejich myšlení přece jen líp. Nejděte hlavou proti zdi. Je tu neoprávněné léčení a to je nakonec i trestné.
5: Trestné? Dokonce trestné? To jsem nevěděla.
0: Wagner si uvědomil, že se před Joffií unáhlil. Priznice na to dávno upozorňoval a tento zřejmě před manželkou zatajil. Chyba se nedala napravit.
3: Děkuji za radu. A s pánem Bohem.
0: Vincent se obrátil k plačící manželce a opatrně ji vedl do vedlejší místnosti.
2: Do rána, na den svatého Ondřeje, Joffie porodila holčičku. Při křtu jí dal jméno Kristýna.
0: Mladá maminka byla šťastná. Otec jakoby pustil z hlavy všechno, co ho trápilo. Seděl u lůžka, držel ruku Joffie a vyprávěli si o budoucnosti dítěte.
2: Před Vánocemi se však Joffie zdálo, že manžel mění své chování. Občas zachytila jeho zkoumavý pohled, když pozoroval ji nebo Kristýnu. Byl to jen letmý mžik, ale co ujde matce, jde-li o její dítě.
0: Vincent poznal, že dítě je příliš útlé a slabé, že nemá potřebnou životní sílu. Joffie prožila těžký rok, naplněný prací, starostmi a úzkostmi, které nezůstaly bez vlivu na její těhotenství. Uvědomoval si, že Kristýnu nezachrání, není pomoci. Před manželkou se usmíval, tajil vše, jak nejdéle mohl, ale matka již tušila. Než sešel sníh z gréfenberských strání, malička vydechla naposled.
2: Po pohřbu požádal Vincent rodiče, aby poslali Joffie útěchu, její sestru Karolínu, kterou měla nejraději. Čekal, že Joffie bude potřebovat sestru nejen jako útěchu v žalu po dítěti, nejen jako pomoc v nové sezóně, ale také jako oporu a posilu, až zahřmí z mraků, které se stahovaly nad jeho hlavou.
3: Pochopil jsem, že Wagner měl pravdu a že zabavení a zákaz houby je jen počátek. Cítím, jak každé moje hnutí sledují neznámé, nepřátelské oči, jako oči šelmy, která v skrytu, tiše a trpělivě čeká na kořist, která jí nesmí uniknout. Günterovi, Schnorfeilovi a Dietrichovi nejde o houbu. Jde jim o mě, o mou vodoléčbu a o jejich vlastní chleba.
2: Josef Wagner na vlastní oči viděl, kolik nemocných, u nichž všechno jiné léčení selhalo, Priznic uzdravil, vrátil jim radost ze života, naučil je nově zdravě žít, a to pouze čistými přírodními prostředky.
0: Wagner také věděl, že Priznic není první, kdo rozpoznal blahodárné účinky vody na lidský organismus a používal jí k léčení. Už v dávno věku označovali v Mezopotámii lékaře názvem Asu. Zná vodu. A starořecký Hippokrates, otec lékařství, užíval studenou vodu spolu s třením k léčení i těžkých případů. Wagner pochopil, že počáteční Priznicovi zákroky, které se omezovaly na postižené, mnohdy pohmožděné místo, mohly navazovat na léčitelské umění předků. Avšak zavedení potné kůry, po níž následovala studená lázeň, akce, která zasáhla celý organismus a stala se základem léčení chronických onemocnění, to byl samostatný Priznicův objev. Před ním nikdo na světě neznal a neobjevil základní mechanismus vodoléčby, nutnost individualizace, rozlišení při použití vody, tak jako nikdo před Kolumbem neobjevil Ameriku, ač Vikingové se tam dostali dávno před ním. Leč každý Kolumbus má svůj čas.
6: Miloš Kočka, Prameny živé vody. Pro dnešek končí četba, kterou podle stejnojmenné knihy o životě a díle přírodního léčitele a zakladatele vodoléčby Vincence Priznice upravil Pavel Linhart. Seriál vznikl v roce 1989 a jeho další část na dvojce uvedeme zítra večer ve 22 hodin.
7: Radioservis představuje
8: Toulky první republikou.
7: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
8: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
9: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
8: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
10: Český rozhlas dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači, u nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Spisovatelka Marie Podešvová, která spojila svůj život s malířem Františkem Podešvou na valašském vrchu Soláň, milovala měsíc červen. To se narodila, potkala se svým malířem i poprvé uviděla místo, kde postavili svůj srub. Za pár týdnů si připomeneme 125 let od jejího narození. Říkala jsem jí babi, ale její skutečnou vnučkou jsem nebyla. Za to můj dnešní host, tělovýchovný a rehabilitační lékař Petr Šrámek, jejím vnukem ano. Dokonce jediným, tedy jediným klukem, protože druhé vnouče byla dívka. Petr spojil svůj život s velkým srubem na Soláni až do dnešních dnů. Ještě pořád uchovává místo, kde se slétali géniové, aby hovořili s člověkem, řečeno slovy jeho babičky. A tak já dnes vítám srdečně Petra Šrámka. Dobrý večer, ahoj Petře.
1: Dobrý večer, ahoj Zuzanko.
0: Petře, objasníme hned na začátku rodinné vztahy, které byly silně umělecké. Už jsem řekla, babička spisovatelka, dědeček malíř, měli dvě dcery, čili tvou mámu a tetu. Začněme tetou, věhlasnou fotografkou Evou Fúkovou. Kdo tvořil její rodinu?
1: Tak její rodinu tvořila moje sestřenice, dcera Ivana, která vlastně do toho kumštu také dělá, nebo vystudovala L'École de Beaux-Arts v Paříži a vlastně se zabývala celý život grafikou, počítačovou grafikou a začínala jako ilustrátorka v různých časopisech v Paříži. Mm-hmm. Její tatínek Vladimír Fuka, tak to je věhlasný kreslíř, ilustrátor, nositel mnoha cen za ilustraci, dělal knihy, které za mého dětství byly jako dětská encyklopédie, to byly opravdu takový téměř bible toho mého věku, dělal i knížky pro do škol, ilustrace, byl velice...
0: Byl to velký intelektuál.
1: Velký intelektuál, protože vedle toho psal i nejrůznější glosy a deníky.
0: A byl to i on a vůbec to umělecké prostředí, které tě hodně ovlivňovalo, inspirovalo?
1: No tak samozřejmě, když člověk žije v nějakém prostředí, tak ho to svým způsobem inspiruje, ale já jsem v sobě bohužel nenalézal žádný jako z takovýchhle talentů, který bych zdědil potom, abych mohl kráčet v jejich šlépějích.
0: Ale líbilo se ti to, rád bys.
1: No, tak to je jako to dítě, když vidí, že ty lidi jsou slavný a relativně na dobu socialismu velmi dobře zaopatřený a mají kolem sebe samý zajímavý lidi, tak to je pochopitelně určitý příklad, který to dítě táhne. Že? To je...
0: Kdo nebo co nakonec rozhodlo, že jsi šel na medicínu?
1: No tak, že jsem šel na medicínu, tak to rozhodla shoda náhod spíš, protože já jsem byl spíš humanitně zaměřený, jsem chtěl dělat filozofii nebo něco v tomhle tom smyslu, nebo právě jako můj táta, ale příliš mě to doporučovaný nebylo a v té době jsem chodil s dívkou, která se hlásila na medicínu. Tak jsem si říkal, no tak to taky zkusím, aniž bych teda byl nějaký zcela zanícený pro medicínu už ze střední školy nebo z toho mladšího věku.
0: Takže vlastně z lásky.

0: Mým hostem je tělovýchovný a rehabilitační lékař Petr Šrámek, se kterým se hned na počátku vydáme na Beskydské Kotáry. Kdy ses poprvé ocitnul na Soláni přibližně?
1: Tak asi, když mě byly 3 měsíce, tak možná ještě trochu dřív, ale to si nepamatuju z pochopitelně, ano, to je jenom ano. Z ústního podání mých rodičů.
0: To vemu teď trošku podle ročních období. Když si vybavíš, samozřejmě už větší, když si vybavíš soláňskou zimu, Vánoce, co ti naskočí, co si vybavíš?
1: No téměř husí kůže, protože ty Vánoce tam to bylo něco naprosto nepopsatelného a fantastického, protože se sjela celá rodina, většinou o Vánocích byl sníh nebo sněžilo a ty rituály u Vánoce u nás dodržovaly velice striktně tím, že bylo příprava celý ten den strojení stromečku a podobně a potom před tou večeří štědrovečerní byly koledy v podání mé babičky na klavír a dědeček hrál na čelo a my jako děti jsme museli zpívat, což bylo moc hezký, pak společná večeře, kde jsme museli odříkávat Andělíčku, můj strážníčku a podobně. No.
0: Bylo vidět, že je to tvůrčí prostředí, že i třeba to zdobení a všechno, že se na tom podílel třeba dědeček výtvarně nebo nějak, že to bylo osobité.
1: No tak my třeba, když jsme dělali ozdoby na stromeček, tak řetěz se vždycky lepil z papírků, takových skutečně řetěz, jako toto jsme lepili my jako děti. Dědeček dělal figurky z pečiva, pečivové figurky, který potom s mámou pekli a oba dva se podíleli na tom, že to byly hlavní ozdoby na tom stromečku, to byly tyhle ty pečivové figurky. A
0: na tom vrcholu v té samotě, jo, to muselo být silné.
1: No a pak dědeček taky, jsme měli krásný betlém, který kdy to děda udělal vlastně z lepenky, takový jako pohoří až, jo, na tom byl, vymaloval to, na tom byl rozestavěný ten betlém, to bylo všecko, opravdu to mělo atmosféru.
0: Skočím do léta, teď zase řeknu, jak si to pamatuju já, zahrada plná lidí, davy celé školní třídy, různé spolky a babička beseduje a čte. A dědeček, jak se zapojoval ten?
1: Dědeček ten vlastně vždycky podle toho, jaká skupina těch lidí to byla, nebo když tam byly jako typicky, když tam chodili na návštěvu děti, pionýrský táboři, školní děti, tak to bylo tak, že babička měla část tu skupinu a těm povídala o literatuře a dědeček měl druhou část v ateliéru a těm povídal o výtvarném umění, hrál jim na píšťalu, na harmoniku, říkal, že prostě každý se může nějakým projevit nějakým druhem umění, ať nemusí to být ani psaní, ani výtvarný, ani malování, ale že jako i tak to do té píšťalky může zapískat každé, každý tam ty děti si pískali.
0: A kde jsi byl v tu chvíli ty?
1: No tak já většinou jsem seděl na skále nad domem a čekal jsem, až to opadne, jako tadyhle ten...
0: Čili introvert.
1: To tak já jsem relativně celý život dosti těžký introvert, což je jako to, abych se tam někde produkíroval a něco vykazoval, tak to.
0: Takže jsi seděl na skále a jaký jsi viděl svět před sebou? Jaký jsi měl výhled?
1: No někdy jsem viděl až k jezeru, což už zarostlo, ale tak to je nádherný výhled do kotliny, jezerného, kde je jezero a na druhé straně za tou kotlinou dál potom už se zvedají javorníky, takže pohled na javorníky předtím, to je prostě krásný horský výhled, no, s jezerem dole a pohořím javorníků, kasárna javorníky, velký javorník.
0: Tam ale jezdili ještě velké zástupy jiných návštěvníků. A to byla celá umělecká plejáda osobností, ba i sportovců, herci Národního divadla, spisovatelé, překladatelé, básníci. Vybavuješ si ty osobnosti? No tak vzpomínáš jistě, na některé?
1: Jistě to je kolá z těch mých z toho nejranějšího dětství třeba si vzpamatuju na herce Vojtu, protože vždycky všecko z Vojtě a tohle z něho se furt dělali nějaký vtipy vojtovský, no tak ten tam býval relativně velice často, že on taky častý takový host byl herec Tokoš, který který mu zakázali hrát a tak on četl texty Babičiny v rozhlase a
0: Oldřich Nový taky.
1: Oldřich Nový, no. Ten, s tím jsem se stýkal spíš v Praze, ten jezdil na Soláni, nebo byl na Soláni, ale to ještě jsem asi já nebyl na světě, toho já pamatuju z Prahy.
0: A já si teda vybavuju, že babička milovala Mahena, ano. Že tam byla ta lavička a vždycky mi tvrdila, že to je ta Mahenova lavička z jeho pohádky, kterou napsal.
1: Tak Mahena samozřejmě taky nepamatuju, ale pamatuju si Kožíka, a pamatuju si rodinu Křičků, kdy už ano, teda Ani Pedrínek i Jaroslav Křička, ty já už jsem nezažil, ale Aničku Křičkovou, jejich manželku.
0: No byla to opravdu velká, v podstatě jako to bylo místo, jak jsem v úvodu říkala, jak říkala vždycky babička, že se tam slétají géniové, aby hovořili s člověkem.
1: Pamatuju si na tatínka prezidenta Havla, že ona, Havla stavitele. Takových lidí se tam ukazovalo relativně hodně. Že?
0: Je tam pořád klavír?
1: Samozřejmě, že tam je klavír, ale už je trochu rozladěný. Jako
0: no ale popiš nám ho, jaký to je klavír?
1: No tak ten klavír je se svícnama, je krásný, to je, já myslím, to je Lhota jako
0: značka.
1: A ten klavír je pokapané ještě teď voskem z těch svíček, protože vlastně elektrika tam přišla až v 50. letech a babička s dědečkou a s dědečkem s mojí mámou a tetou tam byli od roku 38, takže oni tam byli 12 let bez elektriky.
0: To je obdivuhodné.
1: Takže když se hrálo a zpívalo na klavír, tak to byly svíčky a jinak petrolejové lampy. No.
0: Vzpomeneš si na rituály s dědečkem nějaké? Protože on měl takovou tu pravidelnou dobu, že jo, jak on maloval.
1: No tak rituály, já už si vzpomínám na takový ty krásný rituály, kdy on měl opravdu dost tak jako ten režim byl standardní, že začal marovat od 9, maloval tak do 11, do půl 12 a pak si šel dát skleničku vína. A to bylo právě to, kdy jsem nastupoval já, když jsme potom vedli diskuze a on si dal tu skleničku a pak šel na procházku a k jedli. Se vrátil od jedle a to bylo tak už kolem poledne a to musel být v oběd. To i kdyby prostě padalo cokoliv, tak v oběd prostě musel být v těch 12 a stejně tak ten rituál pokračoval i do toho odpoledne, kdy on zase pak si četl noviny, odpočíval a ve 2 hodiny zase začal malovat a od těch 2 do 6 vždycky maloval a samozřejmě věčně to narušovali nějaký návštěvy, ale děda se snažil prostě tenhle ten režim dodržovat.
0: Ty hovory byly pro tebe důležité?
1: No já myslím, hrozně, protože že s dědou jsme se bavili o všem, tak on měl na to, že to byl zemitej Valach, tak on měl jako skutečně přehled o všem. Takže já si vzpomínám, že to byly, jo.
0: A dal jsi už potom s ním i tu skleničku vína?
1: Jo, tak to já myslím, že od nějakých takových 17, 18 let. Jako určitě jsem si s ním tu skleničku dal.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: A se mnou je tady tělovýchovný a rehabilitační lékař Petr Šrámek. My jsme pořád ještě v Beskydských horách a chci se zeptat, tvůj táta tam za vámi dojížděl?
3: Táta dojížděl, ano, no, někdy i na motocyklu z Prahy, ale většinou to skončilo tak, že ho s tím motocyklem přivezl vlak, protože někde kolem Brna nebo podobně skončil s nějakým defektem a zpátky většinou ten motocykl už taky odjížděl tím vlakem i s tátou.
2: Tak to byly dlouhé cesty.
3: A to byly dlouhé cesty.
2: Kde se rodiče potkali? Tak maminka pracovala na letišti, že v Praze?
3: Tatínek pracoval taky na letišti.
2: Ale ty jsi říkal, že byl právník?
3: Byl právník, ano, ale dělal pro správu dopravních letišť jako celou dobu. A potkali se ve svatém Petru na lyžích. A vlastně ty lyže spojovaly poměrně velmi dlouhou dobu. A takže já jsem díky jim stál na lyžích od 3 let a to se střídalo Valašsko s Krkonošema. Pak jako podniková bouda aerolinní byla Pec pod Sněžkou, to, takže tam jsem jezdil a stejně tak jsem jezdil i na Valašsku.
2: Na tom svatém Petru si někdy byl, kde se potkali?
3: Tak já jsem tam byl potom později, že už jako jako vysokoškolák, tak...
2: A nikoho jsi tam nepotkal?
3: No, málem. Ve frontě jsme tam potkali takovou velmi sympatickou dámu s mým kamarádem, ale on si ji vzal můj kamarád. A on si ji skutečně vzal, ale pak se bohužel rozvedli.
2: No, tak možná si vybrala špatně, že jo?
3: No tak moji rodiče se tam taky potom nakonec se rozvedli. To asi tam nebylo jako ideální místo. Jako...
2: A kolik tobě bylo?
3: Když se moje rodiče rozvedli, mě bylo asi, tak já nevím, 12 let.
2: 12 let. 12, 13. Jaký ty jsi byl kluk povahou? Tak řekli jsme introvert, ale byl jsi i takový jako ten individualista v tom kolektivu?
3: No poměrně dost velký individualista, protože mě ku příkladu nevzali do SSM, protože jsem jedinej ve třídě nekouřil.
2: Ty jsi chtěl odlišit.
3: Já jsem se chtěl odlišit. Já jsem teda kouřil, ale fajfku. Jako.
2: Kdy se tvoje máma natrvalo odstěhovala na Soláň a vlastně proč?
3: Tak ona se odstěhovala proto, protože vlastně babička s dědečkem tam zůstali sami, předtím tam vždycky byl nějaký domovník, ale v té době už tam byli sami a na ten obrovský dům a na ten provoz prostě už nestačili, takže tam byla jediná možnost, buď to se odstěhujou do města, anebo když tam zůstanou, tak jim tam někdo musí pomoct. A protože já už jsem byl v Praze víceméně soběstačný a
2: na medicíně,
3: dostal jsem, akorát jsem se dostal na tu medicínu, tak v tom prvním ročníku máma odjela na Valašsko, že se tam o ně bude starat a pomůže, že se bude starat hlavně teda o ten dům, udržovat ho v chodu. No a protože dědeček byl de facto stále činej, tak jí mohl podporovat z té své práce a ona zase mu napínala v obrazy a já nevím, co všechny dělala takový.
2: A byla tam vlastně s něma až do konce jejich dnů?
3: Byla tam samozřejmě až do konce jejich dnů a díky tomu, že oni vlastně byli až oba dva až do své smrti stále činný a produktivní, no tak prostě... Prostě to nikdo netrpěl nějakou hmotnou nouzí. Jako to
2: on chtěl dědeček tehdy ten srub prodat, že jo? To je 3-patrový dřevěný dům nádherný s ateliérem pod krovním. Ty jsi mu to rozmluvil?
3: No tak já jsem mu to, ano, já jsem mu to rozmluvil, což teďko trochu lituju, protože já jsem stejně tak jako děda původně chtěl tam soustředit malíře do té oblasti a udělat z toho takový Barbizon centrum malířů, což se mu částečně i podařilo, tak já zase jsem měl tu představu, že tam jednou zbuduju sanatorium v rámci toho domu, takže jsem ho přemluvil na to, že...
2: A on na to slyšel?
3: On na to teda bohužel slyšel.
2: Bohužel, je to, já vím, že je to náročné udržovat, ale je to krásný kus prostě historie umělecké, lidské.
3: Skutečně jako ten dům má už jako léčebný potenciál bez toho sanatoria, už jenom tou atmosférou, která v tom je, kterou ty znáš z toho, že tam prostě ty lidi vstoupí a všichni tam svým způsobem oněmí, protože to je ten dům prostě je nasátý takovou zvláštní atmosférou jejich laskavosti a tomu, jako oni byli, tak tam prostě v tom domě zůstalo.
2: Co ti předal do vínku táta?
3: Táta, tak... tak jednak relativně nějaký takový ty pohybové schopnosti, takže já celý život
2: sportuješ.
3: Provozuju všechny sporty od toho, že on mě naučil hrát, nebo hrál jsem s ním hokej a plaval a na kánoji jsme jezdili a lyžovali a všechno tohle to od toho mládí, no a potom pak hod tak to asi tak nejvíc, no.
2: A co se týká jeho proměny, která pak nastala z toho aktivního táty, který s tebou lyžoval, a pak najednou, jak když to přestřihne u mladého člověka, co to způsobilo?
3: No tak táta bohužel byl nemocný, takže tam to bylo daný jeho onemocněním. To jako nebylo věc, která by se dala nějakým způsobem radikálně řešit ani ovlivnit. Tak.
2: Je to něco, co ti z toho předal?
3: No tak předal, no tak...
2: Mluvíme o genetice.
3: Jo, tak asi jo, vždycky člověk nikdy nemůže uniknout tomu genofondu, který má, no. Tak jistě taky, no, jo.
2: Ty jako lékař určitě si zažil na vlastní kůži, že tyhle ty potíže ducha souvisí často s fyzickými potížemi. Je to i u pacientů, třeba když přijdou k tobě a mají obtíže pohybové, různé, že to velmi často souvisí s jejich stavem?
3: No tak to víceméně velká část rehabilitace funkčních postižení, to jsou psychosomatické onemocnění. Ten člověk už neví, kudy kam je v rozličných poměrech, ale nechce si to připustit a to tělo to někam odvede. Takže ho bolí rameno, bolí ho koleno, nejčastěji bolí ho záda, má migrény a tohle to. Ale neobrací se na někoho, kdo by mu pomohl se s jeho duší, protože to si nepřipouští, že to, on chce...
2: Přijde k tobě.
3: A on přijde k tomu, on chce, abych mu opravil záda, abych mu spravil koleno, že jo.
2: Ty jsi to taky zažil, protože vždycky ten stres a ta deprese má nějaký spouštěč, že jo. Zažil jsi taky, že to tělo prostě vypne?
3: No tak... že tělo vypne, tak to je, u každého se to projevuje trochu jinak, že jo? Každý se hroutí jinak, jako někdo má zažívací obtíže, někdo nespí, někoho bolej svaly, bolej klouby, to se projevuje prostě u každého jinak, že jo? Až ve stave takový, kdy ty lidi mají úzkosti, různý panický stavy, nespavost.
2: To jsi ale jako kluk nevnímal, nebo vnímal jsi to jako kluk třeba u toho táty?
3: Věděl jsem, že táta není úplně v pořádku, ale jako v zásadě jsem to nějak neprožíval.
2: A do toho ještě se zeptám, jaký význam nebo jaký vztah jsi měl se svou sestřenici Ivanou, právě o které jsme mluvili, úspěšnou grafičkou v Paříži. Vy jste vlastně spolu vyrůstali. Jaký to byl vztah?
3: Byl to krásný vztah, protože my jsme právě byli spolu vždycky ty prázdniny na Soláni, na Valašsku, kde jsme byli závislí jeden na druhém, protože jiný kamarády jsme tam neměli, takže my jsme si byli zvyklí hrát celý dětství a stejně tak, když její rodiče někam jezdili, což bylo dost často, tak ona bývala u nás, nebo já jsem ji býval u nich, tak my jsme tak trošku žili jako bratr a sestra.
2: Jako sourozenecký téměř vztah.
3: No. Shodou okolností zítra oslavuje 75. narozeniny.
2: Ale to tobě žijí. Vidím pořád tu holčičku. No a proč se ptám? Protože vlastně ta jejich emigrace, o které jste zřejmě neměli, že jo, samozřejmě dopředu tušení, znamenala, že jste se na delší čas rozpojili. Byl to pro tebe smutný okamžik, nebo vnímal jsi to jako opuštění určité?
3: No tak vnímal jsem to jako velký opuštění, protože oni se neustále pohybovali ve společnosti takový jako svým způsobem privilegovaný umělecký společnosti tady a najednou nic, najednou vakuum. Tak odešli a s tím, že tak i ta moje sestřenice mě brala mezi svoje známí, kteří patřili později jako poměrně význační umělci a tak to.
2: Dlouho jste se neviděli?
3: No pak jsme se neviděli, já nevím, tak 10 let určitě.
2: Byt samozřejmě jejich je jasné, že ten propad, ale stihli jste si z toho bytu ještě aspoň něco vzít? Fukovy díla nebo něco?
3: No tam bylo nejstrašnější to, že Fuka měl velké množství nádherných obrazů, který měli nějakým způsobem někam přijít, aby později třeba se dostali do galerii nebo tak. A uchovali se jenom obrazy, které my jsme si od nich odvezli.
2: Zavčas.
3: Ta složka asi nějakých 15-20 obrazů, který těch 10 let byly pod postelí, na který já jsem spál.
2: Takže ty jsi je chránil vlastním tělem.
3: Nemohli jsme mít Fuky všude rozvěšený, což byly samozřejmě.
2: No,
3: a tyhle obrazy pak jako přišly do galérie. A
2: ty jsi taky něco vybral na památku?
3: No tak my máme jako už za jejich pobytu tady jsme dostávali od Vladimíra Fuky obrazy, protože hlavně dělat z těch klasických, mám nějaký cirkusy a tohle a klauny, později přišel na abstraktní malbu. Tohle to všechno, to máme, to jsou obrazy, které nám věnoval nebo mamince. A takže to zdobí jak můj byt, tak to zdobí i byt, i pokoj na jeden z těch pokojů na Valašsku, na chalupě.
2: Na Soláni. Na Soláni na zahradě stojí taková perníková chaloupka, kterou postavil dědeček a na ní byl kohout. Ten už tam není. To byl Fukův kohout?
3: Jo, no tak tam to bylo tak, že děda jako stavil s panem Pavelkou domovníkem, postavili jako tu chalupu a k tomu udělali jako perníkovou, tam udělali perníčky a ty perníčky, včetně toho kohouta a kočky plechový, natíral právě Vladimír Fuka, čili natíral, tak to byly krásný obrázky, krásně omalovaný, skutečně to vypadalo jako perníková chaloupka, chodili se na to koukat děti ze širokého, dalekého okolí.
2: A kde je kohout?
3: Kohout je teďkon na chalupě mé sestřenici Ivany Lapierre ve Francii v Savojských Alfách na domě.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: A hostem je tělovýchovný a rehabilitační lékař Petr Šrámek a já se s ním vydám do Ústavu preventivního a sportovního lékařství, který, když jste zakládali někdy před více jak 30 lety, tak je dnes, když se podíváš, naplňuje se něco z těch vizí, co jsi tehdy přál?
3: No teď konečně se začaly pořádně naplňovat, ale tím, že vlastně ten ústav svým způsobem přešel do jiného zařízení, já nechci říct zaniknul, ale přešel do jiného zařízení.

0: těch 90. letech začalo soukromý lékařský povolání, jak jsem to chtěl propojit, aby jsme tam jak učili studenti, tak dělali klinickou medicínu a eventuálně, aby ty studenti mohli se účastnit potom té práce na tom založeném ústavu, se účastnili ty výuky.
1: Ta současná klinika se na tebe odkazuje, že navazují na tvoji práci. V jakém smyslu jsi s ní pořád propojen?
0: No tak my vlastně svým způsobem děláme stále totéž, co jsme dělali celou tu dlouhou dobu, ale máme teď velké možnosti rozšíření, protože se tam má udělat velký blok, který se bude věnovat sportovní medicíně a rehabilitaci. Takže ten rozvoj může být jako opravdu až dramatický, jako veliký. Už teď začínáme využívat přístroje, na který bych jsme asi nevydělali svým způsobem. Že jenom.
1: No, ono se samozřejmě nabízí, že se věnujete vrcholovým sportovcům, ale zdaleka nejenom to. Kdo jsou ti vaši klienti všechno?
0: No, my se právě tak moc těm vrcholovým sportovcům nevěnujeme, nebo skoro my se jim věnujeme opravdu velice okrajově. Naším hlavním gro té působnosti byly vždycky sportovci jakýchkoliv výkonnostních kategorií od vlastně žatstva až po seniory, dneska hobíky, ale i seniory, a vedle toho děláme rehabilitaci a i internu pro vlastně veškerou populaci. Jako přístup k nám není nikterak omezen, k nám může přijít každej.
1: A je možné, i když jsou lidé s postižením, nebo třeba po transplantacích, po zákrocích, i to je vaše práce?
0: I to je naše práce, ano. Tak já občas vyšetřuju handicapovaný sportovce, jako i pro teda tu jejich sportovní kariéru, pokud to potřebujou, se podílám na nějaký klasifikaci toho postižení pro nějaké jejich disciplíny. Takže tak to je teďkon, moje kolegyně začíná jako spolupracovat s dětma s onkologickými onemocněními, kdy samozřejmě ten pohyb by měl doplňovat léčbu, kdy dříve jako se při těch onemocněních moc s tím pohybem až tak nepočítalo, nebo ano, nebyl začleněn jako součástí léčby. Že? Ano, tak jako.
1: Já, protože jsem z té sportovní rodiny napůl a fotbalové rodiny, tak vím, že děláte taky ty prohlídky mladých sportovců a zátěžové testy. Kolik třeba objemově si mám představit, že jste schopni udělat za rok takových prohlídek?
0: Moc, tak jako mezi 2,000 a 3,000 těma 2 až 3 tisíce prohlídek děláme ročně.
1: Tak to jste asi největší pracoviště v tomhle smyslu. Řejmě.
0: Největší, nevím, jestli jsme největší pracoviště, to si ani tak nemyslím, ale co se týče objemu té práce,
1: tak to myslím ano,
0: že to jako je. To jsou pracoviště, třeba Centrum sportovní medicíny, které jsou skutečně specializované na ten vrcholový sport, na který my teda specializovaný nejsme. Spíš jako pro tu běžnou sportující populaci, pro ten výkonnostní sport.
1: Ty jsi byl v 80. letech na stáži v Japonsku. Přivez si, teď myslím, ze zdravotního hlediska nebo lékařského hlediska, něco, co v té době vlastně ještě nebylo tak známé, něco, co ti rozšířilo tu lékařskou praxi?
0: No, tak já jsem tam byl víceméně z výzkumných důvodů, tak z toho důvodu, jako to jsem se tam dostal k věcem, jako k analyzátorům. Dělal jsem tam iontový nápoje se značenou glukózou C13, co ještě do dneška to není běžně dostupný, tyhle takovýhle vyšetření. A pak jako okrajově jsem se tam zabýval akupunkturou, kterou jsem se zabýval tady, než jsem odjížděl, protože ta japonská akupunktura je trošku odlišnější než jako ten klasický čínský přístup. To je skutečně spíš orientovaná, ne tak jako samozřejmě filozoficky a s tímhle tím podtextem, ale ryze prakticky, tam, když hledáte bod, tak si uděláte termografii a podobně, jako je to na takový sofistikovanější úrovni než ta původní klasická.
1: A v té době to bylo docela tady ještě v plenkách, že jo, v začátcích?
0: No tak tady, hlavně to tady bylo vyhrazené jenom pro lékaře, akupunktura. A myslím, že do dneška to ještě furt není jako běžný to, pro fyzioterapeuty, aby běžně používali akupunkturu, když to na rozdíl od toho Japonska, kdy akupunkturu tam lékaři nedělali. To byla čistě doména fyzioterapeutů.
1: Ano. Mívala zdravotní potíže babička Podešvová. Vzpomínáš si, jak jí pořád něco bolelo?
0: Pořád něco bolelo, protože toho měla na té soláni moc, takže právě to jsem říkal, že část těch jejich bolestí určitě byly psychosomatické obtíže, protože jí bolely záda pořád a stále něco bolelo, ale měla toho prostě moc, vnoučata na krku, dědečka na krku.
1: Občas něco letělo vzduchem.
0: Jo, no, tak ona vyřizovala veškerou agendu, když ještě než tam byla máma moje, tak dělala prostě všecko, že jo.
1: Jakou z jejich knih máš nejradši?
0: No tak ty její vzpomínkový knížky já mám nejradši, že jo. Kam vede
1: Když slunce září.
0: Když slunce září.
1: Zlatá brána. No tak já jsem si je otevřela a v té jedné je kapitola Saharská růže, kde ona vypráví už pravnoučkovi Borisovi od Ivany o Malém princi. Mě vyprávěla kdysi o Malém princi a já jsem pak vyprávěla dceři a napsala dokonce text.

0: My jsme si teď uvědomili, že vlastně Malého prince ilustroval Vladimír Fuka, jedno z vydání.
1: Ano.
0: Co z toho ducha domu zůstalo na Soláni, už jsme trochu řekli, ale co konkrétně tam zůstalo? Třeba ateliér dědečka je pořád nezměněný?
1: Ateliér dědečka je nedotčený, ten je tak, jak odtamtud odešel, když domaloval ve svých 86 letech a stejně tak vlastně ten patro, které jako obývá rodina se společenským pokojem, kde je teda klavír a knihovna a to, tak to, tam je to de facto nedotčeno, to je původním stavu jako za mého mládí.
0: Podešlově ještě než odešli na Soláň, než si teda dědeček se vrátil do kraje svých předků a vzal tam babičku z městských intelektuálních kruhů, to asi musel být šok, tak vydávali fantastický měsíčník Salon. Já vím, že byl na Soláni, že ty časopisy tam byly, to se zachovalo všechno.
1: Jsou všechny od roku 22 až do roku 43, jsou všechny čísla svázaný, jsou tam k dispozici a vedle toho děda ještě dřív se podílel jako redaktor na podobným časopise Rozkvět.
0: Ano,
1: jako,
0: ano,
1: Rozkvět. Další z takových umělecko-zábavných časopisů.
0: No, byly neuvěřitelně krásně vypravené ty časopisy.
1: Tak to bylo, že ten Salon, to bylo na křídě, to jako dneska nikdo nemá vůbec potuchy, jak to bylo krásně adjustovaný.
0: Když ti propučím oči kluka malého, jak jsi mluvil o těch vzpomínkách, a o tom Černém jezeře, tak co se tam odehrávalo, když byla celá ta rodina ještě pohromadě?
1: Jako u jezera? Co? No, tak my jsme se tam samozřejmě chodili koupat a ještě než já jsem přišel na svět, tak tam běhával táta s mojí mámou a hráli tam volejbal u toho s, ať už s Fukovejma nebo s potomkama Andělů, což byl správce těch lesů kolem, takže tam
0: A ono to vždycky zarůstalo, ta cesta hrozně.
1: Ano, babička s námi chodila vždycky s pilčičkou a prorůstala, tak, protože vlastně tam i ten srub částečně žil z toho, že byl stoletý les, který se vykácel a v tu dobu, kdy já jsem byl malej, nebo to tak rostl novej les, takže to zarůstalo a teď už to zarostlo a teď už není třeba nic prořezávat, protože ty stromy jsou tak vysoký, že jako, ale zase už není krzně nic vidět, nebo přesně nic vidět. Takže babička chodila s námi s pelčičkou a vyřezávala nám cestu k jezeru.
0: Máš spojené s tím místem nejšťastnější chvíle života?
1: Tak určitě jako ze Solání jako takovou, určitě, protože ty léta a zimy, to byla nádhera.
0: Ona kus, i ta Ivana si kus té Soláně vnitřně evidentně odnesla, protože vyprávěla, že když si kupovala právě tu svou chalupu, takže se tam ptala, jak se jmenuje část toho domu a že jí řekli v nářečí místním a že jí řekli, že je to Solan. A tak se rozhodla, že to teda určitě koupí. A má tam vývěsní erb, savojský kříž s květem hořce a pod ním je to jméno Solan. Kdo jí ho tam instaloval?
1: Tak já nevím, jestli jsem to tam instaloval já, nebo toho kohouta se tam přitloukal, ale rozhodně jsem se tam pohyboval ve štítu té chalupy v tom La Perrière a ať už jsem tam přidělával kohouta nebo tenhle ten nápis Solán, tak to jako to...
0: Tak maminka prchala do domu.
1: Tak jsem se na to podílel. No, tak
0: je viděla ve výškách.
1: No to bylo dost vysoko. No.
0: Já jsem otevřela knihu Když slunce září, protože právě babička ji rozdělila do těch 12 měsíců. A začíná tím jejím oblíbeným červnem, pokračuje létem, podzimem i zimou a logicky tím pádem končí květnem. Píše. Jak je to májové sluníčko příjemné, praví můj muž, opírá se o teplé dřevo srubu a slastně přivírá oči. Vlasy mu svítí jako stříbro. Příjemné, není to pravé slovo, říkám. Je sladké. a natahuji ruku, připadá mi, jako by mi sedlo na dlaň, jako ta tvoje síkorka. Síkorka, sluníčko, soláň, samé S. Sole mio, doplňuji ho. A to vždycky babička na tom trvala, přestože věděla, že tam vedla solná stezka, tak tvrdila, že soláň je od slova slunce. A sole mio velmi často zpívala. Tak já ti moc děkuju, že jsme mohli na to všechno zavzpomínat. Milí přátelé, s tím oslnivým S zavírám stránky dnešního vysílání a přeji vám sladké snění. Naslyšenou. Dnes se s vámi loučí Zuzana Maléřová a
1: Petr Šrámek.
0: Děkujeme vám.

0: Vlka letos přijede za vámi.
1: Od dubna do října. 13 sobot, 13 krajů, 13 náměstí.
2: Pokračujeme v sobotu 23. května v Litomyšli.
3: Konají se tam totiž gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rittigové.
4: Přijďte ochutnat Doudlebův reginák do naší dvojkové kavárny na náměstí.
2: A nebo si nás puste v rádiu ve vysílání od 14.00.
1: Protože ranní dvojka nikdy nespí.
0: Celý rok jsme s vámi.
1: A někdy i u vás. Dalibor,
4: Regina,
3: Jakub.
0: Radioservis představuje
5: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
6: Dámy a pánové, dobrý večer. Vysílání dvojky ve 23 hodiny a 30 minut pokračuje nočním proudem, což je pořad, který pro vás vysíláme každou noc, po celý rok a vždycky živě. Od mikrofonu vás zdraví Robin Šalamon, 2 týdny jsme se neslyšeli, už mi po vás bylo smutno. Věřím, že i vy máte radost z toho, že v průběhu tohoto víkendu nás čeká nádherné slunečné jarní počasí, v neděli téměř s nádechem léta. Doufám, že vás netrápí nic zdravotního, když tak by s rehabilitací mohl pomoci pan doktor Petr Šrámek, se kterým si v uplynulé hodině v nočním mikroforu povídala Zuzana Maléřová. Teď už je tady hudba, která nespí, je tady noční proud.
0: Český rozhlas dvojka.

Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte Dvojku, že posloucháte Noční proud. Máme pátek 22. května, čeká nás skupina Beatles a bude to písnička, se kterou se skupina Beatles dostala na vrchol americké hitparády 22. května 1965, tedy před 61 lety. A byl to v pořadí už 8. hit skupiny Beatles, který se dostal na špici amerického žebříčku. Tentokrát šlo o song Ticket to Ride.

ročním proudu na dvojce s námi byla skupina Beatles. Máme 23. hodinu 38. minutu. Pomalu ale jistě začíná víkend, který někdo z vás stráví pracovně, jiný s rodinou doma, na chalupě, na výletě, někdo třeba ve vinném sklípku nebo na pivku. V Třebíči o tomto víkendu probíhají pivní slavnosti. Dnes tam koncertovala skupina Škvork. Samozřejmě, že došlo i na Sílu starých vín, což je písnička, kterou se Škvorem zpívalo celé třebíčské náměstí.

0: Skupina Škvor a Síla starých vín. Před námi v nočním proudu tady na dvojce písnička Věry Martinové. Je to duet, naspívala jej s Tomášem Klusem. Vlastně ta písnička se dočkala ročního odkladu, což se docela hodí, protože Tomáš Klus letos oslavil 40. narozeniny a Věra Martinová má výročí 40 let solové kariéry. Tudíž, když začínala, tak Tomáš se narodil. Myslím si, že to je hezká kombinace. Tady jsou Věra Martinová, Tomáš Klus a Magnetické bouře.
1: Legenda nočního proudu.

Věra Martinová, Tomáš Klus a nový singl Magnetické bouře na dvojce v nočním proudu. Tomáš Klus bude příští víkend v sobotu 30. května otevírat lázeňskou sezónu v Třeboni, společně s ním třeba i skupina UDG. Teď se ale vrátím ke středě, k 20. květnu, protože ve středu oslavila narozeniny americká zpěvačka, skladatelka, tanečnice, také herečka arménského původu, zpěvačka Cher. 80, panečku, 80 let. Cher má na kontě množství úspěchů v průběhu své dlouholeté kariéry. Ovládla hudební žebříčky i filmová plátna. Jsou osoby, které Cher zbožňují celý život a přejí si, aby tady byla navždy. Tak Cher, buď zdravá!

0: To byla zpěvačka Cher s písničkou, kterou všichni známe, If I Could Turn Back Time. Mimochodem o cover verzi této skladby se postarala zpěvačka Petra Janů, která ji přespívala pod názvem Pár slov. My si tu písničku od Petry Janů teď pustíme, protože pokud máte rádi zpěvačku Petru Janů, určitě si v pondělí po 11. hodině poslechněte pořad Blízká setkání, protože Marek Němec tady na dvojce u mikrofonu přivítá právě Petru Janů.
1: Legenda nočního proudu.

To byla zpěvačka Petra Janů, taky samozřejmě skupina Amsterdam a skladba Pár slov, 6 minut před půlnocí. Ještě jednou připomínám, že Petru Janů uslyšíte tady na Dvojce v pondělí 25. května, tedy toto pondělí po 11. hodině v pořadu Blízká setkání Marka Němce, tak si to rozhodně nenechte ujít. Skupina Jelen chystá vlastní rodinný festival, taky představila svoji první písničku určenou hlavně dětem. Jak se ta písnička jmenuje, to vám v půlnočních zprávách tady na Dvojce prozradí Monika Chmilová. Já už teď slíbím, že jakmile ty zprávy zhruba 10 minut po půlnoci skončí, tak tu delší část nočního proudu s tou novou písničkou odstartuje právě skupina Jelen. Tak vydržte. Teď Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skladba, která nás doprovodí k dnešní půlnoci. Zdraví vás, Robin Šalamon.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci a Češi, přišli i odpůrci akce. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa, narazí na Slováky. A dnes bude ráno a večer slunečno, přes den se vytvoří kupovitá oblačnost, teploty až 28 stupňů. Je sobota 23. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Několik stovek lidí, Němců i Čechů, zasedlo v pátek u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a s němu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci. Diskuse byla ale převážně klidná.
2: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
3: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
4: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
3: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
5: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
3: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
6: Zatím velká vděčnost. Radost.
3: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
6: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
3: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
1: V Česku se znovu objevuje záškrt. Po nákaze touto infekční nemocí zemřel předškolák z Ostravska. Nebyl očkovaný. Díky povinné vakcinaci je přitom v Česku onemocnění vzácné. Dítě se od konce dubna léčilo v pražském Motole.
7: Hygienici záškrt potvrdili u 3 z 5 sourozenců. Očkovaný byl jen jeden, říká mluvčí moravskoslezských hygieniků Aleš Kotrla.
8: Celá rodina byla hospitalizována a přilečena antibiotiky. Ve školním kolektivu byla nařízena protiepidemická opatření.
7: Šíření nákazy tak podle Kotrly nehrozí. Rodiče by ale u dětí měli překontrolovat očkování. Pokračuje hlavní hygienička Barbora Macková.
9: Zmírňuje ty příznaky, zůstane to u toho nachlazení a ta proočkovanost měla být relativně vysoká, kolem 96%.
7: Záškrt se do Česka vrátil v roce 2022 po necelých 30 letech. Očkování je v dětství povinné, nechrání ale celoživotně. Státní zdravotní ústav proto doporučuje přeočkování. Vakcínu pro dospělé české pojišťovny nehradí. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Uchazeči by v budoucnu možná nemuseli platit za přijímací testy na vysoké školy. Podle ministerstva školství současná praxe vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělání.
10: Podle ministerstva nemají přijímací zkoušky stěžovat přístup ke studiu žádné skupině uchazečů, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
11: Vysoké školy mají dostatek prostředků, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
10: Téměř polovina fakult veřejných vysokých škol v Česku využívá placené zkoušky od společnosti SCIO. Podle České konference rektorů je to výhodné, protože uchazeči mohou jejich výsledky využít na více fakultách. Zajištění testů ale může převzít stát, říká předseda konference Milan Pospíšil.
12: By to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, co se týká třeba přírodovědy a technického oboru, bylo by to, že jednotný, ale by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
10: O podobě přijímacích zkoušek si vysoké školy rozhodují sami. Ministerstvo by muselo změnit zákon. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Fungování knihovny Václava Havla není podle člena její správní rady Davida Duška ohroženo, řekl to ve 20 minutách Radiožurnálu. Instituce je ve vážné personální i finanční krizi. Opouští ji většina zaměstnanců a důležitý sponzor Zdeněk Bakala. Zachování podpory zvažuje i miliardář Karel Komárek. Kritice čelí hlavně ředitel knihovny Tomáš Sedláček. Odchod sponzorů ale podle Duška problém není, protože knihovna má nové nabídky.
13: Samozřejmě hrozí odchod kohokoliv v rámci této mediálně velmi složité kauzy. Zároveň mám dobré zprávy a mně se ozývá relativně zajímavý počet lidí.
1: David Dušek je jediným členem správní rady, který na post zatím nerezignoval. Celý rozhovor uslyšíte v repríze pořadu 20 minut Radiožurnálu hned po hlavních zprávách. Evropa se podle ruského opozičního vůdce Michaila Chodorovského musí připravit na studenou válku s Putinovým Ruskem, řekl to v rozhovoru pro Český rozhlas na bezpečnostní konferenci Globsec. Podle něj bude muset Evropa vydat stovky miliard korun na svou obranu.
14: Pokud Evropa nebude dostatečně silná, Putin rozpoutá další válku. Aby nezautočil, tak musí mít jistotu, že další válku prohraje.
15: Rusko se podle Chodorkovského prezentuje jako světová velmoc. Zemi ale podle něj táhnou dolů prodlužující se válka na Ukrajině i protiruské sankce. Na bezpečnostní konferenci Globsec je Rusko a válka na Ukrajině jedním z největších témat pro obrany schopnost 27. Panel expertů na dronovou válku se shodl na tom, že Evropa musí ve vývoji a výrobě dronů zrychlit, aby nestratila konkurenceschopnost. Podle nich ve vývoji brání i nadbytečná byrokracie. Z Prahy Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Stát zvažuje prodej pardubické Explosie. Po návštěvě firmy to České televizi a ČTK řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušně na střeliva podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění českých závazků vůči NATO.
16: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
1: Podle zástupců opozičních stran by se o prodeji firmy ve strategickém odvětví nemělo v současné bezpečnostní situaci vůbec přemýšlet. Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové z ODS Babiš s nápadem přichází v době, kdy celý svět posiluje vlastní obranný průmysl a snaží se být nezávislý na cizích dodavatelích. Někdejší ministr průmyslu Lukáš Vlček ze STAN řekl, že nevidí jediný důvod, proč by se měl stát zbavovat firmy, která je v zisku a má skvěle rozjetý investiční plán. Kapela Jelen letos kromě velkých festivalů vyrazí i na vlastní rodinnou koncertní šňůru s názvem Jelen Fest. Skupina zároveň představila píseň Toulaví zpěváci určenou hlavně dětem. Naspívala ji s hostující zpěvačkou Adélou Orlovou.
17: Píseň Toulaví zpěváci pochází z repertoáru Jiřího Suchého a divadla Semafor. Frontmana skupiny, která na sklonku minulého roku vyprodala už podruhé O2 arénu Jindru Poláka, inspirovaly vzpomínky na dětství a prázdniny u prarodičů. Štěstí nám do posud. Štěstí nám do posud. Do klína nespadlo. Jelen zároveň chystá 20 zastávek vlastního festivalu Jelen Fest. Chce tak přenést atmosféru svých koncertů přímo do regionů a hlavně k rodinám s dětmi. Festival začne 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních a vystoupí na něm třeba Děda Mládek Illegal Band, Tom Artway nebo Kateřina Marie Tichá. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
1: České hokejisty čeká po dvoudenním volnu zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpoledne nastoupí proti Slovensku. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
18: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že jo, takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě teď ty Slováci pro nás si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat. Teď to ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady hledit, čím přemýšlet.
1: Zápas Česko-Slovensko začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v 16 hodin na 20 minut. V pátečních zápasech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D6 za Prahou a překážka na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D6 pozor na nehodu za Prahou ve směru do Karlových Varů. Na 4. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Čekejte překážku na vozovce, raději zpomalte. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy hlásíte překážku v omezení u Brandýsa nad Labem. Na kilometru 11,5 stojí v pravém zúženém pruhu nepojízdné osobní auto a není dobře vidět.
19: Vypadá to na nějakou poruchu, má tam blikačky a kousek si zatoral trojúhelník. No tak to problikává a ještě ke všemu to auto je tmavý, takže to je vidět na poslední chvíli.
7: Na D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu u sjezdu na Domašov. Na kilometru 168 osobní auto srazilo zvěř, odstavní pruh je uzavřený, místo je označené. A na D1 z Prahy do Brna počítejte i se zdržením za velkým meziříčím. Na kilometru 150 silničáři uzavřeli pravý pruh kvůli údržbě a před zúžením se teď zdržíte kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude ráno slunečno, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28, na horách většinou kolem 19. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
20: Rádio, které vás baví.
21: Deset a půl minuty po půlnoci pokračuje tady na Dvojce noční proud. Už je tady sobota, 23. květen roku 2026. Vladimír a také Vladimíra slaví svátek, tak přejeme jim to nejlepší. Jinak před půlnocí jsem sliboval, že po půlnoci hned po zprávách tu delší část nočního proudu odstartujeme.

0: byla nová písnička skupiny Jelen, doprovodila ji Adéla Orlová. Ta písnička má název Toulaví zpěváci. Tady je dvojka, tady je páteční sobotní noční proud. Teď se vrhneme na 90. léta. Míříme do Dánska. Skupina Aqua se totiž rozhodla, že po 37 letech se vším praští. Zkrátka ukončuje kariéru, v 90. letech prodávala miliony desek po celém světě, a to hlavně díky tomuto hitu.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: To byla dánská skupina Aqua, která zkrátka ukončuje kariéru, je to škoda, ale tak je pravdou, že své si taky užili. Tak děkujeme za písničku Barbie Girl, myslím si, že v nočním proudu jsme si hráli už hodněkrát a hodněkrát ještě hrát budeme. Máme 3:45, to znamená, že už za necelých 8 hodin, přesně v 8 hodin ráno v ptačím parku Zborovská Blata na Českobudějovicku začne vítání ptačího zpěvu, takže se můžete vypravit na tradiční jarní ornitologickou vycházku. Samozřejmostí je i doprovodný program plný aktivit pro děti i dospělé. Mají pro vás připravené hry, workshopy, přednášky, taky kroužkování ptáků, posedíte u ohně. Myslím si, že to bude pohodová akce. Předpokládám, že vaše děti už teď spí, vy ještě asi ne. Já vás rozhodně nechci posílat spát, budu rád, když budete dál poslouchat Dvojku a Noční proud i další pořady, ale zase, jestli chcete být fit na vítání ptačího zpěvu, tak by bylo dobré na to nabrat energii. Teď už tady budou vrabci. Zobbali, vrabci, zobbali. A Ivan Mládek s Benjo Bandem.

To byl Ivan Mládek, Zobali vrabci. Zobali, předpokládám, že dnes v noci máte dobrou náladu. Když už jsme u těch ptáčků, tak jsem si říkal, že bychom si v nočním proudu mohli pustit písničku, kterou tady tak často nehrajeme. Ale až tu melodii uslyšíte, myslím si, že vás vrátí do dětství, protože když už jsme byli u vrabců, u ptáčků, tak toto jsem já a předpokládám, že i vy jako malý znal pod názvem českým ptačí tanec.

Možná, že se vám teď také vybavil film Hříšný tanec. To byla závěrečná písnička tohoto snímku. Mary Clay to na skladba Yes. Noční proud na dvojce zdaleka nekončí. Jedeme dál až do druhé hodiny raní. Po 43 letech se opět ocitl na pozici číslo 1. Tušíte, kdo se dostal se svojí písní na pozici číslo 1 v žebříčku Billboard Hot 100? Nikdo jiný než Michael Jackson. Samozřejmě, že tomu napomohl i film, který teď běží v kinech, Michael. A Michael byl vždycky králem a dokázal to celému světu i 17 let po své smrti. Rádia, streamy po celém světě opět ve velkém rotují Billie Jean.

0: Milí posluchači dvojky, pokud nemáte tip na čtvrteční podvečer, jeden bych pro vás měl. Ve čtvrtek 28. května totiž přijede do Telče Aleš Cibulka se svojí show Rozhlas jede za vámi. Rozhodně tam nebude sám. Přijde i farářka Martina Viktorie Kopecká, která kdysi tančila ve Stardance. Zaspívá zpěvák Martin Chodůr. Dohlížet na ně bude i generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Budete si na místě moci zasoutěžit o DAB rádia. Odnesete si i různé dárkové předměty a hlavně si myslím, že prožijete večer plný smíchu. Takže Rozhlas jede za vámi do Telče už ve čtvrtek 28. května. Tato show přímo na zámku odstartuje úderem 19. hodiny. A Martin Chodůr nám teď v nočním proudu zaspívá.
1: Český rozhlas dvojka.
0: A s ním i Martin Král.
2: Vlhký vzduch snad ještě od rána, mlží tvou tvář jak malý

další den, když jsme já a ty spolu, jsou to dobré časy, nechcem asi

Dobré časy, Martin Král a Martin Chodůr tady u nás na dvojce. Jsem rád, že nás posloucháte i 37 minut po půlnoci. Nevím, jestli už jste viděli dokument Kylie, což je životopisný dokument o této australské zpěvačce. Zpěvačka Kylie Minogue v roce 2005 porazila rakovinu prsu. Bohužel nemoc se jí v roce 2021 vrátila, ale ona o tom nemlčela, teda takhle, ona o tom mlčela, nechtělo se jí o tom mluvit, takže v tichosti s tou nemocí bojovala. Naštěstí i podruhé tu potvoru porazila, dnes už je Kylie zdravá. No a zkrátka v tom dokumentu s názvem Kylie se přiznala, že zkrátka rakovina v tom roce 2021 udeřila podruhé a opět radí, aby nikdo z nás nepodceňoval prevenci. Tak my si teď v nočním proudu tady na dvojce pustíme a nabízím tento hit. I Should Be So Lucky.

0: To byla skupina Kabát, jak ti šlapou kabáti. Všichni asi víme, že čeští hokejisté mají rádi skupinu Kabát. A zrovna dnes v sobotu čeští hokejisté si mohou zajistit postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Potřebují k tomu porazit Slovensko. Souboj s tradičním rivalem přinese více emocí, ale podle kapitána Romana Červenky spíš na straně soupeře.
1: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci, teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a čeká nás vůbec nic lehkýho.
0: Česká republika nastoupí proti Slovensku v 16 hodin a 20 minut. Tak když už jsme si hráli českou skupinu Kabáty, tak abychom to pomyslně vyvážili, dáme si i někoho ze Slovenska. Richarda Millera, Nina Ricci.

To byl Richard Miller tady u nás na Dvojce. Máme sobotu 23. května roku 2026. Letos v listopadu uplynul už 35 let od smrti Freddie Mercuryho. No, utíká to, utíká. My se teď vrátíme do 23. května roku 1992. V ten den vyšlo prohlášení právníka Freddieho Mercuryho, ve kterém se psalo, že zpěvák odkazuje většinu svého majetku v hodnotě 17 milionů dolarů své dlouholeté kamarádce Mary Austin. Tak Freddie, pojď!

0: Dámy a pánové, přejeme klidný poslech dvojky. Právě odbyla jedna hodina. A když odbyla jedna hodina, tak to znamená, že ještě 60 minut s vámi bude Noční proud. Noční proud pro vás v pondělí připravuje Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se jako vždy střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní Noční proudy patří Zdeňku Vrbovi. Svátek dnes má Vladimíra, taky Vladimír, tak si jej oslavte podle svých představ.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Fanoušci Madony by si do kalendáře měli zapsat 3. červenec tohoto roku. V ten den totiž Madonna vydá novou desku, kterou nazvala Confessions 2. Má jít o pokračování jejího úspěšného alba Confessions on a Dance Floor z roku 2005 a i na této nové desce s Madonou spolupracoval chlapík jménem Stuart Price, což je člověk, který má na svědomí hity jako Hang Up.
1: Nebo Sorry.
0: Tak přejeme Madoně, aby se nové desce, která tedy vyjde 3. července, dobře dařilo. Venku už je první vlaštovka. I Feel So Free. To je Madonin single z roku 2026. Bude na této desce. A teď si ho zahrajeme v nočním proudu.

0: To byla skupina UDG, písnička Odlétáš, zpěvák Petr Kolář. Letos v červnu oslaví 59. narozeniny, příští rok v červnu to logicky budou kulaté 60. A právě na příští rok se Petr Kolář pro vás, své fanoušky, chystá velkou narozeninovou show. Ta se uskuteční 15. prosince 2027 v pražském O2 Univerzum. 60. jsou totiž pro Petra Koláře velkým milníkem a zkrátka je chce oslavit společně s vámi, se svými fanoušky. Můžete se těšit na silné balady až po nezapomenutelné muzikálové momenty. Tak pokud chcete oslavit kulaté 60. narozeniny s Petrem Kolářem, budete mít možnost 15. prosince 2027, ano, 2027 příští rok, v pražském O2 Univerzum.
1: Legenda nočního proudu.

Petr Kolář s aktuální písničkou V nebi snad ti prominou. Dospíval v nočním proudu na dvojce 4 minuty po čtvrt na dvě. Máme sobotu 23. května a Jihlava ožije o tomto víkendu sportovní událostí mezinárodního charakteru. Do areálu letního kina Hajlos se letos už po 11. sjedou nejlepší dřevorubci z celé Evropy, aby poměřili své síly v rámci prestižního mistrovství Eurojack. V sobotu i v neděli se můžete těšit na disciplíny jako přesekávání kmenů, šplhání po kmeni, řezání obřími ručními pilami nebo hod sekerou. A já teď použiju oslý můstek. Po dřevu se hodí písnička Dřevo. Tady je Xindlix.

plný failů. Zapomněl jsem přístupový hesla k seznamu i k Gmailu, k Instači i k Faceu. A teď všichni kámoši mají dojem, že mezi živými nejsou. Můj telefon žádá si synchronizaci dat a já nemůžu si ani zavolat, osud mi dal mat. Má budoucnost si pryč, tak vyším raneček s buchtama na selfie tyč. Otevírám dveře a koukám do světa. I když jsem offline, vím, že furt je tam a čeká na mě. Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo a proto

Místo netu mám tu, ale k dispozici celou naši planetu. Tady jsem dobrovolně z case. A místo po sítě se radši budu bavit face to face. Máš mi za neandrtálce, možná je to tím, že svý jídlo většinou dřív sním, než ho vyfutím. Hele, ať si každej fotí, co chce, já

dobrých zpráv, že bejt aut není zas tak zlej stav, tak se mnou slav, nepatřím do starýho železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jdu na lehčí převod, chceš-li mě zaskvít, nehodlá.

0: To byla živá verze písničky Dřevo, to byl Xindl X tady u nás na Dvojce. Tak před slovo dřevo přidáme slovo norský a je z toho Norský dřevo, což je nová písnička Lenky Filipové, vydala ji minulý měsíc. Písničku složila autorská dvojice Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup. A je to písnička o vztazích, o tom, že problémy se nemusí vždycky řešit radikálně, nebo obrazně řečeno, něco zapalovat.
1: Legenda nočního proudu.

květnu roku 1984 vydala zpěvačka Tina Turner famózní desku Private Dancer. Na ní najdeme i tento stejnojmenný single. Ano, je to už 42 let ode dne, kdy tato deska spatřila světlo světa. Zítra, 24. května, uplynou bohužel 3 roky bez Tiny Turner. Ano, odešla do hudebního nebe 24. května 2023. Právě proto, protože já jsem Tinu Turner vždycky měl rád, bych teď dal double nočního proudu. Už jsem to jednou říkal, klidně to řeknu ještě několikrát. Nikdy se mi bohužel nepodařilo Tinu Turner vidět zpívat naživo v televizi několikrát, ale naživo bohužel už se to ani nikdy nepodaří. Každopádně, když jsme u té desky Private Dancer, tak ta deska má samozřejmě spoustu hitů, ale ten, který si teď pustíme, ten také patří k těm největším. What's love got to do with it? Tady je dvojka, tady je noční proud. Tady je Tina Turner, vzpomínka na tuto

0: Charlotte Gott, Into Deep na dvojce v 1:38. Před námi je slovenská skupina Elán, která před několika dny vydala nový singl s názvem Večně milovaná. Je to písnička o lásce, úctě a oddanosti mezi mužem a ženou. Hudbu složil Lubo Horňák, autorem textu je Juraj Soviar. A kdyby tady Juraj byl, tak by vám řekl, že až jednou najdete lásku svého života, tak ji chraňte před vším zlým, nade vše ji milujte. Text písně Věčně milovaná totiž psal s tím, aby se v něm našli všichni, kteří věří v zázraky skutečné lásky, a pokud jste ještě neuvěřili, tak pomalu začněte. On osobně ten zázrak žije a proto text písničky věnoval své manželce. Tak to jsou slova autora textu písničky Věčně milovaná Juraje Soviara. Tak tady je skupina Elán.
1: Legenda nočního proudu.

Tady je Český rozhlas Dvojka, tady je Noční proud, ano. Máme dobrou náladu. Ta je podstatná, nejenom dnes v noci, ale zkrátka kdykoliv. Máme sobotu, máme 23. května a zpěvačka Lenka Dusilová dnes večer vystoupí v jeskyni Výpustek u Křtin v Moravském Krasu. Koncertem si připomene 30 let působení na hudební scéně. Pro toto vystoupení Lenka zvolila opravdu netradiční pozemní prostor, to proto, aby akustika a intimní atmosféra jeskyně umocnily hloubku i křehkost její hudby. Asi nemusím připomínat, že v minulosti spolupracovala třeba se skupinami Čechomor nebo se skupinou Lucie. Co se týká jejich solových počinů, tak jedna z jejich prvních písniček má název Pro tebe.

0: To byla Verona 7 minut před druhou hodinou tady u nás na dvojce. Pomalu, ale jistě končí pátečně sobotní noční proud. Provázel vás jím Robin Šalamoun. Dnes ve 23.30 s vámi tady na dvojce bude Zdeněk Vrba. To bude další díl nočního proudu, opět vysílaný živě. Teď ve 2 hodiny ráno nebo ve 2 hodiny v noci, záleží na vás, jak to berete, se vrátíme ke dni otevřených dveří Českého rozhlasu. Připomeneme si tobogán z minulé soboty. Hosty Aleše Cibulky byly Veronika Kek-Kubařová nebo třeba Jan Nedbal a mnozí další, tak si počkejte na reprízu toboganu. Loučí se Robin Šalamoun, příští pátek 29. května tady za mě bude Jitka Benešová. Já se na vás budu těšit v červnu, 5. června. Tak se do té doby mějte hezky a opatrujte se. A poslouchejte dvojku.
1: Legenda nočního proudu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu Toboganu.

Krásné dobré dopoledne vám všem. Hezký dobrý den vám všem, kdo posloucháte dvojku, vám všem, kteří se naladili pohodu. Takhle vás zdraví opravdu nabité studio číslo 1 tady na Vinohradské. A pokud si říkáte, že ten potlesk je větší než kdy jindy, máte pravdu, dneska je tady den otevřených dveří. A tolik lidí tady v S1 už hodně dlouho nebylo. Židle jsou obsazené, je to na stojáka, vy vepředu na ležáka. To je nádhera. Dámy a pánové, já se vám vůbec nedivím, že jste přišli. My jsme totiž vyhlásili, že je tu samozřejmě den otevřených dveří.